0: Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Pořadu, který mapuje okamžiky, které změnily životní směřování hostů směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnešní příběh bude vyprávět Láďa Vachek. Dobrý poslech vám za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
10: Mé jméno je Láďa Vachek a rád bych se s vámi sdílel o zázracích konané Pánem Bohem v mém životě. Pocházím z nevěřící rodiny, k víře jsem se dostal až v pozdějším věku a po nějakém roce 2000 jsem se seznámil se svou budoucí ženou. Postupně se nám narodili 3 děti. Oba dva jsme byli v té době hledající nějakou lásku, víru, porozumění, šťastný život. Byli jsme hledající v ezoterickém světě a tam jsme hledali to naše štěstí. Já jsem v té době byl členem i Rosekruciánů, církve Růže a Kříže, což je takové mystické společenství, kde se různě pracuje s energiema, s kivadlem a tak dále a tak dále. V té době jsem hledal nějakého mistra duchovního, chtěli jsme prostě žít takový ten pohodový, příjemný život. Dneska se koukám zpětně, tak vlastně vnímám tu ezoteriku jako krásná široká cesta, která někam vede, lemovaná kytičkama a tak dále, ale v podstatě nikam nevede. Na té cestě jsem poznal ty mistry, kterým šlo hlavně o své živobytí, o své peníze. Byli to takový falešní mistři toho duchovna. A vlastně se na to dneska koukám jako na špatné cesty, kdy vlastně člověk někam dojde a ten konec vlastně není nikde. Tak co se přeskočí na jinou cestu. Takže to byla naše doba tenkrát. A když se nám narodila první dcera, máme 3 děti, tak to určitě nebylo jednoduchý. Jana chodila na dětské hřiště s dcerou, s Luckou, a tam se seznámila s různýma maminkama a jedna ta maminka se jmenovala Ruth. A ta maminka Ruth nás přivedla, nebo nejdřív Janu, přivedla do místní církve bratrský v Čelákovicích. Jana tam začala chodit. Já jsem pak to navštívil asi po půl roce a vlastně najednou jsme tam poznali úžasný lidi. Najednou jsme tam poznali lidi, kteří byli zasažený Pánem Bohem, Ježíšem Kristem, měli srdce na dlani, rozdali by se a my jsme tam najednou poznali úplně jiný svět. Takže na začátku jsme tam začali chodit hlavně kvůli lidem. S postupem času jsme tam začali poznávat toho Pána Boha a toho Ježíše Krista. A vlastně samozřejmě po pár letech to dospělo k tomu, že jsme se oba dva nechali pokřtít a dneska jsme tady v církvi bratrský pevně usazený a jsme za to vděční, že vlastně se můžeme chodit a pracovat i pro Pána Boha a předávat zase to Kristovo světlo dál, jak mimo ten sbor, tak i v tom sboru. Za to jsem vděčný Pánu Bohu. Ten rodinný život jsme neměli nikdy moc jednoduchý. Já když teď odbočím a vrátím se do svého dětství, tak já pocházím, jak jsem říkal, z nevěřící rodiny, kde maminka rok po mém narození onemocněla těžkou schizofrenií. Celý ten život jsem byl takhle narušený touhletou její nemocí, kdy jednou, možná dvakrát za rok byla vždycky odvezena do Bohnic, kde byla nějakým způsobem léčena, potom po 2-3 měsících je zase propustili zpátky a fungovalo to jakž takž. Ale bohužel vždycky jaro, podzim pro tyhle ty pacienty jsou vždycky nejhorší pro tyhle ty lidi,

0: takže tam vždycky se schylovalo k tomu problému, přestávala brát prášky a ten život s ní byl vlastně šílený. Já jsem tam vlastně dnes a denně potom zažíval to, že jsem viděl to zlo, toho opravdu toho ďábla, toho satana, který tam byl přítomný a který s tou mámou byl a byl na ní. A ta máma s ním komunikovala. Stalo se mi třeba, že jsem jednou přišel do ložnice, maminka se tam povídala sama pro sebe, když byla hodně nemocná. Ono to mělo vždycky takový vlny. Krmila tam třeba, byla ta miska s mlíkem a krmila hada. Jo, když jsem se ptal, co to je, tak ona říkala, jo, já tady mám mléko a krmím hada. Když potom byla hodně máma nemocná a táta ji nedokázal do toho dopravit do nemocnice, takže vlastně vždycky to pak bylo vlastně stejný, že musela přijet policie, sanitka a za doprovodu policie ta máma servala a nechtěla samozřejmě do nemocnice. Byly to vypjaté situace, když mi bylo třeba 7, 8, 9, 10 let. Takže jsem zažívala takovéhle ty věci, táta na to chudák nestačil. No a když mi bylo zhruba 10 let, tak táta vlastně si našel jinou partnerku, ale zůstal u nás, jako zůstal v tom bytě, akorát se přesídlil do obýváku a mama zůstala v ložnici. Přestali se samozřejmě nějak intimně stýkat, nic mezi nima nebylo. Máma byla na tátu hodně naštvaná. Když byla hodně nemocná, tak se tam i byly rvačky, když to takhle řeknu, protože na něm hodně startovala fyzicky i nějakým slovním útokem. Takže takovýhle věci to byly, ale ten táta, i když měl jinou partnerku, s tou se stýkal vždycky pátek, sobota, neděle. Já jsem jel s tátou na chatu nebo k babičce a ta partnerka s námi jela s ním. A pak jsme se zase v neděli sami s tátou vrátili za tou mámou do toho bytu. A vlastně člověk si dneska zpětně říká, že to je hrozný, jakože vlastně celý ten život tento táta takhle to měl i s tou partnerkou. Dneska maminka už nežije moje a táta už na tom taky není moc dobře fyzicky a ta partnerka teď, když je na tom špatně fyzicky, tak se teprve k němu přestěhovala do bytu. A já teprve teď zjišťuju vlastně, jak ten Pán Bůh konal v našich životech, protože kdyby ten táta vzal mě, dejme tomu v těch 10 letech a odstěhovali bychom se a nechali bychom tam tu mámu na pospas, tak ta máma za rok, za půl roku bydlí pod mostem, protože neuměla hospodařit s penězma, nevěděla. Prostě když pak byla nemocná, tak opravdu chovala se bláznivě, vyhazovala zlatý věci, vyhazovala z okna a nevěděla vůbec, jako co je pojem peníze a jak s nima má hospodařit. Takže by o ten byt brzo přišla a vlastně ten táta díky tomu, že se takhle zachoval, i když to jako pro plno lidí asi bylo nepochopitelné, že má přítelkyni v pátek, sobota, neděle a pak nějakým způsobem se stará o tu mámu, takže ji zachránil v tomhle tom, si myslím, jako to žití na tomhle světě. Maminka tak jako potom už fyzicky šla hodně dolů, začala padat nám v tom bytě a tak dále, to už tátovi bylo kolem 80, mámě taky. A tak bohužel musela do nemocnice, kde jí zjistili nějaký velký problémy, rakovinu 12 terníků a já jsem za ní začal dojíždět do té nemocnice, pak jsme ji sehnali domov pro seniory, kde měla úžasnou podporu církevní a tak dále. A já, když jsem tam za ní navštěvoval, jak v tom domově, tak i v těch nemocnicích, tak jsem jí začal číst z Bible. A vždycky jsem vzal tu Bibli, otevřel jsem to na jakýkoliv stránce, vždycky jsem si říkal, že ten Bůh určitě nám dá to správné slovo a hodně často nám ho dával. A ta máma, i když byla už mentálně, už měla nějakou demenci a tak dále, tak ona to prostě hltala. Já jsem jim to nečetl dlouho, ale vždycky po nějaké chvilce jsme to ukončili a ona na mě se podívala a říkala, to je úžasný, ty slova, to jsou úžasné věci. A úplně rozářená a opravdu mě to vždycky dojalo. Když jsem jí viděl, jak prostě k tomu božímu slovu celý ten život jí ten ďábel ovládal a najednou to boží slovo jí začalo měnit před očima. A ona během roku, dva se úplně proměnila. Ten ďábel od ní odešel, to zlo od ní odešlo a ona psychiatricky byla úplně v pořádku. Spíš fyzicky teda potom jako měla problémy s chůzí, takže už pak jezdila jenom na vozíku, ale po té stránce jsem najednou viděl, jak ten Pán Bůh mění její život a ten zlej odchází, protože tenhle ten Pán Bůh ho vyhání. Takže takový bylo moje dětství a s tou maminkou jsem měl složitý samozřejmě vztah, protože jak byla poznamenána tou nemocí, tak samozřejmě pro mě v té chvíli ta maminka byla nečitelná, spoustu věcí děsivých jsem s ní zažil, když jsem třeba přišel domů ze školy, neměl jsem klíče, takže jsem zazvonil maminka, chodil jsem do druhé třídy a maminka otevřela a řekla: dobrý den, co tady chcete, kdo jste? Vůbec mě nepoznala a vyhodila mě ven z bytu. Takže já jsem tam čekal 3 hodiny na tátu, pak táta přišel v 6 večer a otevřeli jsme dveře a maminka: kde jste, teď já na vás celou dobu čekám. Takže jako v takovýhle věci jsem zažíval, ale opravdu jsem tam cítil toho zlýho, jak prostě na té mámě přilepené a jak ji nějakým způsobem ovládá. No ale to se teda změnilo všechno díky Pánu Bohu, díky Bibli. Já tady v tom sboru jsem tady, cítím se dobře a jsem tady jak doma a před nějakou dobou mě tady Petr Luhan, kazatel, tak mě pozbudil v tom, abych měl jednou v neděli kázání. Já samozřejmě jako nejsem žádný velký mluvič a měl jsem s tím velký problém, nebo jsem si říkal v duchu, nemám tam co dělat a tak dále, ale nějakým způsobem Pán Bůh si mě vedl a dal mě i tu správnou četbu k tomu, že najednou se mi tam otevřeli takový pěkný kázání o tom zlým a provázalo se mi to s mojí mámou a s tím, co jsem všechno zažil. A já jsem se v létě na to připravil teda a měl jsem tady v neděli kázání. A bylo to léto, týden předtím, než jsem si to připravoval, tak týden předtím ke mně začala přicházet taková myšlenka, co se stane, když já budu mít to kázání a najednou mi zavolají z těch Krapčit od maminky a v tom kázání najednou mi zazvoní telefon a tam byla sestřička a řekne mi, že mi maminka zemřela. Jsem to přešel, tuhletu myšlenku, pak tu neděli jsem si na ní vůbec, na tu myšlenku nespomněl. Ta neděle to byl srpen a maminka měla ten den zrovna svátek. To pro mě bylo takový stres, poprvé nakazatelně, poprvé jsem měl něco říkat 50-60 lidem, takže to pro mě bylo hodně silný. Do toho to jako jsem měl pocit, že to dobře dopadlo všechno, že to, co jsem tam chtěl říct, to jsem řekl. Ten den jsme odjížděli na dovolenou do Jeseníku. Já jsem viděl, že teda ta maminka má svátek, ale ona to nikdy moc neprožívala a já tam bylo takový složitý se tam dovolat a tak dále, tak říkám, nebudu jí volat. Ona by z toho stejně nic neměla. Já za týden přijdu. Tak za týden přijdu a popřeju jí osobně. No a jak to dál pokračovalo, tak osobně už jsem jí nikdy nepopřál. A ten den jsme odjeli na tu dovolenou a po cestě nás chytnul velká bouřka. A já jsem tady něco rekonstruoval u svého domečku a tušil jsem, že by nám to mohlo vyplavit sklep. Takže jsem zavolal babičce, mamince mý manželky Jany, a ta nám potvrdila, že opravdu se šla pojít do sklepa a měli jsme tam asi 300-400 litrů vody. Takže já jsem je dovez tu rodinu večer do Jeseníku a obratem jsem se vracel zpátky sem do těch Čelákovic. A vlastně o půlnoci jsem začal kýblovat tu vodu z toho sklepa a tak dále. A ve 3 ráno jsem si šel lehnout a v 6:30 byl telefon z těch Krapčic, že maminka v neděli ten den při té bouřce zemřela. Že najednou zavrávorala, zakřičela a zemřela. To dnes nevím, co si úplně o tom má myslet. Je to, nic není náhoda. A když já se koukám na ten náš společný rodinný život a na to moje dětství a na všechno, tak vlastně koukám na to, že ten Pán Bůh byl se mnou po celou dobu, už v dětství. Ještě než jsem uvěřil, tak ten Pán Bůh má všechno pevně v rukou. A nic není náhoda a všechny ty věci prostě jsou dobře propojený a ten nejlepší režisér je Pán Bůh a že někdy věci ani nevidíme, třeba s tím mým tatínkem, když vlastně zůstal s námi a nedával to vůbec moc velký smysl, aby jsme pátek, sobota, neděli jezdili s jeho partnerkou na chatu a pak se zase vraceli k mamince. A teď najednou se mi to všechno spojilo, že vlastně to bylo úplně geniální, jo? Že díky tomu ta máma přežila a že vlastně všechno to mělo význam. Že možná i ta její smrt, ten den, kdy jsem kázal o ní, o tom zlým a o Satanovi, takže třeba odešla k Pánu Bohu do toho nebe a mělo to být ten den. Nikdy bych si neuvědomil, že se to může stát za takhle dramatických okolností, že jdu kázat poprvé v životě na kazatelnu a tohle se stane. Maminka předtím několikrát byla na tom velice špatně po zdravotní stránce a vypadalo, že umře. A tady tomu nic nenasvědčovalo a najednou se tohle stalo. Nakonec bych rád všem vzkázal, že Pán Bůh je úžasný, Pán Ježíš je úžasný a díky němu k němu můžeme přistupovat a on nám pomáhá v tom životě projít ten život a pomáhá nám v těch těžkých chvílích, kdy jsme úplně na dně, ale můžeme se o něj opřít. A na konci z toho našeho života tady pozemského, tak máme jistotu, že přijdeme k tomu Pánu Bohu do toho nebe, díky tomu, že věříme Pánu Ježíši Kristu a že on za nás položil život. Tak to je pro mě jako to nejsilnější z celé té Bible.
1: I přes těžké životní chvíle, které prožil, zní vzkaz Ládi Vachka nám všem jasně. Pán Ježíš je úžasný a nejenom, že nám pomáhá ve chvílích, kdy jsme na dně a můžeme se o něj opřít, ale dává nám na konci života jistotu, že k němu přijdeme do nebe. Pokud byste se chtěli o Ježíši Kristu a křesťanské víře dozvědět víc, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešní i těm předešlým epizodám se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Vibraci mi pod peřinou lapení, jak na mršinu raci. Cítím, jak mi dochází dech a kape voda v dřezu a kroky na schodech. To anděl v hávu havraním dá kertům vuvuzelu. A když mou ruku odháníš, tak připaží mi k tělu. Už víme, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím,

plocha a tělo mé se kymácí, jak moja i socha. Už vím, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím, tak to bude dál, to bude dál.

zastavil, nečeká. Nebe dělá přemety, zázraky se dějí a všude plachtí komety, jak puky na hokeji. Ale pro nás dva zastavil se čas, tak uhýbám ti pohledem a v hlase kryl třas. A ty nebeská znamení už dosahují k horám, to my jsme tady ztracení, jak v poušti Karákoram. Už vím, že náš soudný den se stal a že jak to bylo prozatím, tak to bude dál.

zastavil, čeká. Svět se zastavil, čeká.

Michel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ní měl vybrat cestu jinačí. Dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel se.

Zuzko se zasní a hned si něco přeji. Opičí obličej za snídku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá Janis Moras. Zároveň vítám i svého dnešního hosta, Céline Bossy. Vítejte.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vy jste francouzská zpěvačka, ale usazená dlouhodobě na Valašsku. A nejste tu poprvé rozhodně teda na Proglasu. Já připomenu, to už je možná i více než 10 let. Tehdy jste vydali album s kapelou Lucrezia Borgia. Takže tehdy jste si povídali tady o tomto. No a teď se vlastně potkáváme nad novým albem, vaším vlastním, řekněme, protože s vlastní kapelou natočeným a taky autorským, a to je velmi důležité říct. Samozřejmě francouzský název. Já jsem měl francouzštinu, se přiznám, jo, pár let na Gimplu, tak já to zkusím, jestli to vyslovím správně. Ma vie en chanson.
1: Dobrý, ma vie en chanson.
0: Mhm. Aha, dobře, no tak jo, ne, tak bylo to pár let a nebylo to. Zkrátka, dovolím si překlad. Můj život v písních?
1: Přesně tak.
0: Lepší překlad.
1: Jste dostal kdysi jedničky, že? Z francouzštiny.
0: Kdysi, no. My si budeme pouštět samozřejmě z tohoto alba ukázky, ale nebude to jen tak, protože budeme potřebovat zkrátka váš komentář o tom, k tomu, o čem zpíváte a tak podobně. Pojďme si pustit první ukázku. Tak co byste navrhla tak na úvod?
1: Que revienne l'été.

0: entouré par ceux qu'il aime, pour en partager le souvenir. Tous ces voyages, ces paysages n'ont de valeur que pour celui entouré par ceux qu'il aime, pour en partager le souvenir.
1: Jsme zpátky ve studiu Proglasu, v pořadu Jak se vám líbí. Céline Bosy je mým dnešním hostem. Já se vám omlouvám za to, že třeba nevyslovuji úplně perfektně vaše příjmení. Já vím, že třeba kolega Milan Tesař, on je francouzštinář lepší daleko, tak on to umí hezky s tím i takovým. No, nicméně, my si představujeme vaše nové album v překladu Můj život v písních. Co jste vlastně dělala na Valašsku těch 10 let? Co jste tady nebyla na Proglasu?
2: Tak se zrodila nová kapela. Trošku se změnil i směr té hudby, že tím dál, tím víc jsme francouzštější, bych řekla, a šanzonovnější, nebo prostě z plné kapely, tak teď jsme jenom 3 členy a je to prostější, upřímnější a osobnější, bych řekla.
1: Je zajímavé, že říkáte, že to je francouzštější, což by vlastně možná člověk očekával opak tím, jak jste tady déle a déle, že se nějak adaptujete vlastně víc na tu místní kulturu. Čím to je, že to je více francouzštější?
2: Řekla bych, že to je typická cesta expatu, že tím dál člověk není ve své země, tím dražší ta země je pro něho. Mm-hmm.
1: Abychom připomněli, protože už je to opravdu několik let, co jste tu nebyla, váš příběh, tak jako ve stručnosti, jak se říká long story short, jenom, co vás teda jako Francouzsku přivedlo a taky odkud přesněji, zrovna na Valašsko?
2: Tak původem jsem z Božolé, takže kousek od Lyonu.
1: Což asi většina zná díky značce vína, že?
2: Ano, ano. A při studiích jsem uslyšela na ulici nádhernou hudbu, to byli české hudebníci, české muzikanty, a začala jsem zpívat s nima a cesta skončila v České republice.
1: Ale drží vás to tady? Nemáte tu potřebu nějakou se vrátit třeba domů?
2: A tak já si myslím, že jako každý expat, já vím, že jednoho dne se vrátím. To je docela jasná věc. Mm-hmm. Ale v průběhu těch roků mám tady kolem sebe tolik lidí, které mám ráda a které mají rádi mě snad, že vlastně jezdím do Francie často 3 až 4x do roka, takže za rodinu a tak, ale vlastně za tu dobu tady mám svůj svět, který... Prostě jsem docela šťastná tady, takže tak.
1: A můžeme specifikovat teda, kde přesně žijete vlastně v rámci Valašska?
2: V Rožnově. Že mám jednu nohu v Kopřivnici na Lašsku a druhou nohu v Rožnově na Valašsku.
1: Valašsko.
2: Ano, ano.
1: Hezky. No my si teda dnes představujeme vaše nové album. Ještě jednou, já se to dokonce pořadu naučím říkat úplně krásně francouzsky. Zkusím to teď ještě jednou teda, jo? Ma vie en chanson.
2: Výborně.
1: Jo?
2: Lepší. Přesně. Aha.
1: Pojďme si pustit další ukázku z tohoto alba. A opět zkusím, jo, ten název. To asi nebude složité. Maman.
2: Maman. Mhm.

0: Céline Bossy je francouzská zpěvačka usazená na Valašsku, působí tady dlouhodobě, vydává hudbu, je svou vlastní autorskou a jak sama říkala před písničkou, tak má tady lidi, které má ráda a kteří mají rádi ji. A myslím, že mezi ně určitě patří ten váš užší tým, se kterým pracujete, se kterým nahráváte. Tak kdo s vámi spolupracoval hlavně tedy na té nové desce?
1: Tak Jiří Krumpoch, který je kytarista, perkusionista, zvukář, postmasterer a ještě k tomu můj manžel.
0: Aha.
1: A ještě Roman Vavřík, který je akordeonista, pianista a hlavní skladatel.
0: A to se pak těžko vrací, když tady člověka drží srdce, že jo?
1: No.
0: A jak tady ta trojka se dala dohromady? Je to nějaká dlouhodobější spolupráce?
1: Je to dlouhodobější tím, že vlastně předtím jsme patřili do stejné velké nebo větší kapely a pak přišlo covid a nemohli jsme se scházet jenom omezeně, takže nakonec spolupráce skončila jenom ve třech.
0: Natočili jste společně 10 autorských písní. Mě zaujalo, že ty písničky vyšly na různých nosičích. Jako LPčko, teda na vinyl, jako vinylová deska, CDčko a taky hudební hrníček s flashdiskem. To je co?
1: No, je to tak, že my jsme v divné době. To znamená, že skoro nikdo už nemá na čem přehrávat CDčko.
0: To je pravda.
1: Ne každý má gramofon. A prostě mít jako jediný nosič, který je tak nějak univerzální dneska, tak to je flashdisk. Takže a jak to prezentovat trošku zajímavě, než mít nějaký předmět k tomu. A tím pádem máme hrníček, který je zároveň postavec na ten flashdisk.
0: Aha, tak snažím se si to nějak představit.
1: Je to moc pěkné.
0: Je to pěkné.
1: Jo.
0: A jak je to, jakože dáváte na výběr, jaký je vlastně zájem třeba o tady tu formu? Jestli když nabídnete na koncertě CDčko, nebo tady ten hrníček s flashdiskem, tak co mizí víc?
1: CDčko.
0: Jo.
1: Stále CDčko, protože to je, nevím, je to jiný předmět a teď vlastně jak máme LPčka, tak zase to je jiný druh lidí, to nechci říct, že, ale prostě jiná kategorie, která chce mít LPčko a takový fanšmekry nebo prostě lidi, kteří chtějí mít předmět. A je to pravda, že když to máte v ruce, když to držíte v ruce, tak je rozdíl, jestli držíte CDčko anebo LPčko. Jo? Že to je prostě, já nevím, nostalgie, srdcová záležitost, nevím, ale jako předmět je to hezky.
0: Asi je tam určitý druh nostalgie nebo určitá míra, zároveň jak je to veliké, tak je to traku z toho materiálu.
1: Ano.
0: No až mi napadá k tomu, protože vy zpíváte ve francouzštině, tak když si někdo koupí CDčko, tak tam bývá obvykle buklet, tam je třeba prostor na to tam dát i překlady těch písniček, jak možná i u té LP desky, u té vinylové určitě, že jo, tam se dá taky dát dovnitř něco. Jak je to u toho flashdisku?
1: A tak...
0: Tam taky tak, člověk najde, kromě hudby, i překlady, texty a tak.
1: Nenajde.
0: Nenajde.
1: Ani mi to nenapadlo, aha, ale díky za názor na vylepšováka.
0: A teda, když si někdo koupí to CDčko, tak tam ty překlady jsou?
1: Ano.
0: Tam ty překlady jsou. Tak my tady před sebou teď úplně ty překlady nemáme, ale když jsme zatím slyšeli ty dvě písničky, tak si, a než si poslechneme teď třetí, tak jenom letem světem řekněme, to Mamang, to bych možná ještě si dokázal představit, o čem bude, o čem je. Ale ta první, co jsme slyšeli, Que revienne l'été?
1: Que revienne l'été, nebo až se navrátí léto, nebo kéž by se navrátil léto, je tak trošku moje hymna pro expaty. A je to o tom, že člověk je vždycky jednou nohou cizině, tam, kde má, nebo prostě v mém případě můj dospělý život a vlastně stále to mě táhne domů, protože mám rodinu, protože je to kultura, protože je to temperament, je to prostě má vlast. A proto to, ten titul, až se navrátí léto, nebo kéž by se navrátil léto, protože léto trávím domů.
0: To je tedy o písničkách, které jsme slyšeli, a pojďme si teď pustit další. Podíváme se, co to bude. Žeml šokolá, tak to já bych rovnou sám uvedl prostě, protože s vámi absolutně souhlasím. To na to moje francouzština stačí. Miluji čokoládu. Žeml šokolá.

0: Jsme zpátky ve studiu Proglasu, v pořadu Jak se vám líbí, si dnes povídám se Céline Bosu, francouzskou zpěvačkou dlouhodobě usazenou na Valašsku, a já jsem teď v mezičase, co zněla písnička, si dohledal, kde přesně leží Lyon, respektive Beaujolais. Pardon, jenom to je městečko, dědina, jak je to vlastně veliké? To Beaujolais to většina zná díky vínu, ale jak to teda je veliké vlastně?
1: To leží na tři okrese. Mm-hmm.
0: Je to město?
1: Je to mikroregion.
0: Jo, takhle, to je ten název regionu.
1: Ano, oblast, ano.
0: Jo, takhle, ale dobře. A teď mě napadlo jenom vlastně, jestli třeba ta příroda, to okolí, ta krajina tam je nějakým způsobem trošku podobná té na Valašsku, kde žijete, jestli vám třeba trošku to připomíná.
1: Ani trochu.
0: Vůbec?
1: Ano,
0: ne. Úplně mimo.
1: Úplně mimo.
0: No jak se vám píše teda tady na Valašsku ve francouzštině o věcech, jako právě stesk po domově, nebo ta představa o tom, že tam pojedete zase v létě?
1: Tak já vždycky píšu o něčem, nebo prostě to psaní je tak trošku nějaká vzpověď, takže mě to napadá tak, že prostě mám tu potřebu něco vyjadřovat a tak to jde. Mm-hmm.
0: A jak píšete? Máte i třeba k tomu nějaký hudební nástroj, nebo se soustředíte na zpěv?
1: Ano, se soustředím na zpěv. Máme zkoušku s kapelou každý týden. Téměř na každou zkoušku přijde Roman Vavřík, klavírista, s novou melodií a poslouchám to, zkusím zaspívat nějakou melodickou linku. A většinou, když zpívám la la la, tak mě napadá aspoň jedno slovo třeba. A potom, takže zpívám to slovo plus la la la a pak se sednu a kolem toho slova tak prostě píšu něco.
0: Takže v případě té písničky, co jsme slyšeli, to bylo la la la, šokola a už to jelo, jo?
1: Ano.
0: Žem do šokola a tam to zůstalo vlastně.
1: Protože to byla taková veselá melodie a prostě toto šokola, to slovo se mi líbilo tam a pak jsem pojmenovala všechny sladkosti. Protože to je taky ty francouzské zakusky a sladkosti mě hodně chybí tady.
0: Jo. Není profiterol jako profiterol.
1: Přesně,
0: že?
1: Tak.
0: Já když jsem to album poslouchal, tak to na mě dýchalo takovou tou, nebo tím, co si možná člověk tady představí jako francouzské, tak to na mě tak dýchalo. Pak když jsem si poslechl i ten rozhovor, jak jste tady byli v rámci Lucrezia a Borgia, to vlastně byla úplně jiná hudba, takže je tam asi slyšet ten posun. A jak by se to dalo zařadit, řekněme, jakože do francouzského třeba folku, popu, jak byste to charakterizovala?
1: Těžko říct, je to směs trošku všeho. Vlastně kdysi, jak jsem tady byla s Lucrezia Borgiou, největší rozdíl byl, že u Lucrezii se byla hostem a já jsem musela napsat text a zpívanou melodii, ale už jsem byla vlastně vedena, jak to mám zpívat nebo jak by to mělo znít. Než teď, vlastně to je můj osobní projev pěvecký a proto zní to tak odlišné.
0: Jak třeba na tu muziku reagují doma, vaši známí, rodina, nebo klidně i širší okolí, a vlastně dostávají se k tomu, myslím tím, jestli třeba jezdíte hrát i tam, nebo tam nějakým způsobem tu muziku distribuujete, když je ve francouzštině, tam je obrovský trh, že jo, to je nesrovnatelné tady.
1: My ještě, jako teď se to chystá, že prostě už jsme navazali pár kontaktů, aby právě ta hudba zazněla i ve Francii, protože zatím, jak jste řekl, tak vlastně to je rodina a přátelé, že? Ale nás mají rádi, takže i hudbu přijímají velice pozitivní.
0: Tak to jsou první fanoušci vždy.
1: No jasné, tak
0: bez nich by to
1: nemusí
0: nešlo.
1: Být objektivní, ale prostě...
0: Jaká je francouzská komunita v Česku?
1: A velice živá. A je to velice zajímavé, že se na to ptáte, protože zrovna dnes, respektive jednou měsíčně organizují francouzské večery, konverzační večery v Novém Jičíně a tam ta francouzská komunita anebo frankofilové všeobecně se setkáme, mluvíme jenom francouzsky a zrovna dnes večer máme takovou tu setkání. Takže to je z mé vlastní iniciativy v Novém Jičíně. Protože jak učím francouzsky, tak většinou žáků mi řeklo, že nemají příležitost, kromě kurzu, praktikovat ten jazyk. Tak jsem říkala, OK, tak to změníme. My vám uděláme ten prostor. A je to opravdu, už je to třetí rok a opravdu je to živé a tím dál, tím více lidí se připojí. A potom taky přímo s tou francouzskou, takže nejenom frankofilové, ale francouzskou komunitu, se setkáme jednou měsíčně v Ostravě. Ve francouzské restauraci, samozřejmě.
0: Tak hezky si žijete, hezky. Ale my si dopřejeme vaši muziku opět z vaší nové desky a pustíme si skladbu, která se jmenuje, já se pokusím, neřeknu to, nechám to říct vám.
1: Deauville.
0: Deauville.

0: Viens, mon cœur, à Deauville. Viens, suis le chemin. Vois-tu l'écume scintille sous le crachin?
1: Pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu si dnes povídám s francouzskou zpěvačkou usazenou na Valašsku. Céline Bossy je mým dnešním hostem a povídáme si o jejím novém albu Ma vie en chanson. Je to správně?
2: Výborně.
1: Céline, dobře, děkuju. My jsme tu jmenovali vaše dva spoluhráče, ty klíčové, Romana Vavříka a Jiřího Krumpocha. A vy se prezentujete, když vystupujete, jako Céline Bossy et le garçon?
2: Mm-hmm, přesně
1: tak. To jsou jako číšníci?
2: Ne, to jsou chlapci.
1: Jo, takhle chlapci. Já zase, jak mám kořeny v Řecku, tam přebrali dost slovíček z francouzštiny, to je zajímavý, do řečtiny. A tam garçon je jako, ale je to, není
2: je to, to taky, je to taky francouzský, jo.
1: Jako číšník.
2: Je to garçon de café, je to kluk z kavárny a tím pádem číšník. Ale to slovo garçon je kluk.
1: Dobře, takže Céline a kluci prostě takhle vystupujete. Vy jste tu mluvila o tom, jak ty písničky dáváte dohromady. Je to teda tak, že tu hudební část mají spíš na starosti kluci a vy píšete texty?
2: Ano. Většinou je to tak.
1: A jak to vypadá teď? Máte teda vydáno album, 10 písniček a pracujete neustále na dalších? Vyvíjí se to?
2: Ano. Protože, jak jsem předtím říkala, tak co zkouška je nová melodie, tak nám to nedá. Tak něco se odloží na později, ale mezi tím, co jsme vydali to nové album, což bylo v únoru, si myslím, tak už máme 4 nové.
1: 4 nové písničky.
2: 4 nové písničky, a které budou, které už hrajeme na koncerty. Takže
1: něco se chystá, jak se říká.
2: Ano.
1: Chystáte nové album, pravděpodobně i do budoucna někdy?
2: Jo, do budoucna určitě.
1: Aha. Ale písničky už teda budou posluchači znát.
2: Pojďme
1: si pustit teď předposlední, ještě pak nás čeká závěrečná. Pojďme si pustit předposlední a ukázat tedy, co jste společně vytvořili v těch letech minulých. A písnička se jmenuje Ta Force, což je tvoje síla?
2: Ano. Uh-huh.

0: Ještě pár minut bude hostem v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu Céline Bosu a my jsme si tu povídali a ještě stále povídáme o jejím novém albu v překladu Můj život v písních. Kdybychom ještě takhle, protože jsme těch písniček přehráli několik, měli letem světem představit posluchačům, co jsou ta témata vlastně hlavní, která vás zajímají. Už jste tu zmiňovala, řekněme ten stesk po domově nebo ty představy domova a tady a tak podobně. Co dalšího se vám tam der do psaní za témata?
1: Tak třeba v těch písních, co jsme slyšeli Mamo a Papa, tak samozřejmě je to rodina. V té písničce Mamo mluvím o tom, že moje máma má Alzheimerovou chorobu a to je, jak vlastně nás, jako její děti, jí vnímáme a jak vnímá nás. Potom ta písnička Ta Force je o konfliktu nebo o válce. A Žemle šokola o mém čokoholismu a tak. A ještě je písnička Afrika, která je jedině, si myslím, v angličtině. A ta je o samozřejmě té migrace a tu naději, co lidi mají, že prostě půjdou za lepším a že potom vlastně to zklamání.
0: No, kdyby chtěl někdo zjistit o Céline cokoliv dalšího, nebo se podívat, kde třeba hraje, tak může na jejím webu celinebosu.com psáno celinebosu, abychom byli úplně přesní. Jste i na sociálních sítích určitě, takže zveme i tam. Nám zbývá teď ještě na závěr si pustit písničku, kterou jste zmiňovala, je to píseň Papa. Takže tím dnes skončíme a já vám moc krát děkuju za to, že jste přijela do studia a těším se třeba nad novým albem někdy v brzku. Ať se daří.
1: Děkuju moc za pozvání a velice ráda se s váma setkám a budeme se povídat o dalších písničkách.
0: Říká Céline Bosu, můj dnešní host, Jak se vám líbí, a pouštěli jsme si a ještě si tady pustíme jednu ukázku z jejího nového alba Ma vie en chanson, Můj život v písních. Zvuk měla na starosti Veronika Němečková, od mikrofonu se loučí Janis Moras a těším se opět někdy příště naslyšenou.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí. Světlo a tma se smíchaly do šedé. Slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíč.

hodin na východ. Žlutá a modrá, proti své vůli se do rudé noří. Ty máš 3 týdny a z těch 3 týdnů už 14 dní válka hoří. A právě teď jenom pár hodin na východ

Moc bych ti přát, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

zrcadlem, druhá se brouzdá parkem v listí spadlem a sčítá křivdy, jen co jich tu je. Ta věří v Boha, jiná se mu rouhá a v nás všech hoří jedna stejná touha být jedinou, co tě miluje.

před zrcadlem, druhá se brouzdá parkem v listí spadlem, sčítá křivdy, jen co jich tvoje. Ta věří v Boha, jiná se mu rouhá, a v nás všech hoří jedna stejná touha, být jedinou, co tě miluje.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine.

okny zhasína vytrhy a opět je rozsvěcuje. Když slunce stojí, vidím stromy, které to stále.

říkám slovo, vyndávám z úst kameny. Prohlížej si někoho, kdo předtím nebyl. Dívám se na ně, na něco.

plamenech umírá tempo, nocí hřmí přízračný rej. V ulicích bujarý hlahol, ohýnku hoř plápolej.

0: potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas.
1: Cítím se lehký, protože ty taky.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy dobře znát, umět si vybrat, na jakou stranu se jako první podívat. Viděla toho tolik, víc než měla, ani to nebolí, všechno zapomněla.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Obracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu,

Stala se věc neobvyklá, za které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila. A tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily. Růže je však preč. Konečně ta zahrada má opět starý styl. Kopřiva tam roste.

ti ví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. září.
1: Bratrské napomenutí předchází paralýze. V lásce nás vede k realismu, zdůraznil Lev XIV. V promluvě před nedělní modlitbou Anděl Páně.
0: Dnes podvečer se papež vydal na poutní místo Matky Dobré rady v Genacánu, kde sloužil mši svatou z vigílie svátku narození Panny Marie.
1: A v druhé části pořadu přinášíme další díl cyklu Malá škola liturgie, tentokrát věnovaný křtitelnici a gestu žehnání.
0: Příjemný poslech. Bratrské napomenutí je často zapomínaným uměním a projevem lásky, které však slouží k růstu společenství, řekl papež Lev v promluvě před modlitbou Anděl Páně na náměstí svatého Petra. Zmínil však také druhý způsob, jak projevit bratru svou lásku, dospět ke vzájemné shodě. Boží milost nás k tomu vybízí a pomáhá, abychom mohli být skutečnými bratry ve víře.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Drazí bratři a sestry, přeji vám pěknou neděli.
2: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica.
1: Boží slovo, které zaznívá v liturgii této neděle, nám nabízí několik základních kritérií pro uvažování i jednání. V listu Římanům čteme, že všechna přikázání jsou shrnuta v tomto. Miluj svého blížního jako sám sebe. Svatý Pavel na tomto bodě trvá s odkazem na velmi silný obraz, který se objevuje i v Otčenáši. Píše totiž, bratři, nebuďte nikomu nic dlužni, jen vzájemnou lásku. Ježíš nás naučil prosit o odpuštění hříchů a také je praktikovat. Je tu však jedno dědictví, kterým jsme si navzájem zavázáni a které nás nezotročuje. Je to dluh vzájemné lásky. Veškerá pozornost, péče o dobro, které jsme obdrželi, nás činí svobodnějšími a schopnějšími nést odpovědnost.
2: Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana.
0: V evangeliu této neděle navrhuje Ježíš každému křesťanskému společenství přinejmenším dva způsoby, jak uplatňovat vzájemnou lásku. První z nich nás vede, abychom se naučili bratrskému napomenutí. Je to delikátní a často opomíjené umění, které vyžaduje upřímnost a schopnost postupovat se správnou mírou ve správný čas. Upřímně si promluvit, nejprve mezi čtyřma očima, poté je-li to nutné před dvěma či třemi lidmi a nakonec, když je to třeba, před celou komunitou. Znamená čelit realitě a proměnit problémy a konflikty v příležitost k růstu. Stěžovat si a pomlouvat je snazší, ale nic to nepřinese a mnoho situací se tak paralyzuje. Evangelium nás naopak vychovává ke svobodě v lásce.
2: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
1: Existuje pak ještě druhý způsob bratrské lásky, který podle Ježíšových slov proměňuje dokonce i modlitbu, vzájemná shoda. Nejen když dojde ke konfliktu, ale i když prosíme Boha o nějaký dar. Pán říká, jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou oni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Tento slib naznačuje, že můžeme mít společná přání, společné bolesti, společné naděje a skrze modlitbu růst v jednotě. Bez víry by se každý mohl cítit osamělý a podezřívat ostatní, vnímat je jako cizince a nepřátele. Díky milosti jsme však bratři a sestry, kteří se mohou shodnout, setkávat se, odpouštět si a naslouchat si v Pánu. Prosme Marii, která po andělském zvěstování spěchala za svou sestřenicí Alžbětou, aby s ní sdílela radost i strasti těhotenství, aby i nás naučila radostné povinnosti bratrské lásky.
0: V apelech a pozdravech po nedělní mariánské modlitbě Lev XIV. Znovu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Ujistil, že s bolestí sleduje zprávy o útocích, které zasáhly v minulých dnech ukrajinská města a civilní infrastrukturu a způsobily smrt nevinných. Mé srdce se spojuje s utrpením obyvatelstva, které již roky žije v úzkosti a strachu. Znovu vyzývám k ukončení násilí, k zastavení ničení a k otevření srdcí dialogu a míru. Vyjádřil také naději, že úsilí vynaložené v těchto dnech na obnovení jednání přinese konkrétní výsledky a otevře prostor pro diplomacii. Obraťme se s modlitbou k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila svornost. Dnes podvečer se svatý otec vydal na poutní místo Panny Marie Dobré Rady v Genazánu, asi 40 kilometrů od Říma. Právě do tohoto poutního chrámu, spravovaného Augustiniány, zamířil také 10. května 2025, dva dny po svém zvolení na Petrův stolec, na svém prvním výjezdu mimo Řím po svém zvolení papežem, aby Matce Boží svěřil svůj pontifikát. Do pamětní knihy tehdy zapsal: Po celý můj život mě provázela svou mateřskou přítomností, svou moudrostí a příkladem své lásky k synu, který je vždy středem mé víry. Cesta, pravda a život. Děkuji ti, Matko, za tvou pomoc. Provázej mě v tomto novém poslání.
1: Poutní místo je pevně spjato s dějinami augustiniánského řádu. První mariánský kostel stál v Genazánu již ve 13. století. Na počátku 15. století se augustiniáni rozhodli kostel i přilehlý klášter přestavět a rozšířit. Jak praví tradice, 25. dubna 1467 se zázračně objevil na jedné ze stěn kostela obraz Panny Marie. Dva albánští poutníci v něm později rozpoznali obraz uctívaný v albánské Škodře, který měl zázračně zmizet z místa, kde byl dříve uctíván, a objevil se v Genazánu, aby unikl turecké invazi. Matka Dobré Rady se tak stala mostem mezi východem a západem a ochránkyní augustiniánského řádu. Zázračné objevení obrazu v Genazánu přivedlo do chrámu mnoho věřících. Začaly se dít zázraky a díky darům se podařilo dokončit stavbu kostela a augustiniánského kláštera. Lev XIV. Dnes večer sloužil v poutní bazilice mši svatou z vigilie svátku narození Panny Marie. Jeho homilii najdete na našich webových stránkách.

Malá škola liturgie. Připravili sestra Maria Kristýna Katapáno a Johana Bronková. Když překročíme práh a vstoupíme do kostela, i když se právě nekoná žádná bohoslužba, nacházíme významné symbolické prvky, které upoutají naši pozornost a svým poselstvím víry, ale také dějin a umění, podporují naši modlitbu. Pomáhají nám připomenout si tajemství, ze kterých náš křesťanský život vzešel. Mezi nimi je křtitelnice. Křtitelnice je pramen živé vody, místo, kde je člověk osvobozený z moci temnoty, obnoven k životu, aby se mohl skutečně nazývat Božím dítětem. Když tedy architekt navrhuje kostel, jedním z jeho zadání je vyhradit místo určené výlučně ke slavení svátosti křtu a viditelné pro shromáždění. Křtitelnice totiž nesmí zůstávat bez povšimnutí. Má neustále probouzet vzpomínku, v mysli přivolávat naše zrození k životu. Připomíná den, kdy jsme byli znovu zrozeni z vody a ducha, ponořeni do tajemství Kristovy smrti a vzkříšení, kdy jsme se stali plnoprávnými členy kněžského, královského a prorockého lidu, jímž je církev. Vedle křtitelnice by měla stát také velikonoční svíce. Velikonoční svíce je symbolem Krista, pravého světla, které osvěcuje každého člověka. Její zapálení připomíná nový život, který každý věřící přijímá od něho. V den našeho křtu tedy bylo na našem těle vyznačeno znamení spásy, znamení kříže. A tak jsme byli uvedeni do symbolické řeči. Každé znamení kříže má být také výslovnou prosbou o požehnání, s níž se obracíme k Otci. Požehnání může mít různé podoby, ale vždycky se ztotožňuje se znamením kříže, které jej doprovází. Důležité jsou okamžiky, kdy kněz vztahuje ruce, ať už k požehnání nebo k vzývání Ducha Svatého. V biblické tradici se Bůh zjevuje ve stínu oblaku, který doprovází izraelský lid pouští. Zastínění je gestem požehnání, které naznačuje přítomnost Pána, jenž nás chrání a doprovází uprostřed pouště tohoto života. V liturgii najdeme také další gesta rukou. Ruce, které obětují, ukazují, přijímají, vztahují se k bratrovi a v důvěře se vzpínají k Bohu. Modlitba s rukama pozvednutýma k nebi byla běžným gestem u Židů i u pohanů a křesťané ji vzali za svou. Ruce pozvednuté k nebi jsou gestem přímluvy za sebe i za druhé. Mohou však být také znamením chvály a díků. V liturgii mohou být ruce také sepnuté, na znamení soustředění a rozjímání. Sepnuté ruce nejsou rozptylovány žádnou jinou činností a jsou tedy připraveny vyjádřit odhodlání obrátit se tělem i duší výhradně k Bohu jako jedinému pánu našeho života. Jedním z významných gest, které umožňují rozpoznat liturgii jako jednání Boha a lidu, je také gesto pokoje, podání ruky svému bratru. Liturgie vnímá pokoj jako dar, plod eucharistického tajemství a gesto vzájemného předávání znamení pokoje je takřka potvrzením toho, co se právě slaví. V průběhu času prošlo toto gesto změnami co do formy. Původně šlo o polibek, který se později proměnil v obětí. Dnes, aby odpovídalo zvyklostem naší společnosti, se z něj stalo podání ruky. Nemá však být pouhým gestem zdvořilosti či přátelství. Jako věřící skrze něj prosíme o pokoj a jednotu pro církev i pro svět.

0: Pokoj, který si předáváme, je pokoj Kristův, který nám je darován skrze Ducha Svatého při účasti na eucharistickém tajemství. Na tomto pokoji se zakládá jednota církve, která se projevuje v bratrství mezi shromážděnými. Pokoj však má také dynamický rozměr. Je to pokoj, který se buduje, který závisí na všech. Ve světě, který trpí rozdělením, se tímto znamením v podstatě zavazujeme, že budeme kvasem jednoty a pokoje v Ježíši Kristu. Je to gesto, které se nesmí omezovat pouze na liturgickou slavnost, ale musí provázet každého muže a každou ženu po celý život. To je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

Je krátce před 6:00 čas na myšlenku na den. Dnešní bude z promluvy papeže Lva před nedělní polední modlitbou 6. září.

Drazí bratři a sestry, přeji vám pěkný den. Boží slovo nám nabízí několik základních kritérií pro uvažování i jednání. V listu Římanům čteme, že všechna přikázání jsou zhrnuta v tomto: miluj svého bližního jako sám sebe. Svatý Pavel na tomto bodě trvá s odkazem na velmi silný obraz, který se objevuje i v Otčenáši. Píše totiž: bratři, nebuďte nikomu nic dlužni, jen vzájemnou lásku. Ježíš nás naučil prosit o odpuštění hříchů a také je praktikovat. Je tu však jedno dědictví, kterým jsme si navzájem zavázáni a které nás nezotročuje. Je to dluh vzájemné lásky. Veškerá pozornost, péče a dobro, které jsme obdrželi, nás činí svobodnějšími a schopnějšími nést odpovědnost. V evangeliu navrhuje Ježíš každému křesťanskému společenství přinejmenším dva způsoby, jak uplatňovat vzájemnou lásku. První z nich nás vede, abychom se naučili bratrskému napomenutí. Je to delikátní a často opomíjené umění, které vyžaduje upřímnost a schopnost postupovat se správnou mírou ve správný čas. Upřímně si promluvit. Nejprve tváří v tvář, poté je-li to nutné před dvěma či třemi lidmi a nakonec, když je to třeba, před celou komunitou. Znamená čelit realitě a proměnit problémy a konflikty v příležitosti k růstu. Stěžovat si a pomlouvat je snazší, ale nic to nepřinese a mnoho situací se tak paralyzuje. Evangelium nás naopak vychovává ke svobodě v lásce. Existuje pak ještě druhý způsob bratrské lásky, který podle Ježíšových slov proměňuje dokonce i modlitbu. Vzájemná shoda. Nejen když dojde ke konfliktu, ale i když prosíme Boha o nějaký dar. Pán říká, jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou oni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Tento slib naznačuje, že můžeme mít společná přání, společné bolesti, společné naděje a skrze modlitbu růst v jednotě. Bez víry by se každý mohl cítit osamělý a podezřívat ostatní, vnímat je jako cizince a nepřátele. Díky milosti jsme však bratři a sestry, kteří se mohou shodnout, setkávat se, odpouštět si a naslouchat si v Pánu. Prosme Marii, která po andělském zvěstování spěchala za svou sestřenicí Alžbětou, aby s ní sdílela radost i strasti těhotenství, aby i nás naučila radostné povinnosti bratrské lásky.

Dobré ráno, je krátce po 6. hodině, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Je úterý 8. září, Mezinárodní den gramotnosti, podle katolického kalendáře svátek narození Panny Marie. Svátek má Mariana, jméno vzniklo složením jmen Marie a Anna, anebo také jako ženská podoba latinského Marianus, a to znamená patřící k rodu Máriu. Marianám k dnešnímu svátku blahopřejeme. Na Proglasu vás v tuto chvíli zveme k ranní modlitbě, kterou zahájíme četbou úryvku z první kapitoly Matoušova evangelia.

Eliášova. Šalomón byl otec Rechabeámův, Rechabeám otec Abijáhův, Abijách otec Asafův, Asaf otec Jozafatův, Jozafat otec Jorámův, Jorám otec Uziáhův, Uziách otec Jotamův, Jotam otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, Ezechiáš otec Manasesův, Manases otec Amónův, Amón otec Jošiáhův, Jošiáh otec Jechoniáhův a jeho bratří za babylonského vyhnanství. Po babylonském vyhnanství Jechoniáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec Zorobábelův, Zorobábel byl otec Abiudův, Abiud Eliakimův, Eliakim Azorův, Azor Sadokův, Sadok Achimův, Achim Eliudův, Eliud Eleazarův, Eleazar Matanův, Matan Jakubův, Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z kterého se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve, než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěli vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když to už chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On totiž spasí svůj lid od hříchu. To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka. Hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi.

0: A po četbě evangelia se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chvále. Dnes se s vámi pomodlí Natálie
1: a Jiří.
0: Prožíváme svátek narození Panny Marie. Dnešní texty ze svátku budou od strany 1682, v novějším vydání breviáře od strany 1682, ve starším od strany 1494. 1494. Žalmy budou z neděle prvního týdne žaltáře strany 914, 914 nebo 813. 813. A nakonec prosby ze společných textů o Panně Marii od stran 1872, v novějším vydání breviáře od strany 1872, ve starším 1655. 1655. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře od stran 1682, 914 a 1872. Ve starším vydání breviáře od stran 1494, 813 a 1655. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Maria na svět přichází, denice Boží vychází. Radujme se, radujme se. Vyjde slunce z vysokosti, zažené hříchů temnosti, veselme se, veselme se.
1: Ta, jež se dnes narodila, zdávna přislíbená byla. Radujme se, radujme se. Ta má Matkou Boží býti, Spasitele nám zplodíti. Veselme se, veselme se.
0: To je ten žebřík nebeský, kterým se jde král andělský. Radujme se, radujme se. To je brána.

0: kterou projde, Mesiáš, když na svět přijde, veselme se, veselme se.
1: Její svaté narození má nám býti k potěšení, radujme se, radujme se. Veselým hlasem zpívejme, Matičku Boží vítejme, veselme se, veselme se. Z Abrahamova pokolení, z kmene Judova, ze slavného rodu krále Davida se narodila Panna Maria, matka našeho Pána.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahla žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mrtví tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sítit jak tukem a morkem, plesající mrtví zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Z Abrahamova pokolení, z kmene Judova, ze slavného rodu krále Davida se narodila Panna Maria, matka našeho Pána. Radujme se z narození nejsvětější Panny Marie, neboť z ní vzešlo slunce spravedlnosti, které ozařuje celý svět.
0: Všechna díla Páně velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána, anděle Páně, velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána, všechny mocnosti Páně velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána, nebeské hvězdy velepte Pána.
0: Všechny deště a roso velepte Pána, všechny větry velepte Pána.
1: Ohni a žáry velepte Pána, studeno a teplo velepte Pána.
0: Roso a jiní velepte Pána, zimu a chlade velepte Pána.
1: Ledy a sněhy velepte Pána, noci a dní velepte Pána.
0: Světlo a temno velepte Pána, blesky a mraky velepte Pána.
1: Země velep Pána, chvál a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy velepte Pána, vše co na zemi roste velep Pána.
1: Prameny velepte Pána, moře a řeky velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci velepte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká velepte Pána. Lidé velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velepme Otce i Syna, i Ducha Svatého. Chvalme a oslavujme ho na věky.
1: Radujme se z narození nejsvětější Panny Marie, neboť z ní vzešlo slunce spravedlnosti, které ozařuje celý svět. S radostí slavíme tvé narození, Maria, pros za nás Ježíše, svého Syna.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, Jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce. Synové Sionu ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem. Ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem. Ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud. Všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: S radostí slavíme tvé narození, Maria, pros za nás Ježíše svého Syna.
0: Vyrazí ratolest, spahýluje se, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm Duch Hospodinův, Duch moudrosti a rozumu, Duch rady a síly, Duch poznání a bázně před Hospodinem.

0: Bůh si ji vyvolil od pradávna, od věků měl s ní své plány.
1: Bůh si ji vyvolil od pradávna, od věků měl s ní své plány.
0: Učinil se v ní svůj příbytek,
1: od věků měl s ní své plány.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Bůh si ji vyvolil od pradávna, od věků měl s ní své plány. Tvé narození, panenská Bohorodičko, přineslo radost celému světu. Z tebe nám vzešlo slunce spravedlnosti. Kristus, náš Bůh, on z nás sňal kletbu a dal nám požehnání, přemohl smrt a daroval nám věčný život.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, nebo či navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele, z radu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Tvé narození, panenská Bohorodičko, přineslo radost celému světu. Z tebe nám vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh. On z nás sňal kletbu a dal nám požehnání, přemohl smrt a daroval nám věčný život.
0: Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny Marie, a prosme ho.
3: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
1: Ježíši, slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí a ať stále chodíme ve tvém světle.
1: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušenou Panu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
1: Ježíši, spasiteli světa, pod tvým křížem stála s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách svědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
1: Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil si lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chráněni její mocnou záštitou, zůstáváme stále spojeni s tebou.
3: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
0: A připojme modlitbu Páně.
3: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu matky svého Syna, jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: V úterý 23. týdne v mezidobí čteme začátek knihy proroka Habakuka, celou první a začátek druhé kapitoly. Podtitul Modlitba v době zpustošení. Hrozebný výrok, který přijal ve vidění prorok Habakuk. Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, ty však neslyšíš. Křičím k tobě násilí, ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Můžeš se dívat na soužení? Spustošení a násilí je přede mnou. Povstávají hádky, rozmáhá se svár. Proto nemá platnost zákon a právo se nikdy neprosadí. Poněvadž bezbožný přemáhá spravedlivého, proto vládne zvrácené právo. Hleďte na pohany a dívejte se, divte se a užasněte. Za vašich dob činím skutek, nikdo tomu neuvěří, až se o něm bude vypravovat. Hle, já vzbudím Chaldejce, krutý a útočný národ, který probíhá širou zemí, aby zabral sídla, která mu nepatří. Je hrozný a strašný, vyhlásí právo a svou svrchovanost. Jeho koně jsou rychlejší než levharti, divočejší než vlci na stepi. Rychle přijíždějí jezdci, jeho jezdci přijedou z veliké dálky, přilétnou jak orel, který se vrhá na žrádlo. Všichni se ženou za násilím, tváře všech jsou jako žhoucí vítr, zajatce hromadí jak písek. Králům se vysmívá, knížata mu jsou pro krato chvíli, žert si dělá z každé pevnosti, kolem nasype val a zmocní se jí. Přižene se a přežene jak vichr, ze své síly si udělá Boha. Hospodine, což nejsi od pradávna, můj Bůh, můj svatý, který neumíráš. Hospodine, poslal si Chaldejce, aby konal právo, ty, skálo, určil si ho, aby trestal. Máš čisté oči, že se nemůžeš dívat na zlo, na soužení nemůžeš patřit. Proč se tedy díváš na nevěrné? Proč mlčíš k tomu, když bezbožník ničí toho, kdo je spravedlivější než on? Jednáš s lidmi jako s rybami moře, jako s havětí, která nemá vládce. Nepřítel je všechny tahá udicí, chytá je svou sítí, svým čeřenem je sbírá, proto se raduje a jásá. Proto přináší oběti své síti, svému čeřenu pálí kadidlo, neboť jimi se stal jeho úděl tučným, vydatným jeho pokrm. Má proto stále vyprazdňovat svou síť, zabíjet národy bez slitování. Na svou stráž se postavím, vystoupím na stanoviště, číhat budu, abych viděl, co Pán ke mně mluví, co mi odpovídá na mou stížnost. Hospodin mi odpověděl, napiš vidění, vyryj ho zřetelně na desky, aby ho mohl každý snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě čeká vidění, spěje však k naplnění a nesklame. I když ještě prodlévá, počkej na ně, neboť jistě se splní, nedá se zdržet. Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši, spravedlivý však bude žít pro svou věrnost.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení z úterý 23. týdne v mezidobí.

Je 6 hodin 31 minut úterý 8. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Prožíváme Mezinárodní den gramotnosti. Podle katolického kalendáře svátek narození Panny Marie. 765 let uplynulo od první písemné zmínky o městě Kolín. 390. výročí založení slaví Harvardova univerzita, nejstarší vysoká škola ve Spojených státech. 185 let nás dělí od narození hudebního génia Antonína Dvořáka, jednoho ze zakladatelů české národní hudby. Na věčnosti je od roku 1904. Rovněž 185 let uplynulo od vysvěcení původního poutního kostela Panny Marie Pomocné Maria Hills u Zlatých hor. Před 105 lety vydechl naposledy objevitel 4 krevních skupin, psychiatr a neurolog Jan Janský. 4 roky je na věčnosti britská královna Alžběta II. 69. narozeniny dnes slaví hlavní kaplan diecézní Charity Brno, farář u svatého Jilí v brněnském Komárově, páter Václav Slouk. 94 let se dožívá Leo Žídek, osobnost českého skautingu, vězeň komunismu. A svátek má dnes Mariana. Jméno mohlo vzniknout buď spojením jmen Marie a Anna, anebo jako ženská podoba latinského Marianus, a to je patřící k rodu Máriů. Takže Mariana, blahopřejeme k dnešnímu svátku. Pojďme se také podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti, ojediněle s přeháňkami. A nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29, v 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů a bude vát slabý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme proudem písniček, nabídneme přehled očekávaných událostí krátce po 6:30. Potom to bude ranní zíváček ve 6:45, to je pořad pro naše nejmenší posluchače, a od 7:00 zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď nám bude hrát Hluboké nedorozumění Náhodou.

To bylo hluboké nedorozumění a teď už přehled očekávaných událostí s datem 8. září 2026. Lidé se ve městě Albrechticích naposledy rozloučí s boromejkou Kristou Evou Rosívalovou. Po pohřební mši svaté v klášterní kapli svaté rodiny bude její tělo uloženo k dočasnému odpočinku na místním hřbitově. Během 50 let svého řeholního života působila sestra Krista v několika komunitách na území ostravsko-opavské diecéze. Odešla 1. září ve věku 78 let. Nový cyklus pro seniory, nazvaný Mše svatá krok za krokem, zahájí Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči. Účastníci se zaměří na základní prvky bohoslužby a na možnosti, jak ji hlouběji prožívat. První setkání začne v 9 hodin na Staré faře ve Frýdku. A v pražské oboře Hvězda se chystá běh dobré vůle nadace Olgy Havlové na podporu rodin v tíživých životních situacích. 8. ročník charitativního závodu nabídne tratě pro dospělé i děti, štafetový závod a doprovodný program včetně cirkusového představení nebo fotografické výstavy. Podrobnosti přineseme v živém rozhovoru po 8:30. Tolik z očekávaných událostí.

Ahoj holky a kluci. Doufám, že jste se dobře vyspali. Opět tu máme ráno a já už vás všechny vítám u vašich přijímačů. Začíná ranní zíváček. Připomenu, že v soutěži dnes znovu navštívíme náš pohádkový bazar, kde už na nás čeká nějaký kouzelný předmět. Ze všeho nejdříve se ale spolu pomodlíme. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, na počátku nového dne tě chceme pozdravit a poprosit o tvou blízkost ve všem, co budeme dělat. Také prosíme o ochranu a požehnání pro všechny naše blízké. Amen. A po modlitbě je čas na první písničku, bude to Ztratila Lucinka Bačkorku.

smála. Tak písnička nám dohrála a my už se vrháme na soutěž. Opět otevíráme náš pohádkový bazar. Tak dobře poslouchejte. Dneska tady mám věc, ze které by měl radost každý hladový pocestný. Sice vypadá jako obyčejný kousek látky, ale není jen tak ledajaký. Stačí říct tři kouzelná slůvka a hned je stůl plný dobrot. Poznáte, o jaký pohádkový předmět jde? Pokud ano, můžete to zavolat přímo do vysílání na číslo 739 850 345. 739 850, 345. Můžete si vysoutěžit nějakou pěknou písničku a někomu ji věnovat. Tak tedy v našem pohádkovém bazaru je dnes předmět, ze které by měl radost každý hladový pocestný. Sice vypadá jako obyčejný kousek látky, ale není jen tak ledajaký. Stačí říct tři kouzelná slůvka a hned je stůl plný dobrot. A správnou odpověď můžete zavolat na číslo 739 850 345. Tak můžete zavolat, o jaký předmět se jedná, případně ze které pohádky ho znáte. Tak tedy pro všechny hladové, vypadá jako obyčejný kousek látky, ale není jen tak ledajaký, stačí říct tři kouzelná slůvka a hned je stůl plný dobrot. Tak než si odpovědi promyslíte, pustíme si písničku.

0: Tak, my už tady máme dnešního volajícího, takže zvedáme telefon. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kdo pak se dovolal? Haló, haló, slyšíme se?
1: Ano, tady František.
0: Ahoj Františku, tak nám řekneš správnou odpověď?
1: Ubrousku prostři se.
0: Výborně, je to tak, je to ubrousek z ubrousku prostři se. Já se tě zeptám, líbilo by se ti mít takový ubrousek doma?
1: Ano.
0: A kdybys ho měl, tak co bys od něho přál vykouzlit za jídlo?
1: Nevím.
0: Nevíš. Možná po ránu těžká otázka. Určitě ubrousek umí spoustu různých dobrot. A jak se ti dneska vstává?
1: Ale dobře.
0: Ale dobře, těšíš se do školy?
1: Celkem.
0: Co tě tam čeká?
1: Čtyři matematika, dějepis, fyzika, angličtina.
0: Mhm. Tak to máte hodně hodin. A co tě z toho nejvíc baví?
1: Nevím.
0: Nevíš. Tak jo, Františku, já tě každopádně děkuju, že jsi zavolal. Přeju ti, ať máš dneska pěkný, úspěšný den a dám ti teďka vybrat písničku. Mám tady Lásku, Dlouhý, široký a bystrozraký, anebo Hlupáku, najdu tě.
1: Hlupáku, najdu tě.
0: Dobře, a komu písničku věnujeme?
1: Mám jim se do práce a všem, co se snažili zavolat a nedovolali.
0: Dobře, to je od tebe pěkné, tak posíláme písničku. Moc ti děkuju, měj se hezky a těším se zase příště naslyšenou. Ahoj.

Nám dozněla písnička Na přání, kterou se dnes vysoutěžil František, a my jsme v našem pohádkovém bazaru dnes měli kouzelný ubrousek, tedy z pohádky Ubrousku, prostřese, který umí vykouzlit jakékoliv jídlo a pití. A pojďme si tady ještě povědět, kde se vlastně takový kouzelný ubrousek vůbec vzal. Předával se vyprávěním z generace na generaci. Lidé si totiž kdysi v chaloupkách za dlouhých zimních večerů vyprávěli různé příběhy. Jeden člověk k příběhu přidal něco, dalšího trošku vylepšil, a tak vznikaly různé pohádky, jak je známe dnes. No a ten ubrousek bylo takové přání chudých lidí, protože kdysi dávno měli lidé často hlad a museli opravdu velmi těžce pracovat, aby si vůbec na trochu jídla vydělali. Proto si ve svých představách vysnili takovou věc, která by jim bez práce dala jakékoliv jídlo, na které si vzpomenou. A tak právě vznikl tento kouzelný ubrousek. No a proslavili ho sběratelé pohádek. Aby se na tyto lidové příběhy nezapomnělo, začali je vzdělaní lidé zapisovat. V Německu to byli bratři Grimmové a u nás v Česku pohádku o ubrousku zapsal Karel Jaromír Erben. A určitě si vybavujete pohádku o Bušku z Pytlaven, kde se tento ubrousek objevuje. To by tedy bylo k dnešnímu pohádkovému bazaru všechno. Já vám moc děkuji za pozornost a budu se na vás zase těšit zítra u ranního zíváčku. Zítřejším tématem budou hudební nástroje. A protože máme ještě chvilku čas a měli jsme dneska pohádku o ubrousku, tak vám pošlu takovou taky písničku, která se trošku vztahuje k jídlu. Já věřím, že mnozí z vás snídáte nebo se na to právě chystáte. Tak aby vám lépe chutnalo, posílám písničku O snídani.

Tam sedím na své židli, povídám si s jídly. Chlebe, milý chlébe, nejdřív ptám se tebe, který tvůrce dal tvé kurce vůni jako z nebe.

židli, povídám si s jídly. Máslo, milé máslo, kde ses včera páslo, v které trávě na Šumavě, dřív než slunce zhaslo.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: No a teď jsme po 7 hodině, byť těsně, a společnost vám dělá Ranní Plus v úterý 8. září, to je s Šárkou Fenikovou.
2: A Tomášem Pavlíčkem.
3: Český rozhlas Plus.
2: No, protože teď vám řekneme, co vás čeká po 7. hodině. Například se budeme ptát na to, kam posunula koaliční rada jednání o úsporách v rozpočtu.
4: Ta debata nebyla nějak uzavřená, ale já si myslím, že pořád se pohybujeme kolem těch jednotek miliard.
1: Nebo nás zajímá, co zkoumá soud na privatizaci Mostecké uhelné z 90. let?
2: A taky, jak pokračuje spor americké administrativy s Harvardskou univerzitou, která slaví 390 let od založení.
1: Širší úvod ale zajistí zprávy v podání Ondřeje Látala.
5: Přeju dobré ráno. Poslanci se dnes budou zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu, která by zrušila stávající služební zákon, zamítli senátoři. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být podobná jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
6: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
5: Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Podobné výhrady měl i Senát. Poslanci se budou muset vypořádat taky s novelou stavebního zákona, se kterou senátoři také nesouhlasili. Není ale jasné, jestli na ně přijde řada už dnes. Na dnešní jednání poslanců SPD dorazí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Na klubu má vysvětlit navrhovanou výši schodku státního rozpočtu na příští rok. Deficit 389 miliard korun poslanci SPD totiž kritizují. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, potom zamíří k projednání do sněmovny. Chystáme detaily, uslyšíte je hned po zprávách. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl Českému rozhlasu, že se o rozhodnutí dozvěděl z médií.
7: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
5: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmu vyřešil.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ukrajinský generální prokurátor

0: 84 letech ve vězení v nizozemském Hágu. Byl odsouzený na doživotí mimo jiné za podíl na masakru ve Srebrenici z roku 1995.
1: Mladičovu rakev zahalenou do státních vlajek na cestě na Bělehradský hřbitov doprovázely tisíce lidí. Předtím na smutečním obřadu v chrámu svatého Lukáše promluvil patriarcha Srbské pravoslavné církve Porfirij, který zpochybnil rozhodnutí tribunálu v Hágu. V smutečním průvodu byli i srbští ministři spravedlnosti a obrany, taky veteráni jugoslávské války a mladí muži v tričkách oslavujících bosensko-srbského generála. V souvislosti s okázalým pohřbem odsoudila Evropská unie oslavování válečných zločinců. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová kvůli tomu zrušila svou dřív plánovanou cestu do Srbska. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu. Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda. Podle soudu bylo jednou z polehčujících okolností, že jedno z dětí už bylo narušené. Mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý nechtěl detaily případu komentovat.
2: Nejvyšší státní zastupitelství se tímto případem již zabývá. V současné době zkoumáme, zda není dán prostor pro využití pravomocí nejvyšší státní zástupkyně. V tuto chvíli se nemůžeme vyjádřit ani k otázce, zda lze rozsudek odvolacího soudu považovat za přiměřený.
0: Soudkyně Ústeckého krajského soudu Jana Kurešová Českému rozhlasu řekla, že odvolací senát si za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou. Filmový festival v Benátkách bude promítat v premiéře dokument o Elonu Muskovi. Snímek oscarového režiséra Alexe Gibneyho má téměř 4 hodiny. Dokument popisuje jak vliv amerického miliardáře na politiku, tak i jeho kontroverze. Technologický podnikatel Elon Musk se ale samotného natáčení neúčastnil. Film bude mít premiéru v amerických kinech 16. října. Tady jsou dopravní informace v ranním plusu. Na D4 směrem s Příbrami do Prahy narůstá kolona. Aktuálně se brzdí těsně za Mníškem na 18. kilometru. Kolona se vleče 20 minut až k omezení před Řitkou. Na 16. a 5. kilometru zabrali silničáři pravý pruh. Na D1 z Vyškova do Brna se zpomaluje mezi Holubicemi a Rohlenkou. Zdržení čekejte v úseku mezi kilometry 211 a 207. Na D2 na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy popojíždí kamiony už před Modřicemi ze 6. kilometru. V Praze na magistrále směrem z D1 do centra čekejte potíže na úrovni Chodová. Kousek před jezdem do Spořilovské je blokovaný prostřední pruh. V něm jsou policejní majáky, zpomaluje se za průhonicemi okolo 3. kilometru. Dobře dojeďte. Bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, na horách kolem 20, na Šumavě až 24. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Kopie sošky pražského jezulátka zamíří do irského hrabství Kerry jako symbol přátelství mezi Prahou a Irskem. V pondělí 31. srpna ji za účasti primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody slavnostně požehnal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. První veřejné představení sošky se uskuteční dnes při tradiční poutní mši u Mariánské studánky v Ballyheek, které se pravidelně účastní kolem tisícovky věřících z celého Irska. Projekt vznikl ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky v Irsku a je součástí programu irského předsednictví v Radě Evropské unie. Hrabství Kerry bylo přiděleno Česku jako partnerské pro prezentaci jeho kultury. Jezulátko se svatováclavskou korunou se do Irska vydává v novém slavnostním oděvu od návrhářky Zuzany Kubíčkové. Propojuje české a irské kulturní tradice. Zelený samet odkazuje na Irsko, motiv vinné révy připomíná tisíciletou tradici pražských vinic a lipový list je symbolem českých zemí i součástí heraldické výzdoby Prahy. Oděv doplňuje ručně vytvořená koruna a královské jablko z českého skla a bižuterie. Jeho součástí je také křišťálové srdce, inspirované symbolem, který ke svému podpisu připojoval Václav Havel. Arcibiskup Stanislav Přibyl při žehnání připomněl symboliku pražského jezulátka jako znamení dětské prostoty, naděje a boží ochrany v těžkých chvílích života.

0: Tradiční olomoucká pouť startuje tento pátek na ploše Tržnice a nabídne nejen atrakce a kulturní program. Akce má výrazný charitativní rozměr, informuje mluvčí spolku Trend vozíčkářů Milan Papežík.
1: Proběhnou během této pouti 4 dny benefičních koncertů, které pomohou sbírce tkaničky pro Trend spolku Trend vozíčkářů. Je to vlastně sbírka, kterou všichni dobře známe, jmenovala se dříve Zasukované tkaničky a momentálně tento rok přišla v této nové podobě. Zazní spousta známých českých umělců, ale i také lokálních, například uvedu úžasnou kapelu Reflexí, nebo pro mladé Matěje Ploška, Honzu Bendíka, vystoupí i Kapitán Demo, jaksi hlavní hvězda celé pouti. Alžběta Kolečkářová, kapela Premiér s jejich legendárním hrobařem, festivalová pecka Freddy a Krusty a další. Čeká nás celkem 20 koncertů. Ve 4 dnech bude to vlastně první den pouti, pátek 11. září, sobota 12. a vlastně znovu další týden pátek, sobota, takže 18. 19. září.
0: Do sbírky se mohou lidé zapojit přímo na ploše olomoucké tržnice, pokračuje Milan Papežík.
1: Bude rozmístěno několik kasiček, budou tam rozmístěny i QR kódy, takže ani netřeba hotovost, mohou poslat ze svého bankovnictví přímo ze svého účtu po načtení QR kódu nějaký příspěvek do sbírky a mohou si samozřejmě u nás na stánku nebo u těch kasiček vyzvednout i ten talisman sbírky, který zůstal stejný, jsou to pořád Zasukované tkaničky. Bude tam umístěn také náš stánek, kde si mohou lidé zakoupit výrobky, které vyrábí naši klienti sociální rehabilitace, a právě na tom stánku budou i k zakoupení speciální VIP vstupenky, kde vlastně lidé mohou mít dvojnásobný dobrý pocit z toho, že stojí blízko pódiu a z toho, že pomáhají. A vlastně vidíte, že z těchto VIP vstupenek půjde na Trend. Takže ty koncerty jsou za dobrovolný příspěvek, ale mohou si zakoupit i právě takový jakoby upgrade a stát blízko pódia. A jsou jak v předprodeji už na SMS tiketu, tak budou k dispozici i právě na místě na tom stánku Trendu vozíčkářů.
0: Řekl o charitativním rozměru olomoucké pouti Milan Papežík, mluvčí spolku Trend vozíčkářů.

0: Od 28. září do 1. října se na Velehradě uskuteční celostátní setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v duchovní péči. Zájemci z řad nemocničních kaplanů, dobrovolníků a pracovníků v pastoraci zdravotnických a sociálních služeb se mohou přihlašovat nejpozději do 11. září. Podrobněji náš redaktor Martin Weisbauer.
1: Tradiční setkání bude probíhat v poutním a exercičním domě Stojanov. Pořádá ho Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Centrem dohody, arcibiskupstvím Olomouckým a organizací Jsme blízko vám, Institutem klinické pastorační péče. Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma role, komunikace a spolupráce nemocničního kaplana v podpůrném a paliativním týmu. Důležitá bývá vždy i neformální část, která je využívána ke sdílení zkušeností mezi kaplany napříč republikou i k navazování nových přátelství.

večer doma, to já vám budu přečítat.

0: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je to 7:30 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je úterý 8. září, Mezinárodní den gramotnosti. Podle katolického kalendáře svátek narození Panny Marie. 765 let uplynulo od první písemné zmínky o městě Kolín. 390. výročí založení slaví Harvardova univerzita, nejstarší vysoká škola ve Spojených státech. 185 let nás dělí od narození hudebního génia Antonína Dvořáka, jednoho ze zakladatelů české národní hudby. Na věčnosti je od roku 1904. Rovněž 185 let uplynulo od vysvěcení původního poutního kostela Panny Marie Pomocné Maria Hilf u Zlatých hor. O svátku narození Panny Marie před 125 lety se narodil chorvatský kněz, sociolog a teolog jezuita Tomislav Kolakovič, klíčová osobnost hnutí Katolická akce. Na věčnosti je zřejmě od roku 1990. Před 105 lety vydechl naposledy objevitel čtyř krevních skupin, psychiatr a neurolog Jan Janský. 4 roky je na věčnosti britská královna Alžběta II. 69. narozeniny dnes slaví hlavní kaplan diecézní Charity Brno, farář u svatého Jilí v brněnském Komárově, páter Václav Slouk. 94 let se dožívá Leo Žídek, osobnost českého skautingu, vězeň komunismu. A svátek má Mariana. Jméno vzniklo snad složením jmen Marie a Anna, anebo jako ženská podoba latinského Marianus, a to znamená patřící k rodu Mariů. Marianám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29, v 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme proudem písniček. Hudebním kompasu v 7 hodin a 45 minut si představíme maďarské duo Šomanové a Šandor Čorý. V 8 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Krátce po zprávách nabídneme přehled očekávaných událostí pro dnešní den a od 9. hodiny pak pořad Na stole je téma. No a dnes bude Na stole téma dobrovolnictví v Adře. S koordinátorkou dobrovolníků Barborou Bezděkovskou si bude povídat Kamil Kreuzinger. To je tedy pozvánka pro vás na 9. hodinu a teď už kapela Taky tak a Město v Kalužích.

0: Do akce Noc literatury, která se uskuteční příští středu, se letos přihlásilo více než 100 měst a obcí z celého Česka. Podrobnosti k programu v Moravské metropoli má Michal Šťastný, mluvčí městské části Brno-Střed.
1: Jedná se o unikátní kulturní akci, která se vůbec poprvé v takovémto rozsahu uskuteční v Brně. Hlavním organizátorem celé akce je městská část Brno-Střed a příspěvková organizace KBSK. Cílem celé akce je návštěvníkům představit prostřednictvím veřejných čtení různé unikátní prostory a také současnou literární tvorbu. A v průběhu toho jednoho večera budou moci návštěvníci navštívit až 30 unikátních lokací. Jedná se například o vilu Tugendhat, Herdanův byt nebo salonek hotelu Grand. Tam všude se uskuteční autorská čtení vytipovaných knih a jednou z velkých zajímavostí je také fakt, že přijede řada osobností i samotných spisovatelů, kteří tady budou mít různé besedy nebo dokonce autorská čtení. Jedná se například o držitelku ceny Magnesia Litera Doru Kaprálovou, argentinského autora Jorge Emilio Niedlicha, přední ukrajinskou spisovatelku Oksanu Zabuško či profesor antropologie a vnuk Gréty Tugendhatové Michael Lambek.
0: Dodává k projektu Noc literatury mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný.

0: Mezinárodní festival romského filmu IROF nabídne od čtvrtka do neděle na různých místech Prahy několik celovečerních i krátkometrážních snímků různých žánrů. V multifunkčním prostoru Endorfin ve Vršovicích ho otevře vernisáž portrétů romských osobností výtvarnice Lucie Vlasákové. Druhý den se výstava přesune do Listova institutu a 12. září bude v kulturním domě Komořany. Vybrané projekce doplní hudební a taneční vystoupení a tradiční romské občerstvení. Petr Ščuka, pořádající neziskové organizace Identity Prague, vysvětlil.
1: Smyslem filmového festivalu je hlavně přiblížit veřejnosti, majoritě, že i Romové umějí tvořit filmy. Že i Romové jsou režiséři, producenti a scenáristi třeba. Jo, takže to byl ten cíl, filmový festival na mezinárodní úrovni, protože všichni vědí, že Romové umějí zpívat a tancovat, ale ten film tady prostě chybí.

0: Je to 45. minuta po 7. hodině a začíná ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Rum na plo nebo Rumový deník je název alba maďarské dvojice Šomanové a Sándor Csorý junior. Jako první ukázku si poslechneme píseň RD RD.

Sándor Csori, významná osobnost současné maďarské lidové hudby, se na novém albu Rum na plo vrací k hudbě svého dětství a mládí. Některé skladby přiznal natolik důvěrně, že by je původně ani nepovažoval za materiál k novému zpracování. Jiné pak souvisejí přímo s rodinnými vzpomínkami. Lidové písně, které jsou základem alba, zpracoval ve spolupráci s rockovým hudebníkem Šomou Nové, velmi osobně, úsporně a intimně. Oba do těchto písní vnesly vlastní zkušenosti, vzpomínky a hudební představy. Spolupráce obou muzikantů vznikla původně jako jednorázový koncertní projekt, ale oba si porozuměli natolik, že se rozhodli natočit společné album. Poslechneme se z něj ještě písně Einem Seretem, To se mi nelíbí, a Derengéš, Rozbřesk.

0: Hráli a zpívali nám Šomanové a Sándor Csori junior z Maďarska. Dnes odpoledne si v hudebním kompasu představíme německého hudebníka Uliho Eberharta. Zítra ráno si představíme irsko-bretonské instrumentální trio Breed Harper, Libby McCrohan a Sylvain Baru. A zítra odpoledne budeme poslouchat americkou skupinu Ancient Future. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Blíží se 8. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Osm hodin, dnes je úterý 8. září, tohle je Ranní Plus a za mikrofony zůstávají Tomáš Pavlíček
3: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas Plus.
3: A tady je obsah další hodiny v kostce. Bude český rozpočet pro příští rok zkoumat Evropská komise kvůli nadměrnému schodku?
2: Proč prověřuje nejvyšší státní zastupitelství rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí?
5: Podle mě se jedná o obviňování oběti toho nejhrubšího zrna.
3: A co vypovídá vítězství AFD ve volbách v Sasku a Anhaltsku o celém Německu?
2: Dozvíte se, ale nejdřív ještě zprávy, které připravuje Ondřej Látal.
6: A přeju dobré ráno. Policisté kvůli anonymní výhrušce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku. Policie o tom informovala na síti X. Nemocnici museli opustit i pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě zasahuje mimo jiné pyrotechnik a kinolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
7: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
8: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
7: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
9: Paní ministryně financí Šerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
7: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
6: Po zprávách se k tomu v Ranním Plusu vrátíme. Sněmovna se dnes bude zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snazší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon vrátili k projednání poslancům. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má taky sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
10: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
6: Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona si slibuje pružnější státní správu. Zaměstnávání úředníků chce přiblížit běžnému pracovnímu poměru. A poslanci se budou muset vypořádat i s novelou stavebního zákona, se kterou senátoři taky nesouhlasili. Není ale jasné, jestli na ní přijde řada už dnes.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ukrajinské bezpilotní letouny v noci na dnešek údajně zasáhly civilní infrastrukturu v ruském Saratově. Podle gubernátora oblasti Romana Busargina při útocích několik lidí utrpělo zranění. Letiště v Saratově, Penze a Uljanovsku v noci na dnešek kvůli bezpečnosti cestujících přerušila provoz. Rusko naopak v noci na dnešek obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička střely zasáhly třeba školu a obytný dům. Nejméně 6 lidí je zraněno. Minister obrany Jaromír Zuna za SPD chce, aby se české zbrojovky víc prosadily na mimořádně lukrativním a konkurenčním trhu v Jižní Koreji.

0: Vedla na vybrané americké zboží odvetná cla. Odpovídá tak na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání. K rozhovorům se přitom zatím nechystá vrátit ani jedna ze stran.
1: Kanadská vláda ode dneška zdanila stovky amerických výrobků, mimo jiné hliníkovou fólii, pláštěnky nebo sýry, a to sazbami až 50%. Jde o odpověď na srpnová opatření Bílého domu vůči kanadskému zboží, které Washington zdůvodnil takzvanou kanadskou diskriminací. Prezident Trump mezitím pohrozil dalším přitvrzením. V pondělí varoval kanadského výrobce letadel Bombardier, že mu zakáže prodej ve Spojených státech, pokud nezačne vyrábět přímo na americkém území. Z Washingtonu je na Ciglerová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus, přejeme dobré úterní ráno. Břeclavská tiskárna chce do týdne dokončit tisk volebních lístků pro říjnové volby. Už má vytištěné téměř všechny lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk lístků pro komunální volby je přibližně v polovině. Celkem se tiskne téměř 17 milionů hlasovacích sad, které se pak budou rozvážet po celé republice.
2: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby města Olomouc.
3: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně na lístky pro nadcházející volby spotřebují 800 tun papíru. Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód. Doplňuje obchodní ředitel Zdeněk Becker.
4: Proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům, kteří si díky tomu QR kódu načtou z hlasovacího lístku přesně toho konkrétního kandidáta a můžou si být jistí, že to, co dávají do obálky, tak je ten zvolený kandidát.
3: Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Anežka Hlávková, Český rozhlas.
0: Ve zprávách ranního plusu skoro 7 minut po 8 ráno přidáme taky dopravu. Na D10 směrem z Turnova do Prahy zůstává dálnice ucpaná od Brandýsa z 10. kilometru. 20 minut se jede k nehodě na 3. kilometr. Těsně za sjezdem na Radonice projedete pouze jedním pruhem. Dálnice D4 na trase s Příbrami do Prahy. Zdržení čekejte mezi Mníškem a Řitkou. Na 14,5 kilometru jsou silničáři v pravém pruhu. Kolona z 18. kilometru je na 10 až 15 minut. Na D7 směrem ze Slaného do Prahy po pojíždí fronta k omezení u letiště. Zpomalíte u Středokluk na 5. kilometru, naberete asi 10 minut navíc. A na D8 na příjezdu do metropole ve směru z Ústí teď počítejte s čerstvou nehodou. Je kousek za zdiby, průjezdný je tam pouze jeden pruh, kolona od Klíčan ze 3. kilometru je zatím na 5 až 10 minut. Dobře, dojďte. Úterý 8. září bude jasné až polojasné, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty vysoko 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, v tisíce metrech na horách nejčastěji kolem 20, na Šumavě až 24 a povane slabý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 12 minut po 8. hodině a v tuto chvíli nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 8. září 2026. Lidé se ve městě Albrechticích naposledy rozloučí s boromejkou Kristou Evou Rosívalovou. Po pohřební mši svaté v klášterní kapli svaté rodiny bude její tělo uloženo k dočasnému odpočinku na místním hřbitově. Během 50 let svého řeholního života působila sestra Krista v několika komunitách na území ostravsko-opavské diecéze. Odešla 1. září ve věku 78 let. Nový cyklus pro seniory nazvaný Mše svatá Krok za krokem zahájí Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči. Účastníci se zaměří na základní prvky bohoslužby a na možnosti, jak ji hlouběji prožívat. První setkání začne v 9 hodin na Staré faře ve Frýdku. Olomoucké centrum pro podporu života farností pořádá webinář pro výuku náboženství v 1. a 2. třídě. Je určen katechetům, učitelům a rodičům, kteří chtějí vzdělávat děti ve víře. Přednáška památkáře a archeologa Davida Tůmy připomene zanikající Loretu na vrchu Stráž v Horažďovicích. Akce se uskuteční v divadelním sále tamního muzea. Součástí speciální komentované prohlídky Konkatedrály v Opavě bude návštěva krypty. Návštěvníci se společně s archivářem Petrem Tesařem podívají do míst, která jsou běžně veřejnosti nepřístupná. Nadace OSF udělí na konferenci knihovny současnosti v Jihlavě ceny Bibliotéka Inspirans. Letos oceňuje knihovny za jejich aktivity na podporu demokracie. V pražské oboře Hvězda se chystá běh dobré vůle nadace Olgy Havlové na podporu rodin v tíživých životních situacích. Osmý ročník charitativního závodu nabídne tratě pro dospělé i děti, štafetový závod a doprovodný program, včetně cirkusového představení nebo fotografické výstavy. Podrobnosti přineseme v živém rozhovoru po 9:30. Dům kultury Metropol v Českých Budějovicích bude hostit přednášku na téma životní filozofie Tomáše Bati v dnešní době. Povede ji Gabriela Končitíková, ředitelka nadace nesoucí jeho jméno. Galerii Věda a umění Akademie věd České republiky v hlavním městě zahájí výstavu, která přiblíží každodennost povinné vojenské služby v českých zemích. Záměrně se nevěnuje válečným bitvám, ale období míru. Klade si otázku, co povinná vojna pro miliony odvedenců skutečně znamenala. A plzeňskou katedrálu svatého Bartoloměje rozezní varhanní koncert Pravoslava Březíka. Zazní skladby Bedřicha Smetany, Roberta Schumana a dalších autorů. Tolik z očekávaných událostí.

0: Hlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Poslední rozloučení s boromejkou Kresou Evou Rosívalovou se uskuteční dnes ve městě Albrechticích. Po pohřebním mše svaté v klášterní kapli svaté rodiny bude její tělo uloženo k dočasnému odpočinku na místním hřbitově. Sestra Krista odešla před týdnem v 78 letech. Na její život a působení zavzpomínala generální představená milosrdných sester svatého Karla Boromejského Anna Ancila Doležalová.
2: Tak jak znám sestru Kristu, tak ona ve svém srdci nesla velkou touhu po vztahu s Kristem, toužila po jeho lásce a také toužila lásku opětovat a její téma posledních let byla chudoba srdce. Já ji znám jako citlivou uměleckou duši, měla kolem sebe ráda krásu. Na svého mládí vystudovala konzervatoř, hrála na housle a varhany, taky uměla na kytaru hrát a vím, že krásně zpívala. V kongregaci ona pečovala především o staré lidi v sociálních zařízeních. Když jsem s ní pracovala jako děvče na brigádě, tak si vybavuji její opravdu citlivý přístup k lidem. Tady tu službu starým lidem, třeba konkrétně v Moravských Budějovicích, ona vlastně propojovala péči o mladé lidi, mladé dívky, které tam přišla se na brigádu, a takže já si vybavuji i tady jako děvče, jako sestru, která dávala příklad volného života a zároveň opravdu dávala svůj čas mladým lidem. A to ji taky provázelo v dalších letech, kdy učila náboženství ve farnostech. Z jejího životopisu víme, že milovala vlastně Osoblažsko, kde učila právě děti náboženství a kde to brala jako svoji misii. Kromě Osoblažska taky vím, že její prostředím, kde byla ráda a kde působila právě ve farnosti jako katechetka, tak byla Ostrava Puštkovec, kde taky se věnovala mladým lidem. A poslední půl rok se její zdraví velmi zhoršilo a bylo vidět, že postupně odchází, a myslím, že nám pan Bůh dopřál zahlédnout krásu jejího srdce.
1: Řekla pro Glasu o zesnulé sestře Kristě Evě Rosívalové generální představená boromejek Anna Ancila Doležalová.
3: Samota plíživá, samota únavná, samota v rozhodnutí, samota s tajemstvím, samota bez jmen, samota při stárnutí. Samota skličující, samota všedusící, samota v rušném městě.

v ozvěně věd, samota, co tiše hlodá. Samota bez návratu, samota bez záchvatu, jen chlad do kostí voda. Samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr. Samota v srdci, samota v naději, samota v dotyce.

Na 150 nových biskupů z 5 kontinentů se do čtvrtka účastní formačního kurzu, který pro ně v Římě pořádají Vatikánská dikasteria pro evangelizaci a pro biskupy. Zabývají se biskupskou službou, misiemi, liturgií, kulturou a mezináboženským dialogem, novými náboženskými hnutími, kněžskou formací a řešením případů zneužívání i ochranou památek. Včera měli společné zasedání na papežské univerzitě Urbaniana. Promýšleli synodální pojetí církve. Emeritní prefekt dikasteria pro podporu integrálního lidského rozvoje, českokanadský kardinál Michael Černý, s nimi probíral novou encykliku papeže Leva XIV. Magnifica Humanitas o lidské důstojnosti v éře umělé inteligence. Dnes biskupové prožijí bohoslužbu v římské bazilice Santa Maria Maggiore. Dopolední blok zasedání nabídne téma kněžské formace v současném kontextu. Odpoledne se pak budou věnovat misijnímu působení církve ve vztahu ke Svatému stolci. Mezi zúčastněnými biskupy, kteří přijali svěcení v uplynulém roce, je i rakouský primas, vídeňský arcibiskup Josef Greenwidl.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Je 8:30, úterý 8. září. Vy máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je Mezinárodní den gramotnosti, podle katolického kalendáře svátek narození Panny Marie. 765 let uplynulo od první písemné zmínky o městě Kolín. 390. výročí založení slaví Harvardova univerzita, nejstarší vysoká škola ve Spojených státech. 185 let nás dělí od narození hudebního génia Antonína Dvořáka, jednoho ze zakladatelů české národní hudby. Na věčnosti je od roku 1904. Rovněž 185 let uplynulo od vysvěcení původního poutního kostela Panny Marie Pomocné, Maria Hilf u Zlatých hor. Před 105 lety vydechl naposled objevitel 4 krevních skupin, psychiatr a neurolog Jan Janský. 4 roky je na věčnosti britská královna Alžběta II. 69. narozeniny dnes slaví hlavní kaplan diecézní charity Brno, farář u svatého Jílí v brněnském Komárově páter Václav Slouk. 94 let se dožívá Leo Žídek, osobnost českého skautingu, vězeň komunismu. A svátek má podle občanského kalendáře Mariana. Jméno vzniklo složením jmen Marie a Anna, anebo jako ženská podoba latinského Marianus, a to znamená patřící k rodu Máriů. Tak všechny Mariany zdravíme a posíláme blahopřání. A jaké bude počasí? Dnes bude jasno až polojasno. Na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29, v 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů a na Šumavě 24. Bude vát slabý, během dne mírný jižní až jeho západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Toliko počasí. Na Proglasu stále pokračujeme ranním hudebním proudem až do 9. hodiny, kdy vám k poslechu nabízíme pořad Na stole je téma. Dnes bude o dobrovolnictví v Adře. S koordinátorkou dobrovolníků Barborou Bezděkovskou si bude povídat Kamil Kreuzinger. V 10 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom se můžete těšit na relaci Rádia 7 v 10 hodin a 15 minut. Dnes to bude 3D Talk. Od 10:30 vysíláme Voničku pro milovníky dechovky a v 11 hodin nám opět Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová budou číst z knihy podepsána Charlotte v rámci čtení Na pokračování. Dnes uslyšíme 16. část. To je tedy pozvánka na ráno a dopoledne s Proglasem. Teď nám bude zpívat Jaroslav Hudka.

0: pak co jim chybí, co jim chybí. Sklenice vody, sklenice vody.
1: Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové zve na 8. ročník charitativního běžeckého závodu. Výtěžek ze startovného poputuje nadaci na podporu rodin v tíživých situacích. Pro dobrou věc se poběží dnes od 16 hodin v pražské oboře Hvězda. A já už v tuto chvíli vítám po telefonu organizátorku paní Kateřinu Česákovou. Dobré ráno.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Paní Česáková, prozraďte, jak dlouhé trasy máte připraveny a zvládne je opravdu každý, kdo se dneska zúčastní?
2: Na dnešek máme připravené na 2,5-kilometrovém okruhu tratě dlouhé 5 kilometrů, 10 kilometrů, anebo si můžou návštěvníci, závodníci vybrat štafetu. A závody jsou připraveny od 16.30 i pro nejmenší běžce. A každý si tedy najde svou kategorii. A hlavní závod začíná v 18 hodin.
1: Máte připravený i nějaký doprovodný program?
2: Ano, rozhodně. Během dnešního dne máme připravený bohatý doprovodný program. Náš běh není jen samotný závod. Ve Hvězdě na Praze 6 na všechny účastníky čeká příjemný doprovodný program, občerstvení a také aktivity pro rodiny s dětmi. Letos se třeba můžeme těšit na cirkusové představení a workshop pro děti od Cirkeonu. Můžete si vyzkoušet atletickou přípravku. Máme od našeho partnera divadla Stejbla a Hrubínka připravenou fotostěnu. Můžete si u nás tady na předpolí před Hvězdou vyzkoušet hod oštěpem s olympioničkou Irenou Gilarovou. A také jsou tady k dispozici stánky neziskových organizací a sociálních podniků.
1: Akce se letos koná už po 8. Mohla byste nám trošku zhrnout, jaké máte zkušenosti s těmi předcházejícími ročníky?
2: Máme z předchozích ročníků opravdu velkou radost. Každý rok se k nám vracejí lidé, kteří už běh dobré vůle znají, ale zároveň přicházejí i noví účastníci. A krásné je, že z toho postupně se stala taková tradice pro firemní týmy nebo i pro celé rodiny. A tady je právě to bezvadné propojení, že člověk udělá něco pro své zdraví, stráví hezký čas a zároveň pomůže někomu, kdo to opravdu potřebuje.
1: A na závěr bych se vás ještě zeptala, jak a komu konkrétně letošní vybraná částka pomůže.
2: Tak letošní výtěžek běhu dobré vůle pomůže rodinám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, ovlivněné například nemocí, ztrátou bydlení či domácím násilím.
1: Na charitativní běžecký závod výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové nás po telefonních linkách pozvala Kateřina Česáková. Moc vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se dnešní akce co nejlépe vydaří.
2: Taky moc děkujeme. Hezký den všem.
1: Hezký den, naslyšenou. A já ještě dodám, že se poběží dnes odpoledne od 16 hodin v pražské oboře Hvězda.
0: Už je to dlouho, co jsme se neviděli. Už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli.

0: zdvořile poprosím, ať si s tím pospíší, času je málo a proto ten spěch.
1: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
2: Tady je Proglas. Ladíme k vám.

0: V Jiříkově na Broutásku otevřeli naučnou stezku z místní části Křížov ke hradu Sovinec. Vede mimo frekventovanou silnici a návštěvníky seznamuje s krajinou a řemesly. Zároveň obec představila plán na využití bývalé kaple svatého Františka Xaverského v Křížově. V následujících letech se má proměnit v galerii Jindřicha Štrajta, pojmenovanou po fotografovi, který právě v sobotu oslavil 80. narozeniny. Podle jiříkovské starostky Barbory Šiškové by se tam mohly konat malé koncerty, výstavy, workshopy nebo třeba letní škola fotografování. S novým využitím odsvěcené kaple souvisí také dar Štrajtových. Obci věnovala rodinný zvon, který pro ni v 90. letech odlilo zvonařství Dittrichová v Brodku u Přerova. Dlouho byl na Sovinci, kde světoznámý dokumentarista žije. Starostka Jiříkova Barbora Šišková nám stezku představila a popsala, co nabízí k vidění.
1: V sobotu 5. září jsme otevřeli novou naučnou stezku z odstavného parkoviště nad hradem Sovincem přímo do hradu. Ta stezka byla vybudována hlavně kvůli tomu, abychom odvedli návštěvníky hradu z takové nepřehledné, úzké a poměrně frekventované silnice. O tomhle plánu se vlastně diskutovalo spoustu let. Měli jsme několik variant, kudy by ti návštěvníci mohli bezpečně jít, ale ukázalo se, že vlastně jediná schůdná je tato varianta. Znamená to, že lidé parkují svoje auto a jdou přes louku a lesem po místní komunikaci dojdou přímo k náměstí, k kostelu svatého Augustina, který sousedí s hradem, takže se úplně vyhnou nějakým autům a silnici. Abychom návštěvníky ještě více nalákali používat tuhle tuto stezku, tak jsme ji pojali jako stezku naučnou. Říkáme jí stezka plná překvapení. Obsahuje taková zastavení, kde si návštěvníci, hlavně děti, mohou vyzkoušet třeba nějaká řemesla, která tady v kraji se dříve používala. Typicky můžou si vytvořit svoji břidlicovou střechu, svoji taky šindelovou střechu, potom je tam bylinková zahrádka, je tam včelí klád, mohou také poznávat sovy nebo zvuky různých dřev na dendrofonu. Je tam i takové malé dětské hřiště s pičí dráhou a prolézačkou. Všude po trase ještě jsou i lavičky a koše. Když návštěvníci sejdou tou loukou, tak se před nimi otevře krásný výhled na hrad Sovine. Tam je vlastně umístěný fotopoint, kterým se můžou udělat i svoji fotografii vlastně s hradem za zády. Stezka se budovala necelé 2 roky a obec Jiříkov, pod kterou Sovinec spadá, na ní dostala dotaci z Moravskoslezského kraje a také z Evropské unie z programu IRO.
0: Přiblížila návštěvníkům obce Jiříkov její starostka Barbora Šišková. Součástí sobotního programu na hradě Sovinci byla oslava Štrajtových 80. narozenin. Na recepci vystoupilo smyčcové kvarteto složené z místních hudebníků. Z Portugalska přijela také flétnistka a dcera fotografa Monika Štrajtová, která vyučuje hru na příčnou flétnu na univerzitě v Portugalsku. Světovou premiéru měla na oslavě skladba, kterou věnoval Štrajtovi k jeho jubileu skladatel Tomáš Novotný.

0: kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání, ať víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání, a kdo tě jednou zachrání.
1: Psychiatrická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem rozšiřuje v centru krizové péče své služby. Nově poskytuje pomoc dětem a dospívajícím a nabízí telefonickou intervenci. Dosud museli lidé přijít pro pomoc osobně. Součástí centra je také místnost ticha. Ta má sloužit pacientům, jejich blízkým, ale i zaměstnancům jako prostor, kde mohou sklidnit své myšlenky. Přednosta psychiatrické kliniky Masarykovy nemocnice Jakub Albrecht k tomu dodává.
2: Těch základních psychiatrických nemocí nepřibývá, ale přibývá těch neuroz, to jsou takové ty stavy spojené se zvýšeným stresem v okolí, nezdravým životním stylem, zvýšenou rychlostí toho, co se kolem nás děje, vlivem sociálních sítí, globálních konfliktů a prostě rychlých změn, na které člověk není stavěný.
1: Podle Albrechta lidé žijí hekticky a z toho mohou vyplývat stresem navozené duševní poruchy. Mezi ně patří například úzkostné poruchy, lehké deprese nebo stavy vyhoření.

0: Milé posluchačky a milí posluchači, vítám vás u pořadu Na stole je téma. Jmenuji se Kamil a pracuji v humanitární organizaci ADRA. Dnes si budu povídat se svojí milou kolegyní, Bárou Bezděkovskou, vedoucí dobrovolnického centra ADRA v Praze. A povídat si budeme o dobrovolnictví. Báro, vítej ve studiu.
1: Hezký den všem posluchačům, ahoj Kamile.
0: Báro, já bych se tě chtěl zeptat, jestli bys nám na začátku mohla trošičku představit vlastně tu humanitární organizaci ADRA.
1: Ano, možná jste o organizaci ADRA už slyšeli, protože máme docela široké spektrum toho, co děláme a kde všude pomáháme. Je to zahraničí, kde máme řadu zahraničních projektů, kde se snažíme pomoci lidem tam, kde žijí a zlepšit jim životní podmínky tak, aby mohli zůstat ve svých domovech, protože to je nakonec to, co bychom chtěli asi na světě všichni nejvíc. A s tím určitě souvisí to, co děláme i tady doma, kde pomáháme lidem, ať už v jejich domácím prostředí zůstat co nejdéle tam, kde žijí, tam, kde jsou doma, anebo v jejich nových domovech, ať už je to dětský domov pro děti ze znevýhodněného prostředí, nebo pro seniory, když se dostanou ve vyšším věku do domova pro seniory, nebo lidi s nějakým zdravotním handicapem, kteří jsou v hospici či nemocnici, tak za nimi všude dochází naši dobrovolníci, což jsou, ráda říkávám, takový andělé bez křídel.
0: Andělé bez křídel, to zní zajímavě. A co je vlastně jejich posláním těch dobrovolníků?
1: Motem našich dobrovolnických center nebo dobrovolnictví, tak jak ho v organizaci ADRA děláme, je propojovat svět lidí, kteří nabízejí pomoc, s těmi, kteří pomoc potřebují. A vnímám, že dobrovolníci jsou právě ti, kteří přicházejí a jsou to velmi, velmi různí lidé, co se týče věku, vzdělání, životní situace, míst, odkud k nám přicházejí a společné mají to, že říkají, mám ve svém životě dost co dělat, ale najdu taky hodinku, dvě na to, abych tady mohla být pro druhé, protože vnímám, že je to moc potřeba. Vidím to kolem sebe a tak já k tomu chci přidat svoji ruku k dílu a svůj kousek svého času a kousek sebe, abych mohla pomoct druhým lidem.
0: Tak to je moc hezké. Zní to, že ADRA je taková propojovatelská organizace.
1: Ano, a to mě na tom moc baví. To je to, co mám na tom hodně ráda, že se potkáváme opravdu s velmi různými lidmi, ať už jsou to na straně těch našich klientů velmi různí lidé s různými a bohatými životními příběhy a na druhé straně právě dobrovolníci, kteří, když máme trošku více času, tak si povídáme někdy o tom, co oni mají za sebou a často jsou to opravdu těžké příběhy. Nakonec každý za sebou máme svoji cestu, která je prostě specifická a život nikoho nešetří, takže i oni za sebou mají mnoho a přesto vidí, že ta potřeba někoho vedle nich je velká a že oni mohou něco ze sebe dát, tak to rádi dají. S jedním dechem vždycky dodáváme, že i dobrovolnictví má své hranice a je to velmi důležité, aby mělo své hranice a ty hranice našim dobrovolníkům říkáváme, nemáme tady proto, aby nás omezovali, ale proto, aby to dobrovolnictví nějak vymezovali a aby dobrovolníky chránili. Protože, jak už jsem řekla, oni jsou to andělé bez křídel a opravdu často mají fakt srdce na dlani a prostě jsou tady s tím, že chtějí někomu jako zlepšit jeho životní podmínky, přinést radost, přinést

0: přijetí je to úplně nejvíc, co jim můžou dát, i když se může zdát, že je to málo a oni často to, co naše dobrovolníky jako tíží nebo co tak jako by řeší a co s námi, o čem si povídáme, je, že mají pocit, že dávají málo. A my jim říkáme, no pořád je to o 100% víc než většina lidí, kteří tady chodí po ulici a tohle to nedělají, to, co vy děláte, takže to opravdu není málo a dáváte těm lidem to nejvíc ze sebe. A to, co ti naši klienti často říkají, že jim nedává, nebo někdy nedával v životě vůbec nikdo, zájem, přijetí, podporu, motivaci, laskavost, svůj zájem, svůj čas, vždyť to je to nejdůležitější a nejnedostatkovější komodita, kterou ve svých životech máme, takže nic není málo.
1: Vypadá to, že i andělé bez křídel mají svoji pracovní dobu a své limity. A pravděpodobně na to existuje i nějaký systém, jak vlastně to člověk by mohl dělat to dobrovolnictví dlouhodobě. Zkusme se tomu věnovat za chvilku. Mě by totiž ještě teď zajímalo, jak se vlastně k práci s anděli bez křídel, tedy k práci s dobrovolníky, vůbec dostala.
0: No, to byla taky taková cesta páně, za kterou jsem mu moc vděčná, kdy já nejsem vzděláním úplně ze sociální oblasti. Mým oblastí mého vzdělání je přírodověda, jsem přírodovědec, ale přesto, když jsem dostudovala vysokou školu, tak jsem si řekla, aha, tak jsem se už o té oblasti dozvěděla všechno, co jsem chtěla vědět, už o tom v životě nechci slyšet a teď bych ráda pracovala po zbytek života s lidmi. Aha, tak jak to asi udělám? Bylo mi dáno, že prostě zrovna Adra hledala lidi do svého týmu, tak jsem si řekla, že to zkusím. Na té cestě mi zase pomohlo pár mých přátel a andělů bez křídel, kteří mě třeba na to upozornili, že taková možnost je, tak jsem si řekla, že to zkusím a ono to vyšlo. A teď jsem za pár týdnů, to bude 10 let, co pracuji v Adře a jsem za to moc vděčná.
1: Tak to je nádherný. 10 let je dlouhá doba. My posluchačům a posluchačkám sdělíme, že si povídáme s Bárou Bezděkovskou z humanitární organizace ADRA, která je zároveň vedoucí dobrovolnického centra ADRA Praha, a povídáme si o dobrovolnictví. Pojďme tady dál, když už v té práci si 10 let, to už je řada, bych řekl, dnů, zkušeností, setkání lidí. Řekni nám, co tě na té práci nejvíce baví a co tě vždycky dokáže překvapit?
0: Obojí, odpověď na obě tvoje otázky je prostě lidi. Já mám hrozně ráda a vážím si toho úplně nejvíce k tomu váže slovo, že si toho velmi vážím, že můžu vstupovat do života mnohých lidí, jak jsem zmínila, ať už je to, jsou to naši klienti, anebo dobrovolníci, a vlastně sdílet s nimi něco z jejich životního příběhu. I dobrovolníkům někdy říkáme, že my jsme taková jako třešinka na dortu v tom někdy velkém týmu lidí, kteří jsou okolo našich klientů. Můžeme si představit třeba nějakého seniora, který je v domově pro seniory, tak samozřejmě má opečování stran dostatku pokrytí těch základních životních potřeb. Mají samozřejmě personál, který o ně výborně pečuje a z toho mám vždycky velkou radost, když vidím, s jakou láskou i profesionalitou přistupují zaměstnanci různých pobytových zařízení ke klientům, tak to mě moc těší. Ale my jako dobrovolníci, nebo my z dobrovolníky tam vstupujeme v takové určité zvláštní pozici, protože ani nejsme rodina, která někdy za těmi klienty dochází a už taky má své jako určité tíhy a prostě zaznívá takové, no jo, babičko, to už jsme slyšeli prostě 1000krát a už tohle je pro ně, není úplně tak vzácné. Zároveň nejsme ani ten odborný personál, který tam přichází dodat vlastně, přichází tam s nějakým úkolem pokrýt zdravotní péči nebo nějakou jako sociální, nějaký úkol v oblasti té sociální práce, a ten dobrovolník tam prostě přichází jako člověk. My i těm dobrovolníkům někdy jako je se snažíme zbavit takové zodpovědnosti, že oni říkají, já si to všechno budu umět, jestli budu znát všechny věci jako na všechny odpovědi správné, a my vždycky říkáme ne, určitě ne, ale to není to, co se od vás očekává. Tím vaším úkolem je prostě přinést tam tu lidskost. Neznat odpovědi na všechny otázky, neodpovědět na všechno super správně a všechno udělat úplně dokonale. Prostě

0: tou vaší přidanou hodnotou a tou vaší sílou je lidskost. Být tam úplně spontánně, když přijde situace, kdy nevíte, jak reagovat, říct, já teď vůbec nevím, zaskočila jste mě, vůbec nevím, co na to říct. Nebát se prostě té spontaneity a lidskosti, protože to je to, co má velkou sílu a co i slýcháme, že naši klienti potřebují, protože i když se na nás obracejí třeba seniori, kteří ještě žijí ve svých domácnostech a nemají úplně potřebu v oblasti pokrytí těch základních potřeb, tak to, s čím se na nás obracejí a co říkají, že jim jako nejvíc chybí, je prostě člověk, je nějaká blízkost. To, co je bolí a trápí, je samota. A proto tam přichází dobrovolník a oni prostě nechtějí nějaké jako fráze a nějakou profesionalitu, oni prostě chtějí jako spontaneitu, lidskost a takovou jako no, blízkost, přátelství a tak to se snažíme dobrovolníkům říct, že to je ta jejich přidaná hodnota a to, co mohou přinést a můžou se třást jako pocit, jako aby udělali všechno správně, protože nikdy všichni neuděláme všechno správně a v tom je i naše síla. A to je takový určitý jako trend, který vnímám, že za těch let, po které to dělám, že narůstá právě potřeba lidí, kteří ještě žijí ve svém prostředí, ale jsou úplně sami. A vždycky si říkám, pozor, a je to takový jako zdvižený prst pro mě, když zvednu telefon a na druhé straně se ozve dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, jestli byste chtěl zeptat na možnost, jestli by ke mně mohl někdo docházet, protože já jsem na světě úplně sám, úplně sama. Nemám vůbec nikoho. Období covidu samozřejmě velmi zahýbalo s tím, že někdy seniori říkají, ještě jsem měl nějaké přátele, nějaký svůj blízký sociální okruh, ale to se vlastně během covidu velmi změnilo. Nebo ještě jsem jako chodíval do společnosti, měl nějaké přirozené sociální vazby, ale ten covid to velmi přerušil. Někdy zmiňují, že nemají rodinu, nebo ano, ale rodina je daleko. Někdy jsou tam bolestivé, neúplně dobré rodinné vztahy a prostě ty lidi se na nás obrací s tím, že jsou na světě úplně sami. A to já si vždycky řeknu, pozor, když je tady někdo, kdo zavolá někomu úplně cizímu a řekne mu, prosím, mohl by za mnou jednou za týden někdo přijít, já jsem na světě úplně sám, tak to má prostě úplně top prioritu a něco, čemu se jako chceme a musíme prostě zákonitě věnovat, protože to je velká bolest a prostě nikdo na světě by neměl být sám.
1: Takže dobrovolník to je takový jako člověk, sám svůj, jako originál, nic nemusí předstírat, prostě být sám sebou a je to vlastně anděl bez křídel, poslaný k tomu, kdo je sám. Tak to je nádherné poslání. A mě by teď zajímalo, a možná i posluchačky a posluchače, jak se vlastně člověk tím andělem bez křídel, čili dobrovolníkem, může stát?
0: Je to poměrně jednoduché, ale má to samozřejmě svá pravidla, protože i ta pomoc prostě není úplně bezbřehá a bezhraniční. Musíme splňovat nějaká pravidla a máme na to stanovený postup, ale není to nijak složité. Ještě jenom jako zmíním, že vždycky si říkáme, že aby se úplně ten první krok, aby se člověk jako odhodlal, rozhodl k tomu dobrovolnictví, tak se říká, že musí vlastně potkat takové 2 až 3 jako podněty, aby udělal to finální rozhodnutí, tak jo, tak jdu do toho a teď už prostě nazrál čas. Takže je-li třeba dnešní naše povídání jedním z těchto podnětů a dotýká se vás nějak, tak vás moc vybízím a zvu každého z vás. Působíme téměř po celé České republice, takže pokud by vám to cinklo na strunu toho, co byste rádi dělali, v čem byste se rádi viděli, tak určitě se ozvěte, budeme za každého z vás moc rádi. No a když teda proběhne to, že člověk jako udělá to rozhodnutí, a to je taky to, co často slýcháme, že ti zájemci k nám přicházejí s tím, že jako říkají, vždycky jsem o tom nějak uvažoval, nebo dlouho už o tom uvažuji, nebo nějak jako s ním představuju si to a teď prostě nazral čas, říkáme si výborně, to jako skvěle, když to není úplně jako hurá rozhodnutí, to jako předpokládá to, že opravdu to má ten člověk promyšlené a že nám u toho i vydrží, což je takový náš hlavní cíl, protože To hlavní, oč se snažíme, je dlouhodobé pravidelné dobrovolnictví. Navázání těch dobrovolníků s našimi klienty na opakované dlouhodobé pravidelné setkávání, kdy ten vztah se pomalu tak jako vyvíjí a je moc prima, když nám dobrovolníci vydrží, samozřejmě všichni máme omezené množství energie a času, které můžeme věnovat druhým, ale když nám vydrží samozřejmě spíše déle než kratšeji a my se snažíme je v průběhu toho provázet, podporovat a být jim ku pomoci. No ale ten proces je tedy takový, že pokud se nám přihlásí, že by měli zájem o to stát se dobrovolníkem, pozveme všechny na úvodní školení pro zájemce o dobrovolnictví, kde povídáme o tom, jaké jsou možnosti, kde se mohou zapojit. Ta naše škála, kde působíme, je opravdu široká. Myslím, že to je jako napříč republikou, ale za Prahu můžu říct, že pracujeme, jak už jsem zmínila, se znevýhodněnými dětmi v dětských domovech, klokáncích, ale i v domácnostech, v rodinách, kde jsou děti v pěstounské péči, nebo děti s vývojovými poruchami, poruchu autistického spektra a jinými. Pracujeme se seniory a zase si můžeme představit seniora v domácnosti, který ještě bydlí ve svém prostředí, nebo v pobytových zařízeních typu domov pro seniory, ale chodíme taky do nemocnice a nebo do hospice. A pak pracujeme také s lidmi s handicapem, s mentálním či kombinovaným postižením, takže ta škála je opravdu široká a na tom školní právě představujeme, jaké jsou všechny možnosti. Někdo přichází s tím, že už vím, že by chtěl docházet právě do hospice, tam jakoby cítím to své poslání, ale řada lidí přichází s tím, že říká, vlastně ještě nevím, uvidím, co mě osloví, kde se budu cítit, že je to moje volání, takže tam se dozvědí základní informace a ještě na tom školení povídáme právě o pravidlech. Práva, povinnosti, které k dobrovolnictví patří, jak už jsem zmínila, ty nemáme proto, aby nás omezovali, ale aby dobrovolníky chránili. Takže s tím vším se mohou seznámit na tom úvodním školení, pak si všechno ještě nechat usadit, projít hlavou a pokud se rozhodnou, že ano, je to to, do čeho by chtěli jít, tak jsme moc rádi a potom už s každým individuálně se bavíme o tom, kde, jak by se zapojili, co by je bavilo, na co se těší v tom dobrovolnictví, čeho se třeba obávají, co by tam neradi zažili a opravdu tím, že je to činnost, kterou oni vykonávají dobrovolně ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, tak vždycky říkáme, není to tak, jakože teď tady jsem a můžete na mě dříví štípat, slíknout mě z kůže, všechno vydržím, všechno snesu, tak by to být nemělo. Tak potom to je samozřejmě předpoklad, že to nemůže člověk vydržet dlouho. Takže vždycky říkáme, vůbec se nebojte hledat to, kde opravdu to cítíte dobře, kde se cítíte jako platní, kde i pro vás je to příjemné, protože to je předpokladem toho, že to bude fungovat. Ne, že to teda vydržíte jednou týdně hodinu se zatnutýma zubama a jako už to mám zase za sebou, tak by to být nemělo a opravdu věřím, že to dobrovolnictví může být pro každého moc příjemné, fajn, hezky strávený čas, něco, na co se těší a to je vlastně tím naším cílem.
1: Mm-hmm. Perfektní. Ty jsi zmínila vlastně nějaký začátek toho procesu. Mě by zajímalo a pravděpodobně i posluchačky a posluchače, jestli ten dobrovolník, ten člověk by měl mít nějaké předpoklady pro tu dobrovolnickou činnost a případně, jestli když potom máte ty individuální rozhovory, jestli je tam pro tebe nějaká červená kontrolka, která svítí a bliká a která ti říká, že tenhle ten člověk pro to dobrovolnictví určitě není tou správnou osobou.
0: Mm-hmm, to se ptáš dobře, hezky, protože jasně, je to tak, jsme prostě různí, každý je jiný a v tom povídání s těmi jednotlivými lidmi vždycky je něco, co nás jako zaujme, s čím ten člověk přichází, co říká, jak to prezentuje. Co člověk musí splnit k tomu, aby se mohl stát dobrovolníkem, tak musí být člověk. To je jako zásadní. Vlastně ta lidskost a ochota být tady pro druhé, to je asi úplně jako základní. A samozřejmě pak máme nějaká jako formální pravidla, která nám stanovuje zákon o dobrovolnictví, které je potřeba splnit, ale asi jako základní je prostě mít tu ochotu to prostě dělat. A co je ale důležité, je, a to je vlastně velké téma, obecně v pomáhání a v dobrovolnictví taky respektovat hranice. A to je velké téma, o tom hodně jako s dobrovolníky povídáme, respektovat hranice druhých, respektovat hranice dobrovolnictví jako takového, čímž se myslí ta pravidla, a velmi také respektovat hranice svoje. A možná nejčastější téma, které s dobrovolníky probíráme, když si povídáme právě o tom jejich zapojení, a co možná můžu říct, je i právě ta červená kontrolka. Je, když už na začátku se ptáme, tak jo, dobře, rozhodli jste se, že byste chtěli docházet třeba tady do toho zařízení, a jako kdybyste mohli chodit, a ten člověk nám řekne, no já vlastně mám každé odpoledne volné, takže já bych tam mohl každé odpoledne strávit 4 hodinky, o víkendu třeba oba 2 dny i celý den, a ještě, nebo to můžu jako prokládat, chodit jeden den za seniory, druhý den k dětem do dětského domova, to by asi šlo, a případně si můžu snížit úvazek v práci a věnovat tomu dobrovolnictví ještě víc, tak například, to jako trošku to přeháním, ale například to je věc, kde jako řekneme, aha, dobře, takže si pojďme říct, že i hodinka týdně je úplně dost a je jako krásným darem někomu a zároveň vás nezničí. Protože prostě je to určitým způsobem náročné to, že dáváme kus své pozornosti, svého já, své osobnosti tomu druhému člověku, je to náročné a je potřeba velmi hlídat své zdroje, a to, co můžeme dát, a taky si nechat kus toho kus sebe pro sebe. Takže určitě je to oblast respektování hranic. Může to být, když někdo zmiňuje, že by si toho klienta třeba, že ho může vzít jako domů, na chalupu, že spolu můžou to a ono. Zkrátka, když to trochu jako přesahuje už to, proč tam prostě přicházíme. Jo, vždycky říkáme, ten člověk má svůj život, vy máte svůj život a vy nepřicházíte mu sem ten život změnit. To jako není vaším úkolem. To po vás nikdo nežádá, to po vás nikdo nechce. Vaším úkolem, a vlastně my vždycky i máme takovou určitou jako zakázku od toho klienta, vlastně proč tam docházíme. Někdo řekne, já bych chtěl si prostě povídat, já bych chtěl někoho na povídání, na sdílení. Super. Někdo řekne, já bych někoho chtěl třeba, kdo by mě doprovázel na procházku, nemusí mě samozřejmě nosit nebo něco takového, ale prostě půjde vedle mě, půjdeme spolu, budu se cítit jistější, takže doprovod na procházku. Jo? Ale někdy jsou ti dobrovolníci trošku takový jako kreativnější, bych řekla, a prostě vlastně trochu jako nabízejí více, než je vlastně žádáno, a musíme někdy malinko to jako hlídat, usměrňovat, krotit to nadšení a ty nabídky, které se hrnou ze strany dobrovolníků, co všechno by ještě mohli a co by vlastně chtěli pro toho klienta udělat, když on to třeba vůbec nechce. Takže určitě toto vnímám, že je vlastně i naším takovým jako velkým úkolem v pozici vlastně nás, kteří pracujeme s dobrovolníky, hlídat ty dobrovolníky, hlídat je samé, a druhou velkou částí práce je vlastně tak jako provázet v té službě, motivovat, podporovat, uklidňovat, vést v tom, že to dělají výborně, skvěle, že jsme za to moc vděční a že to není málo.
1: Takže hlavně ty problémy s těmi hranicemi a možná nějaké počáteční obrovské nadšení, které se snažíte tlumit, aby ten dobrovolník, řekněme, co nejdéle vydržel.
0: Ano.
1: Je pro dobrovolnictví nějaký ideální věk, nebo je pro dobrovolnickou činnost nějaké věkové rozmezí? Můžou třeba dobrovolníky dělat malé děti?
0: My, protože pracujeme se zákonem o dobrovolnické službě, máme dobrovolnickou službu akreditovánu, což je takový určitý punt z toho, že to děláme prostě podle nějakých pravidel v rámci jako zákonných hranic, které jsou nějak dány právě, aby to mělo jako kvalitu ta práce, takže máme i nějaké tady zákonné podmínky a ten zákon nám stanovuje, že dobrovolníka může vykonávat člověk od 15 let výše, dál neomezeně. Takže máme teoreticky spodní hranici, horní hranici nemáme. Ale máme zároveň i třeba maminky, které dochází jako dobrovolnice se svými malými dětmi. Takže vlastně můžou se toho účastnit i děti od 0 a do opravdu neomezeného věku. A je to moc hezké vidět, když se nám zapojují takto různí dobrovolníci různého věku, protože přinášejí samozřejmě něco jiného do té služby. Rádi máme, když nám docházejí, a my to třeba tak v Praze máme, že máme opravdu velmi nízký věkový průměr těch dobrovolníků. Velmi často jsou to studenti ještě středních škol, což já opravdu vždycky vždycky jako smekám a říkám si, když děti, kterým ještě není, mladí lidé, pardon, kterým třeba ještě není 18 let, říkají, jsem na střední škole, mám nějaké své aktivity, ale ještě tohle bych si ráda do života jako přidala a někdy sami říkají, prostě vystoupila trošku z té komfortní zóny a zažil takhle něco nového, to by bylo fajn, rád bych kus svého času takhle věnoval druhým, tak to mě vždycky teda, to nad tím se uzardívám, protože si říkám, že já jsem jako v tom věku dělala různé věci ale, a přemýšlela o různých věcech, ale o dobrovolnictví opravdu ne, takže to velmi oceňuji, je to moc hezké a třeba některé domovy pro seniory nám říkají vyloženě, chceme tyhle ty mladé dobrovolníky, je to moc fajn, oni přinášejí hezkou atmosféru, hezkou energii, je to prima propojování s těmi našimi klienty, je to zase tak jako povzbudí, přinese takové jako nové podněty do jejich životů, takže někdy jsou za to jako moc rádi právě za tyhle, nebo všude jsou za mladé dobrovolníky rádi, tak to je takové určité jako specifikum, ale samozřejmě máme dobrovolníky i třeba v důchodovém věku a to je zase jiné, ale má to svoji velkou cenu a velkou zkušenost, kterou oni přicházejí. Někdy právě dobrovolníci jsou jako motivací těm klientům, když jsou s těmi klienty třeba ve stejném věku, nebo někdy dobrovolník je starší třeba než samotný klient a je tam v podstatě právě takovým jako kamarádem, že už ví, co ten člověk má za sebou, už prostě si dokáže představit, že ta bolest je někdy veliká, že ta motivace ráno vstát z postele je náročná, ale oni jsou pro ty klienty zase třeba takovým příkladem, že to jde, že jde i ve vyšším věku najít jako radost i s omezenými možnostmi, co se týče zdraví nebo jinak, ale že to zkrátka je možné, že se to dá, že se dá ten život ještě jako žít hezky a s radostí a nacházet své uplatnění i ve vyšším věku.
1: Povídáme si s Bárou Bezděkovskou z humanitární organizace ADRA, vedoucí dobrovolnického centra v Praze o dobrovolnictví. A mě by teď, Báro, zajímalo, představím si, že bych se rozhodl stát se dobrovolníkem, absolvoval bych první, řekněme, školení, pak nějaký individuální rozhovor a pak bychom se domluvili, že bych chtěl jít třeba do hospicu nebo do domova seniorů. A jak by asi vypadala ta první návštěva?
0: Vždycky na tu první návštěvu jdeme, já nebo moje kolegyně, jdeme do toho zařízení s tím dobrovolníkem. Velice často tito naši zájemci jsou takzvaní prvodobrovolníci, že říkají, nikdy jsem nic takového nedělal, je to úplně moje první zkušenost. Takže je tam určitá, neřekla bych, strach nebo obava, ale prostě to, že vstupují do opravdu úplně neznámého prostředí. No, říkají prostě, nikdy jsem v takovém prostředí nebyl, ale rád to jako vyzkouším a vlastně jdu do toho. Takže vždycky doprovázíme na tu první návštěvu toho dobrovolníka a v každém tom zařízení máme takzvanou kontaktní osobu, což je zaměstnanec přímo toho domova, který zná interní chod toho zařízení, zná ty klienty a je tam pro nás důležitým partnerem. Takže vždycky s tím dobrovolníkem se potkáme ještě s tímhletím zaměstnancem, může to být nějaká zdravotní sestra, aktivizační pracovník, pracovnice, sociální pracovník, zkrátka někdo, kdo tam je na to vyčleněný, má prostor se těm dobrovolníkům věnovat a takže přijdeme tam a vlastně povídáme si, představíme dobrovolníka, že je to člověk, který by rád docházel na místními klienty, ten zaměstnanec tady představí to zařízení a vlastně i zmíní, jaké by mohlo být zapojení, jak už jako reálně by mohla ta činnost dobrovolníka tam vypadat. Důležité je, že si právě ještě s dobrovolníkem povídáme nebo ptáme se ho vlastně, co on, jak on to vidí, to své zapojení, co by rád tam dělal. Jo, jak jsem říkala, oni to dělají ve svém volném čase, takže určitě nikdy nikoho k ničemu nenutíme. Když někdo řekne, já bych rád si jako s někým povídal, OK, najdeme někoho prostě, s kým budou moct trávit ten čas takto. Někdo nám řekne, já rád zpívám nebo hraju na nástroje. Výborně, určitě jako najdeme klienty, kteří tohle to mají rádi a budou moci ten svůj společný čas takhle sdílet, že oni třeba tu potřebu mají, ale nemají tam nikoho, kdo by se jim v tomto mohl věnovat. V tom jsme moc rádi, když se dobrovolníci nebojí nám říct a my se jich ptáme. je něco, co máte rádi, co děláte rádi, co je takové jako vaše, a někdo to jako s ostychem řekne, já třeba se zajímám, nevím, o vlaky. A my řekneme, výborně, paráda, určitě mezi těmi našimi mnoha klienty najdeme někoho, či je to taky zájem, vlastně hledá někoho, s kým by mohl toto své srdcové téma sdílet. Takže jsme moc rádi, když tohle to najdeme, a je to zase předpoklad k tomu, že to může mezi těmi lidmi fungovat, že to může být něco, co je zbližuje. Někdy je tím tématem duchovní oblast. A vždycky říkáme dobrovolníkům, neměli bychom být my těmi prvními, kdo vlastně tohle to jakoby nějak tlačí toto téma. Jo, můžeme to nabízet, stejně jako jakékoliv jiné téma, nejsme tady za cílem evangelizace, ale můžeme i toto nabídnout, a samozřejmě také jsou klienti, kteří tuto potřebu mají a vlastně nemají s kým sdílet. Někdy to tak bývá, že jsou seniori, kteří docházeli do kostela, ale dostanou se do pobytového zařízení a tam už prostě nemůžou tuto potřebu si vlastně naplňovat, i když samozřejmě bývají bohoslužby i třeba v domovech pro seniory, ale nemohou už to tak jako prožívat tu svoji duchovní oblast tak jako dříve, nemají s kým to sdílet. Takže někdy i klient nám sdělí, byl bych rád, kdybych měl někoho, s kým bychom si mohli číst z Bible, s kým bychom se mohli společně modlit, s kým bych mohl tyto svoje myšlenky vlastně sdílet, a nelekl by se toho ten člověk, protože pro někoho zase je to neúplně vlastní téma. Takže pokud i na toto najdeme vlastně dvojici, která si v tom jako sedne a vyhoví, tak je to moc fajn.
1: Mi se líbí, že hledáte vlastně, aby to kliklo, jak se říká dneska, aby to spojení bylo navázáno, aby tam ti lidé měli, ten dobrovolník a ten klient, něco společného. První návštěvu tedy máme za sebou, řekněme, že to kliklo, a co potom? Ten dobrovolník si, ten anděl si pak žije nějakým svým vlastním životem s tím klientem, nebo jste s ním ještě v kontaktu?
0: Mm-hmm. Když vezmeme teda ten případ, že to kliklo, což samozřejmě se stává, někdy to není hned na poprvé, ale třeba dobrovolník nám po první návštěvě řekne, no a mohl bych ještě navštívit třeba jiného klienta, řekneme jasně, určitě, takže bereme ten případ, že to kliklo. A když ale to říkáš, zrovna teďka moc ráda pozdílím zkušenost, kterou nám v tomto týdnu psala dobrovolnice, která právě se rozhodla docházet do hospice. A psala nám zpětnou vazbu po prvních pár návštěvách, že jenom nám chtěla říct, že to je moc fajn, že to prožívá moc hezky to dobrovolnictví, že to je přesně takové, jaké si myslela, že to bude, že při prvních návštěvách si právě v hospici potkala s klientem, se kterým hned došli na poměrně jako takové hluboké téma, povídali si o tom, co asi bude po smrti, sdíleli se v tom. Ona říkala, já jsem na to nebyla vůbec připravena, ale to bylo možná dobře. Opravdu jsme úplně nechali volně plynout myšlenky. A domluvili jsme se, že příště se zase potkáme a vezmu si zápisník a třeba si napíšeme nějaké své myšlenky k tomu a podněty, a bylo to pro mě moc hezké a moc se na ty další návštěvy těším. Takže i tak to může vypadat a jsme rádi, když tak to je, že dobrovolníci říkají, že je to pro ně moc hezky strávený čas a těší se na další návštěvy. A potom je to přesně tak, že se teda domluvíme, vlastně na té první schůzce si řekneme i, jak často bude dobrovolník docházet, kdy bude docházet, je fajn, že v tom nějaká pravidelnost, je-li možno, že ten dobrovolník má takový svůj harmonogram, že může docházet pravidelně. A potom už teda my víme, že dochází, nevím, každý čtvrtek odpoledne na hodinku, a my s těmi dobrovolníky jsme v kontaktu. Ozveme se jim, občas napíšeme zprávu, zavoláme a ptáme se, tak co, jaký to bylo, jaké jsou vaše dojmy. Jiné je to samozřejmě po první návštěvě, po druhé to většinou bývá, no je to hustý, jako, ale super, tak jo, jsem zvědavý, jak to zase, co bude příště. Tak říkáme, bezva, jenom si třeba hlídejte ten čas, jo, jako nenechte hned, jako že příště si na to udělám víc času, budu tam 2-3 hodinky, říkáme, jo, ale vůbec není potřeba, i ta hodinka je dost, ať vás to neutaví hned ze startu, jo, šetřete síly. Takže jsme s nimi takhle dlouhodobě v kontaktu, monitorujeme, jakoby to, jak se to vyvíjí, zda ten dobrovolník dochází. Samozřejmě časem můžou nastat nějaké otázky, nechci tomu říkat jako problémy, ale otázky, když se ten člověk, když se ten dobrovolník může dostat do situací, nebo vlastně jako určitě dostane do situací, které nikdy předtím nezažil, které jsou prostě nové a třeba nám sdílí, no a ten klient takhle se mě ptal na něco a já úplně nevím, jak odpovědět, co mám říct, vyřešil jsem to správně, nejsem si úplně jist, že to bylo dobře, nebo je ten dobrovolník přítomen nějaké situaci a má tam nějakou nejistotu, chce to sdílet, chce to probrat, tak od toho tady jsme. někdy říkáme, a říkáme jim i dopředu, jsme tady pro vás, neříkáme, že všechno vyřešíme, ale minimálně to můžeme spolu probrat, nejste na to sami. Určitě to není tak, že vidíme se jednou na školení, pak vás hodíme do vody a plavte, určitě ne, jsme tady pro ně.
1: Pochopil jsem tedy, že ten dobrovolník vlastně má určité zázemí, určitou podporu z organizace ADRA v nějakém pravidelném rytmu a že s nimi řešíte ty radosti i starosti. A děkuju taky za tu krásnou zkušenost. A teďko může nastat případ, protože život není jednoduchý, že si třeba ten dobrovolník s tím klientem nesedne. Co pak, co se stane pak?
0: Jasně, úplně určitě a my to hned na prvním školení říkáme, vůbec se toho nebojte. Jo, když my tam máme na tom školení 20 lidí, tak jim vždycky říkáme, my se snažíme vybrat tu dvojici tak, aby si to sedlo, ale je jasné, že když řekneme tady vám na pravé straně a tady vám na levé straně stolu, že se prostě spolu budete kamarádit a že se prostě budete mít rádi a musíte se každý týden na 2 hodiny vídat a musí to pro vás být příjemné, tak to samozřejmě, tak to zkrátka v životě nefunguje. Jo, všichni víme, že ať jsme staří nebo mladí, prostě máme určité jakoby preference nebo prostě nějak to cítíme, že s někým nám to klape, s někým ne. To je úplně přirozené a vůbec není potřeba se v tom nějak jako tlačit, protože to prostě nejde, to prostě nefunguje. A vždycky říkáme, ta naše škála, kam můžete docházet, ta naše škála našich klientů je prostě nekonečno, je N+1. Takže věřím já, že opravdu ke každému dobrovolníkovi můžeme najít ideálního klienta a každému klientovi můžeme najít ideálního dobrovolníka. Někdy se to nepovede hned na první dobrou, ale to vůbec neznamená, že to prostě nefunguje, že nejste vhodní na to dobrovolnictví. My vždycky jim říkáme, opravdu dejte tomu šanci, když to nebude úplně vončo, jasně, tak zkusíme vás propojit s někým jiným. A ta zkušenost opravdu je taková, že a sama jsem u toho byla několikrát přítomná, že jsme prostě byli u toho klienta a prostě po první návštěvě jsme jako odešli a ten dobrovolník řekl, no tak to byla teda síla, to úplně nevím, jestli dám. Říkám, jasně, tak sami si řekněte, chcete ještě tomu dát po druhé šanci, chcete se s tím klientem ještě potkat, můžete, nemusíte, cítíte se v tom svobodně. A někdy řeknou, jo, tak ještě příště a uvidím, jak to půjde. A pak třeba řeknou, jo, vlastně jako fajn, a někdy řeknou, no, úplně se na to necítím, zkusíme najít někoho jiného, jasně, určitě můžeme. A ke stejnému klientovi jsme za týden šli prostě s jinou dobrovolnicí a ta byla nadšená, sedli si úplně krásně, prostě nic nebyl problém. A do dneška se tato dvojice už asi 3 roky potkává a je to pro ně moc fajn, takže opravdu to jde, může to být moc fajn. A toto ráda dobrovolníkům říkám, že dobrovolnictví je z obou stran dobrovolné. Vy sem přicházíte a můžete si říct, s kým se chcete potkávat a buďte si naprosto vědomi toho, že i ten klient může po první návštěvě říct, no dobrý, ale už mi ho nevoďte, jo, děkuju pěkně. Naprosto mají i oni svobodu, jo, tím, že vyjádřili, že chtějí mít dobrovolníka, vůbec nemusí znamenat, že to jako musí vydržet úplně s každým. I oni chtějí ten čas jako prožít hezky a příjemně a není to tak, že ti klienti tam musí to dobrovolnictví vydržet. Nikdo by prostě neměl nic vydržovat a mělo by to být příjemné a může to být příjemné, tak tomu prostě dejme šanci a věřím, že to tak může být.
1: Říká Bára Bezděkovská z humanitární organizace ADRA, vedoucí dobrovolnického centra ADRA v Praze. Možná by naše posluchačky a posluchače i zajímalo, jak vlastně široká je ta oblast toho dobrovolnictví, nebo možná specificky třeba pro Prahu nebo pro Českou republiku, kolik vlastně takových dobrovolníků jako máme?
0: Na začátek moc ráda musím říct, že ten počet dobrovolníků, které v organizaci ADRA zapojujeme, je každoročně vyšší a vyšší. Z toho mám velkou radost, protože zároveň samozřejmě i ve společnosti je ta potřeba těch dobrovolníků vyšší a vyšší. Takže z toho jsem ráda. Nám se v Praze hlásí pořád velké množství lidí, kteří chtějí dělat dobrovolnictví a v tom taky vidím jako narůstající trend. Někdy si říkám, za co mohu-li říct třeba jednu věc, za kterou covidu a těmhletěm takovým mimořádným událostem jako vděčíme, je to, že podle mě stoupá povědomí o dobrovolnictví a narůstá jako dobré jméno toho dobrovolnictví, což je super, že to začíná být takovou určitou jako platnou složkou té občanské společnosti. Lidi začínají podle mě víc vědět, co je dobrovolník, co je dobrovolnictví, že to nejsou nějací v uvozovkách partizáni, kteří prostě vlastně nikam jako v systému nepatří a jsou vlastně tak trošku jako divní, protože kdo by v dnešní době dělal něco zadarmo pro druhé, že? V tom je jako něco podezřelého. Takže jsem moc ráda, že to dobrovolnictví jako nabývá na dobrém jméně. Tomu jsem moc vděčná, jsem na to hrdá, že vždycky říkám, že dobrovolnictví nejlépe promuje sebe samo, že dobrovolníci dělají to nejlepší jméno a to nejlepší reklamu tomu dobrovolnictví tím, že ho dělají a že ho dělají prostě dobře. Tak z toho máme velkou radost. A my v Praze ročně zapojíme zhruba 250 dlouhodobých dobrovolníků a dalších zhruba 150 jednorázových, krátkodobých lidí, kteří řeknou, nemůžu chodit každý týden, ale můžu třeba dvakrát za rok a připojí se k nám na různé takové jednorázové akce. Takže v Praze jsou to taková čísla a v celé České republice my máme 15 takových dobrovolnických center, působíme ve více než 50 městech a celkově jsme v minulém roce zapojili 2,5 tisíce dlouhodobých dobrovolníků a ještě asi 1500 krátkodobých těch jednorázových. Takže za každého jsme opravdu moc vděční. V celkovém součtu minulý rok dobrovolníci věnovali přes 80 tisíc hodin svého volného času druhým lidem bez nároku na odměnu. Prostě, ať mi nikdo neříká, že se dneska zázraky nedějí. Dějí a velké.
1: Báru, ty jsi zmínila, že vlastně i to povědomí o dobrovolnictví narostlo ve společnosti během covidu. Samozřejmě těch mimořádných událostí bylo více, ať už to bylo tornádo na Moravě, válka na Ukrajině, která stále trvá, nebo naposledy taky na Moravě povodně. Jakou roli vlastně hrají tihleti naši dobrovolníci, řekněme pravidelní, během těch krizí a jestli máme i nějaký další dobrovolníky, kteří se k nám právě připojují během těch mimořádek.
0: Ano, myslím si, že v tom jako vděčíme dobrému jménu organizace ADRA, tomu, že ji máme za zády a že už má jako letitou tradici v České republice, protože máme velkou výhodu právě v těch tisících našich dobrovolníků, kteří jsou na nás už navázáni a tím, že to nejsou úplně náhodně lidé z ulice, ale vlastně tím, že už s námi spolupracují, známe je do určité míry, museli vlastně projít setkáním u nás, musí nám vždycky k tomu ještě, nezmínili jsme, ale i tomu dobrovolnictví patří nějaká administrativa, musí nám prostě dodat potřebné dokumenty, smlouvu o dobrovolnické službě, výpis rejstříku trestu. Máme tyto lidi určitým způsobem prověřené a je skvělé, že tak, jak se přihlásili k dobrovolnictví v klidových dobách, tak jakmile je nějaká ta zvýšená potřeba, ať už je to povodeň, ať už je to tornádo, prostě okamžitě tito lidé, a samozřejmě to se spoustou dalších, ale jsou prostě připraveni, říkají, můžu. Teď prostě tady a teď udělám to. Je, co je potřeba. Jsem tady, jsem ready. Je super, že tyto lidi vlastně můžeme hned poslat do té pomoci.
1: Mě by, a možná i posluchačky a posluchače, zajímalo, když ty máš letité zkušenosti s dobrovolníky a věřím, že taky s klienty, jestli třeba ti dobrovolníci nebo klienti se v průběhu času nějak jako mění díky těm dobrovolnickým programům a těm návštěvám a tomu kontaktu.
0: Mm-hmm. Samozřejmě pro ty klienty je to nenahraditelná součást života. Jak říkám, něco, co někdy říkají, to ještě nikdy nikdo pro mě neudělal. Takhle ještě nikdo se mnou jako nemluvil. To je moc pěkné. Ale je v tom velká bolest. Já v tom samozřejmě cítím velkou bolest, když nám někdo opravdu už v seniorském věku řekne, ještě nikdy ke mně nikdo nebyl tak laskavý a tak jako trpělivý. Tak je to dojemné a je v tom velká síla a velká zase motivace pro to dělat dál. Stejně tak, když docházíme k dětem, do dětského domova, kteří už v malém věku za sebou mají opravdu, někdy říkám, odžito na 5 životů, už toho mají za sebou jako hodně. A opravdu v jejich životě často nikdo jako nebyl takový, kdo by prostě tady byl úplně pro ně, dělal s nima to, co chtějí, bral je takové, jak si jsou. Samozřejmě vůbec nechci snižovat tu pozici pečujícího personálu, který jako pokrývá ty základní jejich potřeby a pečují o ně jako se vší láskou a možnostmi, které mají, ale ten dobrovolník je tam s tím časem. Jo? když třeba zůstaneme u těch dětí, tak v těch pobytových zařízeních oni žijí v rodinných skupinách po třeba pěti a mají tam k sobě pečovatelské tety, jak se jim říká, prostě tety pečující a jedna nebo dvě tety jsou tam prostě na těch pět dětí, což je jako velmi náročné. Každé to dítě má své specifické potřeby, každé za sebou má svůj příběh. A když je tam ten dobrovolník, který je tady na hodinku, dvě, prostě pro to dítě úplně tak, jak je. Když ono má prostě bolest a plaká, tak ten dobrovolník tam je s ním u toho, nesnaží se ho nějak jako napravit, měnit, prostě bere ho takové, jaké je, se vším, co to dítě zvládá, nezvládá, něco mu jde líp, něco mu jde hůř, v něčem se mu daří, něco je pro něj obtížnější. No, tak jo, tak je prostě takové. A to je velká síla, je to obtížné, všichni víme, že tohle je prostě těžké, že někdy chceme jako měnit, chceme něco víc, chceme ty věci posouvat, ale možná prostě jenom jako být tady a teď a brát to tak, jak to je prostě dost a je to, co je nejvíc potřeba, no.
1: Já mám pro tebe teďkom takovou trošku kontroverzní otázku. Představ si, že by si nepracovala v humanitární organizaci ADRA a měla by si jinou práci. Stala by ses dobrovolnící?
0: O, to je opravdu otázka, ale ano. Já i ve své práci občas chodím dobrovolničit v tom smyslu, že já mám moc ráda hudbu a hraju na nástroje, takže když je jako možnost, tak vždycky jdu jako dobrovolník vlastně do domova pro seniory třeba hrát na kytaru nebo na klavír a mám to strašně ráda a mám to i si vždycky říkám prostě ve své pozici, kdy hodně mé práce jako v kanceláři a prostě komunikuji s dobrovolníky a je to vlastně takovou administrativa, tak si říkám, moc chci si zachovat to, potkávat se s těmi dobrovolníky, ale potkávat se i s těmi prostě klienty, opravdu prožívat to, co prožívají, zažívají naši dobrovolníci, pořád ví znát jako ten terén a to, do čeho oni jdou. Pořád tam mít v situacích, kdy jsou náročné situace s těmi klienty, někdy jsou prostě smutní a to nám dobrovolníci sdílejí. Já taky jsem to zažila, že prostě jsem tam s tím seniorem třeba a on ani nemluví, prostě je velmi smutný, někdy pláče a tím naším úkolem není říkat, ale dobrý, teď v pohodě, teď jste ještě mladá, krásná, to bude všechno dobrý. Ne, prostě ten člověk v tu chvíli potřebuje plakat a evidentně se s námi cítí natolik bezpečně, že si to dovolí v naší přítomnosti, to je velký jako dar, samozřejmě určitá jako zátěž, ale prostě jo, teď to asi potřebuje a mám-li já mu pomoct a přicházím s tím, že chci pomoct, tak možná teď je mým úkolem tady prostě 10 minut, 15 minut sedět, třeba toho člověka držet za ruku a prostě být tiše a dát mu tu možnost, že prostě může plakat, že může vyjádřit svůj smutek, že může to, co je v něm, prostě pustit. A nečeká on, že jeho problémy vyřešíme, že ho zachráníme, prostě jenom si potřebuje ulevit a tak ten můj úkol je možná být tady a teď pro něj a ani nic neříkat, prostě tichá přítomnost, dát mu najevo, že na to není sám. Takže ano, chodím já občas dobrovolničit, mám to moc ráda a kdybych měla jinou práci, a tak to vlastně i bylo, tak jsem se já dostala k dobrovolnictví, že jsem prvně byla sama dobrovolníkem a potom, až se to stalo mým zaměstnáním jsem za to moc vděčná.
1: Mám tady jednu otázku, která mi trošičku vrtá hlavou. Dobrovolníci pracují zdarma, ale ty nepracuješ zdarma.
0: Ano.
1: Kde se vlastně ty peníze v těch dobrovolnických programech berou, nebo potřebujete vůbec peníze?
0: Ano, a když má práce i mým hobby, tak zároveň je to prostě zaměstnání a je nevyvážitelné to, co dobrovolnictví stojí oproti tomu, co dobrovolníci dávají. My tomu neříkáme dobrovolnická práce, je to dobrovolnická služba. A když si představíme našich, dejme tomu v rámci našeho pražského dobrovolnického centra 250 dlouhodobých dobrovolníků, kteří chodí opakovaně na návštěvy ke klientům, tak za nimi stojíme v dobrovolnickém centru 3. Dohromady máme tady dva plné úvazky a to je vlastně to, co je tím propojovatelem dobrovolníků s klienty a vlastně tím, co dává určitou záruku kvality té služby, kterou poskytujeme, dlouhodobost a podporu našim dobrovolníkům. To je to hlavní, co my jim můžeme dát a co je v té službě potřeba, protože jsou tady lidé, kteří chtějí pomoct, jsou tady klienti, kteří pomoc potřebují, ale ty dvě skupiny by se nepotkaly, kdyby nedošlo k tomu propojení. Ale to je jenom jedna část. Jedna část je tedy dobrovolníky s klienty propojit a druhá část je v tom být s nimi. Nenechat je v tom samotné, protože je to... nějaká nová zkušenost pro dobrovolníky v životě, jak už jsem zmínila, oni nejsou profíci, jsou to prostě amatéři, laici, jsou to prostě lidé a dostávají se do nových, pro ně nepoznaných situací, ve kterých někdy potřebují ujistit, pomoct, navést, trochu usměrnit něco v tom, co probíhá. Takže v tomhletom je náš úkol. My jsme tady pro ně, telefonujeme si, píšeme si, ptáme se, jak to probíhá, snažíme se řešit situace, které nastávají a zkrátka nenechat je v tom samotné, protože to je zase předpokladem k tomu, že oni v tom dobrovolnictví vydrží dlouho, že bude pro ně příjemné a že to bude přínosné pro obě strany. Takže úkolem mým a mých kolegyň koordinátorek dobrovolníků je tedy dobrovolníky podporovat, motivovat, ale i dávat dobrovolnictví hranice, nějaká pravidla, komunikovat i s klienty. Ptáme se i klientů, jak jim vyhovuje dobrovolnictví, jestli jim to sedí, jestli je něco, co bychom mohli nějakým způsobem vylepšit, jak bychom to mohli udělat tak, aby to bylo prostě pro obě strany fajn a příjemné, tak, aby to splňovalo to, co to splňovat má, aby to prostě dávalo radost a život.
1: A na co konkrétně ty peníze jsou potřeba? Teda je to potřeba na vaše platy, na telefonní poplatky?
0: Ano, ano, ano.
1: Na co všechno? Co tam všechno je zahrnuto?
0: Tou naší největší silou je prostě ta lidská síla. To, že my jsme tady jako lidi pro ty dobrovolníky. Jo? Vždycky říkáme, my nepotřebujeme materiál, my jako nenakupujeme žádné věci. Dobrovolnictví není o věcech, takže ani my nepotřebujeme nějaký jako velmi materiál, ale potřebujeme tady být my jako lidi. Takže my jako koordinátoři jsme tady pro naše dobrovolníky, píšeme si, voláme si, takže ano, hodně naší práce je v terénu potkávat se s klienty, ale druhá polovina práce je prostě v kanceláři. Na telefonu, píšeme si mailíky z dobrovolníky, vedeme samozřejmě administrativu a všechny formality, které nám stanovuje zákon, takže to je prací náš koordinátorů a koordinátorek dávat tomu dobrovolnictví kvalitu, hranice a nějaká pravidla.
1: Děkuji, Báro. Kdybych byl bohatý člověk, určitě bych poslal do dobrovolnického centra 1 milion korun.
0: Děkujeme a ráda bych řekla, že nikdo nejsme chudí, všichni jsme bohatí svými dary.
1: Já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Povídali jsme si s Bárou Bezděkovskou, vedoucí dobrovolnického centra ADRA v Praze, o krásách i úskalých lidské solidarity v dobrovolnictví, o tom, co si pod tím dobrovolnictvím máme představit, co to skutečně znamená, že je to vlastně zadarmo, ale že to přináší tomu dobrovolníku, tomu člověku, který dává, tak také něco přijímá. Ještě se tě zeptám na závěr, jestli chceš mít nějakou závěrečnou myšlenku.
0: Určitě jsme tady pro každého, bez rozdílu, jak na straně klientů, tak na straně dobrovolníků, takže pokud by vám to cinklo na strunku vašeho srdce, neváhejte se nám ozvat, budeme moc rádi. Rádi vás zapojíme do dobrovolnictví a najdeme místo, kde byste se vycítili dobře a mohli jsme využít vaši ochotu a vaše dary. Tak jsme tady pro vás, jsme tady jedni pro druhé společně. Děkujeme.
1: Děkujeme.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: nasycić się i znów zakochać się w życiu, w spokoju, radości.
1: Bude 10 hodin a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Doksanským, pánové, děkuji vám.
3: Děkuji za pozvání.
4: Děkuji za pozvání.
2: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Je 10 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Poslanci se dnes budou zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. A Rusko a Ukrajina po krátkém příměří začaly opět ostřelovat cíle daleko za frontovou linií. Tady jsou zprávy úterního Plusu. Dobré dopoledne vám přeje Ondřej Látal. Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
7: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
8: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
7: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
9: Paní ministryně financí Šerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžit nadál.
7: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
6: Sněmovna se dnes bude znovu zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snaží úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon vrátili k projednání poslancům. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
10: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon, ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
6: Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona si slibuje pružnější státní správu. Zaměstnávání úředníků chce přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Poslanci se budou muset vypořádat i s novelou stavebního zákona, se kterou senátoři taky nesouhlasili. Není ale jasné, jestli na ní přijde řada už dnes.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ukrajinské bezpilotní letouny v noci na dnešek údajně zasáhly civilní infrastrukturu v ruském Saratově. Podle gubernátora oblasti při útocích několik lidí utrpělo zranění. Letiště v Saratově, Penze a Ulyanovsku v noci na dnešek kvůli bezpečnosti cestujících přerušila provoz. Rusko naopak v noci na dnešek obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička střely zasáhly třeba školu a obytný dům. Nejméně 6 lidí je zraněných. Minister obrany Jaromír Zuna za SPD chce, aby české zbrojovky víc prosadily na mimořádně lukrativním a konkurenčním trhu v Jižní Koreji. Prohlásil to na mezinárodním fóru Seoul Defense Dialogue. Současně připustil, že Česko musí vést bezpečnostní dialogy s takovými zeměmi, jako je Čína.
11: My nesouhlasíme se vším, co čínské vedení dělá, ale to neznamená, že zde není prostor pro ekonomickou spolupráci.
12: Prohlásil ministr obrany Jaromír Zuna v Soulu. Stejně jako vidí prostor pro standardní vztahy s Pekingem, rád by viděl i více českých zbrojářských firem v Jižní Koreji. Momentálně už jedna z nejsilnějších armád světa využívá například česká letadla pro základní výcvik pilotů, české letecké motory nebo elektronické radiolokátory. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
6: Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu. Dvakrát zneužil taky jeho 10-letého kamaráda. Podle soudu bylo jednou z polehčujících okolností, že jedno z dětí už bylo narušené. Mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý nechtěl detaily případu komentovat.
13: Nejvyšší státní zastupitelství se tímto případem již zabývá. V současné době zkoumáme, zda není dán prostor pro využití pravomocí nejvyšší státní zástupkyně. V tuto chvíli se nemůžeme vyjádřit ani k otázce, zda lze rozsudek odvolacího soudu považovat za přiměřený.
6: Soudkyně Ústeckého krajského soudu Jana Kurešová Českému rozhlasu řekla, že odvolací senát si za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou. Policisté v kadaňské nemocnici zatím bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí dál trvají. Policie to napsala na síti X. Kvůli anonymní výhrušce bylo evakuovaných 240 lidí. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. V nemocnici zasahuje pyrotechnik a kynolog se specializovaným psem na vyhledávání výbušnin. Policisté zatarasili příjezdové cesty.

0: Bude jasné až polojasné na jihu republiky zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty dnes 29 až 32 stupně, na severu a západě 26 až 29, na horách většinou kolem 20 stupňů Celsia. To byly zprávy, tady je úterní plus.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: A krátce po 10. hodině už nabízíme relaci Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Nelča Musilová, ještě stále doktorka, nyní i částečně na fundraisingu v odboru mládeže a apoštolské církve. A ta má na starosti vzdělávání. Vítej, Nelčo.
3: Zdravím vás všechny.
2: Dneska budeme mluvit o péči o vedoucí. Když se řekne péče o vedoucí, co si pod tím představíš? Co vedoucí skutečně potřebuje od svého okolí?
3: Za mě péče o vedoucí znamená zajistit co možná nejvíce pro to, aby ten vedoucí mohl zdravě sloužit v tom kontextu, ve kterém slouží. A může se to lišit podle mě od toho, co jako skutečně dělá. V mém kontextu já vlastně se věnuju vedoucím mládeži, takže v mém případě to znamená nějaká opora, podpora, osobní přístup k tomu vedoucímu, aby nebyl sám v té službě, aby se tam necítil sám, a plus potom nějaké praktické zdroje a věci, které on potřebuje potom k té konkrétní službě, to znamená materiály pro vedení mládeže, jo, a různé takovéhle praktické věci. Ale za mě obecně vedoucí, věřím, že potřebuje hlavně necítit se sám v té službě, potřebuje nějakou oporu a pak potřebuje určitý zdroje pro tu službu, kterou vykonává.
2: Vedoucí často mají na starosti lidi, které vedou, pečují o ně. Proč je podle tebe tak snadné pečovat o lidi, které vedeme, ale pak zapomenout pečovat o ty samotné vedoucí?
3: Myslím si, a to je asi můj osobní pohled, možná se mnou budete souhlasit, možná ne, ale když se řekne vedoucí, tak ještě pořád to má takovou nálepku nějakého nadčlověka, že jako ten člověk vede, tak je silnější, moudřejší, samostatnější, nepotřebuje tolik pomoci, má pod sebou nevím kolik lidí, záleží, co vede, a tak on přece pomáhat jako nepotřebuje. Ještě třeba v našich křesťanských kruzích, že jo, je to ten povolaný člověk, třeba dostal povolání od Pána Boha vést, tak je nějaký jako nad člověk, tak nepotřebuje. Jo. A velmi často vedoucí, jako to, co mě třeba říkají, to, co jim chybí, je, že se cítí sami v té službě, cítí se sami, protože na ně lidi už koukají přes ten filtr toho, že oni jsou ti vedoucí. Jo. A myslím si, že jsme to i všichni zažili, že jsme přišli třeba poprvé do mládeže, teď tam vidíme někoho na stage a máme pocit, že wow, to je ten vedoucí, co jako jde vidět. A tak. Myslím si, že tam je pořád ta nálepka toho, že to je nějaký jako nad člověk. A myslím si, že s tím ještě stále se musíme učit pracovat, co to vlastně znamená jako vedoucí, že to není nic spojeného s naší identitou, že bychom byli nějací jiní lepší, neměli ty lidský limity jako všichni ostatní. A teď si myslím, že kvůli tomu, že se na vedoucí díváme trošku jinak právě než na lidi, který vedeme, že jako nedíváme se na ně jako na lidi s limitem. Lidským, klasickým, jako mám všichni.
2: Ty máš tedy nějaký limit?
3: Já mám hrozně moc limitů. Já i když vedu a vedu spoustu věcí, tak překvapivě potřebuju spát, potřebuju jíst, potřebuju mít oblasti, kde nejsem ten vedoucí, kde jsem jenom Nelča, kde mám svý kamarády, kde nemám tohle spojený jako se sebou, se svým jménem. Potřebuju občas sabatikál, občas nesloužit, potřebuju občas si zajet na dovolenou. Mám svý potřeby, tak jako jiní lidi, i když jsem vedoucí. Yes.
2: Mluvíme tady v tomto pořadu hodně o vedoucích v církvi. Když se podíváme do Bible, tak Bible nám často ukazuje vedoucí, kteří byli unavení, přetížení nebo tak na hraně, nebo dnes už možná bychom řekli, že dávno vyhoření. Co se můžeme naučit třeba od Mojžíše, Eliáše, Pavla?
3: Já jsem hrozně ráda, že si vzpomenul zrovna tady tyhle příběhy, protože zejména třeba Mojžíše a Eliáše, já používám, když vyučuju právě mladý lidi o tom, jak se mají o sebe starat, jak se mají nechat pomoct třeba, jo? Nebo že jako vedoucí můžou projevit své emoce, říct, že jsou unavení. Třeba miluju právě jako Eliáše, který tam je zbořený úplně po Karmelu a říká Bohu, že chce umřít. Jako reálně Eliáš měl deprese, úzkosti, jo. A miluju i tu boží reakci. Tady u tohle příběhu s dětskama hodně pracujeme jako o tom, že Bůh jako nás tvořil jako lidi s limitem a nebojí se toho ani jako a počítá s tím, že máme nějaký limit, že když nás pro něco povolává, Eliáš byl jako velmi povolaným člověkem, tak vlastně ta boží reakce tady na tyhle ty jeho jako stesky, jo, a frustrace není, hele, ty jsi povolaný, seber se, jo, jdi něco dělat, ale Bůh mu říká, najez se, napí se, vyspí se a pak půjdeme dál, jo. Tohle, to, takovejhle rozhovor tam jako probíhá. Stejně tak Mojžíš, geniální příběh o tom, jak povolaný člověk potřeboval pomoc potom v jednu chvíli. On byl povolaný, vyvedl lidi z Egypta, ale potom na té poušti bylo potřeba určitý stability a je tam Mojžíš byl nádherným příkladem toho, jak mohlo dojít k vyhoření absolutnímu. Jo. On se tam staral o nějaký jako 600 tisíc mužů, že jo, tam bylo to třeba 2 miliony jako lidí a on myslel, že se o ně všechny postará sám, že oni za ním chodili pro rady, pro všechno. A pak přichází ten jeho tchány Troa a tam mu dává úžasný rady o struktuře. Vyvol si tady těchhle jako x mužů, ti se budou starat o ty a ti se budou starat o ty a to není všechno na tobě, že jo. A tady se můžeme učit o tom, že vedoucí mají nějaký úkol v tom božím příběhu, mají nějakou zodpovědnost nad lidmi, ale potřebují pomoc, potřebují poradit, potřebují občas vylejt tam emočně, zanadávat si a odpočinout si a být jenom lidmi se svýma emocema, potřebují se postarat i o sebe, nebo ne i o sebe, potřebují se starat o sebe, aby se postarali zase o ty další. Tohle se můžeme naučit z těch příběhů hrozně moc.
2: Někdy jsou vedoucí unavení, někdy jsou přetížení a někdy už jsou za hranou, už začínají vyhořívat. Jak je možné poznat, že vedoucí už není jenom unavený, ale že už je právě na té cestě k vyhoření?
3: Pro mě jako pro člověka, který pečuje o vedoucí, je tohle veliká otázka, jak to podchytit ještě třeba v nějakém jako rozumném bodě, kdy se to dá třeba zvrátit nějakou úpravou režimu nebo tak, anebo už ten člověk opravdu je potřeba jako odstavit ho ze služby na nějakou jako dobu. A měla jsem vedoucí, kteří už byli dlouho, dlouho za hranou a myslím si, že takové společné znaky toho jsou, že jedou v takzvaném úsporném režimu v uvozovkách, aby to bylo hotové, ale nemají kapacitu už dělat něco navíc, vymýšlet nějaký kreativní způsob, jak jinak dělat tu službu třeba, nebo druhá věc, a to je třeba pro mě takový lakmusový papírek, nemají kapacitu na lidi. Jo, v našem křesťanském prostředí, ať už děláme jakoby cokoliv, ať už je to třeba víc praktický nebo méně praktický, to, proč tady jsme, jsou lidé. Pokud ten člověk už nemá kapacitu na lidi, na to se o ně zajímat, na to jo, starat se o svou rodinu, o svý kamarády, nebo konkrétně o ty lidi třeba, který má v té službě, pak je něco špatně. A pak další třeba věci, další body za mě, když nemá radost z té služby. Jo, jasně, může být náročnější období, kdy se potřebujeme zapřít, udělat nějakou práci, ale když dlouhodobě v něčem funguje a nemá z toho radost, tak tam taky něco není dobře. Je to něco, co ho vyčerpává, něco, co, kde jede na doraz, kde ani sám už nevidí třeba ovoce té služby a nemá z toho radost.
2: Často mají vedoucí pocit, že všechno musí zvládnout sami. Co může udělat pastor, kazatel, nějaký starší vedoucí pro ty lidi, kteří mají pocit, že musí všechno zvládnout sami?
3: Přemýšlím, co jako on může udělat, když je to jejich vlastní přesvědčení. Protože tady už se možná dostáváme trošičku do pastora, co většinou je to nějaký hlubší přesvědčení toho, že musí všechno zvládnout sami, protože třeba opravdu museli a dlouho jim třeba nikdo nepomohl a tak. Ale za mě, co vždycky může udělat, je se o ně zajímat, pravidelně za nima přicházet, zajímat se a úžasná otázka, co potřebuješ, co by si potřeboval, aby se ti sloužilo lépe, aby si mohl odpočinout, aby se cítil lépe v té službě, aby si věděl, že ta služba jako má smysl, že tě tady chceme, co by si potřeboval. Jo? A povětšinou ten člověk třeba jenom cítí sám, anebo funguje mimo své obdarování. A tohle je něco, co my se můžeme dozvědět, když se toho člověka ptáme. Jo? Pokud jako vedoucí, někdo, kdo má na starost vedoucí, nebo jako postor, po kterém jsou nějací vedoucí, funguje jenom ve stylu, jo, ta práce je udělaná, tak se nemusím zajímat, ono to jede si svým tempem, tak myslím si, že potom jako přijde k tomu člověku až ve chvíli, kde je hodně špatně a tam už se musí udělat nějaký konkrétní kroky, ale když se průběžně ptá, jak se cítíš v té službě, co potřebuješ, máš všechno, co jako je potřeba k tomu, aby si sloužil zdravě, aby se ti sloužilo dobře, tak myslím si, že přijde na víc věcí jako preventivně, než až potom, když se to zrůdí.
2: Jakou ti přijde, že má roli v péči o vedoucí přátelství mezi tím člověkem a tebou, nebo odpočinek, nebo i možnost být někdy slabý, ne stoprocentní?
3: V tomhle si myslím, že se hodně liší křesťanský prostředí od běžného sekuláru. Tam někdo vede tým, ten tým vykonává práci a dokud podává jako výkon a výsledky, tak neřešíme. Ale v tom křesťanském prostředí je to povětšinou na dobrovolnický bázi všechno a tím pádem to je hodně na vztazích položené. Ten člověk, který se připojuje do toho společenství, připojuje se k té službě, tak za mě potřebuje vědět, že ho vidíme jako člověka, že ho vidíme jako bytost s limitama přesně, že nám jde primárně o něj, než o to, aby vykonal nějakou práci. Jo? Ta církev, to je boží dílo. My se do toho nějakým způsobem zapojujeme, můžeme namyslet struktury a tak, ale ve výsledku vždycky půjde o lidi. A za mě jako přátelství je základ, když se někdo zapoje do vedoucí pozice v církvi, to znamená, že má vliv na ty lidi, tak potřebujeme mít přátelský vztahy v tom vedoucím týmu, pastor, klíčový vedoucí, jo, tady tyhle ty jako lidi, co nějakým způsobem se víc zapojují do té církve, potřebují mít přátelský vztahy, potřebují mít bližší vztahy, je to i o důvěře, potřebují důvěřovat. A za mě, aby to dlouhodobě fungovalo a bylo to udržitelné, tak potřebují i třeba mít čas, kdy jako neslouží a jenom budou ty vztahy. Zajedou si někde na zborovou volenou, nevím, jenom tak někde. Zílí se třeba, jo, navštěvují se i mimo neděle, mimo tu církev a sdílí si ty životy. Tohle s tomu potřebujeme, protože v prvé řadě my nebudujeme instituci, nebudujeme nějakou organizaci, ale jsme rodina, jsme si jednocení jako rodina, potřebujeme ty vztahy mít. A potřebujeme je sdílet, abychom potom mohli na něčem pracovat a bylo to dlouhodobě udržitelné.
2: Jak je možné tady toto začít, když je člověk zvyklý se orientovat na ten výkon, jak jsi zmínila spoustu vedoucích v církvi, je dobrovolníků a ze sekulárního prostředí jsou zvyklí na orientaci na výkon. Jak je možné se přesměrovat na tento způsob myšlení, který je trochu jiný?
3: S týmy v církvi řešíme třeba situaci, kdy oni jsou v něčem zaseklí a potřebují se jako společenství pohnout dál a třeba neví úplně v čem. V 90% jsem odvážna řeknu to, v 90% narážíme na to, že jedou na výkon a už se neznají navzájem, neznají jakoby ty svý lidi, neodpočívají spolu, jo, nezdílí se spolu a tak. A když jim řekneme, že třeba tak někam spolu vyjete, tak už je to pro ně náročný, protože je to další akce navíc, kterou jakoby musí organizovat. Už je to jako na sílu a většinou to nefunguje. Tak já většinou, když jako k tomuhle se dostaneme, tak jednoduchá věc, tak se, když se potkáte v neděli nebo kdekoliv jinde, zeptejte se, jak se ten člověk má. Jo, už zkusme dát trošičku na bok tu službu a dívejme se jeden na druhého jako na člověka. Jak se máš? Co prožíváš? Můžu ti s něčím pomoct? Hoďme to na tu úplně lidskou rovinu. A z tohohle většinou organicky vyplyne, hele, tak pojďme se sejít, tak pojďme na kafe spolu, pojďme se pozdílet, tam se sejdou 2, 3, jo? A pak zjistí, o, teď to je skvělý čas, to je vlastně úplně stejně hodnotný čas, jako když spolu něco organizujeme, nebo budujeme, jo, nebo řešíme, jak má fungovat neděle, možná i za mě víc hodnotný, protože tam se otevřou mnohem hlubší věci a věřím, že jako organicky z toho potom vyplyne, hele, tak pojďme někam takhle spolu vyjet. Jo, pak už ta organizace až tak nevadí, když vidí ty lidi hodnotu toho, že tyjo, my jsme se sdíleli, modlili jsme se spolu, najednou jsme tam byli jako lidi, najednou jsme se v tom necítili sami, najednou i ta služba byla mnohem jako lepší potom, když jsme spolu sloužili, protože jsme se znali jako lidi. Ale my občas podceňujeme ty úplně jednoduché věci, otázky. Tak se zeptej, jak se má ten člověk. Všimni si ho, zapamatuj si ho, další nedělu se ho zeptej znovu.
2: Díky moc, Nelče, že jsi tady s námi dneska byla. Od mikrofonu se loučí Vojta.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Tradičně v polovině září probíhají slovácké slavnosti vína a otevřených památek mikroregionu Dolní Polšaví. I letošní 23. ročník slavností se uskuteční tento víkend 11. až 13. září na řadě scén v Uherském Hradišti. Sled vystoupení v jezuitské zahradě v sobotu v 11.30 zahájí hudba Hradčovianka. Příznivci dechovky si mohou zatančit a zaspívat u koncertu dechové hudby Stříbrňanka od 15.30 na Masarykově náměstí. 18 hodin začíná hlavní pořad slavností, v němž vystoupí zahraniční hosté, folklorná skupina Vernár ze Slovenska a české besedy Pšelijevec, Garešnica, Osijek a Slavonský brod z Chorvatska. Podrobný program festivalu najdete na jeho webových stránkách. Dechová hudba Hradčovianka a její solisté vám hrají a zpívají také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech.

Emílie se s Konstancí neviděla po několik dnů, když jí Ernestína přinesla vzkaz od její přítelkyně, v němž ji k sobě zve. Je u nich na návštěvě pan Denap, vášnivý historik. Konstancie doufá, že se k ním Emílie bude moci co nejdříve připojit. Jsem tak šťastná, že jste mohla přijít. Obávala jsem se, že se na nás hněváte, přiznává Konstancie, když se vítá s Emílií v přijímací hale jejich pěkného domu. Zlobit se na vás? Diví se Emílie. To vůbec ne, jenom jsem potřebovala trochu času na sklidnění svých emocí. Teofil vás chtěl navštívit, říká Konstancie. Chtěl vědět, jak se vám daří. Cítí se být zodpovědný. Lehký úsměv prozářil Emílínu tvář. Myslel tedy na ni. Ve vašem vzkazu jste se zmiňovala o panu Denap, říká, aby změnila téma rozhovoru. Ano, je s maminkou a ještě jedním známým v zimním salonku. Myslíte, že bychom s ním mohli mluvit v soukromí? Ptá se Emílie. Proč to? Nechci, aby kdekdo věděl o existenci těch dopisů. Konstancie se kousla do rtu. Vypadá rozpačitě. Začíná stísněným hlasem. Emílie se pozorně dívá na přítelkyni. Vy jste už o nich někomu říkala? Ptá se nevědomky přísným tónem. Ano, vydechla Konstancie. Teofil o nich ví. Emílie se tomu nediví. Pokud se jedná jen o Teofila, to chápe. Ale Konstancie pokračuje. Tatínek ví také o Charlotině příběhu a právě jsme o tom mluvili s maminčinými přáteli. Emílie se zamračila. Trochu to má Konstancí za zlé, že nedokázala držet jazyk za zuby. Nevěděla jsem, že je to tajemství, omlouvá se Konstancie. Myslela jsem si, že když jsme teď našli Charlotinu stopu, tak o tom můžeme mluvit, abychom získali více informací. Konstancie vypadá na nejvýš zmateně. Netroufá si podívat se Emílii do očí. Mávne nakonec Emílie rukou. Máte pravdu. Doufám, že se nám tak podaří něco víc objevit. Nemohu se dočkat, abych se dozvěděla, co se stalo s Charlotte z naděje. Myslíte, že zemřela během revoluce? Ptá se Konstancie. Kdo ví, její dopisy končí tak náhle.

Jakmile Emílie s Konstancí vstoupili do zimního salonku, všechny pohledy se obrátily k ním. Teofil se hned postavil a šel se širokým úsměvem vstříc Emílii. Přišla jste, říká s ulehčením. Vy jste tady? Diví se Emílie a srdce se jí chvěje radostí. Slíbil jsem, že půjdu na Romanův pohřeb, odpovídá rychle, proto jsem zůstal. Emílii se na chvíli zastřeli oči. A navíc nesmíte zapomenout, že jsem stále podezřelý, dodává Teofil už lehčím tónem. Emílie se tomu usmívá. Pokud by měla mít mezi Sériseovým někoho v podezření, tak jeho by vyloučila na prvním místě. Asi by spíš podezřívala Alfonze. Ale dovolte mi, abych vám představil naše hosty, pokračuje Teofil a bere jí zlehka za paži. Maminka, oznamuje, když se rychle zastavuje u paní Sérisejové. Dobrý den, paní, zdraví Emílie s lehkou úklonou. Emílie, jsem šťastná, že jste tady. Paní Sérisejová se na ní pozbudivě dívá, jako by chtěla říct, odvahu, buďte statečná. Teofil pokračuje v představování. Pan Dnap, slečno, zdraví jí starý pán náznakem povstání z křesla. Promiňte mi můj věk, dodává, mé kosti jsou unaveny a dělají ze mě nevychovance. Oči starého pána svítí šibalstvím. Sedí hluboko opřený v křesle a ruce má složeny na stříbrné hlavici své hole. Jeho tmavý oblek a široká kravata dávají vyniknout úctyhodným bílým licousům, jež mu lemují obličej. Má drahá přítelkyně, paní Sérisejová mi vyjevila, že jste šikovným slídičem, škádlí jí s úsměvem. Jsem tady, abych zodpověděl vaše otázky. Emílie sklání lehce hlavu.

souboru. Emílie se podívala po Konstancii, která jí hned odpověděla širokým úsměvem. Jedna i druhá myslí na jejich rozhovor, který spolu měli před několika dny o kněžském povolání. Emílie si tehdy myslela, že pán si povolává jen nevzhledné lidi. Po podrobném zkoumání abého Dibreje musela konstatovat, že se mýlila. Bůh si povolává i velmi pohledné muže.

Mluvili jsme o dopisech, které jste objevila v pokoji mé maminky, začíná paní Serisejová, když se Emílie usadila uprostřed hostů. Pan Dunap si myslí, že je to úžasný příběh. Úchvatný v skutku, přidává se starý pán. Naprosto chápu, že se chcete dostat na stopu těch sester z naděje. Snažíme se dozvědět, co se stalo s jednou i s druhou, říká Emílie. Dopisy Charlotte z naděje končí tak náhle. Bohužel, slečno, během revoluce bylo tolik osudů brutálně přerušeno. Já vím, odpovídá Emílie. Jen doufám, že se to nestalo právě Charlotte. Věděla jste, že i ty největší postavy revoluce skončily na popravišti? Pokračuje pan Dunap. Nikdo nebyl v bezpečí. Danton, Desmoulins, Robespierre, ti všichni přišli o hlavu. Emílie potlačila zachvění. Nedokáže si představit, že se to mohlo přihodit i Charlotte. Paní Serisejová mi vysvětlila, že vaše tajuplná hrdinka se vloudila mezi revolucionáře, aby pomohla kněžím, kteří nechtěli složit státní přísahu, říká pan Dunap. Je to obdivuhodné, ale jestli ji odhalili, tak s ní zacházeli jako se zrádcem. A zrádci nebyli příliš v oblibě.

Rochefort, 4. ledna 1794. Má drahá Elizabeth. Začínáme nový rok. Kéž by byl méně smutný než ten, který právě skončil. Přeji si, aby rok 1794 byl rokem vašeho návratu. Před několika dny jsem se zúčastnila strašlivého výjevu. Člověk trýzněný hladem se dokáže proměnit ve zvíře. Zdá se mi, že jsem vám už před několika měsíci psala, že každý člověk, který by byl odhalen, že skrývá obilí, je synem smrti. Obilí je tak drahé, že ti, kteří je ukrývají, jsou odsouzeni jenom proto, aby je jiní prodali později ještě dráž. Výbor veřejného blaha se pokusil ustanovit maximální cenu, nad kterou se obilí už nemůže kupovat, aby se tak zabránilo spekulaci a obyvatelstvo mělo obživu. Bylo to však zbytečné. Hlad se neřídí ekonomickými reformami. Zvítězilo právo silnějšího. Před 6 dny bylo objeveno, že nějaký člověk skrýval 6 pytlů obilí pod podlahou svého chatrného stavení. Nikoho nezajímalo, proč ty pytle schovával, ani za jakým účelem. Kdo ví, jestli si prostě nedělal jen zásoby na zimu. Vojáci ho měli odvést před členy výboru. Přišli pro něj, ale zvěst o jejich příchodu je předešla. Všichni už věděli, že ten člověk ukrýval obilí, zatímco ostatní umírají hladem. Vojáci nedokázali udržet rozzuřený dav. Ten chudák byl zasypán bitím. Muži jej byli pěstmi, ženy mu plivaly do obličeje. Když s ním vojáci konečně dorazili do cíle, členové výboru ani nemuseli vynášet rozsudek. Ten nešťastník už byl mrtev. Chvějí se strachem, když to všechno píši, protože si uvědomuji, jak nezávidění hodný je osud zrádců. Prosím našeho pána, aby mě toho uchránil. Ať vás Bůh ochraňuje. A mě také. Charlotte.

Pan Dnap je kategorický. Je velmi pravděpodobné, že emigranti, kteří odešli do Anglie, se při návratu do Francie vylodili v přístavu Rochefort. Víte, kdy se vrátili první emigranti do Francie? Ptá se Emílie. Pan Dnap chvíli přemýšlí, než odpoví. 23. října 1792 byl vydán dekret, podle kterého měli být všichni emigranti, kteří by překročili hranice s úmyslem vrátit se, odsouzeni k smrti. Později, to je následujícího roku, bylo prohlášeno, že pozbyli francouzského občanství a jejich majetek připadl republice. A v roce 1796, přerušuje ho netrpělivě Emílie, toužící dozvědět se co nejvíc. Návrat do vlasti se emigrantům nedoporučuje, odpovídá okamžitě starý pán. Až v roce 1798 se mohou začít vracet ti nejméně zkompromitovaní. Například Elizabeth z Naděje, přemýšlí nahlas Konstancie. Sestra vaší drahé neznámé? Ptá se pan Dnap. Ano, odpovídá Konstancie. Odešla do Anglie v roce 1792. S největší pravděpodobností v měsíci říjnu, doplňuje jí Emílie. S rodiči? Ptá se starý pán. Teofil sedí naproti Emílie a s pobavením ji pozoruje. Je tak zabraná do svých úvah a tak soustředěně naslouchá panu Dnap, že mu nevěnuje pražádnou pozornost. Mladíkovi se ulevilo, když vidí, že se jí daří dobře. Věděl, že jí nedávno zemřel tatínek, ale neočekával, že by reagovala tak prudce. Od pondělka, kdy k nešťastnému setkání došlo, ho nepřestávali mučit výčitky. Konstancín bratr si Emílii tiše prohlíží. Nadšení, s nímž mluví a které ji vyzařuje z obličeje, se mu líbí. Její tvář je upřímná a její povaha přímá. To se mu také líbí. Více než všechny ty povrchní slečny, které obvykle potkává na recepcích, na něž bývá zván. Všechny se sobě podobají. Hltají ho očima, když se k ním obrátí. Žádná z nich se neodváží mu odporovat, když něco řekne. Emílie je jiná. Způsob, s jakým se rozohnila a jak mu odporovala na zpáteční cestě ze společnosti svatého Vincence z Paula, jej vyvedl z míry. Ještě se mu nikdy nestalo, aby se mu nějaká dívka takhle postavila. Musí si přiznat, že se mu to líbilo.

Elizabeth odjela do Anglie sama, pronáší Emílie. Aspoň to tak předpokládáme. Možná, že ji doprovázel nějaký sluha či vzdálený příbuzný. Nic o tom ale nevíme. Na druhou stranu je jisté, že její rodiče ji nedoprovázeli. Oba už byli mrtví. Pan de Napsi hladí své dlouhé licousy a vraští obočí. Mladá dívka, která je sama, neznamená žádné velké nebezpečí, přemýšlí nahlas. Pochybuji, že by ji považovali za nepřítele republiky. Tedy, poskakuje Emílie s netrpělivostí, je velmi pravděpodobné, že se vrátila do Francie už v roce 1798, uzavírá pan de Nap. Nicméně bych se spíš přiklánil k domněnce, že se vrátila až v roce 1802, dodává okamžitě. Situace byla v té době už mnohem klidnější. Emílie s Konstancí se na sebe s porozuměním podívali. Je to možné, přerušuje ho Konstancie. Agáta Barbierová, maminčina prababička, se narodila v roce 1798 v Rochefortu. Emílie rychle uzavírá. Elizabeth se už mohla vrátit do Francie. Určitě už byla provdána za nějakého pana Barbiera a dítě se jí tak mohlo narodit v Rochefortu. Emílie je šťastná. Jejich pátrání postupuje kupředu. Ponořila se s určitým ulehčením do křesla a nechává se unášet svou fantazií. V téže chvíli si uvědomuje, že se na ní někdo dívá. Zvedá oči a setkává se s Teofilovým pohledem. Emílie se červená a rychle odvrací hlavu.

0: Tak to bylo 16. část čtení na pokračování podepsána Charlotte. Knihu Sophie de Müllenheim podepsána Charlotte vydalo nakladatelství Paulínky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

kde svítit máš mlhou i tmou. Bezesné noci, útesy, strach, rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho sfér, ten maják.

i v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech, jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran, jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít, to je můj cíl, tam upírat zrak,

0: Poslední rozloučení s Boromejkou Kristou Evou Rozsývalovou před malou chvílí proběhlo ve městě Albrechticích. Po pohřební mši svaté v klášterní kapli svaté rodiny bylo její tělo uloženo k dočasnému odpočinku na místním hřbitově. Sestra Krista odešla před týdnem v 78 letech. Na její život a působení zavzpomínala generální představená milosrdných sester svatého Karla Boromejského Anna Ancila Doleželová.
1: Tak jak znám sestru Kristu, tak ona ve svém srdci nesla velkou touhu po vztahu s Kristem, toužila po jeho lásce a také toužila lásku opětovat a její téma posledních let byla chudoba srdce. Já ji znám jako citlivou uměleckou duši, měla kolem sebe ráda krásu. Na svého mládí vystudovala konzervatoř, hrála na housle a varhany, taky uměla na kytaru hrát a vím, že krásně zpívala. V kongregaci ona pečovala především o staré lidi v sociálních zařízeních. Když jsem s ní pracovala jako děvče na brigádě, tak si vybavuji její opravdu citlivý přístup k lidem. Tady tu službu starým lidem, třeba konkrétně v Moravských Budějovicích, ona vlastně propojovala péči o mladé lidi, mladé dítky, které tam přicházejí na brigádu, a takže já si vybavuji i tady jako děvče, jako sestru, která dávala příklad volného života a zároveň opravdu dávala svůj čas mladým lidem. A to ji taky provázelo v dalších letech, kdy učila náboženství ve farnostech. Z jejího životopisu víme, že milovala vlastně Osoblažsko, kde učila právě děti náboženství a kde to brala jako svoji misi. Kromě Osoblažska taky vím, že její prostředím, kde byla ráda a kde působila právě ve farnosti jako katechetka, tak byla Ostrava Tuškovec, kde roky se věnovala mladým lidem. A poslední půl rok se její zdraví velmi zhoršilo a bylo vidět, že postupně odchází, a myslím, že nám pan Bůh dopřál zahlédnout krásu jejího srdce.
0: Řekla Proglasu o zesnulé sestře Kristě Evě Rozsývalové generální představená Boromejek Anna Ancila Doleželová.

vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje, ještě odpočívej.

Kopie sošky pražského jezulátka zamířila do irského hrabství Kerry jako symbol přátelství mezi Prahou a Irskem. V pondělí 31. srpna ji za účasti primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody slavnostně požehnal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. První veřejné představení sošky se uskutečnilo dnes, tedy 8. září, při tradiční poutní mši u Mariánské studánky v Balík, které se pravidelně účastní kolem tisícovky věřících z celého Irska. Projekt vznikl ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky v Irsku a je součástí programu irského předsednictví v Radě Evropské unie. Hrabství Kerry bylo přiděleno Česku jako partnerské pro prezentaci jeho kultury. Jezulátko se svatováclavskou korunou se do Irska vydává v novém slavnostním oděvu od návrhářky Zuzany Kubíčkové. Propojuje české a irské kulturní tradice. Zelený samet odkazuje na Irsko, motiv vinné révy připomíná tisíciletou tradici pražských vinic a lipový list je symbolem českých zemí i součástí heraldické výzdoby Prahy. Oděv doplňuje ručně vytvořená koruna a královské jablko z českého skla a bižuterie. Jeho součástí je také křišťálové srdce, inspirované symbolem, který ke svému podpisu připojoval Václav Havel. Arcibiskup Stanislav Přibyl při žehnání připomněl symboliku pražského jezulátka jako znamení dětské prostoty, naděje a boží ochrany v těžkých chvílích života.

Jak se to stalo, že dítě zaplakalo? Přitom radost mělo, na svět se mu chtělo.

0: Máme 11 hodin 46 minut, minuta po 11:45, úterý 8. září a od mikrofonu Radia Proglas vám krásný den přeje Martin Novotný. Od 28. září do 1. října se na Velehradě uskuteční celostátní setkání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v duchovní péči. Zájemci z řad nemocničních kaplanů, dobrovolníků a pracovníků v pastoraci zdravotnických a sociálních služeb se mohou přihlašovat nejpozději do 11. září. Podrobněji náš redaktor Martin Weisbauer.
1: Tradiční setkání bude probíhat v poutním a exercičním domě Stojanov. Pořádá ho Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Centrem dohody, arcibiskupstvím Olomouckým a organizací Jsme blízko vám, Institutem klinické pastorační péče. Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma role, komunikace a spolupráce nemocničního kaplana v podpůrném a paliativním týmu. Důležitá bývá vždy i neformální část, která je využívána ke sdílení zkušeností mezi kaplany napříč republikou i k navazování nových přátelství.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Myšlenkou na den je promluva papeže Leva 14. před nedělní polední modlitbou o 23. neděli v liturgickém mezidobí 6. září.

Drazí bratři a sestry, přeji vám pěkný den. Boží slovo nám nabízí několik základních kritérií pro uvažování i jednání. V listu Římanům čteme, že všechna přikázání jsou zhrnuta v tomto: miluj svého bližního jako sám sebe. Svatý Pavel na tomto bodě trvá s odkazem na velmi silný obraz, který se objevuje i v Otčenáši. Píše totiž: bratři, nebuďte nikomu nic dlužni, jen vzájemnou lásku. Ježíš nás naučil prosit o odpuštění hříchů a také je praktikovat. Je tu však jedno dědictví, kterým jsme si navzájem zavázáni a které nás nezotročuje. Je to dluh vzájemné lásky. Veškerá pozornost, péče a dobro, které jsme obdrželi, nás činí svobodnějšími a schopnějšími nést odpovědnost. V evangeliu navrhuje Ježíš každému křesťanskému společenství přinejmenším dva způsoby, jak uplatňovat vzájemnou lásku. První z nich nás vede, abychom se naučili bratrskému napomenutí. Je to delikátní a často opomíjené umění, které vyžaduje upřímnost a schopnost postupovat se správnou mírou ve správný čas. Upřímně si promluvit. Nejprve tváří v tvář, poté, je-li to nutné, před dvěma či třemi lidmi a nakonec, když je to třeba, před celou komunitou. Znamená čelit realitě a proměnit problémy a konflikty v příležitosti k růstu. Stěžovat si a pomlouvat je snazší, ale nic to nepřinese a mnoho situací se tak paralyzuje. Evangelium nás naopak vychovává ke svobodě v lásce. Existuje pak ještě druhý způsob bratrské lásky, který podle Ježíšových slov proměňuje dokonce i modlitbu. Vzájemná shoda. Nejen když dojde ke konfliktu, ale i když prosíme Boha o nějaký dar. Pán říká, jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou oni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Tento slib naznačuje, že můžeme mít společná přání, společné bolesti, společné naděje a skrze modlitbu růst v jednotě. Bez víry by se každý mohl cítit osamělý a podezřívat ostatní, vnímat je jako cizince a nepřátele. Díky milosti jsme však bratři a sestry, kteří se mohou shodnout, setkávat se, odpouštět si a naslouchat si v Pánu. Prosme Marii, která po andělském zvěstování spěchala za svou sestřenicí Alžbětou, aby s ní sdílela radost i strasti těhotenství, aby i nás naučila radostné povinnosti bratrské lásky.

0: Dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele obcí Konice, Popice a Havraníky. A na závěr připojíme modlitbu Laudato si. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: A se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Sláva Otci, odpočinutí věčné, dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Všemohoucí Bože, jen jsi přítomen v celém světě i v nejmenším ze všech těch tvorů, ty, který obklopuješ svou něžností všechno, co existuje, vlij do nás sílu své lásky, ať se staráme o život a krásu. Zahrni nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry, nikomu neškodili. Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné a zapomenuté této země, kteří jsou tak vzácní ve tvých očích. Uzdrav náš život, abychom chránili svět a neho pustošili, abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zkázu. Dotkni se srdcí všech, kdo hledají pouze prospěch na úkor chudých a země. Nauč nás objevit hodnotu každé věci, s úžasem ji kontemplovat a poznat, že jsme hluboce spojeni se všemi tvory na naší cestě k tvému nekonečnému světlu. Díky za to, že jsi s námi po všechny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj. Amen. Svatá Boží Rodičko,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Máme 5 minut po 12. hodině úterý 8. září a přichází čas na odpolední hudební siestu. Jako první opusu vyslechneme overturu B-dur pro dva hoboje, fagot, smyčce a basso continuo od Antonína Reichenauera. Soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl a solové barokní hoboje interpretují Petra Ambrózy a Luise Hauk a solový fagot hraje Krištof Lada.

Skončila overtura B-dur pro dva hoboje, fagot, smyčce a basso continuo Antonína Reichenauera. Následuje koncert D-dur pro trubku a smyčce Giuseppe Tartiniho. Solovou trubku interpretuje Jan Hasenörl a Český národní komorní orchestr řídí Antonín Hradil.

Tak to byl koncert D-dur pro trubku a smyčce Giuseppe Tartiniho. Následuje sonáta A-dur pro flétnu a basso continuo Johanna Adolfa Haseho. Hanoveriše Hofkapelle doprovázejí solového interpreta na flétnu Lorenze Dina.

Skončila sonáta A-dur pro flétnu a basso continuo Johanna Adolfa Haseho. Následuje Concerto Grosso opus 1 číslo 2 a 4 C-moll Pietra Locatelliho. Freiburger Barock Orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Skončilo Concerto Grosso opus 1 číslo 2 a 4 C mol Pietra Locatelliho. Následuje Concerto Grosso opus 1 číslo 4 a 4 E mol stejného autora, tedy Pietra Locatelliho. A opět Freiburger Barocker Orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Jako poslední opus, který jsme dnes vyslechli v dnešní odpolední hudební svěstě, bylo Concerto Grosso opus 1 číslo 4 a Quattro Voci e-moll Pietra Locatelliho. Soubor Freiburger Barok Orchester řídil Gottfried von der Goltz. A nyní již přebíráme s laskavým souhlasem zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Svěřenský fond pro Agrofert podle Evropské komise dostatečně neřeší potenciální střet zájmu premiéra Babiše. Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Schání podporu dalších opozičních stran. Island si předvolal amerického velvyslance. Důvodem je mapa, kterou sdílel prezident Trump. Dobré odpoledne u zpráv, přeje Naďa Procházková. Vložení holdingu Agrofert do svěřenského fondu podle Evropské komise dostatečně nebrání možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeb a potvrdila, že unijní exekutiva pozastavila vyplácení části unijních zemědělských dotací pro Agrofert. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schádí k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
3: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
1: Ke svolání schůze je třeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů. Reakci dalších opozičních klubů zjišťujeme. V Národním parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na konci září začne v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku sanace. Ta potrvá až do června 2028 a bude stát víc než 190 milionů korun. V sudech jsou chemikálie jako rtuť, arzen nebo chlorovaná rozpouštědla. Území zabezpečila policie. Turistické trasy na Šumavě nebudou podle vedení Národního parku uzavřené. Nález je v místech, kam návštěvníci stejně nemůžou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Islandské ministerstvo zahraničí si předvolalo amerického velvyslance kvůli pondělnímu výroku amerického prezidenta. Donald Trump na své sociální síti sdílel obrázek s mapou, na které je Island zobrazen pod vlajkou Spojených států. Jako Spojené státy označil Trump v příspěvku taky Kanadu, Grónsko, Mexiko nebo Karibik. Islandská diplomacie to označila za naprosto nevhodné. Informovala o tom islandská veřejnoprávní stanice RÚV. Americké ministerstvo zahraničí, velvyslanectví v Kodani a Reykjavíku ani americký konzulát Nuku na žádost agentury Reuters o vyjádření nereagovali. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Silničáři od zítřka uzavřou sjezd z dálnice D7 na letiště Václava Havla od Kladna. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd proti směru. Lidé by podle pražské policejní mluvčí Evy Kropáčové měli vyjet na letiště s předstihem.
4: Předpokládáme, že se v místě mohou tvořit dlouhé kolony a další dopravní komplikace. Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy. Předpokládáme, že se dojezd na letiště ještě více zpomalí, než tomu bylo při první etapě.
1: Řidiči budou moci využít také příjezdovou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny. Na řadě jsou dopravní informace. Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdu do Brna směrem z Vyškova na kilometru 210. Navíc vyšetřují nehodu 3 nákladních aut. Fronta zdrží vás asi 15 minut. Na D1 naberete zpoždění i na trase z Ostravy do Olomouce mezi sjezdy na Fulnek a Bělotín. Je tam omezení a zdrží vás 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29, na horách kolem 22, na Šumavě až 25 stupňů. To byly zprávy, teď už.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

13 hodin a 9 minut. Máme úterý 8. září a já si dovolím upozornit na tři pořady, které budou následovat v dalších hodinách. Nejprve to bude ve 14 hodin hudební kompas dnes o německém hudebníkovi Uli Eberhardtovi. Ve 4 hodiny odpoledne 16.00 Slyšte lidé, hudební výlet do Maďarska 2026. No a třeba 17.06, 6 minut po páté, můžou děti i jiní posluchači vyslechnout Barvínek. Dnes bude o Zuš Rousínov.

0: Za pár okamžiků bude 13 hodin a 15 minut, čtvrt na dvě, máme úterý 8. září a já zde mám připravený pro vás živý rozhovor. V Pražském paláci Archa dnes začal 6. ročník letní školy církevních a náboženských dějin. Třídenní odborný program nabízí přednášky, diskuze, exkurzi do chrámu svatých Kosmy a Damiána, práci s historickými texty i představení nových publikací. A na bližší informace se nyní zeptáme jednoho z pořadatelů, prvního náměstka ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Kamila Nedvědického, kterého tímto vítám ve vysílání Radia Proglas. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
0: Co je hlavním cílem letní školy církevních a náboženských dějin a pro koho je určená?
1: Tak hlavním cílem letní školy církevních a náboženských dějin je ukázat, že bez pochopení dějin církví a náboženských společností není možno pochopit ani obecnou historii jakéhokoliv národa. Určená je primárně pro studenty, ať už tedy teologických, tak i filozofických fakult, kteří se zabývají problematikou církevních dějin, ale samozřejmě také pro odborníky, vyučující vědce, kteří se problematikou zabývají, aby mohli vyměnit informace o novém stavu poznání v téhleté oblasti.
0: Letní školu církevních a náboženských dějin pořádá mimo jiné také Ústav pro studium totalitních režimů. Jak církevní a náboženské dějiny souvisí se studiem totalitních režimů?
1: Velmi zásadně, protože totalitní režimy, když se zaměříme na to 20. století, tak ten nacistický a komunistický byly velmi silně protináboženský a protocírkevně zaměřeny z pochopitelných důvodů. Měli tu svoji vlastní věrouku, která byla podle jejich názoru neomylná a která byla v rozporu s křesťanskými a dalšími náboženskými zásadami. Proto zkoumat totalitní režimy a nevnímat jejich útok na náboženství, jejich útok proti křesťanství, proti židovství a jejich snahu nahradit je tou novou ideologií v podstatě není možné. Musíme právě vždy se bavit nejenom o té represi, o tom, jakým způsobem byli kněží, laici pro následování v době komunistického i nacistického režimu, ale musíme se zabývat i tou ideologií, která je také velmi důležitá.
0: Ano. Když se podíváme na letošní program, co byste z něj posluchačům doporučil jako něco, co by rozhodně neměli přehlédnout?
1: Tak je velmi těžké vždycky upozornit jenom na jeden jediný příspěvek. Ony všechny ty příspěvky jsou extrémně zajímavé. Já bych spíš upozornil na unikátnost téhleté letní školy církevních a náboženských dějin. Je unikátní v tom, že se zde vlastně poprvé na půdě Archy, na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů, potkávají všechny tři teologické fakulty, jak katolická, tak i evangelická a husitská teologická. A odborníci z těchto fakult společně zkoumají, jaké byly dějiny církví a náboženských společností. To si myslím, že je úplně ten největší zážitek, který by mohl být pro účastníky této letní školy.
0: Je to vyčerpávající odpověď pro mě. To byl Kamil Nedvědický, jeden z pořadatelů letní školy církevních a náboženských dějin a první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Moc děkujeme za rozhovor a přejeme hodně podnětných setkání. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Máme minutku po půl druhé, 13.31, úterý 8. září. Thank you.

0: Papež Lev XIV. V nedeli znovu vyzval k míru na Ukrajině. V apelech a pozdravech po mariánské modlitbě s poutníky ve Vatikánu poukázal na pokračující útoky, rozsévající smrt a úzkost. Modlitbu svatého otce tlumočil prostřednictvím televize Noé pater Petr Smolek.
1: Mé srdce se sjednocuje s utrpením tohoto lidu, který už léta žije v úzkosti a strachu. A tak se znova se svým apelem obracím, aby bylo ukončeno toto ničení, aby byly otevřeny cesty pro dialog a mír. Přeji si, aby úsilí v těchto dnech, proto aby začala mírová jednání, přinesla konkrétní plody a otevřeli prostor pro diplomaci. Pozvedněme naši modlitbu k Pánu, aby nakonec zvítězila svornost ve všech konfliktech světa.

0: Psychiatrická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem rozšiřuje v centru krizové péče své služby. Nově poskytuje pomoc dětem a dospívajícím a nabízí telefonickou intervenci. Dosud museli lidé přijít pro pomoc osobně. Součástí centra je také místnost ticha. Ta má sloužit pacientům, jejich blízkým, ale i zaměstnancům jako prostor, kde mohou sklidnit své myšlenky. Přednosta psychiatrické kliniky Masarykovy nemocnice Jakub Albrecht k tomu dodává.
1: Těch základních psychiatrických nemocí nepřibývá, ale přibývá těch neuroz. To jsou takové ty stavy spojené se zvýšeným stresem v okolí, nezdravým životním stylem, zvýšenou rychlostí toho, co se kolem nás děje, vlivem sociálních sítí, globálních konfliktů a prostě rychlých změn, na které člověk není stavěný.
0: Podle Jakuba Albrechta lidé žijí hekticky a z toho mohou vyplývat stresem navozené duševní poruchy. Mezi ně patří například úzkostné poruchy, lehké deprese nebo stavy vyhoření.

Prožíváme úterý 8. září 2026, Mezinárodní den gramotnosti. Podle katolického kalendáře je svátek narození Panny Marie. 765 let uplynulo od první písemné zmínky o městě Kolín. 390. výročí založení slaví Harvardova univerzita, nejstarší vysoká škola ve Spojených státech. 185 let nás dělí od narození hudebního génia Antonína Dvořáka, jednoho ze zakladatelů české národní hudby. Na věčnosti je od roku 1904. Rovněž 185 let uplynulo od vysvěcení původního poutního kostela Panny Marie Pomocné Maria Hilf u Zlatých hor. O svátku narození Panny Marie před 125 lety se narodil chorvatský kněz, sociolog a teolog, jezuita Tomislav Kolakovič, klíčová osobnost hnutí Katolická akce. Na věčnosti je zřejmě od roku 1990. Před 105 lety vydechl naposled objevitel čtyř krevních skupin, psychiatr a neurolog Jan Jánský. No a 4 roky je na věčnosti britská královna Alžběta II. 69. narozeniny slaví hlavní kaplan diecézní Charity Brno, farář u svatého Jilí v brněnském Komárově, pater Václav Slouk. 94 let se dožívá Leo Žídek, osobnost českého skautingu, vězeň komunismu. Blahopřejeme. No a svátek slaví Mariana. Jméno vzniklo snad složením jmen Marie a Anna, či jako ženská podoba latinského Marianus, to jest patřící k rodu Mariů.

Je přesně 14 hodin, máme úterý 8. září a se 14. hodinou přichází tradiční pořad Hudební kompas. Dnešní Hudební kompas nám tentokrát představí německého hudebníka Uliho Eberharta a jeho album The Sound of One Man Listening. Začneme skladbou The Idea of Light, která je postavena především na zvuku arabské loutny a rámového bubnu.

Evropskými a blízkovýchodními nástroji, nevšedními rytmickými vzorci nebo motivy ze starověkého umění se inspiruje německý hudebník Uli Eberhardt na svém novém albu The Sound of the Man Listening. Je nejen autorem všech skladeb, ale také nahrál všechny nástroje, řadu strunných nástrojů, včetně louten nebo oktávové mandoliny, ale také rámové bubny a další perkuse. Díky tomu, že všechny tyto nástroje sám ovládá, může vytvářet různé barvy, rytmické vrstvy a hudební dialog uvnitř jednotlivých kompozic. Hudebním základem alba jsou tradiční modální a rytmické principy východního Středomoří, které Eberhardt propojuje s vlastními kompozicemi. Naše druhá ukázka, Ušak Tekvaruš, je postavena na 11-dobém rytmickém cyklu, vycházejícím z tradice osmanské hudby. Na závěr uslyšíme skladbu Cyclic Pause, která je vystavena na cyklu o 15 dobách. V ní Eberhardt využívá loutnu, turecký drnkací nástroj sas, violončelo a perkuse.

Poslouchali jsme skladby německého hudebníka Uliho Eberharta z jeho alba The Sound of the One Man Listening. Zítra ráno si v hudebním kompasu představíme irsko-bretonské instrumentální trio Brit Harper, Libby McCrohan a Sylvain Baru.

0: Máme 14 hodin a 23 minuty. Výbor dobré vůle je nadace Olgy Havlově a dnes odpoledne 8. září dnes v 16 hodin pořádá 8. ročník charitativního běžeckého závodu. Výtěžek ze startovného popultuje nadaci na podporu rodin v tíživých situacích. Pro dobrou věc se od 16 hodin poběží v pražské oboře Hvězda. Organizátorka Kateřina Česáková nám popsala, jak bude odpoledne probíhat a co je součástí programu.
1: Máme připravené na 2,5-kilometrovém okruhu tratě dlouhé 5 kilometrů, 10 kilometrů, anebo si můžou návštěvníci, závodníci vybrat štafetu a každý si tedy najde svou kategorii. Máme připravený bohatý doprovodný program. Náš běh není jen samotný závod. Ve Hvězdě na Praze 6 na všechny účastníky čeká příjemný doprovodný program, občerstvení a také aktivity pro rodiny s dětmi. Letos se třeba můžeme těšit na cirkusové představení a workshop pro děti od Cirkeonu. Můžete si vyzkoušet atletickou přípravku. Máme od našeho partnera divadla Stejbla a Hrubínka připravenou fotostěnu. Můžete si u nás tady na předpolí před Hvězdou vyzkoušet hod oštěpem s olympioničkou Irenou Gilarovou. A také jsou tady k dispozici stánky neziskových organizací a sociálních podniků.
0: Dále vysvětlila, jaká tradice za tímto během stojí a proč má smysl.
1: Máme z předchozích ročníků opravdu velkou radost. Každý rok se k nám vracejí lidé, kteří už běh dobré vůle znají, ale zároveň přicházejí i noví účastníci. A krásné je, že z toho postupně se stala taková tradice pro firemní týmy nebo i pro celé rodiny. A tady je právě to bezvadné propojení, že člověk udělá něco pro své zdraví, stráví hezký čas a zároveň pomůže někomu, kdo to opravdu potřebuje. Letošní výtěžek běhu dobré vůle pomůže rodinám, které se v nepříznivé životní situaci, ovlivněné například nemocí, ztrátou bydlení či domácím násilím.
0: Informovala organizátorka charitativního běžeckého závodu Kateřina Česáková. Takže ti, co to nemáte příliš daleko, tak za hodinu a 35 minut v pražské oboře Hvězda.

ještě cosi tvou, tvou poezii. Kéž by slyšel člověk tvoje zvony znět, až mu sluch již ztratí smysl pro tvá slova. Tebe, Praho, je tak těžké opouštět. Pro tvou krásu, Praho, chtěl bych žít znova.

0: A před malou chvílí bylo 14 hodin a 30 minut. Máme půl druhé úterý 8. září. Nové vydání katolického týdeníku popsala Proglasu šéfredaktorka periodika Kateřina Koubová.
1: Katolický týdeník s číslem 37 vítá v České republice nového apoštolského nuncia, zástupce svatého otce, který dorazil do České republiky minulý týden. Eugene Martin Nugent je původně Ir a projel už mnoho štací, nyní přijíždí z Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu. Tematickou dvoustranu věnujeme 150 let od narození Antonína Benjamína Svojsíka, zakladatele českého skautingu. Jak se jeho příběh propojuje s křesťanstvím a co znamená pro dnešní skauty a jaké heslo vede každého skauta, dočtete se na straně 4 a 5. V perspektivách se věnujeme také výročí 5 let od doby, kdy papež František navštívil Slovensko. Připomeneme, co tehdy na Slovensku řekl, protože se to týká hodně i nás, a co z jeho slov rezonuje do dneška. Pak si dovolím trošku ze široka ocitovat jiného papeže. Říká a mluví, když mluví o prorocích špatných zpráv, ačkoliv hoří horlivostí pro náboženství, tvrdí, že naši dobu nelze s minulými staletími vůbec srovnávat a že je plně zkažená. Tak toto řekl papež, ale byl to už Jan 23. a tato slova pronesl při zahájení druhého vatikánského koncilu, tedy v 60. letech. Ale jsou aktuální i dnes, že? O zkažené západní společnosti s oblibou píšou proruské a dezinformační weby s tím, že systém liberální demokracie je nutno nahradit jiným. A právě dějiny nás učí, jak je takové volání sirén nebezpečné a že už to tady několikrát bylo a dopadlo to vždy katastrofálně. Proto je tak důležité čerstvé prohlášení biskupské a papežské rady Justitia et Pax, neboli Spravedlnost a mír při České biskupské konference, které varuje před tím, aby zdrojem našich informací byly právě dezinformace. Pozornost i světských médií vyvolal první pastýřský list nového pražského arcibiskupa, který v novém vydání najdete rovněž přetištěný.
0: Šéfredaktorka Kateřina Koubová dále přiblížila, o jakých aktivitách katolický týdeník informuje a jaké akce se chystají.
1: Vedle pestré palety kroužků, které děti začínají navštěvovat v novém školním roce, se rozbíhá také výuka náboženství, proto se tomuto tématu věnujeme v rubrice Doma. No a na rozhovorové stránce přinášíme rozhovor s paní ředitelkou Charity Jesení, která přijela do Bílé vody v době porevoluční, když tam ještě působily řeholnice ve velkém počtu, tam internované. Možná ještě ráda zapoutám kulturu, informujeme o tom, že brzy začíná svatováclavský hudební festival v Moravskoslezském kraji a nač se můžeme těšit, ale i Templefest. A také přinášíme recenzi na krásnou knihu Píseň bratra Slunce. Je to knížka františkánského kněze, pedagoga a spisovatele Leclerca a je jako pohlazením po duši. Je doprovázena také fotografiemi dvou českých františkánů.
0: Shrnula obsah 37. vydání katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová a popřála čtenářům hodně radosti a inspirace při čtení.

0: Tradiční olomoucká pouť startuje tento pátek 11. září na ploše Tržnice a nabídne nejen atrakce a kulturní program. Akce má výrazný charitativní rozměr. Informuje mluvčí spolku Trend vozíčkářů Milan Papežík.
1: Proběhnou během této pouti 4 dny benefičních koncertů, které pomohou sbírce tkaničky pro Trend spolku Trend vozíčkářů. Je to vlastně sbírka, kterou všichni dobře známe, jmenovala se dříve Zasukované tkaničky a momentálně tento rok přišla v této nové podobě. Zazní spousta známých českých umělců, ale i také lokálních, například uvedu úžasnou kapelu Reflexí, nebo pro mladé Matěje Plška, Honzu Bendika, vystoupí i Kapitán Demo, jaksi hlavní hvězda celé pouti. Alžběta Kolečkářová, kapela Premiér s jejich legendárním hrobařem, festivalová pecka Freddy a Krusty a další a další. Čeká nás celkem 20 koncertů ve 4 dnech. Bude to vlastně první den pouti, pátek 11. září, sobota 12. a vlastně znovu další týden pátek, sobota, takže 18. 19. září.
0: Do sbírky se mohou lidé zapojit přímo na ploše olomoucké Tržnice, pokračuje Milan Papežík.
1: Bude rozmístěno několik kasiček, budou tam rozmístěny i QR kódy, takže ani netřeba hotovost, mohou poslat ze svého bankovnictví přímo ze svého účtu po načtení QR kódu nějaký příspěvek do sbírky a mohou si samozřejmě u nás na stánku nebo u těch kasiček vyzvednout i ten talisman sbírky, který zůstal stejný, jsou to pořád Zasukované tkaničky. Bude tam umístěn také náš stánek, kde si mohou lidé zakoupit výrobky, které vyrábí naši klienti sociální rehabilitace, a právě na tom stánku budou i k zakoupení speciální VIP vstupenky, kde vlastně lidé mohou mít dvojnásobný dobrý pocit z toho, že stojí blízko pódiu a z toho, že pomáhají. A vlastně víte, že z těchto VIP vstupenek půjde na Trend. Takže ty koncerty jsou za dobrovolný příspěvek, ale mohou si zakoupit i právě takový jakoby upgrade a stát blízko pódia. A jsou jak v předprodeji už na SMS tiketu, tak budou k dispozici i právě na místě na tom stánku Trendu vozíčkářů.
0: Řekl o charitativním rozměru olomoucké pouti Milan Papežík, mluvčí spolku Trend vozíčkářů.

0: 14 hodin a 53 minut, za 7 minut budou 3 hodiny odpoledne úterý 8. září. Rozeznít hlasy knih je motem 17. ročníku Dne dyslexie, který se zítra koná v ústřední knihovně na Mariánském náměstí v Praze. V podrobnosti k programu akce řekla její zakladatelka, umělkyně Alena Kupčíková.
1: Bude fungovat tak, že tam vlastně můžete přijít o 10 hodin, pak do těch 6 hodin budou workshopy a pak od 6 hodin budeme pouštět film Dar dyslexie, takže tam bude i autor Jaroslav Černý, který sám je dyslektik a natočil to v koprodukci s Českou televizí. A jinak my tam budeme celý den, odborníci, umělci dyslektičtí a budou tam i pomůcky, různý programy a vlastně všechno to bude naraz. Tak to znamená, že můžete kdykoliv přijít, nemusí se nikdo nikam rezervovat. Je to prostě vlastně otevřený a bude to na vícero místí knihovně, ale všechno je tak perfektně označený a já tam mezi tím budu pobíhat, takže nikdo nezabloudí, jak je typický pro dyslektiky.
0: Toto setkání je určeno všem, kteří chtějí lépe porozumět světu dyslexie a dalších poruch učení.
1: To vyvinulo za těch 17 let. My jsme si mysleli, že to je hlavně pro rodiče, pak jsme zjistili, že je to vlastně i pro rodiče, ale dospělí lidi, kteří sami mají dyslexii a třeba nebyli nikdy diagnostikovaní. Já jsem třeba ročník 76 a já jsem tu diagnózu nikdy neměla. V době, kdy jsem se narodila, tak 2 roky na to od pana profesora Matějíčka vyšla kniha o dyslexii poprvé. Nebo to je pro lidi, kteří mají prostě v rodině dyslektika a nemusí to být ani rodič, může to být třeba sourozenec anebo obchodní partner. A chce se třeba něco dozvědět, jak fungujeme. My tam samozřejmě ukazujeme tu dyslexii jako darem, protože každý handicap je vždycky něčím vyvážený, že třeba nám jde něco líp. A vlastně co je handicap, že jo? Jako ta společnost je v nějakých rádkách a v nějakým systému. A když je vybučujete, tak je to vlastně jako kdyby označený nějakým vykřičníkem. A my na tohle to poukazujeme, proč by to tak jako nemělo být.
0: Alena Kupčíková z pořádajícího spolku DIS Umění a věda na podporu dětí s dyslexií se dlouhodobě zasazuje o oficiální uznání 9. září 9.9. jako Dne dyslexie a jeho zapsání do kalendáře.
1: Já jsem byla všude možně, abych se dozvěděla, jak to funguje a daří se nám to. Budeme mít pana senátora, lékaře, pan doktor Slabý. On jako senátor může tenhle den představit vládě. Já jako člověk jako z ulice to udělat nemůžu. Jo. Takže musíme takhle příznivce mít, ale můžu vám říct, než jsem se dostala této informace, tak mi to trvalo, řekla bych, i 3/4 roku. Nikdy pořádně nevěděli ten systém, že to je tak hrozně jednoduchý. No a uvidíme, já doufám, že dají hlasy a že to dopadne dobře.
2: Člověk se narodil a záhy začal pilně učit se hovořit,

začal povlovně učit se mlčet větu, kterou chtěl doslovně horlivě předat světu. Jen mlčně sledoval jistotu kolejnic, které ti neuhnou, bys mluvil sebe víc. Pak jsem zemřel mladý a lidé s mokrou lící

0: nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 15 hodin. Pokračuje odpolední Plus s Lucií Vopálenskou. Přeji hezký den a příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
1: Toxické látky na Šumavě a jejich možný únik a kontaminace půdy a spodních vod. To je kauza, na kterou upozorňuje vedení Ministerstva životního prostředí a viní své předchůdce, že problém neřešili. Stát nově podpoří více výuky technických oborů na českých školách, oznámili to zástupci rezortu školství a průmyslu. Rusko a Severní Korea otevřeli první silniční most přes společnou hranici. Co si dnes Moskva a Pchjongjang navzájem poskytují a mění se tím bezpečnostní situace v Evropě? A věnovat se budeme i nejnovějším útokům jemenských povstalců pro iránských husíů na cíle v Saudské Arábii. Ale až po zprávách Nadi Procházkové.
3: Dobré odpoledne. Vládní koalice podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ustojí případné hlasování o nedůvěře. Nemá mezi sebou zásadní problémy kvůli návrhu rozpočtu na příští rok. Tak Schillerová reagovala na vyjádření opozičních lidovců, kteří chtějí hlasování o nedůvěře vyvolat. Jako důvod uvedli neplnění programového prohlášení a navrhovaný schodek rozpočtu. Ten má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Podle Schillerové jde ale ze strany opozice jen o kampaň před říjnovými volbami.
4: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si programové prohlášení vlády. Já to všechno připomenu. Všechny ty švindly, podrazy, nevyplacené peníze, které se navýšily při povodních.
3: Ke svolání schůze je potřeba 50 hlasů. Kromě lidovců hlasování podpoří taky opoziční ODS a TOP 09. Podporu vyjádří i Piráti, pokud to podle nich pomůže občanům. V Národním parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a asi 1000 tun kontaminované zeminy. Informoval o tom ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů s tím, že mezi látkami je třeba rtuť, arzen nebo chlorovaná rozpouštědla. Ty se našly při průzkumu v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Likvidační práce začnou na konci měsíce, dodává Červený.
5: Tam je potřeba s okamžitou platností začít řešit to, že odvezeme veškerý ten hlavní materiál, to znamená ty sudy, ty velkokapacitní nádrže. V etapě číslo 2, která se protahuje nad etapou 3 a 4, bude postupná sanace, která potrvá několik let, protože ty práce musí postupovat kontinuálně na sebe.
3: Červený tvrdí, že předešlé vedení rezortu o problému vědělo už před 3 lety a nic s tím nedělalo. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL to odmítá. A téma podrobněji rozebere odpolední Plus už za chvíli.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Německá policie zadržela 48-letého muže podezřelého ze série sabotážních útoků na elektrickou síť. Informoval o tom deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Muž vzbudil pozornost úřadů poblíž západu německé elektrárny Weisweiler, nedaleko Cách. Zadržený byl, když se snažil vyhnout dopravní kontrole. Německá policie po muži začala pátrat poté, co se v dopisech přihlásil k odpovědnosti za útoky na energetickou síť. Jako motiv uvedl odpor k fosilním palivům. V polských Kielcích začíná 4denní mezinárodní veletrh obranného průmyslu. Letos se jmenuje i vztahu mezi obranou a energetikou. Polský obranný holding PGZ zase představí nové těžké bojové vozidlo.
6: Letošním zvláštním partnerem mezinárodní výstavy obranného průmyslu v polských Kielcích je Kanada. Proto se část panelové diskuze, ale také jednání doprovázející veletrh budou věnovat bližší obranné spolupráci mezi Polskem a Kanadou. Tématem akce budou i autonomní bezpilotní systémy, a to v době, kdy komisař OSN pro lidská práva skritizoval nasazování bojových dronů, které vyhledávají cíl pomocí umělé inteligence. Největší polský obranný veletrh doprovodí i výstava vojenské techniky polské i zahraniční výroby. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vrchní soud v Praze dnes začal projednávat odvolání v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti. Na úvodní jednání dorazili všichni tři obžalovaní. Bývalí manažeři firmy Antonio Koláček a Oldřich Klimecký čelí obžalobě z podvodu. Za to je soud před třemi lety nepravomocně poslal do vězení na 7,5 a 6 let. Obžalovaný je i ex-náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora, který za přijetí úplatku dostal tříletý nepodmíněný trest. Všichni obžalovaní se odvolali, stejně jako státní zástupce. Soud dnes začal tím, že nepravomocný rozsudek o 400 stranách zrekapituloval. Jednání bude pokračovat zítra a celkem je naplánované na 8 dní. Vybrané části železničního mostu na Výtoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijou k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
7: Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření. Dojde pouze k dílčím omezením pohybu pěších na lávkách.
3: Připravené jsou informace pro řidiče. Na dálnici D1 jsou komplikace na příjezdu do Brna směrem z Vyškova na kilometru 210. Vyšetřují nehodu dvou osobních aut, teď už v odstavném pruhu. Kolona osobních aut je z kilometru 213 na 20 minut a kamiony stojí už od Vyškova. Silný provoz je na D1 na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova. Před omezením na kilometru 196 je kolona od sjezdu na Ostrovačice. Tam čekejte 20 minut navíc. Na D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru je nepojízdná dodávka v levém pruhu a vybočuje se tam. Na tahu 35 z Mohelnice do Hradce Králové je kolona Osvita, u Koclířova je omezení a kolona od tunelu Hřebeče asi na půl hodiny. Potíže jsou pak i na průtahu Litomyšlí u lávky se střetla dvě osobní auta, fronta vás zdrží asi na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí v noci bude jasno nebo skoro jasno, později bude od západu přibývat oblačnost a k ránu se místy přidají déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty klesnou na 20 až 16 stupňů. Zítra čekejme v Čechách zataženo až oblačno s lokálními přehánkami, postupně s deštěm i bouřkami. K večeru budou v Čechách od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačnost přibyde a později se přidá déšť nebo přehánky. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě, tam se ale odpoledne začne taky ochlazovat. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Čekám, doufám, že jednou tvář otočí se zády a odejde navždy do tmy a s ní moje já tam a já tady. A pak si vydechnu.

0: Noc literatury, která se uskuteční příští středu, tedy 16. září, se letos přihlásilo více než 100 měst a obcí z celého Česka. Podrobnosti k programu v Moravské metropoli má Michal Šťastný, mluvčí městské části Brno-Střed.
1: Jedná se o unikátní kulturní akci, která se vůbec poprvé v takovémto rozsahu uskuteční v Brně. Hlavním organizátorem celé akce je městská část Brno-Střed a příspěvková organizace KVSK. Cílem celé akce je návštěvníkům představit prostřednictvím veřejných čtení různé unikátní prostory a také současnou literární tvorbu. A v průběhu toho jednoho večera budou moci návštěvníci navštívit až 30 unikátních lokací. Jedná se například o vilu Tugendhat, Herdanův byt nebo salonek hotelu Grand. Tam všude se uskuteční autorská čtení vytipovaných knih a jednou z velkých zajímavostí je také fakt, že přijede řada osobností i samotných spisovatelů, kteří tady budou mít různé besedy nebo dokonce autorská čtení. Jedná se například o držitelku ceny Magnesia Litera Doru Kaprálovou, argentinského autora Jorge Emilio Niedlicha, přední ukrajinskou spisovatelku Oksanu Zabuško či kanadský profesor antropologie a vnuk Gréty Tugendhatové Michael Lambek.
0: Dodává k projektu Noc literatury mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný.

Na 150 nových biskupů z 5 kontinentů se do čtvrtka účastní formačního kurzu, který pro ně v Římě pořádají Vatikánská dikastéria pro evangelizaci a pro biskupy. Zabývají se biskupskou službou, misiemi, liturgií, kulturou a mezináboženským dialogem, novými náboženskými hnutími, kněžskou formací a řešením případu zneužívání i ochranou památek. Včera měli společné zasedání na Papežské univerzitě Urbaniana. Promýšleli synodální pojetí církve. Emeritní prefekt dikastéria pro podporu integrálního lidského rozvoje, česko-kanadský kardinál Michael Czerny, s nimi probíral novou encykliku papeže Leva XIV. Magnifica Humanitas o lidské důstojnosti v éře umělé inteligence. Dnes, tedy 8. září biskupové prožili bohoslužbu v římské bazilice Santa Maria Maggiore. Dopolední blok zasedání nabídl téma kněžské formace v současném kontextu. Odpoledne se věnují misijnímu působení církve ve vztahu ke Svatému stolci. Mezi zúčastněnými biskupy, kteří přijali svěcení v uplynulém roce, je i rakouský primas, vídeňský arcibiskup Josef Grünwiedl.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

po dešti mě čeká kus mokrý omítky a bedna s knihama a okno s pyjama.

to je mý blues, vyhozený, nepotřebný blues. Snad nejsem proti srsti všem Pegasům a lirám.

srezaný. A to je mý blues děravý. Tak to je mý blues vyhozený, nepotřebný blues. Mám ráda tyhle věci, co lidi vyhazujou. I starou botu, co si třeba někde zujou. Ty věci mluvit umí, a kdo jim porozumí.

0: Oblastní charita Hradec Králové vás zve na další ročník festivalu Bezdomova. I tento ročník nabídne opět zajímavá hudební vystoupení, netradiční módní přehlídku a skvělé občerstvení. V rámci festivalu je možné seznámit se blíže s problematikou lidí bezdomova. Uskuteční se na Kavčím plácku v Hradci Králové 12. září od 14 hodin.
1: Proč přijít na festival Bezdomova? Protože vás čeká skvělá hudba, módní přehlídka, program pro děti a pořádný guláš. A hlavně proto, že chceme ukázat, že člověk bezdomova není jen někdo, koho míjíme na ulici. Má svůj příběh, sny i starosti. Přijďte se pobavit, něco dobrého ochutnat a podívat se na svět bez předsudků. Festival Bezdomova, přijďte, stojí za to. Děkuji.
0: Tolik za organizátory z oblastní charity Hradec Králové Petra Zíková.

0: V Jiříkově na Bruntálsku otevřeli naučnou stezku z místní části Křížov ke hradu Sovinec. Vede mimo frekventovanou silnici a návštěvníky seznamuje s krajinou a řemesly. Zároveň obec představila plán na využití bývalé kaple svatého Františka Xaverského v Křížově. V následujících letech se má proměnit v galerii Jindřicha Štrajta, pojmenovanou po fotografovi, který právě v sobotu oslavil 80. narozeniny. Podle jiříkovské starostky Barbory Šiškové by se tam mohly konat malé koncerty, výstavy, workshopy nebo třeba letní škola fotografování. S novým využitím odsvěcené kaple souvisí také dar Štrajtových. Obci věnovala rodinný zvon, který pro ní v 90. letech odlilo zvonařství Dietrichova v Brodku u Přerova. Dlouho byl na Sovinci, kde světoznámý dokumentarista žije. Starostka Jiříkova Barbora Šišková stezku představila a popsala, co nabízí k vidění.
1: V sobotu 5. září jsme otevřeli novou naučnou stezku z odstavného parkoviště nad hradem Sovincem přímo do hradu. Ta stezka byla vybudována hlavně kvůli tomu, abychom odvedli návštěvníky hradu z takové nepřehledné, úzké a poměrně frekventované silnice. O tomhle plánu se vlastně diskutovalo spoustu let. Měli jsme několik variant, kudy by ti návštěvníci mohli bezpečně jít, ale ukázalo se, že vlastně jediná schůdná je tato varianta. Znamená to, že lidé parkují svoje auto a jdou přes louku a lesem po místní komunikaci dojdou přímo k náměstí, k kostelu svatého Augustina, který sousedí s hradem, takže se úplně vyhnou nějakým autům a silnici. Abychom návštěvníky ještě více nalákali používat tuhle tuto stezku, tak jsme ji pojali jako stezku naučnou. Říkáme jí stezka plná překvapení. Obsahuje taková zastavení, kde si návštěvníci, hlavně děti, mohou vyzkoušet třeba nějaká řemesla, která tady v kraji se dříve používala. Typicky můžou si vytvořit svoji břidlicovou střechu, svoji taky šindelovou střechu, potom je tam bylinková zahrádka, je tam včelí klád, mohou také poznávat sovy nebo zvuky různých dřev na dendrofonu. Je tam i takové malé dětské hřiště, tyčí dráhou a prolézačkou. Všude po trase ještě jsou i lavičky a koše. Když návštěvníci sejdou tou loukou, tak se před nimi otevře krásný výhled na hrad Sovine. Tam je vlastně umístěný fotopoint, kterým se můžou udělat i svoji fotografii vlastně s hradem za zády. Stezka se budovala necelé 2 roky a obec Jiříkov, pod kterou Sovinec spadá, na ní dostala dotaci z Moravskoslezského kraje a také z Evropské unie z programu IRO.
0: Přiblížila návštěvníkům obce Jiříkov její starostka Barbora Šišková. Součástí sobotního programu na hradě Sovinci byla oslava Štrajtových 80. narozenin. Na recepci vystoupilo smyčcové kvarteto složené z místních hudebníků. Z Portugalska přijela také flétnistka a dcera fotografa Monika Štrajtová, která vyučuje hru na příčnou flétnu na univerzitě v Portugalsku. Světovou premiéru měla na oslavě skladba, kterou věnoval Štrajtovi k jeho jubileu skladatel Tomáš Novotný.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Michal Prokop a Framus 5. A vy si před pátou, hodinu před pátou, můžete udělat takový výlet do Maďarska, hudební výlet do Maďarska, Slyšte lidé.

Na výlet za maďarskou hudbou vás tentokrát v týdeníku Slyšte lidé zve Milan Tesař. Před námi jsou ukázky z 11 alb, která vyšla v Maďarsku v posledních zhruba 3 letech. Kroužit budeme většinou kolem lidové hudby a jejich moderních úprav, ale dostane se i na současný folk a jazz. Začneme jedním mezinárodním projektem. Maďarská zpěvačka Melinda Balog se skupinou Erdőfű a s polským souborem Janusz Pruszynowski Kompania na svém albu Miedza Meždě Balg propojují dvě velmi blízké, ale přece jen odlišné tradice středoevropské lidové hudby. Vedle houslí, violy, kontrabasu a zpěvu se na albu objevuje harmonika, cymbál, klarinet, šalmaj, saxofon, trubka nebo tradiční polský buben baraban. Výraznou roli má také Uitgardon, perkusivní nástroj podobný violončelu, typický pro některé oblasti maďarské lidové hudby. Právě pestrost nástrojů pomáhá vytvářet zvuk, který není pouhým střídáním maďarských a polských skladeb, ale skutečným dialogem obou tradic. Maďarští a polští hudebníci se znají z festivalů a spolupracují naprosto přirozeně. My si z alba poslechneme sedmihradskou jitřní baladu Čilák, čilák, tedy Hvězdo, hvězdo.

V pořadu Slyšte lidé si dnes představujeme interprety z Maďarska, a to včetně různých mezinárodních spoluprací. Toto byla zpěvačka Melinda Balog se skupinou Erdőfű z alba, na kterém se podílela také Janusz Prušinovský kompania z Polska. Především na zhudebněnou poezii se zaměřuje maďarská skupina Makám na albu Borošťánének, tedy Jantarová píseň. Vedle současné maďarské poezie na albu najdeme přeložené verše Federica García Lorky nebo text Pétera Siámyho Millera, známého z maďarské rockové scény. Skupina, kterou vede kytarista a zpěvák Zoltán Krulik, koncertovala v mnoha evropských zemích a městech, od Paříže po Varnu a od Krakova po Split, a absolvovala také turné po velkých městech Indie. Její hudba od počátku překračuje hranice jednotlivých žánrů a vedle maďarské lidové hudby v ní najdeme vlivy Balkánu, Dálného východu, jazzu i soudobé vážné hudby. Skupina navazuje na odkaz Bély Bartoka a Zoltána Kodáje, tedy na maďarskou tradici systematického poznávání lidové hudby, zároveň ale tuto tradici zasazuje do současného hudebního kontextu. Poslechneme si píseň Blues s textem básnířky Anny Saboté.

pojmenované podle aktuálního výročí kapely, zachycuje několik důležitých okamžiků koncertní historie Schönberger. Najdeme zde jak novější nahrávku z roku 2024, tak záznam z koncertu k 15. výročí skupiny. Před tímto bilančním albem kapela vydala úspěšnou nahrávku Yes, na které hostuje americký jazzový saxofonista Chris Potter. Nám skupina Schönberger nabídne rozsáhlejší skladbu Voje Sasa.

Posloucháme hudební novinky z Maďarska. Teď nám hrála skupina Schönberg ze svého bilančního alba 30. Další ukázka bude pocházet z alba Gisl, houslisty Félixe Laiko. Jedná se o hudbu k romantickému baletu Giselle skladatele Adolfa Adama, který měl premiéru v roce 1841. Maďarský Győri balet se rozhodl klasické dílo výrazně přepracovat. Choreograf László Velekej vytvořil z původního dvouaktového baletu zkrácenou jednoaktovou verzi a novou hudbu napsal právě Félix Laiko. Výsledkem je Giselle zcela současná, i když stále vychází z příběhu původního romantického baletu. Nahrávka vznikla v Pannonia Film Studiu v roce 2024 a vyšla také jako album, takže ji lze poslouchat i bez baletního představení. Hudba Félixe Laiko totiž funguje jako součást scénického díla, ale zároveň má dostatečně silný vlastní výraz, aby obstála i bez obrazu a tance. Laiko zde dostal za úkol vyprávět hudbou dramatický milostný příběh a podle kritiků vytvořil jedno ze svých nejkomplexnějších alb. Hudba se pohybuje mezi romantickou něhou, smutkem a dramatem na jedné straně a energičtějšími místy až divokými pasážemi na straně druhé. Já jsem vybral skladbu s názvem Elsche Városkép, první obraz města.

To byl houslista a skladatel Felix Lajko a ukázka z alba Gisl hudbě k baletu Giselle. Kontrabasistka a zpěvačka Veronika Varga má za sebou více než 10 let působení v různých souborech maďarské, balkánské a řecké lidové hudby. Je absolventkou Listovy akademie hudebních umění v Budapešti, kde vystudovala lidový zpěv a hudební pedagogiku. Znát ji můžete například ze skupiny Babra, z dua Budapešme, z projektu Vremea Valkánia, s řeckým rebetikem inspirovaného souboru Esperia nebo z ženského vokálního projektu Lemonokypos. Všechny tyto zkušenosti zužitkovává na svém sólovém albu True Picture. To spojuje několik oblastí, které Veroniku dlouhodobě ovlivňují. Najdeme zde ukolébavky z maďarského Alföldu a Sedmihradska, milostné písně ze západního Maďarska a Moldavska a také řecké svatební písně z Chalkidiky a Dodekanéských ostrovů. Mezi hosty na albu jsou Jon Kurteanu, Benedek Réty a členky zmíněného ženského a kapela souboru Lemonokypos. Díky tomu album nepůsobí jako jednoduché spojení maďarské a řecké hudby, ale spíše jako osobní mapa hudebních kultur, kterými Veronika Varga prošla. Přestože základ alba tvoří hlas a kontrabas, jeho atmosféra je velmi pestrá a tematicky se točí kolem univerzálních lidských zkušeností. Vybírám krátkou píseň Almoď sépet, sladké sny.

Baš Elán je maďarská skupina, u jejíhož zrodu byl akordeonista Zsombor Herédy. Původně zamýšlel natočit sólové album, ale projekt se postupně proměnil v kapelu. Zpočátku Baš Elán hrál především makedonskou a vůbec balkánskou hudbu, ale postupně se obrátil více k maďarskému folklóru, sedmihradské a romské hudbě. Dnes je tedy jejich repertoár složený především z maďarských písní, které kombinují s rumunskou lidovou hudbou, sedmihradskou romskou tradicí a občas také se srbským folklórem. Výrazným rysem Baš Elánu je improvizace a způsob, jakým kapela své skladby vytváří. Zsombor Herédy obvykle přinese základní nápad na zkoušku a jednotliví hudebníci jej pak společně rozpracovávají. Solisté řeší melodii, zatímco baskytara, viola a cymbál hledají harmonie a rytmické řešení. Výsledná podoba často vzniká při společném jamování. Improvizace přitom podle Arona Horváta, cymbalisty, se kterým jsem vedl rozhovor, není pro kapelu jen moderním ozvláštněním folklóru, je přirozenou součástí tradiční maďarské i balkánské hudby a zejména hudby ze Sedmihradska. Ještě doplním zajímavost, že kapela původně vystupovala jako Elán, ale protože na Slovensku existuje velmi známá skupina stejného jména, rozhodla se název změnit na Bašelán. Slovo bašel znamená v romštině hraní hudby, takže nový název zároveň odkazuje na samotnou podstatu skupiny. Pustíme si skladbu Vékoň deska, což znamená tenké prkno.

Posloucháme hudebníky a skupiny z Maďarska, toto byla skupina Bašelán z alba Titkon. Vigat je mladá kapela s členy z části z Budapešti, z části ze Szentendre, která se velmi rychle etablovala na maďarské koncertní scéně i v prostředí tanečních domů. Název Vigat je zkratkou vytvořenou z prvních písmen křestních jmen zakládajících členů Vince, Gašpára a Daniela. Kapela se zaměřuje na balkánskou a jihoslovanskou hudbu a přirozeně propojuje srbské, chorvatské a makedonské melodické tradice. Členové souboru se považují za třetí generaci maďarských hudebníků, kteří rozvíjejí zdejší tradici interpretace jihoslovanské hudby. Přitom první generaci zastupuje například skupina Vujicic a druhou Šenderge, které jsme dnes už poslouchali. První album skupiny Vigat se jmenuje 3E. Repertoár stojí především na tanečním principu, ale přitom nejde o pouhou reprodukci tradičních melodií. Hudebníci je nově promýšlejí a dávají jim vlastní výraz. Poslechneme si úpravu makedonské písně Zajdy, Zajdy.

Slíbil jsem, že v dnešním pořadu budeme poslouchat i jazz. The Language of Flowers je druhé album projektu kytaristy Gábora Gadóa a zpěvačky Veroniky Harcha. Navazuje na jejich společné album Shekina z roku 2023. Tentokrát se však vrací o více než 20 let zpět. Gadó totiž vybral 11 skladeb, které původně vznikly v letech 2002 až 2006 ve spolupráci s básnířkou Ester Molnár a které tehdy nahrával s maďarským jazzovým zpěvákem Gáborem Vinandem. Čtveřice alb z této doby Corners of My Mind, Agent Spirituel, Different Garden a Opera Budapest patří k důležitému období maďarského vokálního jazzu. Nyní Gadó vybrané písně spolu s Veronikou Harcha předkládají na albu pojmenovaném Řeč květin a inspirovaném také pracemi Charlese Darwina a Charlese Baudelaire. Nejde přitom o album inspirované květinami v doslovném smyslu, ale spíš o hledání jazyka pro obtížně sdělitelné pocity a zkušenosti. Hudebně jde o velmi zajímavé spojení vokálního jazzu, improvizace a komorně barevného zvuku. Vedle Gadóovy elektrické kytary a Veroničina hlasu zde hrají belgický trumpetista Laurent Blondio, saxofonista János Ávét a violončelista Tamáš Zéténi. Absence kontrabasu a bicích a výrazná role violončela, trubky a dechových nástrojů vůbec dávají hudbě nezvyklou barevnost. Všichni instrumentalisté navíc do skladeb vnášejí vlastní nápady a improvizace. Vybral jsem píseň Haiku.

0: Rézele je fanfárošok. Je kapela, která se pohybuje na pomezí maďarské, balkánské a jihoslovanské lidové hudby, ale zároveň do ní vnáší zkušenosti z jazzu. Základní sestavu tvoří Bence Antonovič na alt saxofon, Bálint Berecky na baritonový roh a eufonium, Tamáš Gerej na bicí, Kinga Koršoš na kobos a zpěv, Levente Sabo na akordeon a Márton Udvardy na trubku a kaval. Na albu hostují mimo jiné zpěvačka Melinda Balok, kterou jsme dnes už poslouchali, dále saxofonista László Békéši a cymbalista Jon Kurteanu. O něm jsme pro změnu hovořili v souvislosti s albem Veroniky Varga. Neobvyklé nástrojové obsazení je jednou z věcí, která Rézeleje odlišuje od klasických maďarských tanečních kapel. Vedle tradičního kobozu a kavalu tu výrazně slyšíme dechové nástroje, akordeon a bicí. Na albu Fuga Madar se střídají lidové předlohy se třemi autorskými skladbami a hudebníci přecházejí mezi různými oblastmi a styly, včetně jazzové improvizace. Název Fuga Madar vznikl původně jako interní vtip kapely a teprve později se stal názvem alba. Jde o slovní hříčku spojující maďarské slovo fuga, fuga, tedy hudební formu založenou na postupném vstupování hlasů, se slovem madár, pták. Poslechneme si skladbu Marastalo Čoček.
1: Že ty

Už jsme tu měli album inspirované květinami a teď album pojmenované podle ptáka. Další nahrávka, kterou beru do ruky, se jmenuje Madarerde, což znamená ptačí les. Jde o album akordeonisty, hráče na rámový buben a zpěváka Gáboriana Kováče a kytaristy Roberta Császára a celé je inspirované ptáky a přírodou. Najdeme na něm písně jako Zpívá kos, Hejno ptáků, Lužní les nebo Balada o ptáku Rik. Hudba zde funguje jako prostředek dorozumění, překračující hranice jazyků a kultur. Součástí umělecké koncepce alba je tajemný kodex, ptačí notové zápisy a vícejazyčné básně. Výsledkem je projekt, který stojí někde mezi lidovou hudbou, písničkářstvím a imaginární folklorní tradicí. Vedle zmíněných protagonistů na albu hrají Judith Kuty na zobcové a příčné flétny a Šándor Kiš na rámový buben. Obsazení tak propojuje především akustické nástroje evropské lidové hudby s prvky keltské hudební tradice. Pustíme si píseň Arrigo Enekel, Zpívá kos.

0: putování za maďarskou hudbou jsme se dostali k závěru a k poslední kapele, kterou si dnes představíme. A bude to jedna z nejznámějších a nejstarších. Parnograst patří k nejvýraznějším představitelům autentické romské hudby. V Maďarsku fungují už více než 30 let, tedy podobně jako Schenderge. Charakteristické jsou pro ně tradiční nástroje, výrazná taneční složka a mimořádná koncertní energie. Kapela během své kariéry procestovala velkou část Evropy, vystupovala v několika asijských zemích a opakovaně také ve Spojených státech a Mexiku. A tak jako Schenderge nahráli úspěšné album s jazzovým saxofonistou Chrisem Potterem, Parnograst mají za sebou například spolupráci s rapperem Pogáněm Indulo. Ostatně právě skladbu s ním nazvanou Asív do Banáša, Tlukot srdce, si za chvíli poslechneme. Celé album z roku 2024 se jmenuje Šutok a Sél, což znamená Vítr šeptá. Představuje Parnograst nejen jako kapelu, která uchovává romskou hudební tradici, ale také vstupuje do současné hudební scény. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám pořad líbil. Má Maďarsko po hudební stránce co nabídnout? Já jsem přesvědčený, že ano. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Ve zvukové režii mi asistoval Šimon Vítek.
1: Bezárt ott nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek sorvadok, és kényszeríteni akarnak. Csak mennek a hónapok, az ő hangját hallanám, de nem tudom, mert nem látom. Elraboltak mindenemet, megbánom, meglátod. De egyszer kiszabadulok, és nem érdekel a pénz. Tudom, hogy a két kezem a két kezébe kell. Egy szabad ember leszek, ki a szélben.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Plusu už to je opravdu vše. Za všechny, kdo dnešní vysílání připravili, děkuji za pozornost. Lucie Vopálenská.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě kvůli rozpočtu na příští rok. Dosavadní průzkumy na Klatovsku neodhalily látky používané jako chemické zbraně. Oznámil to Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Ukrajina získá asi 1000 střel do systému Patriot. Dobré odpoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Shání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který je plánovaný na 389 miliard korun.
4: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Ke svolání schůze je potřeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů. ODS a TOP 09 už ale oznámili, že vyvolání hlasování podpoří. Probudou i Piráti, pokud to podle jejich předsedy Zdeňka Hřiba pomůže občanům. Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam například i perit, sarin ani nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je významně kontaminovaná. Podle něj je tam velké množství znečištěné zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami, například rtutí nebo arzenem. Na průzkum proto naváže sanace, která má začít na konci září.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ukrajina s pomocí spojenců a půjčky od Evropské unie uzavírá smlouvy na dodávku asi 1000 střel do protivzdušných systémů Patriot. Oznámil to ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Kyjev americké patrioty používá k sestřelování ruských balistických raket. V poslední době se ale potýká s nedostatkem munice a prezident Volodymyr Zelenský o ní spojence opakovaně žádal. Německý ministr obrany Boris Pistorius dnes během online schůzky takzvané kontaktní skupiny pro Ukrajinu řekl, že Berlín poskytne Ukrajině střely do patriotů z vlastních zásob. Dodá je i Velká Británie. Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nepojede na mezinárodní bezpečnostní konferenci do Kyjeva. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdil mluvčí generálního štábu Vladimír Holas. Hlaváč pro cestu potřebuje povolení od ministerstva obrany. Podle Seznam zpráv se ale ministr Jaromír Zuna za SPD ani jeho náměstek Radovan Vích z SPD k cestě nevyjádřil. Hlaváč proto na konferenci nemůže.
5: Právě do těch očekávaných výstupů učení se promítly konstrukční a technologické dovednosti. Je tam...
2: Na základní školy se vrátí technická výuka. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá s tím, že od 1. září 2028 se začnou žáci prvních a šestých tříd učit polytechnickou výchovu. Ta se v následujících letech postupně rozšíří do dalších ročníků. Podle zmocněnce ministra průmyslu pro technické vzdělávání a kompetence Tomáše Hambergera půjde o kombinaci klasických řemesel s moderními technologiemi, jako je třeba 3D tisk.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: A teď připojíme dopravní informace. Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdech do Brna směrem z Prahy i Vyškova. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení. Kolony jsou od sjezdu na Slavkov z kilometru 212 a taky od Ostrovačic z kilometru 178. Osobní auta naberou 20-minutové zpoždění. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta před D1 ze druhého kilometru do zdržení, tedy do omezení asi na 10 minut. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně začíná fronta za Rudnou na 3. kilometru. Zdržení na pražský okruh Kořechu je asi půl hodiny. V Praze je silný provoz na pražském okruhu obousměrně před Ořechem. Fronty jsou od plzeňské D5 i od Lohkovského tunelu. Na magistrále se ucpává Velznova před omezením u hlavního nádraží. Kolony jsou vždy na 10 minut a 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do Legerovy. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra čekejme v Čechách zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami, postupně s deštěm i bouřkami. K večeru budou v Čechách od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne oblačnost přibyde a později se přidá déšť nebo přeháňky. Teploty zítra na západě kolem 18, na východě až 32 stupňů, tam se ale odpoledne také začne ochlazovat. To byly zprávy, teď už 20 minut.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Ahoj holky a kluci, všichni dospěláci. Vítám vás u dalšího barvínku, tentokrát po prázdninách. Od mikrofonu vás zdraví a hezký den přeje Tamara Suchánková. Opět dnes vyrazíme na základní uměleckou školu. Doufám, že jsme nevyčerpali ještě všechny nápady a že vás to stále ještě baví. Dnes jsem vyrazila do Rousínova, do základní umělecké školy Františka Sušila. To, co jste mohli slyšet dnes, je vlastně krásný poprázdninový vstup. A o tom, co jste to slyšeli za znělku, si teď budu vyprávět s paní ředitelkou Hanou Dočkalovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: S vedoucím hudebního oboru Radkem Dočkalem.
2: Dobrý den.
0: A mám tu taky studenta Karla Procházku. Karle, tenorová, zobcová, flétna, říkám správně.
2: Ano.
0: Tak. Tak co jsme to slyšeli?
1: Slyšeli jsme znělku, která není jenom znělkou samostatnou, ale je z takové hudební epopeje, která vznikla k výročí města Rousínova, které slavilo 800 let od první zmínky, od svého vzniku. A protože se tato epopej velmi líbila a opravdu byla napsána s láskou, a to tím, o kom jste už tady mluvila a představovala ho panem Radkem Dočkalem, jak text, tak hudbu složil, tak tady tato epopej se, jak jsem již řekla, velmi líbila. No a část z ní se potom nahrála jako znělka a opravdu několikrát byla vysílána jako součást hlášení městského rozhlasu.
0: Když objíždím základní umělecké školy, tak každá nese nějaký název. Tato vaše základní škola v Rousínově, umělecká škola, nese název Františka Sušila. František Sušil byl pro posluchače, vysvětlíme zhruba kdo.
1: František Sušil byl člověk, který se narodil v Rousínově a představte si, že se narodil v barokním domě, který sídlí přímo vedle naší základní umělecké školy. No a tento barokní dům by býval dříve farou. František Sušil se stal knězem a přestože je lidem znám především jako autor opravdu sbírky moravských lidových písní, tak tato sbírka obsahuje strašné množství různých nápěvů, které sbíral celý život, věnoval se tomu celý život, podobně například jako František Bartoš nebo Leoš Janáček. Tak je důležité také zmínit, že to byl člověk, který byl velice vzdělaný, velice chytrý, sečtělý a byl znám také jako překladatel a také jako úžasný básník. A také po něm opravdu od roku 1990 se naše základní umělecká škola jmenuje.
0: Pojďme si povídat něco o vás, o vaší škole. Jak dlouho už v Rousínově je základní umělecká škola?
1: No, ono to má trošičku větší historii, protože nemůžeme říct základní umělecká škola. Opravdu původně to bylo, jak jsem se, a opravdu my, jak jsme se i z vyprávění, můžu říct ještě pamětnice, která žije, která opravdu v Rousínově ještě stále žije a máme ji moc rádi a jsem ráda, že ji mohu tady zmínit. Je to paní Marie, my ji s láskou říkáme Mařenka Crhonková, a ta opravdu byla u vzniku hudebního školství v Rousínově, protože její tatínek František Pištělák byl varhaníkem. No a škola se tady založila v roce 1951, ale nebylo to na tomto místě, kde teď jsme, ale bylo to v nějaké dílně u maršálků, jak jsem se dozvěděla. No a postupně samozřejmě se rozšiřovala a upravovala, takže sem do této budovy se přestěhovala už potom jako Lidová škola umění v roce 1969 a předtím ještě v roce 66 právě se stala Lidovou školou umění, ale zase to bylo složitější, protože nebyla ještě jako Rousínovská Lidová škola umění, ale byla pod záštitou Vyškovské.

0: hudební základní uměleckou školou, teda hudební základní uměleckou školou v okrese Vyškov.
1: Když znamená, říkáte že... nejmenší, kolik máte studentů?
0: Máme 285 žáků,
1: to je
0: ale pro nás opravdu málo, protože máme pouze 100 v hudebním oboru, 100 ve výtvarném a 85 v tanečním oboru. Takže potřebovali bychom, kdyby se nám to povedlo, tu kapacitu navýšit, bylo by to pro nás tak opravdu fajn.
1: Třeba někteří potenciální posluchači budou poslouchat a pak nám své děti nebo vnoučata takhle pošlou.
0: No to oni nám posílají, ale my je nemůžeme přijmout potom, takže my tu kapacitu právě nesmíme překročit, takže to je ten problém.
1: A to je škoda.
0: No to je škoda.
1: Říkala jste hudební obor. Předpokládám, že je určitě největší, nejsilnější jako na všech základních uměleckých školách. A tak využiju hned vašeho manžela tady, Radka Rečka, jako vedoucího hudebního oboru. Tak jak to tady je u vás?
2: Já vlastně musím navázat na to, co už bylo řečeno. Tím, že jsme malá škola a dnes jsou bohužel parametry díky předpisům nastaveny tak, že se kapacita navýšit vlastně nedá, ačkoliv jsme o to usilovali leta letoucí. I několik starostů města Rousínova, protože naším zřizovatelem je město Rousínov, takže kooperujeme vlastně úplně ve všech rovinách s radnicí. A protože tu kapacitu tady nelze navýšit, tak máme tím pádem i málo vyučovacích jednotlivých nástrojů a oborů. Takže třeba hudební obor by toužil vyučovat mnohem více nástrojů, ale nemůžeme si to z kapacitních důvodů dovolit, takže se u nás vyučuje solový zpěv, hra na flétny, zobcové, příčné, potom hra na klavír a hra na kytaru, hra na housle. A to je vlastně z hlediska hudby všechno. Trpíme trochu jako smutkem, že těch nástrojů nemůže být víc, ale zkrátka nemůže. A přesto všechno, jak je nás malinko, tak si myslím, že jsme neskutečně jako aktivní a že v aktivitách a i těch veřejných a v prezentaci naší činnosti každého toho dílčího školního roku, že v mnohem předčíme velké školy, které mají třeba tu kapacitu úhrnem dvojnásobnou, trojnásobnou. My jsme opravdu velmi, velmi maličká školička, ale baví nás to s dětmi zkrátka, společně vyrůstáme, sdílíme se, tvoříme a je to krásné tvoření a já s velkou radostí musím konstatovat, že v roce 2026, kdy jsem před lety predikoval, že asi v těchto letech v novém tisíciletí už asi nebude ten zájem o ty muzické obory tak velký, tak jsem neskutečně rád a šťastný, že jsem se mýlil. Že je to právě naopak a je taky nutno zmínit, že každoročně máme obrovský zájem při talentových přijímacích zkouškách. Ještě vlastně využiju příležitost, bavili jsme se o těch přespolních žácích a studentech, tak jeden takový tady sedí s námi, protože Karlík je zrovna toho důkazem.
1: Tak já bych teď pustila první písničku a pak se naše pozornost upře na Karla. Co uslyšíme?
2: Ensemble, současný, takový jako reprezentativní naší školy, který existuje už 8 let, jmenuje se KOV, je to zkratka názvu komorní vokalisté a je to vokálně instrumentální těleso našich žáků, kteří se zabývají hudbou od renesance až po současnost. A na prahu vzniku tady tohoto tělesa byla vyučovací povinnost v oboru komorní zpěv. A protože to hned zpočátku žáky hodně chytlo a byli ochotni nejenom chodit do běžné výuky, ale také se zúčastňovat zkoušek navíc, tak najednou se stalo jakousi úplně samozřejmou ambicí se posouvat dál

0: a neukončit to třeba po dvou, po třech letech účast v tomto ansámblu, ale vlastně zůstat už kmenově v souboru, i když se samozřejmě ti jednotliví členové postupně museli z logických jako osudových důvodů životních, jejich drah a tak dále museli měnit, tak s velkou radostí musím říct, že vlastně zakládajícím členem je přímo zde přítomný Karel, kterému samozřejmě familiárně říkáme Karlík, nebo Carlos. My ho nedokážeme, když ho známe od malého kluka, chlapce, tak ho nedokážeme prostě jenom tak jako tvrdě oslovit Karle.
1: Dobře, to je vidět, Karle, že jsi součástí. Já jsem se taky chtěla zeptat, jak tě mohu dál v rozhovoru oslovovat?
2: To asi nějak, no, klidně Karle, Carlos.
1: Carlos, tak krásně. Super, takže teď uslyšíme.
0: No, uslyšíme tady komorní vokalisty v renesanční skladbě španělského skladatele Juana del Enciny. Schválně to říkám chyslavě, protože ne Encina, ale Encina, a skladba se jmenuje Fatala Parte. A je to stará kansoneta na španělský a italský text, která se věnuje velmi populárnímu tématu, které se objevuje, co hudba je hudbou od těch nejstarších dob až do současnosti, a také se hodně promítá do folkloru, a sice je to o vzájemných vztazích žen a mužů, takže partnerské problémy.

0: Tak dozněla nám krásná skladba. Já teda ještě musím dodat, že vy jste velmi skromný, ale vy jste tam hrál na loutku?
1: No, ne, není to skutečně teda nástroj loutnového typu, ale je to hodnověrná náhražka teda, jo, taková elektronická.
0: Ale byl jste to vy.
1: Ale byl jsem to já doprovázím všechny své žáky, všechna tělesa, všechny soubory, ale zpíval tam taky v komorních vokalistech právě Carlos. Protože takže on je velice všestranný. Není to jenom flétnista, ale je to taky zpěvák a houslista.
0: Takže Karle, Carlosi, Kájo. Teď asi můžu říkat Kájo. Mě je to takové přijatelné. Kolik je ti let?
2: Tak já mi teďka čerstvě 20 let. Uh-huh. A na Žužku jsem vlastně přišel v roce 2015, v září, kdy mě semka přivedla vlastně moje maminka, poté, co mě zesnul můj bývalý kantor. Mě jsem ho strašně rád a prostě hudba mě bavila, tak mě nezbylo nic jiného, než vybrat prostě nějakou Žužku v okolí, kam vlastně budu docházet, ani jsem nevěděl vlastně nějak dlouho a teďka už to je už 11 let, co vlastně docházím semka na Žužku do Roupsínova. No.
0: Jestli taková ta krásná ukázka toho, že když už se někdo dá na, jak bych to řekla, studium na základní umělecké škole, tak je to na hodně dlouho, když to baví.
2: Je, určitě. Je to prostě, já jsem původně jsem začínal vlastně tady na Zušce, pokud si dobře pamatuju, tak pouze na flétnu, pak se k tomu vlastně přidal i zpěv. Ještě jsem měl vlastně jinou kantorku, ke které jsem chodil na housle a nakonec jsem tady začal chodit vlastně do houslí a čím díl tady jsem, tak tím víc mě to bavilo a prostě poslední dobou už se z toho nestalo jako jenom chození do hodin a poslední dobou už to prostě byla pro mě jako taková terapie, protože hodně věcí se prostě měnilo i u mě v životě a ta Zuška prostě je pro mě takový útěk od reality a proto mě to vlastně baví. No.
0: Na to jsem se přesně chtěla totiž zeptat, protože když tě tak poslouchám, tak samozřejmě nabídu dojmu, že se stala vlastně Zuška tvou nedílnou součástí života.
2: Určitě.
0: Jo, protože není to, že chodíš do těch hodin, jak říkáš, ale musíš věnovat i přípravě spoustu času. A vlastně tím žiješ, když tě to baví a propojuješ to, tak je to neskutečné. Takže říkáš od flétny, zpěv.
2: Ano, ano.
0: A teď všechno tak nabaluješ, propojuješ housle.
2: Pak si vlastně založil kov a jako hodně věcí mimo Zušku prostě, jako co jsme třeba řešili s panem učitelem, tak právě jsme tady prostě do nocích a bavilo mě to, takže.
0: Prosím tě, a je možný ještě třeba mít holku u toho?
2: Občas to šlo, ale.
0: Takže já se teda tak ptám, jako přijel, protože když to úplně vidím i ten tvoje zapálení, tak není to pak úplně snadné.
1: Jestli mohu doplnit, jenom Karlík je příliš skromný. To je tak všestranná osobnost. Musím říct už, že v jeho 20 letech osobnost. Je to naprosto renesanční člověk. Rozumí mnoha věcem a hudba, byť se jí věnuje teda opravdu z velké jako části svých sil, tak je jenom takovou jeho životní jednotlivostí. On je dobrovolný hasič. On jezdí k zásahům. On umí opravovat auta. On hraje aktivně závodně lacrosse a zároveň ho trénuje a tak dále. Bylo by to na dlouho jenom vyjmenovávat jeho aktivity. To všechno kloubí, zvládá.
0: No Kájo.
1: Neskutečně.
0: Tak ale to je krásné, už vidím toho hasiče, jak běží a zpívá, nebo volá hůř. A nebo co, že tě opravdu...
3: Teď se bojí, aby správně intonoval.
0: Aby správně intonoval, anebo i ten opravář si docela umím představit na tou kapotou, to auto, jak tam prostě...
2: Jo, tak já to dám taky jako
0: a
2: prostě čistě pro zábavu. No, no, záleží jak kdy a jak co.
0: Když to jde, když ale ta oprava, se... když se nedaří, ano, tak ne.
2: Já se hlavně líbí ten kontrast, že prostě je to úplně jiná komunita lidí a když už se v jednom nebo v druhém jakoby oboru něco děje, tak prostě ten druhý to vždycky doplní. Takže ať už se děje něco u nás prostě na dílně, jedeme třeba na nějaký závody někam s autama nebo tak, tak prostě je hezký, že jakoby mně se líbí na tom to, že prostě můj druhý kolektiv lidí vlastně neví o tom, že třeba chodím do Zušky nebo
0: tam
2: tak.
0: Co děláš vlastně, že? To je dobré.
2: No, a pak je hezký třeba vlastně vidět teďka, když vlastně přišli na můj absolventský koncert, že jsem tady prostě potkal třeba 20 mechaniků, kteří se mě šli poslechnout a vlastně půlka z nich ani nevěděla, že prostě se už od mých 3 let věnují hudbě a to se mi na tom líbí, že to prostě...
0: To je úžasné a to ti můžu říct, že máš nesmírný dosah vlastně V podstatě kulturně vzděláváš širokou veřejnost.
3: Jak jsi to řekl, kolik mechaniků přišlo na tvůj koncert, no to je nádherné.
4: No ono to totiž bylo úžasné, to musíme podotknout a pochválit opravdu Carlosova tatínka, protože měl skvělý nápad, jak jste zjistila vy i posluchači, tak Carlos je opravdu velice skromný a samozřejmě by na svůj absolventský koncert téměř nikoho nepozval. Ale tatínek říkal, to není možné, prostě on má tolik přátel, tolik známých a oni opravdu nevědí, co dělá a čím se zaobírá, takže je obvolal. No a oni samozřejmě byli v šoku, ale fakt se všichni dostavili, téměř všichni, a byla to neskutečně krásná atmosféra toho absolventského koncertu.
0: Vlastně takový Zoro. Nikdo nevěděl, kdo to je.
1: Ano.
0: Ne, to úžasný. To mám teda sama z tebe radost. A ke všemu jsi takový sympatický mladý muž. Já vždycky říkám, že často, když nahrávám, tak že není vidět, že se to neskrýnuje, že vlastně není možné vidět i ty lidi, s kterými se setkávám, protože to by byl další zážitek do plusu. Karla, tenorová zrcová flétna, proč zrovna tento hudební nástroj? Jsi vybral sám?
2: Začínal jsem hrát na sopránovou flétnu, potom se k tomu přidala altová flétna a tím, že já už nevím, jak to říct, prostě od začátku jsem hrával na ty hlubší flétny, dá se to tak nějak pojmout, tak se vlastně k tomu přidala i tenorová a potom i diskantová flétna.
0: Takže dokážeš zahrát na spoustu druhů fléten, když to tak řeknu laicky.
2: Tak na ty čtyři.
0: Hezky. Co uslyšíme? Co uslyšíme teď v tvém podání?
2: V tvém podání uslyšíte tři renesanční tance.
1: Anonymního autora.
2: Anonymního autora.
1: Pro tenorovou zobcovou flétnu.
2: A čembalu.

0: Pojďme teď se podívat s paní ředitelkou na další obory a to ty, které není slyšet.
1: Povídejte.
0: A jim to není líto.
1: No přesně tak. To rozhodně musíme. Teď takovou opravdu horkou aktuální novinkou je pro právě výtvarný obor velký úspěch. A to úspěch naší žákyně Lucky Michálkové, která uspěla v soutěži dětské komiksové soutěži, která se jmenuje Komáček. A jak jsem si tady poznamenala, tak tu soutěž totiž pořádá Mezinárodní komiksový festival, který se jmenuje Koma a je v Brně. A ona opravdu se svojí prací, která je nádherná, tak uspěla a byla vybrána do finále a ta její práce bude vystavena přímo právě na tomto festivalu na podzim. Takže rozhodně srdečně všechny zvu, protože to určitě bude krásné se tam zavítat, podívat a jí ta práce nesmírně baví. Ona už je opravdu letos absolventkou základní umělecké školy už druhého stupně, tak jako tady přítomný Carlos. A ona nejenom, že absolvovala první stupeň, ale i teda ten druhý, absolvovala ji u dvou pedagogů. Prvním z nich 8 let jí vedla pedagožka Veronika Jánská a potom, když tady už přestala učit, tak jí vede až doteď pan učitel Jan Nohel. No a právě tady tento úspěch je opravdu velkým vyústěním toho jejího studia a lásky právě k tomu výtvarnému oboru, kterou opravdu má. Výtvarný obor pracuje a spolupracuje nejenom sám se sebou, ale spolupracuje s námi, samozřejmě s hudebním oborem, s tanečním oborem, kdy tvoří spoustu různých doplňků ke kostýmům nebo nám tvoří dekorace ke koncertům. Tady nám zutulňuje chodby svými ať už malbami nebo keramickými výrobky a také se zúčastňuje, jak už jste slyšeli, tak mnoha různých soutěží. V loňském roce zase uspěla další naše žákyně Julie Konkolová, která uspěla v soutěži IGS 24, která měla podnázev Planeta Sklo. A tato žákyně se svým výtvorem uměleckým byla vybrána za Jihomoravský kraj, právě střední uměleckou průmyslovou školou sklářskou v Kamenickém Šenově a měla možnost jet přímo tam a tam strávit vlastně určitý čas, asi 3 dny, právě tím, že se ten její výtvor přetvořil do skla, takže opravdu takovou dílnu tam zažila nádhernou a byli si prohlédnout sklárny, takže byl to úžasný zážitek.
2: Mohu ještě skočit do řeči. S velkou radostí bych chtěl totiž doplnit, protože těch úspěchů našich výtvarníků je opravdu mnoho a jeden z těch top a je to vlastně geograficky ten úplně nejvzdálenější, téměř možný, přes půlku naší planety, kdy před léty naše výtvarnice mladá Sára Machová patřila k nejlépe oceněným účastnícím soutěže, kterou vyhlásila Světová kartografická společnost. A její výtvor výtvarný byl vystavován v hlavním městě Chile v Santiagu.
0: A tak to je hezké. A to je opravdu už pěkné. No, tak to je taková krásná tečka za výtvarným oborem. Když už, pane Dučkala, jste se tak chopil slova, pojďte nám uvést další písničku.
2: Neskutečně se propojuje výtvarno s muzikou i v následující skladbě. Ta se totiž jmenuje Červánčí. Já jsem jejím autorem. Jenom na okraj, protože jsem teda hodně tvořivý, jsem taky hudební skladatel a v hudbě teda hodně jako širokospektrálně se uplatňuju, tak je pro mě velkou radostí komponovat skladby pro své studenty a žáky, tak říkajíc přímo jako na tělo. A opravdu mám velice šikovné zpěváky, kterým teda píši ty skladby a opravdu jsem rád, že potom ta jejich interpretace se odráží úplně v takovém tom elixíru podstaty těch mých tvořivých nápadů. A vyslechnete si tady píseň, která se jmenuje Červánčí. Ta se vlastně nechává okouzlovat oblohou, která je fascinující každý den, která se neustále proměňuje, a jedním z fenoménů té naší pozemské oblohy jsou právě červánky. A tuhletu píseň zaspívá Barča Hlávková.

0: Taneční obor je tedy nejmenším oborem na naší základní umělecké škole, jak už jsem říkala na začátku, má 85 dětí, ale...
1: A to je dost?
0: Je to samozřejmě dost, takže, ale jenom opravdu početně je tedy nejmenší, tak to je nutné zmínit. A taneční obor je nedílnou součástí naší základní umělecké školy a už léta pracuje pod vedením paní učitelky Jany Pinterové. No a tady to paní učitelka vede své žáčky samozřejmě velice láskyplně a s velikou trpělivostí a snaží se pro ně vymýšlet choreografie, které opravdu budou dětem tak nějak pasovat na míru, jak se říká. Máme každý rok taneční obor má svoje taneční představení a nejenom v jednom dnu, ale ve dvou dnech, protože ten zájem o to, aby všichni rodiče tanečníky, říkám i tanečníky, protože letos jsme měli opravdu prvního absolventa přímo prvního stupně tanečního oboru a bylo to úžasné, byl to Max Novák a jsme na něj pyšní, že těch 7 let vydržel a není to jenom on sám, ale opravdu i teď tam má paní učitelka několik chlapců, tak je za to velice ráda. Takže mají 2 taneční vystoupení, vždy na konci školního roku, ale v průběhu školního roku se samozřejmě podílejí na vánočním koncertu, kdy vytvoří nějakou choreografii právě pro tento vánoční koncert, který je samozřejmě velmi oblíbený. No a podílí se na různých předtančeních, i na plesech tady v okolí, a nebo už tradičně na plese, který pořádá základní škola, a to pro 9. třídy, vždy polonézu, tak tam žákyně některé skupiny tanečního oboru zatančí jako předtančení. Takže s tanečním oborem opravdu je také velice krásná spolupráce a jsme rádi, že to všechno takto funguje.
2: Já si ještě dovolím taky doplnit, že naše tanečnice se před lety představily i obecenstvu ve španělské Barceloně.
1: Když jsme ještě u toho zpěvu, té muziky, slibovali jsme si, že zazní i lidové písničky. Já myslím, že teď by byl dobrý prostor pro to, než se potom v závěru pořadu už vrhneme na takové nějaké bilancování, co říkáte?
3: Máme připravenou jednu z naší provenience. Jsou to 2 lidové písně v jednom bloku. Jeho česká Na horách a ta druhá z mého rodného Valašska Nad Kašavou.
1: Zaspívá nám je?
3: A zaspívají to 2 dámy, Marie Šmerdová a Barbora Hlávková.

0: dozněly lidové písně nad Kašovou. Vy jste Valach?
1: Ano, jsem Valach. Rodák ze Zlína, což je taková brána valašská.
0: Vy jste dokonce říkal, že jste byl i v Kroměříži nějakou
1: Ano, působil jsem tam 10 let jako profesor konzervatoře. A
0: řekněte to, co chci, aby zaznělo. Koho jste učil?
1: Učil jsem těch studentů jako
0: hodně. Jeden mě zajímá nejvíc.
1: Dokonce zahraniční, ale
0: stačí český.
1: Jeden opravdu je velice ctihodný a je to současný ředitel konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži Václav Křivánek, tak, na kterého jsem hrdý.
0: Tím Václava srdečně zdravíme. Tak pojďte mi říct něco o tom, co plánujete, co připravujete. Zabilancujme třeba na závěr.
1: Možná by bylo dobře i zabilancovat. Nějaké samozřejmě plány máme. Nemusíme všechny prozrazovat, protože něco je myšlenka a třeba najde svou realizaci později. Tak když se ohledneme zpět a paní ředitelka už to tady zmínila, že jsme nedávno slavili 70. výročí založení školy nebo vůbec začátku hudebního školství v Rousínově, tak je dobře také dodat, že příští školní rok, na jehož Prahu se právě nacházíme, bude vlastně takovým přípravným časovým obdobím k dalšímu výročí, 75. naší základní umělecké školy, takže to bude 3/4 století několika generací, které tady usilovaly o to umělecké školství v Rousínově, které několik generací dětí formovalo a ovlivňovalo v muzických sférách. A když tedy se vrátím do minulosti, tak musím podtrhnout z naší velice pestré škály činností naše mezioborové projekty. Opravdu jsme tím jako dost unikátní, protože na náš malý počet žáků a jednotlivých vyučovaných oborů v rámci hudby, tak jsme dokázali vytvořit takové finální tvary našich mezioborových projektů, které vlastně nabyly formu celovečerního muzikálu. A v tom celovečerním muzikálu, který samozřejmě nějak monotematicky něco popisoval, o něčem vyprávěl, něco přibližoval, a hlavně ty samotné aktéry, kterými především byly vždy děti se spoluúčastí i kantorů, tak to vždycky všechny velice jako naplňovalo a bavilo. A byly to projekty, které zapojili celou školu, výtvarníky, tanečníky a samozřejmě dominantně teda hudebníky, na kterých to stálo. A jenom tak namátkou, jaké tematické okruhy jsme si vybírali. Bylo to o strašidlech, duchové a strašidla, o čarodějnicích,
2: o říši zvířat.
1: Ano, potom o říši zvířat, bylo to o cirkuse.
2: Ano, cirkus je na světě.
1: Ano.
2: A také a potom už to přešlo právě do těch muzikálů. A zase musím podotknout, že jejich autorem je můj manžel, takže opravdu, protože je nejenom všestranný jako muzikant, ale také jsme rádi za to, že i jako textař, takže opravdu většinu potom písní dokázal otextovat a v jednom případě dokonce, a to jsem ráda, že mohu zmínit také s jeho tatínkem, kterému ještě takto velice děkuji, protože ty texty jsou samozřejmě moc krásné. Těch akcí, které pořádáme a které máme samozřejmě v běhu a jsou neustále a pořád pokračují dál a dál, ale rozvíjí se a je to další a další spolupráce s jinými institucemi, tak samozřejmě pořád pokračuje a věřím, že pokračovat bude.
0: Dalo by se sedět a povídat ještě hodně dlouho. Vy jste takovou krásnou ukázkou, že jak jsme začali, že jste malá základní umělecká škola, tak to není vůbec podstatné, protože ten záběr, který máte, je obrovský a vyrovná se i těm velkým školám, což je báječné, ale to je cítit z vás ten potenciál, to nadšení a radost, tak není se čemu divit. Máte to doma, tak to můžete společně probírat. A že jste tady taková jedna velká rodina, toho je můj důkazem i tady Karel, který tady s námi celou dobu sedí a usmívá se, takže cítíme se i bezpečně, jak kdyby hořelo. Ne, teď už fakt žertu. Já myslím, že jsme se dostali tak nějak na závěr. Jsem moc ráda, že Barvínek po prázdninách startuje právě tady v Rousínově, protože to je opravdu starter. Věřím tomu, že se s vámi opět setkám na nějakém vystoupení nebo při nějaké příležitosti nebo třeba s vaší talentovanou komiksovou kreslířkou, což bych byla velmi ráda i představit posluchačům. Chtěla bych vám moc poděkovat a já už se s vámi, milí posluchači, milé děti, v tuto chvíli loučím. Loučím se s paní ředitelkou Hanou Dočkalovou a jejím manželem Radkem Dočkalem, vedoucím hudebního oboru. Moc mě těšilo. Děkuji za milé přijetí. Loučím se s Karlem Procházkou. Kajo, jsem moc ráda, že jsem tě poznala a doufám, že o tobě ještě uslyším.
1: Děkuji moc.
0: Taky moc děkuju. No a od mikrofonu s vámi všemi se loučí Tamara Suchánková a zase v příští základní umělecké škole naslyšenou.

Nyní vás veme k poslechu myšlenky na den. Je to promluva papeže Lva 14. před nedělní polední modlitbou o 23. neděli v liturgickém mezidobí 6. září.

Drazí bratři a sestry, přeji vám pěkný den. Boží slovo nám nabízí několik základních kritérií pro uvažování i jednání. V listu Římanům čteme, že všechna přikázání jsou zhrnuta v tomto: miluj svého bližního jako sám sebe. Svatý Pavel na tomto bodě trvá s odkazem na velmi silný obraz, který se objevuje i v Otčenáši. Píše totiž: bratři, nebuďte nikomu nic dlužni, jen vzájemnou lásku. Ježíš nás naučil prosit o odpuštění hříchů a také je praktikovat. Je tu však jedno dědictví, kterým jsme si navzájem zavázáni a které nás nezotročuje. Je to dluh vzájemné lásky. Veškerá pozornost, péče a dobro, které jsme obdrželi, nás činí svobodnějšími a schopnějšími nést odpovědnost. V evangeliu navrhuje Ježíš každému křesťanskému společenství přinejmenším dva způsoby, jak uplatňovat vzájemnou lásku. První z nich nás vede, abychom se naučili bratrskému napomenutí. Je to delikátní a často opomíjené umění, které vyžaduje upřímnost a schopnost postupovat se správnou mírou ve správný čas. Upřímně si promluvit. Nejprve tváří v tvář, poté, je-li to nutné, před dvěma či třemi lidmi a nakonec, když je to třeba, před celou komunitou. Znamená čelit realitě a proměnit problémy a konflikty v příležitosti k růstu. Stěžovat si a pomlouvat je snazší, ale nic to nepřinese a mnoho situací se tak paralyzuje. Evangelium nás naopak vychovává ke svobodě v lásce. Existuje pak ještě druhý způsob bratrské lásky, který podle Ježíšových slov proměňuje dokonce i modlitbu. Vzájemná shoda. Nejen když dojde ke konfliktu, ale i když prosíme Boha o nějaký dar. Pán říká, jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ní prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Tento slib naznačuje, že můžeme mít společná přání, společné bolesti, společné naděje a skrze modlitbu růst v jednotě. Bez víry by se každý mohl cítit osamělý a podezřívat ostatní, vnímat je jako cizince a nepřátele. Díky milosti jsme však bratři a sestry, kteří se mohou shodnout, setkávat se, odpouštět si a naslouchat si v Pánu. Prosme Marii, která po andělském zvěstování spěchala za svou sestřenicí Alžbětou, aby s ní sdílela radost i strasti těhotenství, aby i nás naučila radostné povinnosti bratrské lásky.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. A já vás nyní zvu k poslechu mše svaté, dnes z kaple Ducha svatého v Proglasu tady u nás v Brně. Za nemocné posluchače, přátelé Proglasu, celebrovat bude pater Zdeněk Drštka. Mši na varhany doprovodí Vladimír Kjas. Pokud se chcete připojit k nám a zpívat s námi, tak si nalistujte píseň číslo 810 O Maria, útočiště naše. 810 O Maria, útočiště naše.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha je s vámi se všemi.
1: I s tebou.
0: Vítám vás, vážení a milí, ke společnému slavení této Eucharistie. Vás zde v kapli Svatého Ducha, přímo v budově, v sídle Radia Proglas, vás, kteří nás posloucháte prostřednictvím vysílání Proglasu, a zvláště vás nemocní. Neboť tato mše svatá, jak je zvykem, druhé úterý v měsíci, je slavena za vás, za nemocné posluchače, přátele Proglasu. Na oltáři leží otýpka papíru se jmény a prosbami o uzdravení. A každé to jméno něco znamená, každé to jméno reprezentuje konkrétní lidskou bytost, konkrétního člověka, na kterého Bůh pohlíží se zalíbením, tak jako zhlédl na svou nepatrnou služebnici, kterou dnes oslavujeme. Oslavujeme její narození, narození té, které také dáváme titul uzdravení nemocných. Ať tedy všem nemocným vyprosí zdraví duše i těla, ať nám všem vyprosí uzdravení z těch ran, které zavinil hřích. Smiluj se nad námi, Pane.
2: Zhřešili jsme proti tobě.
0: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
2: A dej nám svou spásu.
0: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.
2: Amen.
3: Pane, smiluj se.
4: Pane, smiluj se.
5: Kriste, smiluj se.

0: limits.
1: Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu matky svého syna, jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
2: Amen.
3: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři, víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal. A ty, které povolal, také ospravedlnil. A ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu díky.

0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abraham byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. Juda byl otec Fáresa a Záry, jejich matka byla Támar. Fáres byl otec Chesronův, Chesron otec Aramův, Aram otec Aminadabův, Aminadab otec Násónův, Násón otec Salmónův, Salmón otec Boazův, jeho matka byla Rachab. Boaz byl otec Obédův, jeho matka byla Rút. Obéd byl otec Jeseův, Jese otec krále Davida. David byl otec Šalomounův, jeho matka byla žena Uriášova. Šalomoun byl otec Rechabeámův, Rechabeám otec Abijáhův, Abijáh otec Asafův, Asaf otec Josafatův, Josafat otec Jorámův, Jorám otec Uziáhův, Uziáh otec Jotamův, Jotam otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, Ezechiáš otec Manasesův, Manases otec Ámonův, Ámon otec Jošijáhův, Jošijáh otec Jechoniáhův a jeho bratří za babylonského vyhnanství. Po babylonském vyhnanství Jechoniáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec Zorobábelův, Zorobábel byl otec Abijudův, Abijud Eliakimův, Eliakim Azorův,

0: synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On totiž spasí svůj lid od hříchů. To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka. Hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
0: Jan Skácel byl nejen vynikající básník, ale také autor půvabných fejetonků, kratičkých textů, k úsměvu i k zamyšlení, a v jednom z nich vzpomíná na to, jak u nich doma, ještě když byl malý, vždycky na podzim bylo velmi modro. Neboť dozrály švestky a začal se ve velkém dělat švestkový táč a všichni byli zapojeni do zpracování úrody. Celá rodina pomáhala mamince, která dělala ve velkém mnoho pekáčů či plechů švestkového táče. A to se opakovalo prakticky každý rok. I když už v dospělosti za stárnoucí maminkou přijela rodina na návštěvu, vždycky na podzim v době švestek v sezóně byla doba švestkového táče, byly velmi modré dny. A tak se jednou domluvil Jan se svým bratrem a dalšími příbuznými, že maminku překvapí a k jejím narozeninám jí upečou a dají se na něm záležet opravdu dobrý švestkový táč, aby nemusela pracovat aspoň na ty své narozeniny. A tak opak mamince ve slavnostní sváteční den slavnostně předložili, maminka se usmála, jak to jenom maminky umějí, a řekla: děti, jste moc hodní, ale já vlastně švestkový táč nejím, já ho ani moc nemám ráda. Tak ale proč vlastně se u nás vždycky každý rok dělalo tolik švestkového táče, se všichni divili. A co měl člověk pořád dělat, řekla maminka. A celý svět byl náhle velice modrý, končí Jan Skácel tuto vzpomínku. Tak už to s maminkami bývá, že si nepotrpí na sebe sami, ale na ty druhé, na ty kolem sebe. A tak co má člověk pořád dělat? A tak ustupují nenápadně do pozadí. A určitě to znáte, když jste se pokusili uspořádat maminkám narozeninové oslavy. Ve většině případů, drtivé většině případů, ne-li ve všech, to končí tak, ale děcka, nebo děti, u nás by to byla samozřejmě děcka, nedělejte si kvůli mě starosti. Maminky většinou takhle ustupují do pozadí a dávají prostor svým dětem a všem těm ostatním kolem sebe. My dnes slavíme narozeniny maminky s velkým M. Matky Boží, Panny Marie. Marie, z níž se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. A přece ona netrvá na tom, abychom kvůli ní něco pořádali, a ukazuje nám na svého syna, kterého oslavujeme. A kvůli ní právě můžeme oslavovat a kvůli němu slavíme i ji, Marii, Matku Boží, které dnes chceme popřát všechno nejlepší k narozeninám. Matku toho, který byl první výjimečný z mnoha bratří, jak o tom píše apoštol Pavel Římanům, a mnohá ta jména, 3x14, za domácí úkol můžete spočítat, když už začal školní rok, zazněla v dnešním evangeliu, které také ukazuje na Krista a vede ke Kristu. A Maria tam nenápadně postává opodál spolu s ostatními ženami s výjimečným příběhem v Ježíšově rodokmenu. Postává tam opodál, protože nemůže nebýt tam, kde je její syn. První z mnoha bratří, a každý z těchto bratří má u ní své místo a svůj domov a ona se ráda za něho přimlouvá. A za každým vidí konkrétního člověka s konkrétním příběhem, jak jsem to říkal na začátku. Jsou to nejen ta jména nemocných, jsou to jména v Ježíšově rodokmenu generací a generací předtím, které vyhlíželi příchod vykupitele.

a které si mohli říci, když přišla Panna Maria na svět, když se narodila, vida, už je to blízko. Slavíme tedy Mariino narození jako předzvěst, předchuť, předehru toho, že se Bůh stal člověkem, že je Bůh s námi. A kéž nás tato radostná oslava přivede ještě k blíže k poznání toho, že Pán přichází na svět ne jako izolovaná jednotka, jako monáda, jak by řekli filozofové, jako zcela cizí a jiný a neznámý, ale jako jeden z nás, který přišel na svět do naprosté chudoby, ale jedno bohatství a jeden luxus si rozhodl dopřát. A to bohatství je maminka. Proto dnes vzpomeňme na všechny maminky, které si třeba i uhnaly nejrůznější zdravotní potíže, protože nedokázali odpočívat a nedokázali přestat ve všem tom starání o děti, vnoučata, příbuzné a celou rodinu. Vzpomeňme na ně, děkujme za ně, děkujme za to, že můžeme slavit jejich narozeniny a dnes i Mariino narození. A popřejme jí z lásky k ní a k jejímu synu všechno nejlepší k narozeninám.

0: S důvěrou v přímluvu Panny Marie se obraťme k dobrému Bohu a prosme ho.
1: Prosme za pokoj všech našich sester a bratří pokřtěných v Krista.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za mír a bezpečí všech národů na celé zemi.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za ty, kdo jsou ponižováni pro svou slabost nebo nemoc.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za nemocné a za ty, kteří se o ně starají.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za naše zemřelé předky hluboko do minulosti.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: A prosme také za školy, zvláště církevní, které mají na kahánku.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Pane, náš Bože, doufáme ve tvé milosrdenství a věříme, že se zastaneš těch, za které jsme prosili. Tobě buď chvála na věky věku.
2: Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
1: Ať ji přijme ke své slávě a spáse světa.
2: Bože, tvůj syn se stal člověkem a svým narozením nezmenšil, ale posvětil neporušenost své panenské matky. Dej, ať nám jeho účast na našem životě pomáhá zbavit se toho, co je v nás hříchem porušené, aby se ti zalíbila naše účast na jeho oběti, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
1: Amen.
2: Pán s vámi.
1: S tebou.
2: Vzhůru srdce.
3: Máme Pán.
2: Vzdávejme díky Bohu našemu Otci.
3: Je to důstojné a spravedlivé.
2: Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je naše jediná a dokonalá oběť. Jako beránek neposkvrněný se obětoval na kříži za spásu celého světa a na svou smrt nám odkázal trvalou památku, když naposled večeřel se svými apoštoly. A my odevšad přicházíme, abychom jedli z jeho svatého stolu a měli účast na jeho vykoupení. A ty nás jednocuješ ve víře a lásce a dáváš nám naději, že se svým spasitelem jednou zasedneme za stůl ve tvém věčném království. A proto tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: tajemství víry.
1: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
0: Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď ji k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, svým snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna, Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se, jak nás on sám naučil.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele, Ježíše Krista.
2: Neboť tvé je království i moc i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj. Svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
2: I s tebou.
0: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

0: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se. Bože, děkujeme ti za pokrm, který je pro nás příslibem věčné radosti a prosíme tě, veď nás svou milostí, ať stále chodíme ve tvém světle, provázení přímluvou Panny Marie, zářící jitřenky ohlašující den spásy, skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Díky vám všem za společné slavení, vám nemocným zvláště, za jednotu v modlitbě, za společenství v duchu a v pravdě. Udělejme ještě dnes každý něco pro svou maminku, vyprosme jí požehnání a pomoc, ochranu u Matky Boží. Vzpomeňme, třeba ještě než půjdeme spát, v jedné modlitbě Zdrávas Maria za maminky, za všechny vzácné ženy v našem životě. A tím i nám dobrý Bůh žehná. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Slyšeli jste mši svatou z kostela, z kaple Ducha Svatého v Proglasu, tady u nás v Brně. Za nemocné posluchače, přátelé Proglasu, celebroval pater Zdeněk Drštka, na varhany doprovodil mši Vladimír Kias. Nyní vás zveme k poslechu hudebního zastavení. Nejprve vám nabízíme kantátu Proč se rmoutí mé srdce od Johanna Sebastiana Bacha. Sóla přednesou Arlène Ože, Ria Bolen, Aldo Baldin, Filip Utenlocher z Gechinger Kantorei Stuttgart. Doprovodí je Bach Collegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga.

Právě dohrála poslední skladba dnešního hudebního zastavení. Slyšeli jste kantátu Proč se rmoutí mé srdce od Johanna Sebastiana Bacha. Sóla přednesli Arlen Ože, Ria Bolen, Aldo Baldin a Filip Hutenlocher z Gechinger Kantorei Stuttgart. Doprovodil je Bach Kollegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga.

Ahoj holky, ahoj kluci. Procházkovi zažili rušný víkend na chalupě a rádi se vrátili domů. Ale tam taky moc klidu mít nebudou. Teď jim zase dělá starosti Bubáček.

0: Pak dělá starosti. Nechce jíst. Lucie s maminkou nastudovali v odborné knize, kolik spotřebuje denně kalorií, kolik má mít pro svůj správný vývin tuku, bílkovin, vitamínů a kdo ví čeho ještě. Všechno mu to dodávají v pestré stravě a on se většinou jen ošklíbá. Ke všemu přičichne, někdy ulízne opatrně, jako by se bál, aby se neotrávil, jindy ani to ne, a zase pohrdavě od misky odkráčí. A mlíčko to nemůže ani vidět. Radši se napije na dvorku z kaluže.
1: Nechápu, z čeho roste,
0: diví se maminka. A on skutečně roste jako z vody. Jeho stále víc, brzy ho Barborka sotva uzvedne. Oči má jasné, čisté, nikdo je nemusí vytírat borovou vodou, jak se píše v knize. Ani kožich mu nekartáčují. A přece se leskne jako vzácný samet. Je měkký, hustý a zvolna tmavne do hněda. Především na zádech, na uších, na čumáčku a na tlapkách. Přesně tak, jak to má být. Nemocné zvíře přestane jíst. Četli v knize. Jenže bubák na nemocného vážně nevypadá. Skáče 1,20 m. Na chodbě doskočí při jednom rozběhu skoro až nahoru na věšák. Kousek pod ním se zachytí na rohoši drápky. Chvilku zůstane viset a zase hop dolů. Maminka hubuje, že bude muset koupit pod věšák novou rohoš. Kocourek si prostě doskočí, kam chce. I na stůl to hravě dokázal. Ale je učenlivý, už dobře ví, že se to nesmí. Po stole ani po kuchyňské lince nikdy nechodí. Venku mrholí a je vítr. Barborka už nosí čepici z bambulí na zavazování pod bradou, aby jí nefoukalo do oušek. Vrátila se s maminkou ze školky a teď shání bubáka. Ale kocour nedřímá v kuchyni na své oblíbené lopatce na smetí, nerozvaluje se v pokoji mezi polštáři, neleží ani v kočárku pro panenky, nemňouká v šatníku, kam ho občas omylem někdo zavře. Barborka se přesvědčila, že nespí ani v peřináči, jak se to stalo posledně, když ho nemohli najít. Že by byl venku? Kde pak? V takovém nečase by to tam dlouho nevydržel. Barborka je sklíčená. Maminka opatrně vytáhla z tašky balíček se žloutkovými věnečky. Dva hned oddělila na talířek.
1: Dones to dolů babičce, Baruško, a nezapomeň zaklepat a pěkně pozdrav.
0: Barborka šla a zaklepala. Ale jestli pozdravila, kdo ví.
2: Je, tady si, bubáku.
0: Zajásila hned, jak otevřela dveře. Uprostřed babičiny kuchyně se kocour s temným vrčením potýkal s notným kusem syrového masa. Div se přitom nezadávil.
2: Tolik jsem ho hledala a zatím je u tebe. Jak to, babi? Vždyť maminka říkala, že k tobě nesmí.
3: A proč? Jsem snad prašivá, že sem nikdo nesmí.
0: Babičce je dneska určitě moc špatně, že má tak zlou náladu.
2: Ale to ne, babičko. Maminka říká, že by tě obtěžoval, nebo ti tady udělal loužičku.
3: A toho mám nechat venku zmrznout, když mi vřeští na okně. Stejně mi sem stále leze, věčně hladový.
2: Hladový?
0: Úžasla Barborka. Vzpomněla si na plné misky nahoře v kuchyni. Postavila talířek na stůl.
2: To ti posílá maminka.
0: A babička se už vůbec nezlobí. Věnečky má ráda a jsou dobré, čerstvé.
3: Dáme si, Barborko, viď? Vyřiď mamince, že moc děkuji. A až bude mít chvilku, ať si sem přijde vybrat vzorek, pletu tátovi pod stromeček vestu.
0: Babička Barborce věří. Vůbec se nebojí, že by tatínkovi prozradila dárek. Barborka je malá, ale mlčet umí. Tajemství je u ní v bezpečí.
3: Jeden věneček ty a druhý já.
2: Ne, ne, oba jsou tvoje. Já mám nahoře.
3: Tak jo. A uvařím si k ním kafe.
0: Když později Barborka pověděla, jak bubákovi u babičky chutná, že sežral kus masa veliký jako pěst a rovnou z ledničky, spráskla maminka ruce.
3: A to potom máš hrát podle tabulek. Ještě dostane ta semnici nebo se prochladí a bude mít průjem.
0: Tatínek se dal do smíchu. A že tady je aspoň názorně vidět, jak je literatura často vzdálená od života. Nebýt babičky, natáhne bubák ze samé té vědy, nakonec bačkory. Když se směje tatínek, smějí se i holky. Co pak by se maminka Anička nepřidala? Ten, o kterém byla řeč, se rozvaloval jak široký, tak dlouhý na jediném křesle, které je v pokoji, a nevěděl o světě. Kdo se chtěl posadit, musel ho nejdřív přenést jinam. On se však ve svém spánku spravedlivých nedal vůbec vyrušit ani přenášením. Na místě, kam byl přesunut, jen slastně protáhl všechny čtyři nohy a všech 18 prstíčků zavrněl a dřímal dál.

Někdy člověku připadá, že se jeho kocour nebo pes má líp než on sám. Bubáček to tedy vyhrál a zítra se dozvíme, co měli Procházkovi k večeři a proč nemá Bubáček chuť k jídlu. Z knihy Zuzany Novákové Mít své vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. Teď máme čas na dvě písničky. Jmenují se Osnová a Příběh o Taťánce. Tak si je pojďme poslechnout.

To byly obě slíbené písničky a teď už byste měli děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Pane, chci tě moc prosit za lidi, kteří v tomto týdnu slaví svátek nebo narozeniny, a je jich spousta, těch, které znám i neznám. Prosím tě, abys je vedl svým duchem, ochraňoval je a dával jim sílu vytrvat v dobrém. Amen. A teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: World Music Festival Bratislava je mezinárodní festival zaměřený na world music, tradiční hudbu, etno, jazz a nejrůznější fúze těchto žánrů s moderní hudbou. Jeho smyslem není jen představovat zahraniční interprety, ale také dávat prostor slovenským hudebníkům a ukazovat jejich tvorbu v mezinárodním kontextu. Festival tak vytváří prostor pro setkávání různých hudebních tradic i kultur. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař. S programovou ředitelkou festivalu Jarmilou Vlčkovou si představíme program letošního ročníku, který se koná od 17. do 20. září na různých místech Bratislavy. Na úvod se Jarky ptám, jak vlastně vzniká dramaturgie festivalu. Je na počátku nějaké téma nebo prostě vyhledává zajímavé kapely a interprety?
1: Přiznám se, že tvorba dramaturgie festivalu je pro mě velmi radostná činnost a mám z toho vždy pocit, že v podstatě mnohé věci robím aj sama pre seba, lebo se a tých interpretov aj veľmi teším, ako ich uvidím v Bratislave hrať. Dramaturgia pre mňa znamená, že program, ktorý pripravujem, musí byť naozaj pestrý, a to z rôznych hľadisk. Nielen napríklad z geografického, tak aby sme predstavovali vždy interpretov z krajín, ktoré napríklad doteraz na festivale nezazneli, ale takisto aj z hľadiska žánrovej pestrosti, aby sme naozaj predstavili mnohé žánre v rámci aj ľudovej hudby, tradičnej hudby, ale aj nové moderné pohľady na túto oblasť. Každý rok sa takisto snažím prísť s nejakým projektom, ktorý je jedinečný pre náš festival. Sú to mnohé spolupráce hudobníkov, ktorí doteraz spolu nehrali. Tak je to napríklad aj tento rok, kedy dáme vlastne priestor Arsenovi Petrosianovi a jeho triu, aby sa predstavil v spolupráci už v úvodzovkách s našou Karin Sarkisian. Je to pôvodom arménska skladateľka a spevačka, ktorá žije už

0: čilu zabrá.
1: Na Proglasu přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Rozhlas. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Premiér Babiš je podle Evropské komise dál v možném střetu zájmů. New York zveřejňuje dokumenty, které naznačují, že po útocích z 11. září město lhalo o kvalitě ovzduší. Tenistka Nosková hraje ve čtvrtfinále US Open se Sabalenkovou. A zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO je podle Evropské komise dál v možném střetu zájmů. Vložení Agrofertu do svěřenského fondu situaci podle komise dostatečně neřeší. Dočasně proto pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu. Babiš střet zájmů odmítá a tvrdí, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítá i Agrofert. Na postup Evropské komise reagoval taky prezident Petr Pavel, říká mluvčí hradu Daniel Drake.
4: Prezident zastává názor, že je potřeba najít řešení, které zajistí, že na tento spor nebude doplácet ani Česká republika, ani její občané.
3: Starosta New Yorku Zohran Mamdani nechal zveřejnit přes 170 tisíc stran utajovaných dokumentů. Ty ukazují, že v okolí Světového obchodního centra byla silná kontaminace asbestem, a to ještě téměř rok po teroristických útocích z 11. září roku 2001. Úřady přitom veřejnosti tehdy tvrdili, že je vzduch bezpečný.
5: New Yorkská radnice dokumenty zveřejnila u příležitosti 25. výročí útoků a po soudním sporu, který je vyžadoval. Záznamy byly přes 20 let skryté před veřejností v krabicích v jedné z městských kanceláří a město je objevilo teprve v loni. Dokumenty potvrzují přítomnost asbestu na fasádách, střechách i elektrických kabelech. Na následky útoku dosud zemřelo víc lidí, než kolik jich zahynulo přímo při útocích 11. září. Lidé umírali na rakovinu plic a krve i na srdeční a respirační onemocnění. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: V Česku začaly růst houby, lékaři nabádají k opatrnosti. Nejvážnější stavy výdají po otravě muchomurkou zelenou, ta patří k prudce jedovatým houbám. Zaměnit se dá za žampion anebo bedlu.
6: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
7: Popisuje Miroslav Kvapil, před 7 lety si spletl muchomurku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie a intenzivní péče Evy Kyslichové by měly mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
8: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace, potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
7: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Radiožurnál.
9: Tenistka Linda Nosková bojuje se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska ve čtvrtfinále US Open. Jak se jí na posledním Grand Slamu sezóny daří, řekne z New Yorku David Prouza.
10: Linda Nosková ztrácí v super tiebreaku rozhodujícího setu ve čtvrtfinále US Open 7-9 v souboji s Arinou Sabalenkovou z Běloruska. Světová jednička má ještě jeden servis k dispozici. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
9: A bývalý fotbalový reprezentant Radek Bejbl je novým asistentem trenéra českého národního týmu Santiho Dení. Se Španělem v minulosti nastupoval jako hráč za Atletico Madrid. Jmenování někdejšího záložníka schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Ten zároveň oznámil, že v finále domácího poháru se stejně jako v minulé sezóně bude hrát na stadionu v Hradci Králové.
11: Překážka na D5 u Nýřan a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část vozidel v místě vybočuje doleva tak opatrně. Na východní části pražského okruhu počítejte s nočním omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Na 62. kilometru silničáři pracují na mostě. Pravý pruh je uzavřený, zatím to je bez výraznějšího zdržení. Silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Kuclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu. Na konci objížďky ve směru na Olomouc se zdržíte před kruhovým objezdem, a to necelých 10 minut. A v Praze ještě počítejte s komplikacemi kolem Vysočanské ulice. Pod viaduktem na Vysočanskou estakádu se zaseklo nákladní auto, tvoří se tam kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Z zavolejte i vy na splatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, k večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě, odpoledne se pak bude postupně ochlazovat. Tolik zprávy.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

jaro větryvanou od jihu do cely. S bohem či naschledanou obecné veselí. Jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí. To, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí. To, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Ačkoliv dozvonilo poslední zvonění, před v duši temno zbylo a v srdci vězení. Povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naše ranění.

Jaro, ledy plovou s narkózou do žíly a s maskou sametovou jde ústup zdvořilý a na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy, jež zimu přežili, jež zimu přežili. A na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy, jež zimu přežili, jež zimu přežili.

0: Předseda Komise pro katolickou výchovu České biskupské konference plzeňský biskup Tomáš Holub reagoval na vyjádření premiéra Andreje Babiše k financování církevního školství. S podrobnostmi je teď ve studiu Kateřina Vitouchová. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Snížení normativu pro žáky církevních škol by znamenalo vedle dalších škod i vyšší výdaj pro stát, napsal biskup Holub a vysvětlil. Církve budou nuceny uzavřít své školy a stát bude platit vedle normativu na žáka také infrastrukturu teď placenou církví. Připomeňme, že premiér Babiš včera po jednání vlády řekl, že by ministr školství Robert Plaga mohl vysvětlit občanům, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. Poskytování peněz těmto školám ale vyplývá ze zákona. A Plaga minulý týden sdělil, že mu v návrhu státního rozpočtu na příští rok chybí asi 6 miliard korun, mimo jiné právě na soukromé a církevní školy. Mnozí ředitelé soukromých a církevních škol se shodují, že případné odebrání státních dotací by znamenalo provozní problémy, razantní navýšení školného nebo úplný zánik. Konec soukromých a církevních škol by byl podle nich pro státní pokladnu ekonomicky nevýhodný. Stát by se musel postarat o vzdělávání tisíců školáků a studentů, musel by sehnat učitele a postavit nové školy, uvedli dnes ředitelé. Třeba ředitelé ústeckých soukromých a církevních škol navíc upozorňují, že tato zařízení v kraji často navštěvují děti z chudších rodin, pro které by konec škol nebo zavedení školného znamenal obrovské komplikace. Například ředitel biskupského gymnázia základní školy a mateřské školy Bohosudov Jakub Wiedner uvedl, že dotace jsou pro školu existenční záležitostí. Rodiče u nich za výuku neplatí. O možném uzavření školy mluví i Luboš Hošek, který vede křesťanskou základní školu Nativity v Děčíně. V té se platí symbolické školné. Ostravsko-opavský biskup Martin David v reakci na výroky představitelů vlády prohlásil, že církevní školy na dětech nevydělávají, ale investují do nich. Závěrem čísla ze statistiky ministerstva školství. V Česku bylo v minulém školním roce 4320 základních škol, z toho 354 soukromých a 940 církevních. V soukromých se vzdělávalo 32 300 dětí a v církevních bezmála 8 000 z více než milionu všech žáků základních škol. Středních škol bylo 1238, z nich soukromé tvořily asi čtvrtinu a církevních bylo 46. Do soukromých středních škol chodilo v minulém školním roce 83 000 studentů a do církevních skoro 11 900.
0: Zhrnuje kolegyně Kateřina Vitouchová. Díky a naslyšenou.
1: Situaci budeme sledovat, naslyšenou a hezký večer s Proglasem.

0: Pěkný den, posloucháte Rudl na Proglasu, dnes vás zdraví Milan Tesař.
1: A Jaroslav Vojtěch, dobrý den.
0: Tak je to opět nahlédnutí do naší kuchyně, do toho, co pro vás chystáme, nebo v čem můžeme spolupracovat s vámi, našimi posluchači. Tak já tady mám jako první seznam jmén, míst, dat. Jsou to opět jednak naši kamarádi Proglasu, takzvaní kapři, kteří mají v těchto dnech kulaté nebo půl kulaté narozeniny, kterým chceme poděkovat za spolupráci, často za opravdu dlouholetou spolupráci a pozdravit je tímto způsobem. Takže je to paní Zdena Pírková z Týniště nad Orlicí, Miroslava Doležalová z Hradce Králové,
1: Kamila Nezdařilová z Havířova, Josef Janča ze Zlína Malenovic, a tady bych chtěl jen poznamenat, že věříme, že už je panu Jančovi lépe zdravotně, že už je v pořádku.
0: Dále Marie Konupková z Dřínova u Kroměříže a Ludmila Kulhavá ze Sebranic u Litoměřic.
1: Tak Milane, a já na tebe navážu, máme tady dále seznam 11 dárců, kteří mají 70 a více let, měli nebo mají narozeniny teď v září a v loňském roce nám darovali nějaký větší, vyšší obnos a my jim za to děkujeme a samozřejmě blahopřejeme. Jsou jimi Ludmila Karasová z Brna, Marie Vylíčilová z Chvalčova,
0: Jindřich Trochta z Prahy, Leo Žídek z Ostravy,
1: Ludmila Vyletělová z Vladislavy, Hana Bažantová z Holic v Čechách,
0: Anna Kunderová z Myslíku, Ludmila Havrdová z Jeseného,
1: Anna Kopečná ze Zlína, Marie Nováková z Ostravy a Jana Jedličková z Prštic.
0: Tak těm všem děkujeme a pokud jste náhodou si nás teď pustili úplně, jak se říká, random, to znamená náhodně a vůbec nevíte, co to posloucháte, tak Proglas je stanice, která je financovaná z darů svých posluchačů a bez toho bychom nemohli fungovat. My se k tomu budeme ostatně dnes v Rudlu několikrát ještě vracet, takže proto děkujeme, proto jsme vděční a proto vlastně o tom mluvíme jako o spolupráci, protože bez vás bychom nemohli vysílat a zase pro koho vysílat, než pro vás, že?
1: Myslíš?

0: Milane, že se často stává, že si posluchač zapne random, jak si použil, prostě bez znalosti a teď je překvapený právě z toho pořadu?
1: Může to být, protože představ si, třeba jedeš v autě a teď tak jenom zkusmo přelaďuješ, kde hrají zajímavější písničku nebo co tě chytne, tak určitě se to může stát.
0: Budeme rádi, pokud se z těchto náhodných posluchačů přenesete do posluchačů nějak pravidelných. A toto už je vlastně ta nejvyšší liga, level nebo laťka. Samozřejmě naši kamarádi Pro Glasu, tak to je ta komunita, s kterou jsme nějakým způsobem svázaní. A je to to nejlepší a samozřejmě to, co my potřebujeme nejvíce také posilovat a posílit. I proto organizujeme různé výjezdy a tak dál. Možná, jestli můžu, Milane, vzít si chviličku slovo. To, co se nám stalo nebo nestalo, ale to, co se událo v tom minulém týdnu, tak já jsem chtěl jenom poznamenat, byl jsem v pátek na jednání na ústředí Orla tady v Brně. My vlastně s Orlem máme dlouholetou spolupráci, tak jako s mnohými jinými spolky, zájmovými skupinami a podobně, nebo spíše tady v tom případě organizacemi, letitými organizacemi. No a vlastně to jednání navazovalo na naši účast na Oralské pouti. Teď jsme to před chvílí vlastně také zmínili, že jezdíme na ty výjezdy. Oralská pouť k ním patří, je to krásné setkání na Hostýně, s kterým jsme svázáni také velmi. No a vlastně s Orlem jsme si potvrdili to, že máme oboustranně zájem tu naší mediální spolupráci rozvíjet nadále a více a hlouběji. A to sice teď jsme vlastně spolupracovali tak nějak na základě toho, že jsme komunikovali s ústředím Orla a podle toho jsme zadávali některé věci, některé upoutávky, některé reportáže. Nicméně nadešel čas, kdy jsme si v Orlu potvrdili, že oni sami už přenesou naší spolupráci už na ty jednotlivé jednoty, na ty jednotlivé župy. Takže vlastně ta spolupráce bude širší, už se nám to rozvíjí pěkně jako ze zhora dolů, což je velmi příjemné. Tak to jenom k té spolupráci s Orlem.
1: Mm-hmm. Takže určitě to bude mít nějaké důsledky v podobě pořadu, tak každý rok samozřejmě to dění sledujeme, mapujeme a nejenom formou těch dalších pořadů, ale i ve zpravodajské redakci a podobně. Ostatně takovýchto partnerů, jak už si naznačil, je řada, napadá mě třeba Charita České republiky, s kterou taky máme dlouholetou spolupráci. Mimochodem letos chystáme s nimi i jeden přenos koncertu v předvánočním období, to ještě hodně dopředu, ale i na to se můžete těšit. A když takhle se bavíme o různých spolupracích, tak teď tady mám jednu úplně aktuální a to je redakce časopisu Duha, se kterým taky spolupracujeme. Tak chystá letos k adventu vydat kalendář s příběhy na každý den František a jesličky. Pokud nás posloucháte delší dobu, řekněme od období předcovidového, tak v roce 2018 jsme pohádky, bylo to v rámci večerních pohádek, František a jesličky vysílali, bylo to opravdu na celý advent, tuším 25 dílů a my právě s redakcí Duhy jsme se teď domlouváme, že bychom toto čtení pro děti zařadili znovu právě jako takovou koordinovanou spolupráci, to znamená vyjde kalendář s těmito příběhy pro děti a zároveň si děti budou moci ty příběhy poslechnout každý večer v adventu u nás na Proglasu. Takže to je jedna z takových vlastně z mnoha různých spoluprací, které v těchto dnech domlouváme, řešíme. Jednou z takových už viditelných je to, že jsme teď začali v srpnu přebírat Poodcast, což je podcast ostravsko-opavské diecéze. Bude to jednou za měsíc, taková sonda do dění tady v tom severovýchodním cípu naší republiky. Takže Poodcast, to OOD je právě ta zkratka ostravsko-opavská diecéze. Jinak září by mělo být i docela bohaté na koncerty ze studia, takže pokud máte rádi hudbu a chcete si poslechnout, jak naživo hrají opravdu skupiny nejrůznějších žánrů, tak můžete poslouchat třeba teď ve čtvrtek 10. září, to bude Zosima Quartet, což je soubor na pomezí staré a soudobé vážné hudby, takže úplně zase něco jiného. Mm-hmm. 14. září pondělí skupina Slehni mech, což je brněnská taková folkroková kapela, která mě osobně se hodně líbí, viděl jsem ji několikrát naživo. 17. září Sejkory, což bude rock'n'rollová kapela, kterou pozval náš odborník na tento žánr Joška Javůrek. Pak tady máme, když listují kalendářem, tak pátek 25. září Taliro, což je solová zpěvačka a violončelistka. A potom třeba 1. října ostravský muzikant, písničkář Vojta Šňupárek, který přijede s nějakou větší svou kapelou. Takže to všechno se odehrává naživo tady v našem koncertním studiu a je to tak, že na ta vystoupení se můžete i přijít podívat k nám na Pelikovu 20 v Brně.
0: A když jsi, Milane, zmínil to, co bude, tak my se samozřejmě v Rudlu vracíme i k tomu, co bylo, a i v pátek jsme měli nějaký koncert tady živý.
1: Tak to bylo, tam je takové trošku speciální, protože my jsme to anoncovali jako duo, David Kourek a Tereza Homolová. Oni nakonec přijeli, tak nebylo to jako překvapení, bylo to domluvené, přijeli čtyři. Jedním z nich byl Honza Novorka, což je dvojnásobný letošní vítěz dětské porty a vůbec talentovaný mladý muzikant, o kterém se ve folkových kruzích celkem hodně mluví. Přijel ještě se svým otcem, který je kontrabasistou. Takže bylo to takové i pestré, takže nešlo jenom o folkové duo, i když samozřejmě David a Tereza tam byli ti asi hlavní v tomto případě. Možná jste zaregistrovali, že tam došlo z nějakých technických důvodů k zpoždění toho pořadu, takže vysílali jsme jej asi o 10 minut později, nicméně odvysílal se a samozřejmě brzy se objeví i v našem archivu na webu, což je jednak audioarchiv přímo na stránkách Proglasu a jednak, a to možná nezdůrazňujeme to často, je to speciální web hudebnirozhovory.cz, který je financovaný z dotace Ministerstva kultury České republiky, a to už několik let.
0: Mm-hmm. Já ještě trošku oklikou se vrátím k maratonu hudby, kdy jsme tady v našem koncertním studiu zaznamenali vlastně historický rekord těch koncertů. Bylo jich, Milané, za ten týden?
1: Tak za ten týden bylo 7. Ony ne úplně všechny, vlastně ty první dva nebyly úplně přesně jako v souvislosti s maratonem hudby, to byl takový souběh, ale potom to bylo 5 umělců tedy z toho festivalu, z toho 3, já si dovolím říct, zahraniční hvězdy, protože opravdu to byli někteří z těch opravdu největších hostů festivalu, Nguyen Le, kytarista francouzský, Stefano Saletti, to je italský hudebník, který třeba v hitparádě World Music Charts Europe se s každým albem umisťuje v podstatě v první trojce, takže je opravdu velmi oceňovaný ve světě, a Danzas Ocultas, portugalské akordeonové kvarteto, taky vlastně ve své zemi velké hvězdy, u nás nemoc známý, ale opravdu to nejsou žádné, já nevím, kapely třetí kategorie. Mimochodem, tyhle tři pořady, my vlastně teď zrovna v těchto dnech zveřejňujeme videa na YouTube, takže v té verzi bez dabingu anglicky, s anglickými rozhovory si je můžete vlastně postupně, už myslím, Stefano Saletti tam je, ty další teď v nejbližších dnech by se tam měly objevit, a ve vysílání se tyto pořady objeví, mělo by to být v průběhu října všechno. Já jsem zrovna teď s pomocí AI pracoval na překladech těch rozhovorů, takže budou ještě potřeba načíst dubbing k ním, abychom to mohli odvysílat tak, jak jsme zvyklí.
0: Když se tady vracíme k té hudbě a zdůrazňujeme, že pro nás je ten koncertní sál a vlastně přenosy a hudba jako taková jedním z nosných pilířů, Tak chci ještě poznamenat, že ten koncertní sál my i vlastně tady na Pelikové využíváme i pro nácviky, například cvičí u nás, nebo trénují, cvičí možná Contemporary Brno Orchestr, tak to je vlastně obrovská škála hudby nebo muziky, kterou oni dělají, a ti tady jsou pravidelně, teď měli teda v srpnu měli trošku prázdniny, nicméně teď v září zase už začínají vlastně pravidelně cvičit.
1: Je to tak a my vlastně to studio i nabízíme, pokud by někdo měl zájem a vejde se samozřejmě do termínu s něco vyzkoušet, zahrát, nahrát, například se tady natáčel klavír do nějakého studentského projektu, těch možností je spousta, máme tady právě to koncertní křídlo, takže kdyby někdo měl zájem, tak se nám může ozvat a můžeme se zkusit domluvit.
0: Já se ještě zpátky přesmyknu, Milane, k té charitě, kterou si také zmínil. Ono je vlastně zajímavé, že jak třeba se společností nebo s organizací Orel i s organizací Charita Česká republika jsme vlastně nějak uchopili ta mediální partnerství a uchopili jsme je právě v té situaci s tím ústředím. Nicméně i z Charity právě teď už přecházíme na ty oblastní složky, na ty oblastní organizace, a ono to tak bylo vlastně přirozené, nicméně co je pro nás to vývojové, to evoluční, tak je právě to, že se dostáváme do rozpočtu těchto organizací a už vlastně na příští rok potom pro nás budou mít vyčleněné nějaké peníze a tak dál. Takže točíme se kolem té podpory, povídáme si o těch penězích. Já bych možná si vzal malinko ještě slovo s takovou věcí neúplně dobrou, která se nám neúplně dobře říká, nicméně je to asi potřebné. Znovu vyzýváme organizace nebo podnikatele, samozřejmě i fyzické osoby. Nemáme zrovna ideální situaci cash flow, víceméně se to už začíná propisovat i do situace našich třeba dodavatelů, kterým třeba jsme nesplatili některé faktury poslední a tím je dostáváme také úplně opakovaně do stejné situace cash flow. Čili znovu vyzývám a prosím a ptám se, byli bychom rádi, pokud by se mezi vámi našel někdo nebo více lidí nebo organizací, které by nám byly ochotny zapůjčit, řekněme, půjčky v řádech vyšších stovek tisíc korun, buď za dohodnutý úrok nebo za běžný úrok, který je prostě komerční, tak to jsem chtěl vlastně zmínit. Teď se nám nedýchá úplně nejlépe, no to léto je vždycky prostě těžké, ale to se nám prostě propisuje to stěhování, do kterého jsme loni zainvestovali těch 5,5 milionů, 6 milionů. A je to těžké období, takže děkujeme moc.
1: Tak já to ještě vlastně, možná bych to rozšířil, to, co vlastně říkáš, tak opravdu je třeba, prosíme o to. Na druhou stranu vždycky říkáme, že nejenom, že jsme vlastně živí většinou z těch drobných darů našich posluchačů, a to je ten základ, na kterém stavíme už více než 30 let, ale na druhou stranu vždycky je možné se právě domluvit i na nějakém větším daru, například právě s firmou, podnikatelem, organizací. Měli jsme už dary od farnosti, od obce, a je možné jako protislužbu nabídnout sponsoring pořadu, případně nějakou další spolupráci, která se může odrazit i ve vysílání. Takže pokud byste o něčem takovém uvažovali, dávalo by vám smysl Proglas podpořit, vlastně pomoci nám tady v této situaci, tak samozřejmě rádi se domluvíme na nějaké spolupráci, třeba i dlouhodobější a na nějakých podmínkách. Ono je to vlastně, tam jde o to, že my musíme oddělit dvě různé věci. Jeden je ten běžný provoz, ten by teoreticky tak nějak vycházel v těchto dnech právě tím, že se nám podařilo stabilizovat tu situaci, jsme v levnějším nájmu, energie máme levnější než před rokem a vůbec těch posledních 5 let. Nicméně, jak právě si Jardo naznačil nebo řekl, tak je tam pořád ten velký, vlastně velký balík těch výdajů navíc, které byly spojeny právě s tím stěhováním do toho levnějšího prostoru. Je to paradoxní, ale je to prostě, je to tak. Mm-hmm. A ten pořád nějak vlečeme, takže my vlastně bychom potřebovali stabilizovat se, splatit tady ty, můžu říct, staré závazky vlastně z toho loňského roku a vytvořit si nějakou rezervu právě tady na ta, třeba na to léto, jak říkáš, protože dynamika těch darů během roku má nějakou křivku, tu vlastně známe, že víme velmi dobře, že obecně všichni jsme nejštědřejší v tom období před Vánoci, což má vlastně dva důvody asi. Jeden je ten, že opravdu je to takové období, kdy se o charitě hodně mluví, kdy lidé mají vůbec chuť někomu darovat něco. A ten druhý důvod je taky, že se blíží konec roku a potom daňové odpisy a tak dál. Takže to všechno spolu souvisí. Takže zatímco ten podzim bývá obecně lepší, tak to léto je velmi slabé právě protože jste na dovolených, v podstatě i třeba posloucháte méně rádio a vlastně člověka ani moc nenapadne tady ty věci řešit. Takže proto teď speciálně o tom mluvíme a myslím, že je dobré to takhle nad tím přemýšlet.
0: Já myslím, že jsi to řekl všechno velmi, velmi dobře, nebo ty jednotlivé poznámky mezi to byly přesné. A pro vás, kteří byste ještě zvažovali ty sponzorské vzkazy, tak vlastně už to teď průběhově v Proglasu, pokud jste častějšími posluchači, tak slyšíte. Je to poutávka třeba na Dallmayr, který nám poskytuje nějaký kávový servis, to je přesně ten sponsoring. Jsou to právě ty upoutávky nebo zajímavé vlastně věci na dění v charitě, i třeba Orel a podobně. Takže i tímto způsobem lze napasovat právě tu mediální spolupráci a rozhodně myslím si, že jsme tak živý organismus, že ať už vaše činnosti jakákoliv, tak najdeme, máme tady velmi šikovné hlavy a mozky a tak dál, čili určitě najdeme cestu, jak vás zvýraznit, jak vám pomoct, aby to bylo dobré.
1: Mě k tomu napadají ještě dvě takové poznámky. Jedna je vůbec ta škála toho, že opravdu ta možnost přispění je velmi široká, můžou to být ty DMSky, může to být dar běžným převodem, ještě lepší je samozřejmě pravidelný, protože to, představte si, že je to něco, jako když si předplácíte Netflix nebo cokoliv jiného, takže to samozřejmě za tohle moc děkujeme, ale může to být právě ten větší dar od firmy nebo od někoho a může to být taky třeba část závěti, protože i to se běžně ve světě dělá, že se odkazuje majetek na nějaký dobrý účel, takže to je jedna věc. A ta druhá vlastně, my si tady, ono to může pro někoho vypadat, že třeba si stěžujeme, pláčeme nebo něco takového, ale já vlastně, když nad tím přemýšlím, nad těmi už teď téměř 31 lety, tak vlastně pořád mě to nějak, v podstatě mě to nevychází, když si to počítám, jak vůbec něco takového je možné, že takový kolos vlastně může z darů fungovat. A že by mě to někdo říkal, tak tomu asi ani nevěřím.
0: Já myslím, že je to jeden z nejúspěšnějších dlouhodobých projektů tady v České republice a na nás navázali mnohé jako další. Nicméně možná nejsme tak aktivní a tak hlasití a tak všude
1: draví.
0: Všude draví, ano, aby na vás vyskakovaly různé prostě reklamní bloky a podobně, že přispějte nám tady a tady a tady. Bereme to prostě jako běžnou součást, ale máš naprostou pravdu, Milane. Je to 31 roků, které nějakým způsobem Proglas běží a běží jenom touto podporou. Nicméně v té poslední době samozřejmě tím, jak na vás různě vyskakují ty potřeby různé, tak i my na to nějakým způsobem musíme reagovat a trošku to oživovat tak, aby se vám to dostávalo správně a slyšeli jste to v ty správné okamžiky.
1: Takže možná to i ve vysílání budete během podzimu zase slýchat trošku víc, ale to je samozřejmě záměr a je to v tuto chvíli nutné. Takže děkujeme vám za to, že nás sledujete, že vám to dává smysl nás sledovat, že nás podporujete, když můžete a budeme rádi, když nejenom tedy přispějete trošku víc, pokud to jde, ale když třeba i o nás budete mluvit před svými známými, zkusíte i třeba popřemýšlet, jak by to šlo, co by třeba mohlo ještě pomoct a tím zase budeme všichni spolu v tom jednom organismu, který tvoří Proglas a jeho posluchači.
0: Je to tak? Já myslím, že jsi to řekl všechno tak výborně, Nemám co dodat.
1: Tak to byl dnes Rudl, loučí se Milan Tesař.
0: A Jaroslav Vojtěch, mějte se hezky a děkujeme.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes najdeme skoro všechno na stránce 1685, v novém vydání breviáře 1685, kromě žalmů a prozeb, ty najdeme na stránce 1878, 1878. Pokud máte původní vydání breviáře, tak je to 1497, 1497 a 1661 pro žalmy a prozby, 1661. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Norbert.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Budiš věčně velebena, Matko Boží Maria, která s Bohem vyvolena, spasení nám zrodila. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým Maria. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým Maria.
1: Jako vonná růže krásná přišla s na svět, Maria, by z nám jako hvězda spásná v cestu k nebi svítila.
0: Vypros nám, o drahá máti, vypros milost Maria, aby krása podobná ti v srdcích našich zářila.
1: Na pozemském putování chraň nás hříchů, Maria, aby v rajském radování duše tebe spatřila. Z kořene jese vzešla Panna Maria, která počala z Ducha Svatého.
0: Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme.
1: Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme.
0: Jeruzalém je vystavěn jako město, spojené v jeden celek.
1: Tam vystupují kmeny Hospodinovi, jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
0: Tam stojí soudní stolce Davidova domu.
1: Vyprošujte Jeruzalému pokoj, ať jsou v bezpečí, kdo tě milují.
0: Ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích.
1: Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat pokoj v tobě.
0: Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, budu ti přát štěstí.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Z kořene jese vzešla Panna Maria, která počala z Ducha Svatého.
1: Oslavujme narození Panny Marie, na její krásu a pokoru zhlédl Bůh se zalíbením.
0: Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí.
1: Když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.
0: Marné je časně vstávat, dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy, neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.
1: Hle, Hospodinovým darem jsou synové, odměnou je plod lůna.
0: Čím jsou bojovníku šípy v ruce, tím jsou synové z mladých let.
1: Šťastný muž, který mi naplnil svůj toulec, nepřijdou do hanby, když se budou v branách soudit s protivníky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Oslavujme narození Panny Marie, na její krásu a pokoru zhlédl Bůh se zalíbením.
1: Svatá Boží Rodičko, milosti plná a požehnaná mezi ženami, přimlouvej se za nás u svého Syna.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil, s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že zjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Svatá Boží Rodičko, milosti plná a požehnaná mezi ženami, přimlouvej se za nás u svého Syna.
0: Krátké čtení je z listu Římanům z 9. kapitoly.
3: Izraelité byli přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zalíbení. Jejich předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází v Kristu, Bůh, který je nade všecko, buď velebený na věky. Amen. Buď zdráva, Maria, milosti plná, Pán s tebou.
1: Buď zdráva, Maria, milosti plná, Pán s tebou.
3: Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého.
1: Pán s tebou.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
1: Buď zdráva, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Bůh zhlédl na svou nepatrnou služebnici a vyvolil ji za matku svého syna, proto dnes slavíme její narození.
3: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jása v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
3: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
3: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
3: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
3: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Bůh zhlédl na svou nepatrnou služebnici a vyvolil ji za matku svého syna, proto dnes slavíme její narození. Děkujeme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Paní Marii, a prosme ho.
1: Bože, naplň nás svou milostí. Bože, ty jsi vyvolil Pannu Marii, aby byla matkou tvého syna.
3: Na její přímluvu vyslyš naše prosby.
1: Ty jsi svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie.
3: Na její přímluvu uzdrav nemocné, potěž zarmoucené, odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.
1: Ty jsi učinil Pannu Marii chrámem Ducha svatého a naplnil si svou milostí.
3: Sešli i nám hojnost darů svého ducha.
1: Ty jsi zhromáždil apoštoly, aby společně s Pannou Marií setrvávali v modlitbách.
3: Dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednotmyslné modlitby a roste k dokonalosti lásky.
1: Ty jsi vzal neposkvrněnou Pannu Marii s tělem i s duší do nebeské slávy.
3: Dej i našim zemřelým účast na slávě tvého syna.
1: Bože, naplň nás svou milostí.
3: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
3: Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu matky svého syna, jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
3: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Nyní vás na Proglasu zveme k modlitbě živého růžence. Jestli se ke mně chcete dnes připojit a pomodlit se se mnou jeden z desátků, budeme se modlit růženec bolestný. Za pár okamžiků tady stačí zavolat na číslo 739 850 345. 739 850 345.

Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. A s prvním volajícím se pomodlíme, první desátek bolestného růžence, Ježíš, který se pro nás krví potil.

0: A máme první volající, chvála Kristu.
1: Na věky, tady je Marie. Já bych tento první desátek chtěla obětovat, hlavně ho darovat paní Marii, jejím dnešním narozeninám, poprosit za naši zítřejší pout svaté dítě do Polska. A dneska při mši svaté otec Zdeněk říkal, že máme pomodlit se za naše maminky, tak taky za tu svou, tam na většinu zadí Pán Ježíš oplatí všechno, co pro mě udělala. A ještě za jednu maminku, ta se jmenovala Pízerka. Jedna měla 62 let, vychovala 3 děti, 3 vnoučatka měla. Byla to naše obětavá, laskavá spolufarnice, sestra v Kristu, obrovská varhanice, zpěvačka, hospodinka na faře, holka pro všechno. A ve čtvrtek nebo v pátek si ji Pán Bůh povolal k sobě. Ve čtvrtek se s ní budeme rozloučit. Takže taky za ní a pro potěchu, pro její rodinu. Jemž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná.

0: a Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás, sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď na nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem za společnou modlitbu a přeju krásný večer a dobrou noc. S Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem, dobrou noc. A my se s dalším volajícím pomodlíme druhý desátek, Ježíš, který byl pro nás bičován.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a paní Marii, já bych vás chtěla všechny poprosit, aby se se mnou pomodlili za zemřelou babičku Zdenku Pospěchovou, která bude mít v pondělí pohřeb, za moje zemřelé rodiče, zemřelé babičku, dědečka a za všechny duše v očistci. Oče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc krát vám děkuji, že jste se se mnou modlili. Přeju vám pěkný večer a požehnanou dobrou noc. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc. A my se s dalším volajícím pomodlíme třetí desátek, Ježíš, který byl pro nás trním korunován.

0: máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu a paní Marii, tady Emilie. Já bych prosila, abyste se se mnou pomodlili za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu. Prosby, které mám na srdci a tíží mě, za mír ve světě, za celou církev svatého Otce, obrácení hříšníků a za moji kamarádku Marii Havlátovou, která zemřela v neděli. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, ochraň nás pekelného ohně. Přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pánbu zaplať všem, kteří se se mnou modlili, a dobrou noc s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc. A my se s dalším volajícím pomodlíme. Čtvrtý předposlední desátek, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.

0: A máme další volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu. Pardon. Chvála Kristu, tady je posluchačka Ludmila z farnosti Starých Hrozenkov. Chci vás poprosit o modlitbu tohoto desátku za duchovního otce Bohumila, který působil ve Starém Hrozenkově naší farnosti 12 roků a byl přeložen do jiné farnosti. Chtěli bychom mu moc poděkovat za jeho obětavou službu. Na novém působišti mu přejeme hodně božího požehnání a ochranu Panny Marie. Za všechno moc děkuji farníci ze Starého Hrozenkova. Otče náš, jen si na nebesí, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně, přived do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. S Pánem Bohem děkuju moc a dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc. A my se s posledním volajícím pomodlíme pátý, poslední desátek, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.

0: A máme dnes poslední volající. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu. Zdravím všechny posluchače Rádia Proglas a prosila bych o modlitbu za živé i zemřelé členy naší rodiny, především za mého zetě, který leží momentálně v nemocnici po úraze, za jeho uzdravení, za sílu a pomoc pro něho, především, aby se uzdravil a bylo všechno v pořádku, za jeho manželku a za jejich syna, aby jim Pán Bůh dal sílu, aby všechny ty starosti a potíže zvládli. Prosím také za mého tatínka zemřelého, za jeho rodinu, za jeho rodiče, za jeho sourozence, za moji zemřelou tchýni a za všechny ostatní zemřelé členy rodiny a za živé členy rodiny, aby nám Pán Bůh všem daroval zdraví. Prosím také za mír a pokoj ve světě, za všechny lidi, kteří trpí a kteří prožívají jaké podobné starosti nebo trable, aby je Pán Bůh upokojil a vlil jim do srdcí naději a lásku. A za našeho papeže, aby taky mu Pán Bůh dal sílu do jeho náročné práce a na jeho úmysly. A také za našeho pana faráře, aby ho Pán Bůh žehnal a za všechny trpící, umírající a za moje dvě sestry, maminku a všechny ostatní. Prosím všechny, aby se se mnou modlili. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který pro nás má výpadek, omlouvám se, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva z Královna, Matka milosrdenství, života, sladkosti a náděje naše, buď zdráva. Tobě voláme vyhnání synové Evy. Tobě vzdychá nalkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. I protož, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, který je požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen. Já vám moc krát děkuji, paní redaktorko, a všem ostatním posluchačům, kteří se se mnou modlili, a Pán Bůh vám všem žehnej. Děkujeme za vaši práci a děkuji všem za společnou modlitbu. S Pánem Bohem a mějte se moc hezky a přeji vám krásnou, klidnou službu.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc. A my přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen.

Ve čtení na pokračování v 10 hodin večer vás na Proglase zveme k poslechu 16. části z knihy Podepsána Charlotte od Sophie de Milnheim. Čtou Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.

Emílie se s Konstancí neviděla po několik dnů, když ji Ernestína přinesla vzkaz od její přítelkyně, v němž ji k sobě zve. Je u nich na návštěvě pan Denap, vášnivý historik. Konstancie doufá, že se k ním Emílie bude moci co nejdříve připojit. Jsem tak šťastná, že jste mohla přijít. Obávala jsem se, že se na nás hněváte, přiznává Konstancie, když se vítá s Emílií v přijímací hale jejich pěkného domu. Zlobit se na vás? Diví se Emílie. To vůbec ne, jenom jsem potřebovala trochu času na sklidnění svých emocí. Teofil vás chtěl navštívit, říká Konstancie. Chtěl vědět, jak se vám daří. Cítí se být zodpovědný. Lehký úsměv prozářil Emílínu tvář. Myslel tedy na ni. Ve vašem vzkazu jste se zmiňovala o panu Denap, říká, aby změnila téma rozhovoru. Ano, je s maminkou a ještě jedním známým v zimním salonku. Myslíte, že bychom s ním mohli mluvit v soukromí? Ptá se Emílie. Proč to? Nechci, aby kdekdo věděl o existenci těch dopisů. Konstancie se kousla dortu. Vypadá rozpačitě. Začíná stísněným hlasem. Emílie se pozorně dívá na přítelkyni. Vy jste už o nich někomu říkala? Ptá se nevědomky přísným tónem. Ano, vydechla Konstancie. Teofil o nich ví. Emílie se tomu nediví. Pokud se jedná jen o Teofila, to chápe. Ale Konstancie pokračuje. Tatínek ví také o Charlotině příběhu a právě jsme o tom mluvili s maminčinými přáteli. Emílie se zamračila. Trochu to má Konstancí za zlé, že nedokázala držet jazyk za zuby. Nevěděla jsem, že je to tajemství, omlouvá se Konstancie. Myslela jsem si, že když jsme teď našli Charlotinu stopu, tak o tom můžeme mluvit, abychom získali více informací. Konstancie vypadá na nejvýš zmateně. Netroufá si podívat se Emílii do očí. Mávne nakonec Emílie rukou. Máte pravdu. Doufám, že se nám tak podaří něco víc objevit. Nemohu se dočkat, abych se dozvěděla, co se stalo s Charlotte z Naděje. Myslíte, že zemřela během revoluce? Ptá se Konstancie. Kdo ví, její dopisy končí tak náhle.

Jakmile Emílie s Konstancí vstoupili do zimního salonku, všechny pohledy se obrátily k ním. Teofil se hned postavil a šel se širokým úsměvem vstříc Emílii. Přišla jste, říká s ulehčením. Vy jste tady? Diví se Emílie a srdce se jí chvěje radostí. Slíbil jsem, že půjdu na Romanův pohřeb, odpovídá rychle, proto jsem zůstal. Emílii se na chvíli zastřeli oči. A navíc nesmíte zapomenout, že jsem stále podezřelý, dodává Teofil už lehčím tónem. Emílie se tomu usmívá. Pokud by měla mít mezi Sériseovým někoho v podezření, tak jeho by vyloučila na prvním místě. Asi by spíš podezřívala Alfonze. Ale dovolte mi, abych vám představil naše hosty, pokračuje Teofil a bere ji zlehka za paži. Maminka, oznamuje, když se rychle zastavuje u paní Sérisejové. Dobrý den, paní, zdraví ji Emílie s lehkou úklonou. Emílie, jsem šťastná, že jste tady. Paní Sérisejová se na ní pozbudivě dívá, jako by chtěla říct, odvahu, buďte statečná. Teofil pokračuje v představování. Pan Dnap, slečno, zdraví jí starý pán náznakem povstání z křesla. Promiňte mi můj věk, dodává, mé kosti jsou unaveny a dělají ze mě nevychovance. Oči starého pána svítí šibalstvím. Sedí hluboko opřený v křesle a ruce má složeny na stříbrné hlavici své hole. Jeho tmavý oblek a široká kravata dávají vyniknout úctyhodným bílým licousům, jež mu lemují obličej. Má drahá přítelkyně, paní Sérisejová mi vyjevila, že jste šikovným slídičem, škádlí jí s úsměvem. Jsem tady, abych zodpověděl vaše otázky. Emílie sklání lehce hlavu. Děkuji, šeptá. Budete mít příležitost si ovšem v klidu promluvit, přerušuje je taktně Teofil. Dovolte mi, abych dokončil představování. Mladý muž přivádí Emílii před posledního hosta, který je bez pochyby stejného stáří jako Teofil. Před Emílií stojí vysoký, tmavovlasý mladý muž se zelenýma očima. Jeho ostře řezaná tvář a krátce střižené vlasy působí na Emílii trochu zastrašujícím dojmem. Abbé Sebastián Dibrey, představuje ho Teofil. Emílie si až teď povšimla dlouhé sutany, do níž je mladý kněz oděn. Seděl trochu stranou, proto si nevšimla jeho úboru. Emílie se podívala po Konstancí, která jí hned odpověděla širokým úsměvem. Jedna i druhá myslí na jejich rozhovor, který spolu měli před několika dny o kněžském povolání. Emílie si tehdy myslela, že pán si povolává jen nevzhledné lidi. Po podrobném zkoumání abého Dibreje musela konstatovat, že se mýlila. Bůh si povolává i velmi pohledné muže.

Mluvili jsme o dopisech, které jste objevila v pokoji mé maminky, začíná paní Serisejová, když se Emílie usadila uprostřed hostů. Pan Dunap si myslí, že je to úžasný příběh. Úchvatný v skutku, přidává se starý pán. Naprosto chápu, že se chcete dostat na stopu těch sester z naděje. Snažíme se dozvědět, co se stalo s jednou i s druhou, říká Emílie. Dopisy Charlotte z naděje končí tak náhle. Bohužel, slečno, během revoluce bylo tolik osudů brutálně přerušeno. Já vím, odpovídá Emílie. Jen doufám, že se to nestalo právě Charlotte. Věděla jste, že i ty největší postavy revoluce skončily na popravišti? Pokračuje pan Dunap. Nikdo nebyl v bezpečí. Danton, Desmoulins, Robespierre, ti všichni přišli o hlavu. Emílie potlačila zachvění. Nedokáže si představit, že se to mohlo přihodit i Charlotte. Paní Serisejová mi vysvětlila, že vaše tajuplná hrdinka se vloudila mezi revolucionáře, aby pomohla kněžím, kteří nechtěli složit státní přísahu, říká pan Dunap. Je to obdivuhodné. Ale jestli ji odhalili, tak s ní zacházeli jako se zrádcem. A zrádci nebyli příliš v oblibě.

Rochefort, 4. ledna 1794. Má drahá Elizabeth. Začínáme nový rok. Kéž by byl méně smutný než ten, který právě skončil. Přeji si, aby rok 1794 byl rokem vašeho návratu. Před několika dny jsem se zúčastnila strašlivého výjevu. Člověk trýzněný hladem se dokáže proměnit ve zvíře. Zdá se mi, že jsem vám už před několika měsíci psala, že každý člověk, který by byl odhalen, že skrývá obilí, je synem smrti. Obilí je tak drahé, že ti, kteří je ukrývají, jsou odsouzeni jenom proto, aby je jiní prodali později ještě dráž. Výbor veřejného blaha se pokusil ustanovit maximální cenu, nad kterou se obilí už nemůže kupovat, aby se tak zabránilo spekulaci a obyvatelstvo mělo obživu. Bylo to však zbytečné. Hlad se neřídí ekonomickými reformami. Zvítězilo právo silnějšího. Před 6 dny bylo objeveno, že nějaký člověk skrýval 6 pytlů obilí pod podlahou svého chatrného stavení. Nikoho nezajímalo, proč ty pytle schovával, ani za jakým účelem. Kdo ví, jestli si prostě nedělal jen zásoby na zimu. Vojáci ho měli odvést před členy výboru. Přišli pro něj, ale zvěst o jejich příchodu je předešla. Všichni už věděli, že ten člověk ukrýval obilí, zatímco ostatní umírají hladem. Vojáci nedokázali udržet rozzuřený dav. Ten chudák byl zasypán bitím. Muži jej byli pěstmi, ženy mu plivaly do obličeje. Když s ním vojáci konečně dorazili do cíle, členové výboru ani nemuseli vynášet rozsudek. Ten nešťastník už byl mrtev. Chvějí se strachem, když to všechno píši, protože si uvědomuji, jak nezávidění hodný je osud zrádců. Prosím našeho pána, aby mě toho uchránil. Ať vás Bůh ochraňuje. A mě také. Charlotte.

Pan Dnap je kategorický. Je velmi pravděpodobné, že emigranti, kteří odešli do Anglie, se při návratu do Francie vylodili v přístavu Rochefort. Víte, kdy se vrátili první emigranti do Francie? Ptá se Emílie. Pan Dnap chvíli přemýšlí, než odpoví. 23. října 1792 byl vydán dekret, podle kterého měli být všichni emigranti, kteří by překročili hranice s úmyslem vrátit se, odsouzeni k smrti. Později, to je následujícího roku, bylo prohlášeno, že pozbyli francouzského občanství a jejich majetek připadl republice. A v roce 1796, přerušuje ho netrpělivě Emílie, toužící dozvědět se co nejvíc. Návrat do vlasti se emigrantům nedoporučuje, odpovídá okamžitě starý pán. Až v roce 1798 se mohou začít vracet ti nejméně zkompromitovaní. Například Elizabet z Naděje, přemýšlí na hlas Konstancie. Sestra vaší drahé neznámé? Ptá se pan Dnap. Ano, odpovídá Konstancie. Odešla do Anglie v roce 1792. S největší pravděpodobností v měsíci říjnu, doplňuje jí Emílie. S rodiči? Ptá se starý pán. Teofil sedí naproti Emílie a s pobavením ji pozoruje. Je tak zabraná do svých úvah a tak soustředěně naslouchá panu Dnap, že mu nevěnuje pražádnou pozornost. Mladíkovi se ulevilo, když vidí, že se jí daří dobře. Věděl, že jí nedávno zemřel tatínek, ale neočekával, že by reagovala tak prudce. Od pondělka, kdy k nešťastnému setkání došlo, ho nepřestávaly mučit výčitky. Konstancín bratr si Emílii tiše prohlíží. Nadšení, s nímž mluví a které jí vyzařuje z obličeje, se mu líbí. Její tvář je upřímná a její povaha přímá. To se mu také líbí. Více než všechny ty povrchní slečny, které obvykle potkává na recepcích, na něž bývá zván. Všechny se sobě podobají. Hltají ho očima, když se k ním obrátí. Žádná z nich se neodváží mu odporovat, když něco řekne. Emílie je jiná. Způsob, s jakým se rozohnila a jak mu odporovala na zpáteční cestě ze společnosti svatého Vincence z Paula, jej vyvedl z míry. Ještě se mu nikdy nestalo, aby se mu nějaká dívka takhle postavila. Musí si přiznat, že se mu to líbilo.

uzavírá pan Dnab. Nicméně bych se spíš přiklánil k domněnce, že se vrátila až v roce 1802, dodává okamžitě. Situace byla v té době už mnohem klidnější. Emílie s Konstancí se na sebe s porozuměním podívali. Je to možné, přerušuje ho Konstancie. Agáta Barbierová, maminčina prababička, se narodila v roce 1798 v Rochefortu. Emílie rychle uzavírá. Elizabeth se už mohla vrátit do Francie, určitě už byla provdána za nějakého pana Barbiera a dítě se jí tak mohlo narodit v Rochefortu. Emílie je šťastná. Jejich pátrání postupuje kupředu. Ponořila se s určitým ulehčením do křesla a nechává se unášet svou fantazií. V téže chvíli si uvědomuje, že se na ní někdo dívá. Zvedá oči a setkává se s Teofilovým pohledem. Emílie se červená a rychle odvrací hlavu.

0: Knihu Sophie de Milheim, podepsána Charlotte, vydalo nakladatelství Paulínky v Praze. Vy jste slyšeli její 16. část, kterou četli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Na pasekách stojí duby, na pasekách stojí duby.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. V celé České republice existují pouze dvě samostatné obce s názvem Dolní Lhota. Tu první nalezneme na Zlínsku, nedaleko Sehradic. Do té druhé se snadno dopravíme tramvají, poněvadž se nachází nedaleko Ostravy, obklopena lesy a loukami směrem na Kyjovice a Opavu. Já u mikrofonu vítám rodačku a pamětnici z Dolní Lhoty, paní Evu Švidernochovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Švidernochová, určitě na úvod si řekneme něco o historii Dolní Lhoty. Ta historie je, předpokládám, hodně dlouhá.
1: Ano, ta historie nám spadá do 14. století, kdy původně tady byl dvůr, Lhotka důlní se nazýval a byl součástí panství Velká Polom. Bylo to v majetku rodu Donátu. Potom v kronikách nacházíme údaje nebo data 1424, kdy tady byla už osada. A první taková velká větší písemní zmínka o obci je z rodu Pražmu z Bílkova a to byl rok 1486. Potom zase dlouho nevíme nic a až v roce 1514 se ozývá název Klein Ælgold, takzvaná Malá Lhota. Tento název se užíval až do roku 1924. Vzhledem k tomu, že Malá Lhota se našim občanům zdála, že už je opravdu větší a není tak malá, jako třeba naše sousední Horní Lhota, tak byly velké snahy o to, aby se změnil název na Dolní Lhotu. No a tak se taky vlastně v tom roce 1924 stalo. Takže v loňském roce jsme tady slavili 100 let od naší Dolní Lhoty.
0: V úvodu pořadu jsem říkal, že do Dolní Lhoty snadno přijedeme tramvají. Já jsem tou tramvají přijel také, je to číslo 5. Paní Švidernochová, ta tramvaj tady od samotného počátku nejezdila. Co tady jezdilo?
1: Kde pak? Tramvaje byly až hodně později. Tady původně byl zahájen provoz parní železnice z Dolní Lhoty do Svinova a to už v listopadu 1926. Hlavním důvodem bylo, aby se do hutí a dolů dováželo dřevo tady z místních lesů. Až po zavedení elektrického vedení, tak nastalo tramvajové spojení, ale do té doby jezdil ještě i ten parní vlak až do roku toho 1948. Ta nákladní doprava byla zrušena až v roce 1970, kdy vlastně tady i v obci byl ukončen prodej uhlí, kdy tady vlastně původně jezdili nákladní vlaky, vysypali se to tady u takové váhy a byla tam obsluha, kdy lidi si jezdili s kárkama pro uhlí. Takže dneska už tady jezdí ty moderní tramvaje, které vidíváme po Ostravě, ale původně tady byly ty dřevěné, staré tramvaje s tou plošinou, kdy se za jízdy mohlo vyskakovat a naskakovat, kdy se brzdilo takovou velkou klikou, takže na to si ještě tady naše generace pamatuje. No a pro ty mladší tady čas od času v rámci nějakých slavností hromadné dopravy v Ostravě, tak projíždí ta dřevěná tramvaj jako vzpomínková s názvem Barborka.
0: I když se to zdá neuvěřitelné, už se nacházíme v podhůří Jeseníku.
1: Ano, jsme obec v podhůří Nízkého Jeseníku. Jsme tady na takovém místě, že za pěkného počasí krásně vidíme celé hřebeny Beskyd, celé to nádherné panorama. Když se podíváme směrem na jih, tak z našeho nejvyššího kopce, který se nazývá Břem, tak z toho Břemu vidíme na naši vedlejší obec Čavisov a směrem na sever Velkou Polom.
0: Nejvyšší kopec, nejvyšší bod obce Dolní Lhota je Břem. V loňském roce jsem měl tu čest na tomto kopci natáčet pořad s pracovníkem Severomoravských vodovodů a kanalizací.
1: Ano, na kopci máme vodárnu. Potkali jsme se tady s panem Markem Siebertem, který nám zasvěceně vyprávěl o tom, kdy vlastně tady se dělal vodovod, za jakých okolností se stavěla vodárna, s tím, že vodu tady máme navedenou z přehrady Kružberg. Ten vodovod, který se tady stavěl, tak ten byl samozřejmě pro Dolní Lhotu, ale zásobárna vody v té vodárny měla být i pro obec Krásné Pole a část Ostravy Poruby.
0: Jak je Dolní Lhota opravdu velká? Něco o obyvatelích Dolní Lhoty.
1: Už nejsme Malá Lhota, ale Dolní Lhota, přesto nejsme nějakou velkou obcí, že je u nás tak 1550 obyvatel. Máme tady základní školu od 1. do 5. třídy i s 0. ročníkem, funguje tady mateřská škola, družina. Na to, že jsme obec malá, tak máme tady plno šikovných lidí, kteří se zapojují do široké škály akcí, ať už jsou to kulturní, společenské, sportovní. Děláváme historické ohlédnutí, takové okolenka do minulosti, vzpomínáme na události, které se tady udály, na rodáky, lidé jako toho využívají a taky se zapojují do akcí, které jsou pro zkrášlení obce, jako je třeba sázení stromů.
0: Aktivní občané, spousta zajímavých akcí.
1: Když bych třeba vzpomněla sbor dobrovolných hasičů, kteří tady v loni oslavili 130 let od svého založení a jsou nám takovou velkou oporou v obci, když máme tady povodně, které i v loňském roce nás tady postihly, tak jsou při každé té příležitosti těm lidem ku pomoci. Tak samo tělovýchovná jednota Sokol má skvělý fotbal od malých dětí, potom tenis. Máme tady 3 hřiště, velké fotbalové, potom hřiště pro menší děti a hřiště u školy a i s tělocvičnou. V zimě, když jsem vzpomínala tenisové kurty, tak ty tréninky pokračují i v zimě, kdy tam je nafokovací hala. V lese Obora máme naučnou stezku, kde jsou tam informativní tabule o tom, co se v lese nachází, jak se máme chovat zvěř, zvířata, od drobného hmyzu, houby, rostliny, všechno, kdy od dětí až po dospělé se máme stále jak vzdělávat. Jsou tam i pak dál trasy pro běh, kola, pro běžné vycházky. Pořádají se tam běžecké závody pod názvem Obora Trail Run. Potom tady máme závody horských kol, Dolnolhotský bike. V Dolní Lhotě probíhá rally, potom takové turistické akce, třeba Dolnolhotský kobzol, hudební záležitosti, jako je třeba Dolnolhotský buben, který vlastně byl i takovým prvním předchůdcem Colors Ostrava, který tady vlastně měl své počátky. Potom každoročně u nás probíhá 3králová sbírka, organizují se zájezdy, návštěvy divadel, velikonoční setkání, rozsvícení vánočního stromu. K tomu bych řekla, že třeba od loňska máme krásný nový dřevěný betlém. V loni měli poprvé v kostele i možnost vzít si na Štědrý den betlémské světlo. Mladí i ti starší si vždycky z té nabídky určitě najdou. A s tím, že jsou využívány i prostory sálu v obecním domě, kdy tady zveme ochotnická divadla, probíhají tam taky různé kulturní a společenské akce všech těch spolků, které tady máme.
0: Dolní Lhotu chápu i jako rekreační oblast.
1: Pro návštěvníky Dolní Lhoty, kteří k nám zavítají jako turisti, tak můžeme nabídnout občerstvení ve 3 hospůdkách. Jedna je na hřišti, jedna u tramvajové zastávky a jedna v areálu Mokřinky na druhém konci vesnice. Od nás z Dolní Lhoty se můžete vydat na turistické pochody nebo i na kole do Lázní Klimkovic, nebo do Budišovic zátiší na Vaňkův kopec, na lyžařský sportovní areál, anebo po případě do Hrabině, do našeho nejbližšího poutního místa. Naučná stezka, kterou jsem vzpomínala, takže ta má taky naučné chodníčky a máme nově udělané i stezky, které se propojují směrem na krásné pole od bývalého Kotalova mlýna. No a ještě teďka máme v plánu, obec už má projektovou dokumentaci zpracovává na provoznění cyklostezky z Dolní Lhoty do Velké Polomně, kde vlastně i školní děti na druhý stupeň většinou jezdí do té základní školy ve Velké Polomí, tak i pro ně by to někdy byla taková příjemná záležitost zajet si do školy na kole a nečekat na autobus.

0: Pani Švedrnchová, máte ještě něco, co byste ráda připomněla a na co bychom neměli zapomenout?
1: Máme tady takovou krásnou akci v loňském roce ve spolupráci pod záštitou Moravskoslezského kraje a pod odborným dohledem neziskové organizace Sázíme stromy. Jsme měli první ročník takzvaného sousedského sázení. A to na aleji Mlýnské. Je to vlastně původní chodník, kdy lidé tímto chodníčkem kolem Kotalova mlýna, který tam kdysi stával, chodili pěšky do práce. Byla to taková zkratka. Nazvali jsme to alej Mlýnská, protože opravdu ta alej tam už vysazena je. Vysadilo se 90 ovocných stromů, a to starých původních odrůd. A nejen to, že se vysadili, o ty stromy se nadále pečuje, s tím, že v letošním roce proběhne druhá etapa, kdy budeme sázet další stromy, a to na Břížku. A ještě tady vznikají takové nové trasy, aby jsme neměli jenom aleje tam a zpátky, ale aby jsme měli i takový okruh z jedné aleje na druhou. A to právě teďka se zprovoznila takový okruh z Mlýnské ulice na napojení na ulici na Záhumení, asi v dálce 2,5 kilometru, kde je to vlastně po trávě, jsou lavičky k dispozici na odpočinek, na sednutí. Je to taková pěkná trasa i pro mladé, i pro staré lidi, je to nenáročné, takže mohou si tam projít, odpočinout, a je to vlastně procházka mezi poli. V březnu ještě u nás tady taky proběhla výsadba nových stromů na bývalé obecní skládce. Takže i místa, která nebyla pěkná, tak se zrekultivovala a dneska už tam stojí stromy a keře a vypadá to velice pěkně. My na té konci ulici Mlýnské, teďka je taky jedna taková nová věc, a sice s názvem Kvetoucí ráj pro opylovače. Na asi půlhektarové ploše jsou vysety rostliny, pestrá škála z různých květnatých rostlin, jako úkryt pro drobnou zvěř, ale především pro potravu pro včely, motýly a další hmyz. Protože když máme málo květů, máme málo hmyzu a pak máme málo ptactva, a tak to vlastně pokračuje dál. No a teďka úplně čerstvá událost, teďka tady koncem toho června byl zaznamenán los evropský. Fotopas to zachytila, všichni na to koukali, jestli opravdu ano, a pak výskyt toho losa evropského pokračoval dál směrem někde na Zbyslavice, Bílovec. Zřejmě se tady k nám zatoulal někde z Polska a dělá si výlet. Jo, a ještě je tam nainstalované teďka nově čapí hnízdo, tak uvidíme, když si tady čápy byly v Dolní Lhotě, tak doufáme, že k nám zase přivítají.
0: Na Proglasu posloucháte pořad o obci s názvem Dolní Lhota u Ostravy. U mikrofonu mám rodačku a pamětnici paní Evu Švidrnochovou. Každá obec se ráda pochlubí slavnými rodáky anebo osobnostmi, které se zapsaly nesmazatelně do historie obce. Jak jste na tom v Dolní Lhotě se slavnými rodáky?
1: No, můžeme se pochlubit, že máme opravdu jednoho velmi slavného rodáka. Byl to katolický kněz František Myslivec, který před 2 lety právě tady měl krásnou akci vzpomínkovou na 155. výročí jeho narození. Byl to také pedagog, spisovatel, etnograf, folklorista, středoškolský učitel. Byl taky jeden z těch, který propagoval to, aby v Dolní Lhotě na takzvaném parčíku kostelním, jak se tady tomu kdysi říkalo, byl postaven nějaký kříž, kaplička nebo kostel, což se jeho přání aj naplnilo, protože kostel tady dneska stojí. zmapoval tady pro tu naši oblast Slezska, jak tady se hospodařilo, jak se tady žilo. Popsal národní kroj, popsal, jak se hospodařilo, jak se pracovalo se zvířaty, jak se stavěly chlévy, stodoly, sklepy, co se jedlo v období hojnosti, ale třeba i v období hladu, jak se zpracovávaly suroviny. Jeho ten záběr byl tak krásný a bohatý. On vyšel v několika publikacích a v některých časopisech, takovou souhrnou knížku, vydal před pár lety pan Lokoš, ještě s paní Lokočovou a Petrem Chroustem, pod názvem Opavský venkov před 100 lety v textech Františka Myslivce. To jeho 150. výročí narození jsme pojali opravdu s velkou úctou a pokorou, kdy vlastně lidé, kteří když chodí kolem kostela a vidí před kostelem na boku památník jako k jeho poctě, tak ani původně nevěděli, co všechno ten člověk tady pro tu Dolní Lhotu udělal. Nejenom pro Dolní Lhotu, ale celé ten náš kraj, jak zmapoval tu historii. Takže František Myslivec je opravdu náš veliký rodák a máme radost, že i škola se zapojila do nabídky, kdy jsme dělali takový výukový program pro celou základní školu, kdy chodili jednotlivé třídy, nechali si vysvětlit, poslouchali, co se děje, prohlíželi si obrázky, no a pak taky zkoušeli přeložit nějaké ty jednoduché věty z té staré naší slezské řeči. Jsme hrdí na našeho Františka Myslivce.
0: Já mohu prozradit, že celý tento pořad natáčíme v místním pastoračním centru při kostele svatých Cyrila a Metoděje. Všechno tady svítí novotou, jak kostel, tak i toto úžasné zázemí farnosti Dolní Lhota. Jak to bylo v Dolní Lhotě s kaplemi, s kostely, s kříži?
1: Původně tady jenom, co už víme, někdy od 17. století tady stála kaplička Panny Marie. Aby tady stál nějaký větší kostel, tak byly snahy už před 120 lety. V roce 1949 v areálu tady takzvaného kostelního parku byl postaven polní oltář s výzdobou Cyrila a Metoděje. Tento oltář tady byl celé ty roky a byly slouženy kolem něho polní mše vždycky k výročí svatých Cyrila a Metoděje. Pořád ty snahy pokračovaly, aby tady byl postavený nějaký malý kostelík nebo větší kaple. Po 20 letech se to konečně povedlo, kdy nebyla postavena kaple, ale obřadní síň. V obřadní síni se mohly konat taky obřady, pohřby, příležitostné další věci, jako nějaké koncerty a nějaká vystoupení. Po dalších 25 letech byla obřadní síň převedena na farnost Velká Polon s tím, že ta obřadní síň potřebovala už i nějaké další opravy, tak se začalo s opravou a s tím, že se přestaví obřadní síň na kostel. To bylo v letech 2002 až 2004. 8. srpna 2004 došlo k vysvěcení kostela svatých Cyrila a Metoděje, a to ostravsko-opavským biskupem monsignorem Františkem Václavem Lobkovicem. Za kostelem do té doby pořád stála ještě stará márnice, která už byla v dezolátním stavu. Bylo nutné už buď to opravit, anebo zbourat. Bylo rozhodnuto, že místo tady té staré márnice bude zahájena stavba přístavby pastoračního centra. To pastorační centrum bylo slavnostně otevřeno v srpnu 2020, kdy nám ho přišel požehnat apoštolský administrátor v té době ještě ostravsko-opavské diecéze biskup monsignor Martin David. Jak jste se ptal na ty kříže, tak v Dolní Lhotě právě na tom nejvyšším bodě máme kříž na břemu, který stojí od roku 1999. Byla to taky taková velká slavnost, kdy v rámci toho posvěcení kříže došlo i k posvěcení obecního znaku a praporu. Takže kříž tam stojí dodnes, bývají tam pobožnosti k povýšení svatého kříže, takže bývají tam mše, popřípadě lidé se tam chodí modlit.
0: A v roce 2024 byla v Dolní Lhotě velká sláva. 20. výročí posvěcení nového kostela.
1: Ano, byla to krásná velká akce. Když jsme měli první myšlenky na to, jak toto výročí oslavit, tak z otce Zdenka Vavra vyšel nápad, pozveme tady apoštolského nuncia. Tak jsme se tomu všichni jenom tak usmáli, že co by apoštolský nuncius dělal u nás v Malé Dolní Lhotě. Apoštolský nuncius toto pozvání přijal. K naší neskutečné radosti, ale i také starosti jsme začali připravovat opravdu velkolepou slavnost. Byla to i spolupráce s obcí a dalšími složkami, které nám tady pomáhaly. Zahájení jsme měli už den předem, kdy jsme tady měli pozvanou scholu ze Závišic s úžasným koncertem, který tady probíhal v našem kostele. To byla sobota a v neděli 11. srpna jsme začínali krátkou modlitbou u kříže nad kostelem. Potom probíhala slavnostní mše svatá. Odpoledne na obecním úřadě v sále probíhala moderovaná diskuze s hosty, které jsme tady měli pozvané, a k tomu jsme ještě měli takové pěkné posezení při sladkostech, kdy jsme měli takovou vyhlášenou soutěž, co se peče v Dolní Lhotě, takže místní hospodinky napekly takové krásné sladkosti a navíc ještě k tomu probíhala soutěž o Perníkový kostel, která taky byla velice pěkná, a k tomu nám povídání a o medových perničcích povídala paní Petra Burianová. Takže celé ty dva dny byly úžasné, byli jsme nadšení s tím, jak otec nuncius nás přijal, jaké to bylo srdečné, milé, a když po celé té akci ten druhý den vlastně odjížděl, tak říkal, že se tady u nás cítí velice pěkně a milé, jako by byl na dovolené. Takže bylo to milé setkání a dlouho to zůstane v našich vzpomínkách a věříme, že snad někdy se zase uvidíme. Celý přenos té slavnostní mše byl přenášen televizi Noé, takže ti, kteří se tady nedostali nebo nemohli přijet, tak měli možnost v přímém přenosu sledovat celou bohoslužbu.
0: Paní Švedernachová, jednou dokonce jsem našel nadpis článku, že Dolní Lhota je hlavní město Švidrnoch. Tak něco o těch Švidrnochových Dolní Lhotě?
1: Ano, ano. Hlavní město Švidrnochu Dolní Lhota. To, že u nás v obci je mnoho rodin s tímto příjmením, je známo a mnozí občané i vědí, že se občas koná i jejich rodiny ples. První ples u nás vznikl v Malé Hosvůdce Jana Švidrnocha z čísla 21 v roce 1920 a zároveň bylo dohodnuto, že další plesy budou tak zase za 10 let. Postupem času se ty termíny ale měnily, nebyla vždycky doba příhodná, no a v posledních letech se ten interval zkrátil na 5 let. Velké přípravy se konaly v roce 2020, kdy bylo vlastně 100. výročí od prvního plesu. No, ale to nám začala doba covidová a všechny společenské a kulturní akce byly zakázány. Takže teprve letos jsme slavili 100 plus 5. výročí. V pořadí to byl 15. ples, sešlo se nás kolem 140, a to nejen tady Lhoťané, ale i z okolních i vzdálenějších obcí a také Švidrnoši z zahraničí. My si ty plesy vždycky připravujeme sami. Je zvyklostí, že i v programu, včetně hudby, všechno prostě dělají Švidrnochovi. Také jsme si připomněli dobu před 100 lety i starou slezskou řeč. Během večera se promítaly filmové záznamy z minulých plesů. Ty byly takovou milou vzpomínkou a také uvědomění si toho, že ty plesy pořádáme s podtitulem Na paměť a k slávě našich předků i k podpoře rodové tradice. to, že Švitrnochové jsou starý slezský rod, dokládají zápisy v matrice už z roku 1655. Takže letos slavíme i doložených 370 let tohoto příjmení, které se v dané době v oblasti psalo v malých obměnách latinsky, staroslovansky, německy, polsky. Máme taky svůj rodokmen, který se stále doplňuje. Máme svoji švitrnošskou polku, rodiny erb a také certifikát se zápisem do knihy rekordů a kuriozit z roku 2010 o vytvoření českého rekordu a to je nejdelší tradice rodinných plesů rod Švitrnochů. Proč název naší vesnice jsme přidali i ten dodatek hlavní město Švitrnochů? Protože všechny ty roky plesy organizovali právě Švitrnoši z Dolní Lhoty a naše obec tomuto konání byla vždy nápomocna, takže tento titul si naše obec určitě zaslouží.
0: Paní Švitrnochová, já vám moc děkuji za tolik informací o obci Dolní Lhota, kousek od Ostravy a na závěr pořadu pozvěte posluchače do rekreační oblasti v těsné blízkosti Ostravy.
1: Takže já taky děkuji za pozvání do vašeho pořadu. Bylo mi ctí, že můžu tady za farníky i jako občanka Dolní Lhoty mluvit o tom, jak se nám tady v Dolní Lhotě žije. A pokud budou mít posluchači cestu přes Dolní Lhotu, tak nezapomeňte se zastavit, třeba si vyjet na kole nebo pěšky právě na ten kopec nejvyšší u nás Břem, podívat se po okolí, popřípadě zavítat do nějakého spotky na nějaké výborné občerstvení a nebo se projít po naučné stezce v Oboře a nebo po těch našich nových alejích, které tady sázíme. Věříme, že určitě byste si tady našli pěkná místečka ke klidu, k relaxaci a z Ostravy to není daleko, je tady spoj a i pro pěší, pro cykloturistiku i pro auta vždycky tady nějaké místečko si najdete, kde vám bude hezky a pěkně. Těšíme se na vás.
0: Vážení posluchači, dnešní radioreport je u konce. O obci Dolní Lhota u Ostravy hovořila rodačka, pamětnice, paní Eva Švitrnochová. Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

om en marvin. Alt ville jeg give, om du bare var.

Hodiny u fleků teď ukazují 4. Jan Werich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si s

Vítězslav Nezval schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově stává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do reda.

z koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky. Dáme si víno, jen co skočím pro vývrtku.

Sto let je pryč a noví básníci se rojí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

až po všem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať si v houští zajde, polí bezné vůni přeci každý najde. Kněžná fialinko, proč se v houští skrýváš?

vážnosti. Plná líbeznosti, fialinka měrná, v libosti a míře, že je věčně věrná. Něžná fialinko, proč se v houští skrývá?

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: Dnes budeme pokračovat ve výkladu pravidel duchovního rozlišování, neboli rozpoznávání původu našich myšlenek a vnuknutí, zda pochází od Boha, z nás samotných, nebo od ďábla. Kapitolka má název Rozpoznávání myšlenek podle způsobu, jak přicházejí. Lidi poznáváme po řeči, nejen podle toho, co mluví, ale i podle způsobu vystupování, zvuku tónu, výrazu. Čím větší má kdo s lidmi zkušenost, tím víc vycítí tyto rozdíly a odhadne druhého už podle prvního vystoupení. Cosi podobného se vyskytuje i při rozeznávání duchů. Jsou tu pravidla objektivní. Některé myšlenky jsou vždycky zásadně zlé, například pýcha, nenávist a podobně. Jiné mohou být buď dobré nebo zlé, například horlivost k napomínání jiných, šetrnost s penězi. Jsou k dobrému nebo ke zlému? Doopravdy se to pozná až podle výsledku. A přece už od samého počátku se zlo prozradí jakýmisi nenápadnými známkami. Svatý Ignác z Loyoly si o tom poznamenal několik zkušeností. Je přesvědčen, že se tu může dopracovat k jemné intuici, k citu rozpoznávat okamžitě. Jak se pozná, že zaklepal na brány srdce Bůh sám a jeho milost? Svatý Ignác píše, jedině Bůh, náš Pán, má moc dát duši útěchu bez předcházející příčiny. Jenom Stvořitel totiž může do duše vstupovat, z ní vycházet, působit v ní hnutí a vést ji celé k lásce ke své božské velebnosti. Pravím bez příčiny, totiž bez žádného předchozího dojmu nebo poznatku. I svatý Bernard si všiml, že nás vnitřní radost někdy ovane jakoby z hloubky, jindy se nás jen jakoby zvenčí dotýká. Pro tu, která jde z hloubky, těžko hledáme důvod. Jsme například plní smutku, nic kolem nás nebo v nás není, co by bylo dostačujícím psychologickým důvodem radosti, která nás pronikla jakoby z nenadání. Je to jistě i mír, který svět dát nemůže. Svatý Bernard je přesvědčen, že taková radost pochází od Boha. Píše, anděl se k nám blíží tím, že nám dobré vnuká, ale neproniká až na dno duše, na to místo, kde je přítomen sám Bůh. Jen on tam rozlévá své světlo a city, které nám chce dát, nebo lépe řečeno, proniká tam on sám a chce, abychom měli účast na něm samém. A jak se pozná působení dobrého anděla nebo zlého ducha? Ti nemohou způsobit útěchu, leda skrze nějakou vnější okolnost nebo představu. Taková radost tedy má nějakou příčinu. Tuto zkušenost udělal svatý Ignác, když studoval v Barceloně latinu. Byl tehdy velmi nadšen pro boží slávu a chtěl něco vykonat. Stačila mu vzpomínka na Boha a už se celý zapálil. Tato myšlenka na Boha mu přicházela často při studiu a výsledkem nadšení byla chatrná znalost gramatiky. Bylo mu těžké tomu uvěřit, ale nakonec to uznal. I myšlenka na Boha není vždycky od Boha. Využil této příčiny zlý duch, aby ho odvedl od studia, od povinnosti s božným nadšením, které mělo původ v živé představivosti budoucí práce. Aby se toho klamu vyvaroval, stanovil si Ignác toto pravidlo. Je-li předcházející příčina, může způsobit v duši útěchu jak dobrý, tak zlý anděl, ovšem k opačnému konci. Pozná se to až podle výsledku, jako poznáme nesprávnost cesty podle toho, kam jsme došli. Jako se strom poznává podle svého ovoce, tak je posledním měřítkem útěchy to, co vlastně dala pro duchovní život. Přinesla užitek nebo škodu? Tu otázku si musíme na konci odpovědět, abychom věděli, jak se zachovat pro příště. Je proto potřeba stále kontrolovat stavy útěchy, i když všechno jde dobře a svatě. Je to stav složitý. Ne všecko, co dobře začíná, dobře končí. Rozhodně je podezřelá vnitřní spokojenost, k níž se přimísila samolibost, tvrdost, neústupnost, i když se navenek zdá, že povzbuzuje k vytrvalosti v dobrém.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Milé posluchačky a milí posluchači, vítám vás u pořadu Na stole je téma. Jmenuji se Kamil a pracuji v humanitární organizaci ADRA. Dnes si budu povídat se svojí milou kolegyní, Bárou Bezděkovskou, vedoucí dobrovolnického centra ADRA v Praze. A povídat si budeme o dobrovolnictví. Báro, vítej ve studiu.
1: Hezký den všem posluchačům, ahoj Kamile.
0: Báro, já bych se tě chtěl zeptat, jestli bys nám na začátku mohla trošičku představit vlastně tu humanitární organizaci ADRA.
1: Ano, možná jste o organizaci ADRA už slyšeli, protože máme docela široké spektrum toho, co děláme a kdy všude pomáháme. Je to zahraničí, kde máme řadu zahraničních projektů, kde se snažíme pomoci lidem tam, kde žijí a zlepšit jim životní podmínky tak, aby mohli zůstat ve svých domovech, protože to je nakonec to, co bychom chtěli asi na světě všichni nejvíc. A s tím určitě souvisí to, co děláme i tady doma, kde pomáháme lidem, ať už v jejich domácím prostředí zůstat co nejdéle tam, kde žijí, tam, kde jsou doma, anebo v jejich nových domovech, ať už je to dětský domov pro děti ze znevýhodněného prostředí, nebo pro seniory, když se dostanou ve vyšším věku do domova pro seniory, nebo lidi s nějakým zdravotním handicapem, kteří jsou v hospici či nemocnici, tak za nimi všude dochází naši dobrovolníci, což jsou, ráda říkávám, takový andělé bez křídel.
0: Andělé bez křídel, to zní zajímavě. A co je vlastně jejich posláním těch dobrovolníků?
1: Motem našich dobrovolnických center nebo dobrovolnictví, tak jak ho v organizaci ADRA děláme, je propojovat svět lidí, kteří nabízejí pomoc, s těmi, kteří pomoc potřebují. A vnímám, že dobrovolníci jsou právě ti, kteří přicházejí a jsou to velmi, velmi různí lidé, co se týče věku, vzdělání, životní situace, míst, odkud k nám přicházejí a společné mají to, že říkají, mám ve svém životě dost co dělat, ale najdu taky hodinku, dvě na to, abych tady mohla být pro druhé, protože vnímám, že je to moc potřeba. Vidím to kolem sebe a tak já k tomu chci přidat svoji ruku k dílu a svůj kousek svého času a kousek sebe, abych mohla pomoct druhým lidem.
0: Tak to je moc hezké. Zní to, že ADRA je taková propojovatelská organizace.
1: Ano, a to mě na tom moc baví. To je to, co mám na tom hodně ráda, že se potkáváme opravdu s velmi různými lidmi, ať už jsou to na straně těch našich klientů velmi různí lidé s různými a bohatými životními příběhy a na druhé straně právě dobrovolníci, kteří, když máme trošku více času, tak si povídáme někdy o tom, co oni mají za sebou a často jsou to opravdu těžké příběhy. Nakonec každý za sebou máme svoji cestu, která je prostě specifická a život nikoho nešetří, takže i oni za sebou mají mnoho a přesto vidí, že ta potřeba někoho vedle nich je velká a že oni mohou něco ze sebe dát, tak to rádi dají. S jedním dechem vždycky dodáváme, že i dobrovolnictví má své hranice a je to velmi důležité, aby mělo své hranice a ty hranice našim dobrovolníkům říkáváme, nemáme tady proto, aby nás omezovali, ale proto, aby to dobrovolnictví nějak vymezovali a aby dobrovolníky chránili. Protože, jak už jsem řekla, oni jsou to andělé bez křídel a opravdu často mají fakt srdce na dlani a prostě jsou tady s tím, že chtějí někomu jako zlepšit jeho životní podmínky, přinést radost, přinést nějaký smysl do života, něco víc, něco hlubšího, ale někdy, často, nevím, jak to kvantifikovat, na sebe dobrovolníci kladou velká očekávání. Jo, ti naši klienti nemají jednoduché životní situace a někdy si dobrovolníci na sebe kladou velká očekávání, že jim změní úplně jako tu životní cestu těm našim klientům, že je prostě dostanou z toho jejich někdy obtížného prostředí nebo obtížné životní situace, tak se snažíme je v tom jako mírnit a říct jim, že i málo je dost a nic není málo, takže být pro ně prostě tady a teď, dát jim v tuto chvíli, v tu hodinu, kdy za nimi přijdou, svoji pozornost, laskavost, trpělivost, zájem, přijetí, je to úplně nejvíc, co jim můžou dát, i když se může zdát, že je to málo a oni často to, co naše dobrovolníky jako tíží co tak jakoby řeší a co s námi, o čem si povídáme, je, že mají pocit, že dávají málo. A my jim říkáme, no pořád je to o 100% víc než většina lidí, kteří tady chodí po ulici a tohle to nedělají, to, co vy děláte, takže to opravdu není málo a dáváte těm lidem to nejvíc ze sebe. A to, co ti naši klienti často říkají, že jim nedává, nebo někdy nedával v životě vůbec nikdo, zájem, přijetí, podporu, motivaci, laskavost, svůj zájem, svůj čas, vždyť to je to nejdůležitější a nejnedostatkovější komodita, kterou ve svých životech máme. Takže nic není málo.
0: Vypadá to, že i andělé bez křídel mají svoji pracovní dobu a své limity. A pravděpodobně na to existuje i nějaký systém, jak vlastně to člověk by mohl dělat to dobrovolnictví dlouhodobě. Zkusme se tomu věnovat za chvilku. Mě by totiž ještě teď zajímalo, jak se vlastně k práci s anděli bez křídel, tedy k práci s dobrovolníky, vůbec dostala.
1: No, to byla taky taková cesta páně, za kterou jsem mu moc vděčná, kdy já nejsem vzděláním úplně ze sociální oblasti. Mým oblastí mého vzdělání je přírodověda, jsem přírodovědec, ale přesto, když jsem dostudovala vysokou školu, tak jsem si řekla, aha, tak jsem se už o té oblasti dozvěděla všechno, co jsem chtěla vědět, už o tom v životě nechci slyšet a teď bych ráda pracovala po zbytek života s lidmi. Aha, tak jak to asi udělám? Bylo mi dáno, že prostě zrovna Adra hledala lidi do svého týmu, tak jsem si řekla, že to zkusím. Na té cestě mi zase pomohlo pár mých přátel a andělů bez křídel, kteří mě třeba na to upozornili, že taková možnost je, tak jsem si řekla, že to zkusím a ono to vyšlo. A teď jsem za pár týdnů, to bude 10 let, co pracuju v Adře a jsem za to moc vděčná.
0: Tak to je nádherný. 10 let je dlouhá doba. My posluchačům a posluchačkám sdělíme, že si povídáme s Bárou Bezděkovskou z humanitární organizace ADRA, která je zároveň vedoucí dobrovolnického centra ADRA Praha, a povídáme si o dobrovolnictví. Pojďme tady dál, když už v té práci si 10 let, to už je řada, bych řekl, dnů, zkušeností, setkání lidí. Řekni nám, co tě na té práci nejvíce baví a co tě vždycky dokáže překvapit?
1: Obojí, odpověď na obě tvoje otázky je prostě lidi. Já mám hrozně ráda a vážím si toho, úplně nejvíce k tomu váže slovo, že si toho velmi vážím, že můžu vstupovat do života mnohých lidí, jak jsem zmínila, ať už jsou to naši klienti, anebo dobrovolníci, a vlastně sdílet s nimi něco z jejich životního příběhu. I dobrovolníkům někdy říkáme, že my jsme taková jako třešinka na dortu v tom někdy velkém týmu lidí, kteří jsou okolo našich klientů. Můžeme si představit třeba nějakého seniora, který je v domově pro seniory, tak samozřejmě má opečování stran dostatku pokrytí těch základních životních potřeb. Mají samozřejmě personál, který o ně výborně pečuje a z toho mám vždycky velkou radost, když vidím, s jakou láskou i profesionalitou přistupují zaměstnanci různých pobytových zařízení ke klientům, tak to mě moc těší. Ale my jako dobrovolníci, nebo my z dobrovolníky tam vstupujeme v takové určité zvláštní pozici, protože ani nejsme rodina, která někdy za těmi klienty dochází a už taky má své jako určité tíhy a prostě zazněla takové, no jo, babičko, to už jsme slyšeli prostě 1000krát a už tohle je pro ně, není úplně tak vzácné. Zároveň nejsme ani ten odborný personál, který tam přichází dodat vlastně, přichází tam s nějakým úkolem pokrýt zdravotní péči nebo nějakou jako sociální, nějaký úkol v oblasti té sociální práce, a ten dobrovolník tam prostě přichází jako člověk. My i těm dobrovolníkům někdy jako je se snažíme zbavit takové zodpovědnosti, že oni říkají, já si to všechno budu umět, jestli budu znát všechny věci jako na všechny odpovědi správné, a my vždycky říkáme, ne, Určitě ne, ale to není to, co se od vás očekává. Tím vaším úkolem je prostě přinést tam tu lidskost. Neznat odpovědi na všechny otázky, neodpovědět na všechno super správně a všechno udělat úplně dokonale. Prostě tou vaší přidanou hodnotou a tou vaší sílou je lidskost, být tam úplně spontánně, když přijde situace, kdy nevíte, jak reagovat, říct, já teď vůbec nevím, zaskočila jste mě, vůbec nevím, co na to říct. Nebát se prostě té spontaneity a lidskosti, protože to je to, co má velkou sílu a co i slýcháme, že naši klienti potřebují, protože i když se na nás obracejí třeba seniori, kteří ještě žijí ve svých domácnostech a nemají úplně potřebu v oblasti pokrytí těch základních potřeb, tak to, s čím se na nás obracejí a co říkají, že jim jako nejvíc chybí, je prostě člověk, je nějaká blízkost. To, co je bolí a trápí, je samota. A proto tam přichází dobrovolník a oni prostě nechtějí nějaké jako fráze a nějakou profesionalitu. Oni prostě chtějí jako spontaneitu, lidskost a takovou jako blízkost, přátelství a tak to se snažíme dobrovolníkům říct, že to je ta jejich přidaná hodnota a to, co mohou přinést a můžou se třást jako pocit, jako aby udělali všechno správně, protože nikdy všichni neuděláme všechno správně a v tom je i naše síla. A to je takový určitý jako trend, který vnímám, že za těch let, po které to dělám, že narůstá právě potřeba lidí, kteří ještě žijí ve svém prostředí, ale jsou úplně sami. A vždycky si říkám, pozor, a je to takový jako zdvižený prst pro mě, když zvednu telefon a na druhé straně se ozve dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, jestli byste chtěl zeptat na možnost, jestli by ke mně mohl někdo docházet, protože já jsem na světě úplně sám, úplně sama. Nemám vůbec nikoho. Období covidu samozřejmě velmi zahýbalo s tím, že někdy seniori říkají, ještě jsem měl nějaké přátele, nějaký svůj blízký sociální okruh, ale to se vlastně během covidu velmi změnilo. Nebo ještě jsem jako chodíval do společnosti, měl nějaké přirozené sociální vazby, ale ten covid to velmi přerušil. Někdy zmiňují, že nemají rodinu, nebo ano, ale rodina je daleko. Někdy jsou tam bolestivé, neúplně dobré rodinné vztahy a prostě ty lidi se na nás obrací s tím, že jsou na světě úplně sami. A to já si vždycky řeknu, pozor, když je tady někdo, kdo zavolá někomu úplně cizímu a řekne mu, prosím, mohl by za mnou jednou za týden někdo přijít, já jsem na světě úplně sám, tak to má prostě úplně top prioritu a něco, čemu se jako chceme a musíme prostě zákonitě věnovat, protože to je velká bolest a prostě nikdo na světě by neměl být sám.
0: Takže dobrovolník to je takový jako člověk, sám svůj, jako originál, nic nemusí předstírat, prostě být sám sebou. A je to vlastně anděl bez křídel, poslaný k tomu, kdo je sám. Tak to je nádherné poslání. A mě by teď zajímalo, a možná i posluchačky a posluchače, jak

0: moc vybízím a zvu každého z vás. Působíme téměř po celé České republice, takže pokud by vám to cinklo na strunu toho, co byste rádi dělali, v čem byste se rádi viděli, tak určitě se ozvěte, budeme za každého z vás moc rádi. No a když teda proběhne to, že člověk jako udělá to rozhodnutí, a to je taky to, co často slýcháme, že ti zájemci k nám přicházejí s tím, že jako říkají, vždycky jsem o tom nějak uvažoval, nebo dlouho už o tom uvažuji, nebo nějak jako s ním představuju si to a teď prostě nazrál čas, říkáme si výborně, to je jako skvělé, když to není úplně jako hurá rozhodnutí, to jako předpokládá to, že opravdu to má ten člověk promyšlené a že nám u toho i vydrží, což je takový náš hlavní cíl, protože to hlavní, oč se snažíme, je dlouhodobé pravidelné dobrovolnictví. Navázání těch dobrovolníků s našimi klienty na opakované dlouhodobé pravidelné setkávání, kdy ten vztah se pomalu tak jako vyvíjí a je moc prima, když nám dobrovolníci vydrží, samozřejmě všichni máme omezené množství energie a času, které můžeme věnovat druhým, ale když nám vydrží samozřejmě spíše déle než kratšej a my se snažíme je v průběhu toho provázet, podporovat a být jim ku pomoci. No ale ten proces je tedy takový, že pokud se nám přihlásí, že by měli zájem o to stát se dobrovolníkem, pozveme všechny na úvodní školení pro zájemce o dobrovolnictví, kde povídáme o tom, jaké jsou možnosti, kde se mohou zapojit. Ta naše škála, kde působíme, je opravdu široká. Myslím, že to je jako napříč republikou, ale za Prahu můžu říct, že pracujeme, jak už jsem zmínila, se znevýhodněnými dětmi v dětských domovech, klokáncích, ale i v domácnostech, v rodinách, kde jsou děti v pěstounské péči, nebo děti s vývojovými poruchami, poruchou autistického spektra a jinými. Pracujeme se seniory a zase si můžeme představit seniora v domácnosti, který ještě bydlí ve svém prostředí, nebo v pobytových zařízeních typu domov pro seniory, ale chodíme taky do nemocnice a nebo do hospice. A pak pracujeme také s lidmi s handicapem, s mentálním či kombinovaným postižením, takže ta škála je opravdu široká a na tom školní právě představujeme, jaké jsou všechny možnosti. Někdo přichází s tím, že už vím, že by chtěl docházet právě do hospice, tam jakoby cítím to své poslání, ale řada lidí přichází s tím, že říká, vlastně ještě nevím, uvidím, co mě osloví, kde se budu cítit, že je to moje volání, takže tam se dozvědí základní informace a ještě na tom školení povídáme právě o pravidlech práva, povinnosti, které k dobrovolnictví patří, jak už jsem zmínila, ty nemáme proto, aby nás omezovali, ale aby dobrovolníky chránili. Takže s tím vším se mohou seznámit na tom úvodním školení, pak si všechno ještě nechat usadit, projít hlavou a pokud se rozhodnou, že ano, je to to, do čeho by chtěli jít, tak jsme moc rádi a potom už s každým individuálně se bavíme o tom, kde, jak by se zapojili, co by je bavilo, na co se těší v tom dobrovolnictví, čeho se třeba obávají, co by tam neradi zažili a opravdu tím, že je to činnost, kterou oni vykonávají dobrovolně ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, tak vždycky říkáme, není to tak, jako že teď tady jsem a můžete na mě dříví štípat, slíknout mě z kůže, všechno vydržím, všechno snesu, tak by to být nemělo. Tak potom to je samozřejmě předpoklad, že to nemůže člověk vydržet dlouho. Takže vždycky říkáme, vůbec se nebojte hledat to, kde opravdu to cítíte dobře, kde se cítíte jako platní, kde i pro vás je to příjemné, protože to je předpokladem toho, že to bude fungovat. Ne, že to teda vydržíte jednou týdně hodinu se zatnutýma zubama a jako už to mám zase za sebou, tak by to být nemělo a opravdu věřím, že to dobrovolnictví může být pro každého moc příjemné, fajn, hezky strávený čas, něco, na co se těší a to je vlastně tím naším cílem.
1: Mm-hmm. Perfektní. Ty jsi zmínila vlastně nějaký začátek toho procesu. Mě by zajímalo a pravděpodobně i posluchačky a posluchače, jestli ten dobrovolník, ten člověk by měl mít nějaké předpoklady pro tu dobrovolnickou činnost a případně, jestli když potom máte ty individuální rozhovory, jestli je tam pro tebe nějaká červená kontrolka, která svítí a bliká a která ti říká, že tenhle ten člověk pro to dobrovolnictví určitě není tou správnou osobou.
0: Mm-hmm, to se ptáš dobře, hezky, protože jasně, je to tak, jsme prostě různí, každý je jiný a v tom povídání s těmi jednotlivými lidmi vždycky je něco, co nás jako zaujme, s čím ten člověk přichází, co říká, jak to prezentuje, takže co člověk musí splnit k tomu, aby se mohl stát dobrovolníkem, tak musí být člověk. To je jako zásadní.

0: Vlastně ta lidskost a ochota být tady pro druhé, to je asi úplně jako základní. A samozřejmě pak máme nějaká jako formální pravidla, která nám stanovuje zákon o dobrovolnictví, které je potřeba splnit, ale asi jako základní je prostě mít tu ochotu to prostě dělat. A co je ale důležité, je, a to je vlastně velké téma obecně v pomáhání a v dobrovolnictví, taky respektovat hranice. A to je velké téma, o tom hodně jako s dobrovolníky povídáme, respektovat hranice druhých, respektovat hranice dobrovolnictví jako takového, čímž se myslí ta pravidla, a velmi také respektovat hranice svoje. A možná nejčastější téma, které s dobrovolníky probíráme, když si povídáme právě o tom jejich zapojení, a co možná můžu říct, je i právě ta červená kontrolka, je, když už na začátku se ptáme, tak jo, dobře, rozhodli jste se, že byste chtěli docházet třeba tady do toho zařízení, a jako kdybyste mohli chodit, a ten člověk nám řekne, no já vlastně mám každé odpoledne volné, takže já bych tam mohl každé odpoledne strávit 4 hodinky, o víkendu třeba oba 2 dny i celý den, a ještě, nebo to můžu jako prokládat, chodit jeden den za seniory, druhý den k dětem do dětského domova, to by asi šlo. A případně si můžu snížit úvazek v práci a věnovat tomu dobrovolnictví ještě víc, tak například to jako trošku to přeháním. Ale například to je věc, kde jako řekneme, aha, dobře, takže si pojďme říct, že i hodinka týdně je úplně dost a je jako krásným darem někomu a zároveň vás nezničí. Protože prostě je to určitým způsobem náročné. To, že dáváme kus své pozornosti, svého já, své osobnosti tomu druhému člověku, je to náročné a je potřeba velmi hlídat své zdroje a to, co můžeme dát, a taky si nechat kus toho kus sebe pro sebe. Takže určitě je to oblast respektování hranic. Může to být, když někdo zmiňuje, že by si toho klienta třeba, že ho může vzít jako domů, na chalupu, že spolu můžou to a ono. Zkrátka, když to trochu jako přesahuje už to, co to, proč tam prostě přicházíme. Jo, vždycky říkáme, ten člověk má svůj život, vy máte svůj život a vy nepřicházíte mu sem ten život změnit. To jako není vaším úkolem. To po vás nikdo nežádá, to po vás nikdo nechce. Vaším úkolem, a vlastně my vždycky i máme takovou určitou jako zakázku od toho klienta, vlastně proč tam docházíme. Někdo řekne, já bych chtěl si prostě povídat, já bych chtěl někoho na povídání, na sdílení. Super. Někdo řekne, já bych někoho chtěl třeba, kdo by mě doprovázel na procházku, nemusí mě samozřejmě nosit nebo něco takového, ale prostě půjde vedle mě, půjdeme spolu, budu se cítit jistější, takže doprovod na procházku. Jo? Ale někdy jsou ti dobrovolníci trošku takový jako kreativnější, bych řekla, a prostě vlastně trochu jako nabízejí více, než je vlastně žádáno, a musíme někdy malinko to jako hlídat, usměrňovat, krotit to nadšení a ty nabídky, které se hrnou ze strany dobrovolníků, co všechno by ještě mohli a co by vlastně chtěli pro toho klienta udělat, když on to třeba vůbec nechce. Takže určitě toto vnímám, že je vlastně i naším takovým jako velkým úkolem v pozici vlastně nás, kteří pracujeme s dobrovolníky, hlídat ty dobrovolníky, hlídat je samé, a druhou velkou částí práce je vlastně tak jako provázet v té službě, motivovat, podporovat, uklidňovat, vést v tom, že to dělají výborně, skvěle, že jsme za to moc vděční a že to není málo.
1: Takže hlavně ty problémy s těmi hranicemi a možná nějaké počáteční obrovské nadšení, které se snažíte tlumit, aby ten dobrovolník, řekněme, co nejdéle vydržel.
0: Ano.
1: Je pro dobrovolnictví nějaký ideální věk, nebo je pro dobrovolnickou činnost nějaké věkové rozmezí? Můžou třeba dobrovolníky dělat malé děti?
0: My, protože pracujeme se zákonem o dobrovolnické službě, máme dobrovolnickou službu akreditovánu, což je takový určitý punt z toho, že to děláme prostě podle nějakých pravidel v rámci jako zákonných hranic, které jsou nějak dány právě, aby to mělo jako kvalitu ta práce, takže máme i nějaké tady zákonné podmínky a ten zákon nám stanovuje, že dobrovolníka může vykonávat člověk od 15 let výše, dál neomezeně. Takže máme teoreticky spodní hranici, horní hranici nemáme. Ale máme zároveň i třeba maminky, které dochází jako dobrovolnice se svými malými dětmi. Takže vlastně můžou se toho účastnit i děti od nula a do opravdu neomezeného věku. A je to moc hezké vidět, když se nám zapojují takto různí dobrovolníci různého věku, protože přinášejí samozřejmě něco jiného do té služby. Rádi máme, když nám docházejí, a my to třeba tak v Praze máme, že máme opravdu velmi nízký věkový průměr těch dobrovolníků. Velmi často jsou to studenti ještě středních škol, což já opravdu vždycky jako smekám a říkám si, když děti, kterým ještě není, mladí lidé, pardon, kterým třeba ještě není 18 let, říkají, jsem na střední škole, mám nějaké své aktivity, ale ještě tohle bych si ráda do života jako přidala a někdy sami říkají, prostě vystoupila trošku z té komfortní zóny a zažil takhle něco nového, to by bylo fajn, rád bych kus svého času takhle věnoval druhým, tak to mě vždycky teda, to nad tím se uzardívám, protože si říkám, že já jsem jako v tom věku dělala různé věci a přemýšlela o různých věcech, ale o dobrovolnictví opravdu ne. Takže to velmi oceňuji, je to moc hezké. A třeba některé domovy pro seniory nám říkají vyloženě, chceme tyhle ty mladé dobrovolníky. Je to moc fajn, oni přinášejí hezkou atmosféru, hezkou energii, je to prima propojování s těmi našimi klienty, je to zase tak jako povzbudí, přinese takové jako nové podněty do jejich životů, takže někdy jsou za to jako moc rádi právě. Za tyhle, nebo všude jsou za mladé dobrovolníky rádi, tak to je takové určité jako specifikum, ale samozřejmě máme dobrovolníky i třeba v důchodovém věku a to je zase jiné, ale má to svou velkou cenu a velkou zkušenost, kterou oni přicházejí. Někdy právě dobrovolníci jsou jako motivací těm klientům, když jsou s těmi klienty třeba ve stejném věku, nebo někdy dobrovolník i starší třeba než samotný klient a je tam v podstatě právě takovým jako kamarádem, že už ví, co ten člověk má za sebou, už prostě si dokáže představit, že ta bolest je někdy veliká, že ta motivace ráno vstát z postele je náročná, ale oni jsou pro ty klienty zase třeba takovým příkladem, že to jde, že jde i ve vyšším věku najít jako radost i s omezenými možnostmi, co se týče zdraví nebo jinak, ale že to zkrátka je možné, že se to dá, že se dá ten život ještě jako žít hezky a s radostí a nacházet své uplatnění i ve vyšším věku.
1: Povídáme si s Bárou Bezděkovskou z humanitární organizace ADRA, vedoucí dobrovolnického centra v Praze, o dobrovolnictví. A mě by teď, Báro, zajímalo, představím si, že bych se rozhodl stát se dobrovolníkem, absolvoval bych první, řekněme, školení, pak nějaký individuální rozhovor a pak bychom se domluvili, že bych chtěl jít třeba do hospicu nebo do domova seniorů. A jak by asi vypadala ta první návštěva?
0: Vždycky na tu první návštěvu jdeme, já nebo moje kolegyně, jdeme do toho zařízení s tím dobrovolníkem. Velice často tito naši zájemci jsou takzvaní prvodobrovolníci, že říkají, nikdy jsem nic takového nedělal, je to úplně moje první zkušenost. Takže je tam určitá, neřekla bych, strach nebo obava, ale prostě to, že vstupují do opravdu úplně neznámého prostředí. No, říkají, prostě nikdy jsem v takovém prostředí nebyl, ale rád to jako vyzkouším a vlastně jdu do toho. Takže vždycky doprovázíme na tu první návštěvu toho dobrovolníka a v každém tom zařízení máme takzvanou kontaktní osobu, což je zaměstnanec přímo toho domova, který zná interní chod toho zařízení, zná ty klienty a je tam pro nás důležitým partnerem. Takže vždycky s tím dobrovolníkem se potkáme ještě s tímhletím zaměstnancem, může to být nějaká zdravotní sestra, aktivizační pracovník, pracovnice, sociální pracovník, zkrátka někdo, kdo tam je na to vyčleněný, má prostor se těm dobrovolníkům věnovat a takže přijdeme tam a vlastně povídáme si, představíme dobrovolníka, že je to člověk, který by rád docházel na místními klienty, ten zaměstnanec tady představí to zařízení a vlastně i zmíní, jaké by mohlo být zapojení, jak už jako reálně by mohla ta činnost dobrovolníka tam vypadat. Důležité je, že si právě ještě s dobrovolníkem povídáme nebo ptáme se ho vlastně, co on, jak on to vidí, to své zapojení, co by rád tam dělal. Jo, jak jsem říkala, oni to dělají ve svém volném čase, takže určitě nikdy nikoho k ničemu nenutíme. Když někdo řekne, řekne, já bych rád si jako s někým povídal, OK, najdeme někoho prostě, s kým budou moc trávit ten čas takto. Někdo nám řekne, já rád zpívám nebo hraju na nástroje. Výborně, určitě jako najdeme klienty, kteří tohle to mají rádi a budou moci ten svůj společný čas takhle sdílet, že i oni třeba tu potřebu mají, ale nemají tam nikoho, kdo by se jim v tomto mohl věnovat. V tom jsme moc rádi, když se dobrovolníci nebojí nám říct a my se jich ptáme, je něco, co máte rádi, co děláte rádi, co je takové jako vaše, a někdo to jako s ostychem řekne, já třeba se zajímám, nevím, o vlaky. My řekneme, výborně, paráda, určitě mezi těmi našimi mnoha klienty najdeme někoho, či je to taky zájem, vlastně hledá někoho, s kým by mohl toto své srdcové téma sdílet. Takže jsme moc rádi, když tohle to najdeme, a je to zase předpoklad k tomu, že to může mezi těmi lidmi fungovat, že to může být něco, co je zbližuje. Někdy je tím tématem duchovní oblast. A vždycky říkáme dobrovolníkům, neměli bychom být my těmi prvními, kdo vlastně tohle to jakoby nějak tlačí toto téma. Jo, můžeme to nabízet, stejně jako jakékoliv jiné téma, nejsme tady za cílem evangelizace, ale můžeme i toto nabídnout a samozřejmě také jsou klienti, kteří tuto potřebu mají a vlastně nemají s kým sdílet. Někdy to tak bývá, že jsou seniori, kteří docházeli do kostela, ale dostanou se do pobytového zařízení a tam už prostě nemůžou tuto potřebu si vlastně naplňovat, i když samozřejmě bývají bohoslužby i třeba v domovech pro seniory, ale nemohou už to tak jako prožívat tu svoji duchovní oblast tak jako dříve, nemají s kým to sdílet. Takže někdy i klient nám sdělí, byl bych rád, kdybych měl někoho, s kým bychom si mohli číst z Bible, s kým bychom se mohli společně modlit, s kým bych mohl tyto svoje myšlenky vlastně sdílet, a nelekl by se toho ten člověk, protože pro někoho zase je to neúplně vlastní téma. Takže pokud i na toto najdeme vlastně dvojici, která si v tom jako sedne a vyhoví, tak je to moc fajn.
1: Mi se líbí, že hledáte vlastně, aby to kliklo, jak se říká dneska, aby to spojení bylo navázáno, aby tam ti lidé měli, ten dobrovolník a ten klient, něco společného. První návštěvu tedy máme za sebou, řekněme, že to kliklo, a co potom? Ten dobrovolník si, ten anděl si pak žije nějakým svým vlastním životem s tím klientem, nebo jste s ním ještě v kontaktu?
0: Mm-hmm. Když vezmeme teda ten případ, že to kliklo, což samozřejmě se stává, někdy to není hned na poprvé, ale třeba dobrovolník nám po první návštěvě řekne, no a mohl bych ještě navštívit třeba jiného klienta, řekneme jasně, určitě, takže bereme ten případ, že to kliklo. A když ale to říkáš, zrovna teďka moc ráda pozdílím zkušenost, kterou nám v tomto týdnu psala dobrovolnice, která právě se rozhodla docházet do hospice. A psala nám zpětnou vazbu po prvních pár návštěvách, že jenom nám chtěla říct, že to je moc fajn, že to prožívám moc hezky, to dobrovolnictví, že to je přesně takové, jaké si myslela, že to bude, že při prvních návštěvách si právě v hospici potkala s klientem, se kterým hned došli na poměrně jako takové hluboké téma, povídali si o tom, co asi bude po smrti, sdíleli se v tom. Ona říkala, já jsem na to nebyla vůbec připravena, ale to bylo možná dobře. Opravdu jsme úplně nechali volně plynout myšlenky. A domluvili jsme se, že příště se zase potkáme a vezmu si zápisník a třeba si napíšeme nějaké své myšlenky k tomu a podněty. A bylo to pro mě moc hezké a moc se na ty další návštěvy těším. Takže i tak to může vypadat a jsme rádi, když tak to je, že dobrovolníci říkají, že je to pro ně moc hezky strávený čas a těší se na další návštěvy. A potom je to přesně tak, že se teda domluvíme, vlastně na té první schůzce si řekneme i, jak často bude dobrovolník docházet, kdy bude docházet, je fajn, že v tom nějaká pravidelnost, je-li možno, že ten dobrovolník má takový svůj harmonogram, že může docházet pravidelně. A potom už teda my víme, že dochází, nevím, každý čtvrtek odpoledne na hodinku a my s těmi dobrovolníky jsme v kontaktu. Ozveme se jim, občas napíšeme zprávu, zavoláme a ptáme se, tak co, jaký to bylo, jaké jsou vaše dojmy. Jiné je to samozřejmě po první návštěvě, po druhé to většinou bývá, no je to hustý, jako, ale super, tak jo, jsem zvědavý, jak to zase co bude příště. Tak říkáme, bezva, jenom si třeba hlídejte ten čas, jo, jako nenechte hned, jakože příště si na to udělám víc času, budu tam 2-3 hodinky, říkáme, jo, ale vůbec není potřeba, i ta hodinka je dost, ať vás to neutaví hned ze startu, jo, šetřete síly. Takže jsme s nimi takhle dlouhodobě v kontaktu, monitorujeme, jakoby to, jak se to vyvíjí, zda ten dobrovolník dochází. Samozřejmě časem můžou nastat nějaké otázky, nechci tomu říkat jako problémy, ale otázky, když se ten člověk, když se ten dobrovolník může dostat do situací, nebo vlastně jako určitě dostane do situací, které nikdy předtím nezažil, které jsou prostě nové a třeba nám sdílí, no a ten klient takhle se mě ptal na něco a já úplně nevím, jak odpovědět, co mám říct, vyřešil jsem to správně, nejsem si úplně jist, že to bylo dobře, nebo je ten dobrovolník přítomen nějaké situaci a má tam nějakou nejistotu, chce to sdílet, chce to probrat, tak od toho tady jsme. Někdy říkáme a říkáme jim i dopředu, jsme tady pro vás, neříkáme, že všechno vyřešíme, ale minimálně to můžeme spolu probrat, nejste na to sami. Určitě to není tak, že vidíme se jednou na školení, pak vás hodíme do vody a plavte, určitě ne, jsme tady pro ně.
1: Pochopil jsem tedy, že ten dobrovolník vlastně má určité zázemí, určitou podporu z organizace ADRA v nějakém pravidelném rytmu a že s nimi řešíte ty radosti i starosti. A děkuju taky za tu krásnou zkušenost. A teďkom může nastat případ, protože život není jednoduchý, že si třeba ten dobrovolník s tím klientem nesedne. Co pak, co se stane pak?
0: Jasně, úplně určitě a my to hned na prvním školení říkáme, vůbec se toho nebojte. Jo, když my tam máme na tom školení 20 lidí, tak jim vždycky říkáme, my se snažíme vybrat tu dvojici tak, aby si to sedlo, ale je jasné, že když řekneme tady vám na pravé straně a tady vám na levé straně stolu, že se prostě spolu budete kamarádit a že se prostě budete mít rádi a musíte se každý týden na 2 hodiny vídat a musí to pro vás být příjemné, tak to samozřejmě, tak to zkrátka v životě nefunguje. Jo, všichni víme, že ať jsme staří nebo mladí, prostě máme určité jakoby preference nebo prostě nějak to cítíme, že s někým nám to klape, s někým ne. To je úplně přirozené a vůbec není potřeba se v tom nějak jako tlačit, protože to prostě nejde, to prostě nefunguje. A vždycky říkáme, ta naše škála, kam můžete docházet, ta naše škála našich klientů je prostě nekonečno, je N+1. Takže věřím já, že opravdu ke každému dobrovolníkovi můžeme najít ideálního klienta a každému klientovi můžeme najít ideálního dobrovolníka. Někdy se to nepovede hned na první dobrou, ale to vůbec neznamená, že to prostě nefunguje, že nejste vhodní na to dobrovolnictví. My vždycky jim říkáme, opravdu dejte tomu šanci, když to nebude úplně vončo, jasně, tak zkusíme vás propojit s někým jiným. A ta zkušenost opravdu je taková, že a sama jsem u toho byla několikrát přítomná, že jsme prostě byli u toho klienta a prostě po první návštěvě jsme jako odešli a ten dobrovolník řekl, no tak to byla teda síla, to úplně nevím, jestli dám. Říkám, jasně, tak sami si řekněte, chcete ještě tomu dát po druhé šanci, chcete se s tím klientem ještě potkat, můžete, nemusíte, cítíte se v tom svobodně. A někdy řeknou, jo, tak ještě příště a uvidím, jak to půjde. A pak třeba řeknou, jo, vlastně jako fajn, a někdy řeknou, no, úplně se na to necítím, zkusíme najít někoho jiného, jasně, určitě můžeme. A ke stejnému klientovi jsme za týden šli prostě s jinou dobrovolnicí a ta byla nadšená, sedli si úplně krásně, prostě nic nebyl problém a do dneška se tato dvojice už asi 3 roky potkává a je to pro ně moc fajn, takže opravdu to jde, může to být moc fajn a toto ráda dobrovolníkům říkám, že dobrovolnictví je z obou stran dobrovolné. Vy sem přicházíte a můžete si říct, s kým se chcete potkávat a buďte si naprosto vědomi toho, že i ten klient může po první návštěvě říct, no dobrý, ale už mi ho nevoďte, jo, děkuju pěkně. Naprosto mají i oni svobodu, jo, tím, že vyjádřili, že chtějí mít dobrovolníka, vůbec nemusí znamenat, že to jako musí vydržet úplně s každým. I oni chtějí ten čas jako prožít hezky a příjemně a není to tak, že ti klienti tam musí to dobrovolnictví vydržet. Nikdo by prostě neměl nic vydržovat a mělo by to být příjemné a může to být příjemné, tak tomu prostě dejme šanci a věřím, že to tak může být.
1: Říká Bára Bezděkovská z humanitární organizace ADRA, vedoucí dobrovolnického centra ADRA v Praze. Možná by naše posluchačky a posluchače i zajímalo, jak vlastně široká je ta oblast toho dobrovolnictví, nebo možná specificky třeba pro Prahu nebo pro Českou republiku, kolik vlastně takových dobrovolníků jako máme?
0: Na začátek moc ráda musím říct, že ten počet dobrovolníků, které v organizaci ADRA zapojujeme, je každoročně vyšší a vyšší. Z toho mám velkou radost, protože zároveň samozřejmě i ve společnosti je ta potřeba těch dobrovolníků vyšší a vyšší. Takže z toho jsem ráda. Nám se v Praze hlásí pořád velké množství lidí, kteří chtějí dělat dobrovolnictví a v tom taky vidím jako narůstající trend. Někdy si říkám, za co mohu-li říct třeba jednu věc, za kterou covidu a těmhle těm takovým mimořádným událostem jako vděčíme, je to, že podle mě stoupá povědomí o dobrovolnictví a narůstá jako dobré jméno toho dobrovolnictví, což je super, že to začíná být takovou určitou jako platnou složkou té občanské společnosti. Lidi začínají podle mě víc vědět, co je dobrovolník, co je dobrovolnictví, že to nejsou nějací v uvozovkách partizáni, kteří prostě vlastně nikam jako v systému nepatří a jsou vlastně tak trošku jako divní, protože kdo by v dnešní době dělal něco zadarmo pro druhé, že? V tom je jako něco podezřelého. Takže jsem moc ráda, že to dobrovolnictví jako nabývá na dobrém jméně. Tomu jsem moc vděčná, jsem na to hrdá, že vždycky říkám, že dobrovolnictví nejlépe promuje sebe samo, že dobrovolníci dělají to nejlepší jméno a to nejlepší reklamu tomu dobrovolnictví tím, že ho dělají a že ho dělají prostě dobře. Tak z toho máme velkou radost. A my v Praze ročně zapojíme zhruba 250 dlouhodobých dobrovolníků a dalších zhruba 150 jednorázových, krátkodobých lidí, kteří řeknou, nemůžu chodit každý týden, ale můžu třeba dvakrát za rok a připojí se k nám na různé takové jednorázové akce. Takže v Praze jsou to taková čísla a v celé České republice my máme 15 takových dobrovolnických center, působíme ve více než 50 městech a celkově jsme v minulém roce zapojili 2500 dlouhodobých dobrovolníků a ještě asi 1500 krátkodobých těch jednorázových. Takže za každého jsme opravdu moc vděční. V celkovém součtu minulý rok dobrovolníci věnovali přes 80 tisíc hodin svého volného času druhým lidem bez nároku na odměnu. Prostě ať mi nikdo neříká, že se dneska zázraky nedějí. Dějí a velké.
1: Báru, ty jsi zmínila, že vlastně i to povědomí o dobrovolnictví narostlo ve společnosti během covidu. Samozřejmě těch mimořádných událostí bylo více, ať už to bylo tornádo na Moravě, válka na Ukrajině, která stále trvá, nebo naposledy taky na Moravě povodně. Jakou roli vlastně hrají těhleti naši dobrovolníci, řekněme pravidelní, během těch krizí a jestli máme i nějaký další dobrovolníky, kteří se k nám právě připojují během těch mimořádek.
0: Ano, myslím si, že v tom jako vděčíme dobrému jménu organizace ADRA, tomu, že ji máme za zády a že už má jako letitou tradici v České republice, protože máme velkou výhodu právě v těch tisících našich dobrovolníků, kteří jsou na nás už navázáni a tím, že to nejsou úplně náhodně lidé z ulice, ale vlastně tím, že už s námi spolupracují, známe je do určité míry, museli vlastně projít setkáním u nás, musí nám vždycky k tomu ještě, nezmínili jsme, ale i tomu dobrovolnictví patří nějaká administrativa, musí nám prostě dodat potřebné dokumenty, smlouvu o dobrovolnické službě, výpis rejstříku trestu. Máme tyto lidi určitým způsobem prověřené a je skvělé, že tak, jak se přihlásili k dobrovolnictví v klidových dobách, tak jakmile je nějaká ta zvýšená potřeba, ať už je to povodeň, ať už je to tornádo, prostě okamžitě tito lidé, a samozřejmě to se spoustou dalších, ale jsou prostě připraveni, říkají, můžu. Teď prostě tady a teď udělám to. Je, co je potřeba. Jsem tady, jsem ready. Je super, že tyto lidi vlastně můžeme hned poslat do té pomoci.
1: Mě by, a možná i posluchačky a posluchače, zajímalo, když ty máš letité zkušenosti s dobrovolníky a věřím, že taky s klienty, jestli třeba ti dobrovolníci nebo klienti se v průběhu času nějak jako mění. Díky těm dobrovolnickým programům a těm návštěvám a tomu kontaktu.
0: Mm-hmm. Samozřejmě pro ty klienty je to nenahraditelná součást života. Jak říkám, něco, co někdy říkají, to ještě nikdy nikdo pro mě neudělal. Takhle ještě nikdo se mnou jako nemluvil. To je moc pěkné. Ale je v tom velká bolest. Já v tom samozřejmě cítím velkou bolest, když nám někdo opravdu už v seniorském věku řekne, ještě nikdy ke mně nikdo nebyl tak laskavý a tak jako trpělivý. Tak je to dojemné a je v tom velká síla a velká zase motivace pro to dělat dál. Stejně tak, když docházíme k dětem, do dětského domova, kteří už v malém věku za sebou mají opravdu, někdy říkám, odžito na 5 životů, už toho mají za sebou jako hodně. A opravdu v jejich životě často nikdo jako nebyl takový, kdo by prostě tady byl úplně pro ně, dělal s nima to, co chtějí, bral je takové, jak jsou. Samozřejmě vůbec nechci snižovat tu pozici pečujícího personálu, který jako pokrývá ty základní jejich potřeby a pečují o ně jako se vší láskou a možnostmi, které mají, ale ten dobrovolník je tam s tím časem, jo. Když třeba zůstaneme u těch dětí, tak v těch pobytových zařízeních oni žijí v rodinných skupinách po třeba pěti a mají tam k sobě pečovatelské tety, jak se jim říká, prostě tety pečující a jedna nebo dvě tety jsou tam prostě na těch pět dětí, což je jako velmi náročné. Každé to dítě má své specifické potřeby, každé za sebou má svůj příběh. A když je tam ten dobrovolník, který je tady na hodinku dvě prostě pro to dítě úplně tak, jak je, když ono má prostě bolest a plaká, tak ten dobrovolník tam je s ním u toho, nesnaží se ho nějak jako napravit, měnit, prostě bere ho takové, jaké je, se vším, co to dítě zvládá, nezvládá, něco mu jde líp, něco mu jde hůř, v něčem se mu daří, něco je pro něj obtížnější. No, tak jo, tak je prostě takové. A to je velká síla, je to obtížné, všichni víme, že tohle je prostě těžké, že někdy chceme jako měnit, chceme něco víc, chceme ty věci posouvat, ale možná prostě jenom jako být tady a teď a brát to tak, jak to je, je prostě dost a je to, co je nejvíc potřeba, no.
1: Já mám pro tebe teďkom takovou trošku kontroverzní otázku. Představ si, že by si nepracovala v humanitární organizaci ADRA a měla by si jinou práci. Stala by ses dobrovolnící?
0: O, to je opravdu, to je opravdu otázka, ale ano. Já i ve své práci občas chodím dobrovolničit v tom smyslu, že já mám moc ráda hudbu a hraju na nástroje, takže když je jako možnost, tak vždycky jdu jako dobrovolník vlastně do domova pro seniory třeba hrát na kytaru nebo na klavír a mám to strašně ráda a mám to i si vždycky říkám prostě ve své pozici, kdy hodně mé práce jako v kanceláři a prostě komunikuji s dobrovolníky a je to vlastně takovou administrativa, tak si říkám, moc chci si zachovat to, potkávat se s těmi dobrovolníky, ale potkávat se i s těmi prostě klienty, opravdu prožívat to, co prožívají, zažívají naši dobrovolníci, pořád ví znát jako ten terén a to, do čeho oni jdou. Pořád tam mít v situacích, kdy jsou náročné situace s těmi klienty, někdy jsou prostě smutní a to nám dobrovolníci sdílejí. Já taky jsem to zažila, že prostě jsem tam s tím seniorem třeba a on ani nemluví, prostě je velmi smutný, někdy pláče a tím naším úkolem není říkat, ale dobrý, teď v pohodě, teď jste ještě mladá, krásná, to bude všechno dobrý. Ne, prostě ten člověk v tu chvíli potřebuje plakat a evidentně se s námi cítí natolik bezpečně, že si to dovolí v naší přítomnosti, to je velký jako dar, samozřejmě určitá jako zátěž, ale prostě jo, teď to asi potřebuje a mám-li já mu pomoct a přicházím s tím, že chci pomoct, tak možná teď je mým úkolem tady prostě 10 minut, 15 minut sedět, třeba toho člověka držet za ruku a prostě být tiše a dát mu tu možnost, že prostě může plakat, že může vyjádřit svůj smutek, že může to, co je v něm, prostě pustit. A nečeká on, že jeho problémy vyřešíme, že ho zachráníme, prostě jenom si potřebuje ulevit a tak ten můj úkol je možná být tady a teď pro něj a ani nic neříkat, prostě tichá přítomnost, dát mu najevo, že na to není sám. Takže ano, chodím já občas dobrovolničit, mám to moc ráda a kdybych měla jinou práci a tak to vlastně i bylo, tak jsem se já dostala k dobrovolnictví, že jsem prvně byla sama dobrovolníkem a potom až se to stalo mým zaměstnáním a jsem za to moc vděčná.
1: Mám tady jednu otázku, která mi trošičku vrtá hlavou. Dobrovolníci pracují zdarma, ale ty nepracuješ zdarma.
0: Ano.
1: Kde se vlastně ty peníze v těch dobrovolnických programech berou, nebo potřebujete vůbec peníze?
0: Ano, a když má práce i mým hobby, tak zároveň je to prostě zaměstnání a je nevyvážitelné to, co dobrovolnictví stojí oproti tomu, co dobrovolníci dávají. My tomu neříkáme dobrovolnická práce, je to dobrovolnická služba. A když si představíme našich, dejme tomu v rámci našeho pražského dobrovolnického centra 250 dlouhodobých dobrovolníků, kteří chodí opakovaně na návštěvy ke klientům, tak za nimi stojíme v dobrovolnickém centru 3. Dohromady máme tady dva plné úvazky a to je vlastně to, co je tím propojovatelem dobrovolníků s klienty a vlastně tím, co dává určitou záruku kvality té služby, kterou poskytujeme, dlouhodobost a podporu našim dobrovolníkům. To je to hlavní, co my jim můžeme dát a co je v té službě potřeba, protože jsou tady lidé, kteří chtějí pomoct, jsou tady klienti, kteří pomoc potřebují, ale ty dvě skupiny by se nepotkaly, kdyby nedošlo k tomu propojení. Ale to je jenom jedna část. Jedna část je tedy dobrovolníky s klienty propojit a druhá část je v tom být s nimi. Nenechat je v tom samotné, protože je to nějaká nová zkušenost pro dobrovolníky v životě, jak už jsem zmínila, oni nejsou profíci, jsou to prostě amatéři, laici, jsou to prostě lidé a dostávají se do nových, pro ně nepoznaných situací, ve kterých někdy potřebují ujistit, pomoct, navést, trochu usměrnit něco v tom, co probíhá. Takže v tomhle tom je náš úkol. My jsme tady pro ně, telefonujeme si, píšeme si, ptáme se, jak to probíhá, snažíme se řešit situace, které nastávají a zkrátka nenechat je v tom samotné, protože to je zase předpokladem k tomu, že oni v tom dobrovolnictví vydrží dlouho, že bude pro ně příjemné a že to bude přínosné pro obě strany. Takže úkolem mým a mých kolegyň koordinátorek dobrovolníků je tedy dobrovolníky podporovat, motivovat, ale i dávat dobrovolnictví hranice, nějaká pravidla, komunikovat i s klienty. Ptáme se i klientů, jak jim vyhovuje dobrovolnictví, jestli jim to sedí, jestli je něco, co bychom mohli nějakým způsobem vylepšit, jak bychom to mohli udělat tak, aby to bylo prostě pro obě strany fajn a příjemné, tak, aby to splňovalo to, co to splňovat má, aby to prostě dávalo radost a život.
1: A na co konkrétně ty peníze jsou potřeba? Teda je to potřeba na vaše platy, na telefonní poplatky?
0: Ano, ano, ano.
1: Na co všechno? Co tam všechno je zahrnuto?
0: Tou naší největší silou je prostě ta lidská síla. To, že my jsme tady jako lidi pro ty dobrovolníky. Jo? Vždycky říkáme, my nepotřebujeme materiál, my jako nenakupujeme žádné věci. Dobrovolnictví není o věcech, takže ani my nepotřebujeme nějaký jako velmi materiál, ale potřebujeme tady být my jako lidi. Takže my jako koordinátoři jsme tady pro naše dobrovolníky, píšeme si, voláme si, takže ano, hodně naší práce je v terénu potkávat se s klienty, ale druhá polovina práce je prostě v kanceláři. Na telefonu, píšeme si mailíky s dobrovolníky, vedeme samozřejmě administrativu a všechny formality, které nám stanovuje zákon, takže to je prací náš koordinátorů a koordinátorek dávat tomu dobrovolnictví kvalitu, hranice a nějaká pravidla.
1: Děkuji, Báro. Kdybych byl bohatý člověk, určitě bych poslal do dobrovolnického centra 1 000 000 korun.
0: Děkujeme a ráda bych řekla, že nikdo nejsme chudí, všichni jsme bohatí svými dary.
1: Já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Povídali jsme si s Bárou Bezděkovskou, vedoucí dobrovolnického centra ADRA v Praze, o krásách i úskalých lidské solidarity v dobrovolnictví, o tom, co si pod tím dobrovolnictvím máme představit, co to skutečně znamená, že je to vlastně zadarmo, ale že to přináší tomu dobrovolníku, tomu člověku, který dává, tak také něco přijímá. Ještě se tě zeptám na závěr, jestli chceš mít nějakou závěrečnou myšlenku.
0: Určitě jsme tady pro každého, bez rozdílu, jak na straně klientů, tak na straně dobrovolníků, takže pokud by vám to cinklo na strunku vašeho srdce, neváhejte se nám ozvat, budeme moc rádi. Rádi vás zapojíme do dobrovolnictví a najdeme místo, kde byste se vycítili dobře a mohli jsme využít vaši ochotu a vaše dary. Tak jsme tady pro vás, jsme tady jedni pro druhé společně. Děkujeme.
1: Děkujeme.

Je 1 hodina ráno a na Proglase vás zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme flétnový kvartet číslo 2 A dur od Gioacchina Rossiniho. Solo na flétnu zahraje Orel Nicole, doprovodí ji německé smyčcové trio.

Právě dohrál flétnový kvartet číslo 2 A-dur od Joaquina Rossiniho. Solo na flétnu zahrála Orel Nicole, doprovodil ji německé smyčcové trio. Následuje sonáta in D-dur opus 137 číslo 1 od France Schuberta. Skladbu zahrají Fabio Biondi na housle a Olga Tverskaya na klavír.

Slyšeli jste sonátu in D dur opus 137 číslo 1 od France Schuberta. Skladbu zahráli Fabio Biondi na housle a Olga Tverskaya na klavír. Následuje cikánka pro housle a klavír od Morise Ravela. Skladbu zahrají Jitka Nováková na housle a Josef Hála na klavír.

Právě dohrála Cikánka pro housle a klavír od Maurice Ravela. Skladbu zahráli Jitka Nováková na housle a Josef Hála na klavír. Následuje skladba Motýly opus 2 od Roberta Schumana. Skladbu zahraje Kempf Wilhelm na klavír.

Slyšeli jste skladbu Motýly opus 2 od Roberta Schumana. Skladbu zahrál Kempf, Wilhelm na klavír. Následuje Peloponéza a Smol opus 61 Polonéz fantazí od Friderika Chopéna. Skladbu zahraje Idyl Biret na klavír.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste Peloponézu a Smol opus 61 Polonéz fantazí od Friderika Chopéna. Skladbu zahrála i Dil Biret na klavír. Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.
1: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Nelča Musilová, ještě stále doktorka.